0: To první?
1: Není to o nervozitě. Já ty knížky dělám s plným vědomím toho, že tam předávám ty informace, které chci předat, které mám potřebu předat těm ženám, které to téma zajímá. Navíc rychlovky mají i ta první knížka, ale v rychlovkách je to jako ještě intenzivnější přesah do mých dalších témat, které se týkají vlastně toho celkového well-beingu, celkové kondice, toho, aby nám ty dny plynuly vlastně fajn, abychom se cítili dobře, nejenom když se podíváme do zrcadla, ale i když se nějakým způsobem vnímáme, abychom měli rychlá fajn rána, abychom na sebe měli čas. To všechno je v rychlovkách. A já prostě vím, že si svoje čtenáře a čtenářky najdou, takže tam nervozita není, ale spíš to očekávání.
0: Možná i z toho, co jste teď říkala, vyplývá, že by možná po udrž ksichtu mohlo následovat něco jako udrž duši nebo něco takového?
1: Tam je to moje téma, které já už komunikuju delší dobu a máme hashtag udrž life.
0: A s tím to dost souvisí, být v pohodě i uvnitř.
1: Ano, všechno se vším souvisí. A ten obličej je samozřejmě zrcadlo našeho vnitřku. To neříkám žádnou objevnou myšlenku. Jenom se snažím to zdůrazňovat, protože my si to fakt často neuvědomujeme. A já se s tím potkávám dnes a denně v rámci toho, když učím ať už veřejný workshopy, nebo mám živý konzultace. Tak vlastně za mnou přijdou ti lidé, schválně říkám lidé, nejenom ženy, protože pracuji i s muži, a řeší nějaký svůj konkrétní estetický problém. A my to začneme rozebírat, já dělám tu diagnostiku a najednou se dostaneme do toho, že ta příčina je úplně někde jinde. Všechno se vším souvisí a je potřeba si to opravdu na denní bázi uvědomovat tady tuhle pravdu.
0: To znamená, že když si třeba v uvozovkách velkých vyléčím tu duši, zbavím se nějakého problému, stresu, tak budu i lépe vypadat?
1: No, ten stres je vlastně jedna z věcí, která nejvíc ovlivňuje náš obličej, ať už po té duševní, neúplně uchopitelné stránce, tak i po té fyzické, hormonální, vyplavování stresových hormonů prostě má okamžitý propis do obličeje, do kvality pleti, do tonusu svalů. Takže jo, jenom tam jde o to, jak na to člověk jde. A já samozřejmě ve chvíli, kdy tak jako lehce ohmatávám tu duši a dostanu se do stavu, kdy už je to příliš hluboký, příliš odborný, tak pak je na mě, abych tu svoji práci předala někomu, kdo je odborník na tohle téma a aby se šlo opravdu jako třeba i do hlubší terapie, protože pokud tam sáhneme na nějaký dlouhodobý traumata a je to ve fázi, kdy ta žena nebo ten muž je schopen a ochoten s tím pracovat, tak je potřeba se na to podívat opravdu do hloubky a očima a rukama, který tomu dokonale rozumí.
0: Měla byste nějaký třeba konkrétní případ, kdy za vámi přišel člověk, který chtěl řešit tu estetiku, ale narazili jste na ten vnitřní problém, šlo se třeba na terapii a hle, ono to pomohlo?
1: Ano, mám takový případ a dokonce je součástí mého projektu Proměny, který bude mít ty finální výstupy, ať už videa nebo články, takové to, řekněme, klasické před a po, ale mezi tím to klasické vůbec není, na podzim, takže se můžete těšit.

0: Přímá Ondráčková dnes přinesla svou novou knihu. Myslela jste si někdy dřív, že budete psát?
1: Ano, ale úplně jiné knihy.
0: A co to mělo být?
1: No určitě beletrie, já jsem psala vlastně od malička.
0: Ale no vidíte.
1: V době, kdy jsem se dostávala do takového toho věku, kdy se dívky stávají ženami a objevují svět vztahů, tak se to psaní přeneslo do terapeutické roviny. V té době jsem i vyhrávala různé soutěže literární. Mám ty povídky do dneška schované, dokonce, doufám, že teď neposlouchá můj muž, můj úplně první přítel, který měl novinářské ambice a spisovatelské ambice, tak potom, co si přečetl jednu moji povídku, která právě vyhrála literární soutěž, tak se na to vykašlal. Tím neříkám, jako, že jsem byla tak geniální, jo. Jenom prostě tahle touha tam vždycky byla a řekněme naprosto jako upřímně a vím to, že nějaký dar slova mám. Proto vlastně přišla i nabídka na napsání knížky, protože redaktorka Martina Muziková, která se mnou zároveň spolupracovala na obou knihách, tak mi volala s tím, že miluje moje příspěvky na Instagramu a že jí strašně baví nejenom to, co přináší v rámci té praktické roviny a těch videí, ale právě i ty texty, které k tomu píšu. A že věří tomu, že tam prostě ten potenciál na vznik knihy je. Já jsem i v první, i v druhé knize jsem si dovolila nějaký svůj vlastní prostor mimo ty praktické a teoretické věci a vlastně v obou knížkách je po třech mých fejetonech, kde tak trošku odhaluju svoje soukromí, svoji duši a zároveň je tam vidět to moje ryzí psaní, které není zaměřené na to, jak si máte uvolnit masetr.
0: Takže jste si tak jako vystrčela ty své spisovatelské růžky.
1: Jo, a já hlavně si myslím, že to vlastně k mojí práci zároveň patří. Já jsem velkým dílem i bavič, když mám workshopy, tak prostě se snažím o to, aby to ty holky zajímalo, protože je to těžší. Vlastně proto vznikl Udrž ksicht, protože v době, kdy já už jsem se dlouhý léta věnovala obličejové józe a prostě tady těmhle s tím technikám a nastal covid a já jsem znala ta videa těch holek, který to dělají. Většinou to byly zahraniční lektorky, protože u nás to v té době nikdo nedělal. Mě to strašně nudilo. Já, jako praktik, který se tomu věnoval a v té době už jsem jako byla na profesionální úrovni, jsem vlastně umírala u těch videí a teď jsem si říkala tak. A teď si to pustí ty holky, které jsou zavřený doma, mají ambici se sebou něco dělat a budou si pouštět tady ty uspávače hadů. Takže už si to znovu nepustí, že? Nevejde to do té jejich běžné denní rutiny. A řekla jsem, no tak ne, tak takhle ne. To já to teda jako budu dělat jinak.
0: Vy jste v sobě měla toho baviče už od dětství? Já jsem někdy slyšela rozhovor s vámi a moc mě zaujala věta, že vás odmala provází smrad divadelních šál.
1: No.
0: to zní krásně, co si pod tím představit?
1: Maminka herečka, tatínek solista baletu. Já jsem se vlastně na tom jevišti narodila. Poprvé jsem na něm ani nestála, ale byla jsem nesena jako miminko v karafiátových broučcích. Nalodil se blouček, se tam ozve, tak to jsem byla já v povijanu.
0: Nalodila se Malta.
1: A já jsem vlastně v těch broučcích potom už i cupitala a tančila do svých nějakých 4 nebo 5 let, dokud byly na repertoáru. A vlastně v tom divadle jsem opravdu prožila celé své dětství. To tam je vepsané a pro mě pořád divadlo je grunt. Já jsem strašně šťastná, že jsem měla možnost se na jeviště vrátit po té dlouhé mateřské, která byla vlastně prodloužena i tím covidovým obdobím. A je to tam. Takhle, já jsem si vlastně jako dlouhá léta o sobě nemyslela, že jsem bavič. Já jsem se viděla jako ta velká tragická herečka. Jo. A je to dáno i typem rolí, který jsem vlastně od dost jako raného mládí dostávala.
0: Tak vy jste hrála ve 20 Marie Stuart? Ano, no, tak ano. To je
1: jsem jasné. Jsem do dneška jako jedna, byla jsem dlouho, jsem držela rekord nejmladší Marie Stuartovny na profesionálním jevišti ve střední Evropě. No a já jsem to tam samozřejmě měla otisklý, že jo, to herecký ego tam bylo jako trpitelský. No a pak jsem zjistila v určitý moment svojí kariéry, že mě to strašně štve, že vlastně bych si hrozně přála, aby za mnou přišel rejža, který ve mně uvidí jako něco jiného, než tu femme fatale, než tu ženu, která vždycky jako všechno vyřeší a všechny obloudí a oblouzní a uchvátí. Pár takových příležitostí bylo, byla jsem za ně jako strašně vděčná a pořád ještě doufám, že přijdou. Taková jako hodně výjimečná je třeba teďka Horácio v Hamletovi, kde to je jako úplně něco jiného, úplně jiný druh práce a celý Hamlet, protože já kromě Horácia hraju ještě další postavy a je strašně důležitý jako mít je hodně striktně oddělený a vlastně mě fakt vehnali slzy do očí moje kolegyně z Městského divadla, spolužačky Svetlanka Slováková, Lenka Janíková, které se na Hamleta v Brně přišli podívat, na tajnačku. Jsem ráda, že mi to neřekli dopředu, jo, asi bych byla hodně nervózní, protože já na ně chodím jako na ty hvězdy toho městského. A jedna z věcí, kterou mi potom říkali po tom skončení té premiéry, že vlastně je jako uchvátilo to, jak opravdu každá ta moje postava je úplně jiná, je úplně jinak naplněná, je úplně jinak zpracovaná. A ono, když takhle na tom jevišti strávíte celé představení a opravdu jako odcházíte do jedné šály s tím, že se za minutu ani ne vracíte z druhé šály jako někdo jiný, tak jako ta práce, ta příprava předtím musí být opravdu velmi důkladná, aby pak v té rychlosti ty knoflíky fungovaly tak, jak mají. Takže jsem ráda, že tyhle příležitosti dostávám. A jak říkám, doufám, že na mě ještě čekají a že je tam nějaký ten rejža schovaný, který si řekne, jo, teď ona je Kominda, pojďme jí prostě tu příležitost dát, aby to mohla ukázat, já si to s ní chci zkusit.

0: Už to tady padlo, že váš tatínek celý život žil baletem a vy dlouho taky. Právě díky němu nebo kvůli němu? Což
1: ano,
0: je,
1: to je
0: právě ta otázka. Jaké to bylo být od malička na těch, ne špičkách, ale v těch balerinkách?
1: Pak už i špička. Náročné, protože táta měl obrovskou ambici. On samozřejmě chtěl mít doma tu prima balerínu, i protože jeho tatínek, můj dědeček, byl slavný tanečník z té staré éry baletních solistů. On vlastně tancoval Merkucia ve světové premiéře Romea a Julie v Brně. Pan Bohumil Čigan, prostě baletní legenda. Takže na mě bylo jako hodně naloženo a on si to člověk v tom dětství vlastně neuvědomuje, protože je to nějaký standard, ve kterém žije. Já jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy jsem si natrhla achilku, paradoxně v tělocviku na základce. A tam najednou nastal ten moment, že jsem neměla každý den ty tři tréninky a začala jsem zjišťovat, že ten život může vypadat jako úplně jinak.
2: A že mě to vlastně až tak moc nebaví.
1: A že chci zůstat v divadle, že chci dělat divadlo, ale že chci hrát. Já teda naštěstí jsem se k tomu tanci dost intenzivně vrátila, protože jsem pak studovala muzikálové herectví na JAMU, kde jsme měli prostě 7 hodin tance denně, ale měla jsem možnost přičuchnout, kromě té klasiky, která byla samozřejmě automatická, tak jsem měla možnost přičuchnout k moderně, k jazzu, našla jsem se vlastně v rámci nějakého tanečního stylu. A pak samozřejmě to bylo hojně využívané v tom divadle, protože najednou máte herečku, která zpívá, tančí, a když to není muzikálový soubor, tak je to jako obrovská devíza. Takže mám za sebou spoustu krásných rolí, které sice byly primárně činoherní, ale dalo se tam právě využít toho, že tam ten skill je. A samozřejmě i muzikálových, jo. Já díky angažmá v Horáckém divadle Jihlava mám za sebou fakt jako spoustu krásných hereckých příležitostí.
0: Možná mě opravíte, ale já mám balet spojený nejen s tvrdou dřinou, ale taky s tím, že si člověk musí hodně hlídat tu postavu. Aby jedl trošku jako králík, aby byl pořád hubený a že s tím mohou být spojené dost velké problémy. Jak to bylo u vás?
1: Tam díky tomu, že já jsem v tom opravdu jako vyrůstala, tak samozřejmě spousta těch návyků mě přišla jako úplně přirozených. Nikdy jsem moc netrpěla tím, že se někdo opíral do mé postavy, ale už jenom jako mojí fyzis, já jako nemám úplně takovou tu typicky éterickou postavu, která je pro balet vhodná, ale tatínek měl některé kolegyně na solovém partu dokonce, které jako taky nebyly úplně éterické víly. Ono je to pak strašná dřina pro ty chlapy. Jo, teďka zdravím všechny kamarády, kolegy, solisty baletu. To je prostě strašný to uzvedat. Jo, a teď to nejenom na tom jevišti, během toho představení. Vy máte tréninky, vy to musíte naskoušet. Jo, ti chlapy jako makají neuvěřitelným způsobem. A tam samozřejmě každý kilo navíc se velmi pozná. Takže jo, je to tak. Nicméně já jsem tím nějak netrpěla a já jsem hlavně byla takový to vyžlý dítě. Já jsem byla samá ruka, samá noha a tam spíš se s tím jako pojí blbý návyky v rámci toho celkového stravování, protože vy, když jdete na trénink, tak se prostě předtím nenajíte. A to se mi teda pak stalo až na JAMU. Když jdete pak točit ty točky a máte plný žaludek, tak se taky může stát,
0: je tam špatně.
1: No, že to prostě letí ven.
0: Tak to nechcete, to chápu.
1: To nechcete.
0: Už jsme tady zmínili i to, že jste baletila a pak najednou to přešlo. Co tomu říkal ten tatínek, který měl ty velké ambice, o kterých už jste taky mluvila?
1: No, nebyl nadšený samozřejmě. Ale o to víc pak měl radost, když chodil na ty předváděčky na JAMU, kde my jsme měli i předváděčky z klasiky, tak to vždycky seděl hrdý v první řadě a říkal, a tak já jsem si myslel, že ty se tím tancováním jako vlastně živit nebudeš a ono ve výsledku bys mohla. Což byla pro mě samozřejmě obrovská poklona.
0: Měli jste velký konflikt právě třeba kvůli tomuhle?
1: Jo, jako vlastně většina našich konfliktů s mým tátou vycházela z mýho přístupu k divadlu, protože já jsem měla i jako dlouhou pauzu, kdy nebylo úplně jako jednoduchý se na to jeviště vrátit. A pro něho to bylo jako strašně důležitý. A vlastně dost často mi to opakoval. Martě, prostě to jeviště, musíš se jako vrátit na to jeviště. A já jsem přesně říkala, ty jo, ale já tady mám jako svůj program, sledují mě tady prostě jako 100 000 lidí, já dělám už jako úplně jiné věci a buď to přijde, nebo to nepřijde. Samozřejmě ta vnitřní touha tam byla, ale do velké míry si myslím taky ovlivněná tím programem těch rodičů, že prostě pro ně ještě vzhledem k jejich generaci vlastně jako nic jiného než to divadlo neexistovalo. Nebo herectví, ten kumšt jako takovej. Takže to bylo jako hodně náročný. Ale nakonec si jako si myslím, že si dokázal uvědomit to, že moje profese vlastně může mít různé roviny.

0: Jak moc pro vás znamená sláva a popularita? Vy jste si vlastně ty první střípky zažila už v dětství. Potom následovala další vlna, když jste začala moderovat. Jak si se slávou vypořádáváte?
1: No dneska už si jednoduše, ale třeba právě v době, kdy jsem začala moderovat snídaně, přestěhovala jsem se do Prahy, tak si myslím, že to na mě bylo too much, že jsem se s tím vlastně jako vůbec nevěděla rady. Bylo to pro mě extrémně náročný období i v rámci nějakého jako nacházení sebe sama. A myslím si, že jsem se na pár let jako hodně ztratila. Dneska už k tomu mám velmi střízlivý postoj. Velmi mě pobavila Nicole Lightgeep teďka svým příspěvkem na Instagramu, kde komentovala nějaké aktuální dění ve společnosti, řekněme, které teďka hodně rezonuje, a ona tam říkala jednu krásnou pravdu: víte, já už na ty akce chodit nechci. Mě už to jako nebaví. Já vlastně z toho vždycky mám akorát, jako ne, proč bych si to dělala. Takže já vlastně mám obrovskou radost z toho, že díky tomu, že za sebou mám nějakou historii, že lidi moji tvář znají, znají moje jméno, tak vlastně i celý ten projekt měl trošičku jako jednodušší start a že si mě lidi ještě pamatují, ať už z té snídaně, anebo do dneška pořád ještě jako slečnu Láskovou z Ordinace. No, ale dneska už vůči tomu mám jako velký odstup, velkou vděčnost samozřejmě. Je to v rámci mojí práce prostě zjednodušení, je to fajn a zároveň je to jako nesmírně náročné a já obdivuju všechny kolegy, kteří opravdu jako doslova stojí v záři těch reflektorů každý den, kdy je prostě na ně obrovský fokus v rámci médií, v rámci jejich práce. Já jsem si vždycky vážila kritiky, nicméně když šlo o kritiku konstruktivní, a my bohužel žijeme v době, kdy se vlastně dost často k té konstruktivní kritice ani nedostaneme, protože je skrytá v litrech a litrech žumpy, se kterou se musíme vypořádávat. Je to těžký a já radši toho budu trošičku stranou, pokud si můžu vybrat.
0: Říkala jste před chvílí, že jste se na nějakou dobu ztratila pod nánosem té slávy, té popularity, toho pozlátka. Co vám pomohlo se zase najít?
1: Mateřství a taky období covidu, protože naše profese přestala existovat. Já jsem vlastně tu první covidovou vlnu schytala ve chvíli, kdy jsem se měla vrátit na jeviště, kdy jako první dcera měla kolem půl roku. A zároveň jsem vlastně musela úplně přestat pracovat v televizi, protože já jsem v té době bydlela v Německu a já jsem se prostě přes ty hranice nedostala. Takže po tom prvním šoku, který odezněl během, já nevím, jak dlouho to trvalo, ten první týden, kdy se fakt jako ten svět zastavil, a vlastně se všechno začalo rozbíhat a nosili jsme ty roušky a točili se všechny ty pořady a všechny ty filmy s těma rouškama, bylo to dost komický, tak já jsem vlastně tu možnost neměla, protože já jsem opravdu jako nemohla do těch Čech přijet. A tam vlastně vznikl Udrž ksicht tehdy. Ale zároveň mě to dalo ten moment toho, že to vůbec není důležitý. Že, jako, že jsou důležitý úplně jiné věci. To, že tady jsme spolu, že jsme zdraví, že mám to malé dítě, se kterým opravdu můžu být jako velmi intenzivně. Najednou jsem nemusela řešit tu logistiku toho přejíždění. Že teď jako musím nakojit, během 5 minut musíme sedět v autě, ona mě bude spát, než přijedeme do té Prahy, že jo, teď tam jako musím být včas, abych vlastně ji stihla znovu nakojit, než se nachystám na to, abychom tohle natočili, tady bude vzhůru chvilku, tam s náma bude jako brblat a už zase musím do auta, abych jí spící převezla, jo, to byl strašný nápor na mě a na to dítě hlavně. No a najednou to nebylo. Najednou jsme měli jako naše krušnohorský lesy a jenom jsme existovali, byli, užívali si to a tam si myslím, že jsem se zase našla. Že tam zase jako se mnou spojila ta Marta, která v Brně prostě chodila každý večer do Marty, což je studentský divadlo. Tam jsme se zase potkali.
0: Neměla tahle ta Marta pak zase tendenci se trošičku uklidit, když covid zmizel. Najednou jsme zase všechno mohli. Neměla jste takové nutkání se vrátit zase do toho kolečka, ve kterém jste pěkně jako ten křeček běžela?
1: Měla, zkusila jsem si to a zjistila jsem, že mě to už absolutně nevyhovuje. Že už mám jiný život, že jsem hlavně paní svého času, což pro mě vlastně na začátku bylo nejtěžší, protože jsem opravdu jako celý život prožila v nějakém systému. Ať už to bylo úplně jako od toho raného dětství to divadlo v kombinaci se školou, pak ta škola, to studium, zase to divadlo, kdy vlastně jako máte rozvrh, máte ferman, víte prostě kde, kdy máte být, proč tam máte být, co tam máte dělat, co se po vás chce, co si musíte připravit, co musíte umět, co pak musíte předvést. Já jsem nemusela vymýšlet jako kolikrát do měsíce jako budu hrát tuhle inscenaci a kolikrát tuhle, jo. No a pak najednou se člověk jako stane svým vlastním ředitelem, produkčním, tajemnicí, ještě kreativcem, že jo. Tak to už dneska je pro mě vlastně nedílnou součástí mýho života a nedokážu si představit, že bych ty otěže zase předala.

0: Říkáváte o sobě, že jste introvert a samotář. Jako mě to k vám úplně neštimuje, jak to je.
1: To většině lidí, no. Ale já si myslím, že spousta herců, jako i těch opravdu, teď použiju ten podivný výraz, jako áčkových těch hvězd, které opravdu jako jsou na tom filmovém plátně, třikrát do roka prostě točí film, jsou na jevišti, tak, že to jsou dost často lidé, kteří vlastně strašně moc potřebují být sami. Jo, ono s tím nějakým způsobem souvisí období, kdy žijete jako velmi aktivním společenským životem i na té škole, protože třeba jako na JAMU chodíte na ta představení, pak jdete do toho klubu, jste s těma lidma, žijete, vlastně tvoří vás to, i že s nimi trávíte ten čas, protože já jsem na JAMU začala fungovat v době ještě jako pár let předtím, než jsem sama začala studovat. Vlastně zažila jsem tam ročník Jany Janíkové, Michala Slaného, potom Vaška Neužila, Janičku Plotkovou. To jsou děcka v uvozovkách teďka pro posluchače, který já jsem jako vlastně viděla studovat. Viděla jsem jako ten jejich růst v průběhu toho studia. Chodila jsem na ně, na jejich předváděčky semestrální a pak do té Marty, na té jejich absolventská představení. Některá jsem viděla jako xkrát, protože jsem prostě hltala jejich A pak se člověk dostane do té praxe a pokud je takového založení jako já, tak prostě s těma lidma najednou je rád a pak je strašně rád sám, protože potřebuje vlastně to všechno nějakým způsobem zpracovávat.
0: Jak a kdy zvládne být vytížená žena, máma, být sama?
1: Je to těžký. Tak když byly holky malí, tak to bylo vlastně v jejich přítomnosti, protože s tou první dcerou opravdu to bylo o tom, že já jsem si ji hodila do nosítka, do šátku nebo do kočárku a šli jsme se procházet do těch nádherných, čistých lesů. Ona mě totiž jako přes den nespinkala doma. A já jsem si říkala, jako než tady budu stát s tím šátkem a houpat to mimino tak 2 hodiny v obýváku, tak jsem šla na tu procházku. Jo. Takže já jsem někdy nachodila i přes 15 kilometrů za den, protože jsem prostě chodila a chodila a chodila. Tam byla ta samota úžasná. To byly moje chvilky, kdy opravdu jsem čerpala ještě navíc z těch lesů. To prostě. A bylo jedno, jestli je zima nebo je palčivý léto. Samozřejmě s těma dvěma dětma už je to trošku náročnější. Protože když to malý spí, tak tam je pořád to starší, který je s váma. Jo? A my, protože jsme domškoláci, tak opravdu ty děti se mnou jsou. Takže tam už to bylo náročnější, nicméně můj muž je velmi aktivní tatínek a vlastně vždycky se mě snažil dávat ten prostor. Máme obrovskou pomoc v podobě chůviček a díky tomu já můžu pracovat a díky tomu si někdy taky můžu odpočinout. A zároveň ty holky mají i jiný věm než tu mámu, protože samozřejmě moje vědomosti a moje skilly mají prostě nějaký zaměření a je to nějaký výkroj z toho koláče a najednou je tam můj muž, který je zase další výkroj toho koláče a teď jako postupně skládáme ten koláček dohromady a samozřejmě naše chůvička je toho nedílnou součástí a zas tam má jako úplně jiný zaměření a úplně jiný modus operandi, jiný vyzařování, jinou energii.
0: My jsme obě v takovém tom věku, kdy se člověk už uvědomí, že mu není těch 20, že ten čas toho aktivního života se jako krátí a krátí a že to tak prostě je a že ať se nám to líbí nebo ne, tak postupně začnou odcházet lidi, které jsme brali jako samozřejmé, že tam prostě jsou kamarádi, kolegové, příbuzní. Jak tohle to vnímáte?
1: Já jsem měla bohužel tu smůlu, že mě spousta kamarádů odešla v době, kdy to ještě úplně jako není v pořádku. V době třeba, kdy jsem byla na střední škole. Takže je to tak, smrt je nedílnou součástí našich životů. Mě v tom nesmírně inspirují právě ty děti, protože my tam máme to obrovské emocionální zatížení, protože už máme nějaké životní zkušenosti, že jo, něco nám je předáváno, čteme ty nádherné literární eposy, tragický. Díváme se na ty filmy, vlastně nám je nějakým způsobem jako vštěpován ten přístup ke smrti v rámci naší společnosti. A pak tam máte to dítě, který to vnímá úplně čistě. Takže moje starší dcera vlastně jako vědomě byla u toho, když odešel můj táta, byla i na pohřbu, chtěla na něm být. Nebylo to jako, že jsme si řekli, to je něco, co musíš zažít. Jo, to je takový ten názor, který já trošku jako s ním mám problém.
0: Mě naopak jako dítě ti řekli, tohle nesmíš zažít.
1: Jo, já jsem se s tím taky potkala, když odešla moje prababička, že ne. A pak mě zase bylo řečeno opak, jako že ty, aby sis to jako zažila. Jo. Já si myslím, že to je na volbě toho dítěte. Moje starší dcera se naprosto vědomě rozhodla, že jako toho chce být účastna. A bylo to jako fascinující to pozorovat, jak vlastně to je pro ní čistý. Oni to vnímají opravdu jako součást toho života, to není špatně. Jo, je špatně, když odejde mladý člověk. To je prostě vždycky tragédie. A my si tady můžeme říkat stokrát, že to snad má nějaký důvod, nicméně to se velmi špatně zpracovává vždycky. Když odejde člověk, který už ten život má nějakým způsobem za sebou, a teď se můžeme bavit o tom, jako, kde je ta věková hranice, kdy si řeknete, ale já tak jako jo. Tak to samozřejmě ty emoce vzbuzuje, nicméně je to spíš oslava toho, co má, co zažil, co za sebou nechal, co přinesl do těch ostatních životů, než se trápit tím, že už tady teď není. To je samozřejmě jako velká rána a velký prázdno, ale my můžeme dělat všechno pro to, abychom tady byli co nejdýl. Nicméně ta příroda je neúprosná. Jednoho krásného dne odejdeme. I ten Čapek to v té makropulce napsal, že prostě jen moment, kdy pokud by se nevyčerpalo to tělo, tak se prostě vyčerpá ta duše. I told her everything, kept no secret, she saw my strengths, told her my weakness, we were invisible.

0: co nejvíce ovlivnilo ten váš přístup k tomu odcházení, ke smrti?
1: To se asi tak jako skládá v rámci toho života, všechny ty zkušenosti, které za sebou mám, všechno to, co jsem si prožila, všechno to, co jsem přečetla. A určitě filozofie, se kterými se potkávám v průběhu toho svého vývoje, nějaká víra taky určitě. A pak ten moment toho zrození, protože si myslím, že každá máma, která si zažije porod, který, řekněme, je trošičku v její režii, tak tam vlastně má ten moment toho umírání. Já teďka nevím, u koho jsem se s tím potkala, ale určitě to je nějaká dula, která vlastně mluvila o tom, že v ten moment, kdy se rodí to dítě, tak je tam taková chvíle, kdy vy máte pocit, že tam nejste, že vlastně jak vy nějakým způsobem, jako ať už fyzicky, anebo psychicky jako umíráte, protože ten prožitek je tak strašně silný, že to může mít vlastně velice blízko k té smrti.
0: Prožila jste něco takového? Já teď marně jsem si prošla ve vzpomínkách, jestli já něco takového cítila.
1: Já si myslím, že jo, že u obou těch porodů tam byl moment a nesouvisí to s tím, jako že já už to nezvládnu, ale kdy najednou to vědomí bylo někde jinde, ať už bylo jako spojený velmi intenzivně s tím dítětem, nebo prostě fakt jako někam odstřelilo, to asi nedokážu teďka zpětně vůbec pojmenovat. Ale byl tam moment takového zvláštního jako temna, ale zároveň jako vědomího temného, že to nebylo jako, že bych jako omdlela, odpadla, ale bylo to nějaký jako hodně, nebo to možná bylo hodně dovnitř, nevím, těžko říct, ale jo, když jsem si právě tady tohle přečetla, tak jsem říkala, ty jo, ale máš pravdu, teď já jsem jako vlastně tam takovýhle momenty v obou těch případech měla. V tom druhém to bylo mnohem intenzivnější, protože jsem druhou dcerku rodila doma bez jakýchkoliv zásahů a ten porod byl opravdu velmi intenzivní, protože byl strašně rychlej. A byli jsme tam prostě jenom já a můj muž u toho a můj muž věděl, že mě nemá vyrušovat, že se má postarat o to, abych měla dostatek horký vody a zvládnout to.
0: Co potřebujete k tomu, abyste se cítila šťastná a spokojená? Já si teď, když jste mluvila o porodech, vybavila takový ten pocit fakt toho štěstí, toho opravdu jako čistého štěstí. Ale toho se nedá dosáhnout každý den, to jako nejde.
1: No ne, ta míra toho oxytocinu je tam tak obrovská, že to si myslím, jako, že se asi nedá úplně nasemplovat tady tohle.
0: Ne.
1: To asi ne. Co potřebuji k tomu, abych byla šťastná? Někdy mi stačí se vyspat. To jsou takový střípky asi, které se skládají. Já si myslím, že je strašně fajn si dokázat říct, nebo procítit to nějaký jako niterný štěstí třeba po celém tom dni, jo, v momentě, kdy ještě jako ty holky nespí, není to takový to úlevný, jakože dali jsme další den, ale kdy třeba ještě je ta horká chvilka, nechce se ukončit ta večeře a podobný jako momenty, a kdy vlastně bych chtěla, abychom tam byli všichni u toho stolu, ale holky už tady jako řeší, jestli dolovit žížaly na zahradu nebo co budou dělat. A třeba tam ten moment toho uvědomění si jako teď a tady, že máte tu šťastnou rodinu, že jako máte kde bydlet, že nám tady jako za hlavu nic nestřílí zatím, díky bohu. A je tam ten moment toho, jako jsem tady a teď, vlastně nemám žádný problém. Tak ten moment, ta vteřina třeba jenom toho, v tu chvíli toho naplnění, toho štěstí. To je podle mě strašně silný a z toho pak člověk může vlastně fungovat strašně dlouho.
0: Říká Marta Dřímal-Ondráčková, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně.
1: Já děkuju za povídání.
0: A mně nezbývá, než dodat, že si nás můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Dobrý den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto, abych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Ladybirds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duo Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá Míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi nebeské muzikanty si říkají Třetí Míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

Co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

0: Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě před znělkou ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.
1: Ještě tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval. Dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám. Dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej. Zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje. Tak zavolej, klidně mi zavolej. Zavolej třeba pro radost. Člověčí lásky přece není nikdy dost. Proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasů a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

0: Tak to nemyslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem na jevišti dní. I hrad z písku má svůj příkop a chrám s rukou parléřů. Moje ráno je večer a večer je ráno, jako když obrátíš v orloji řád naopak. Ještě pár tepů a pak nás

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. I když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady jsem asi hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšenej. A jinak je to velmi šikovný, rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: No tak to bylo snadné. Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás. Ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden, co bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Ačkoliv sama soutěživá není, její pracovní kariéra je spojena s televizními soutěžemi. Modří už vědí, to je kultovní hláška z legendárního televizního seriálu s legendární televizní soutěže Hip Hop Hop pro děti. České televize se vysílala na začátku 90. let a hned v zápětí od roku 1997 běží stejně ikonický AZ Quiz. Společný jmenovat respektive společná jmenovatelka Eva Machourková, dříve Prečnajdrová. Ovšem nejenom o televizních soutěžích a soutěžících, kteří se vrací, budeme dnes mluvit v záletech. Mám tu ještě jedno zásadní téma, totiž psychologii. Eva ji vystudovala a v posledních letech se k ní aktivně vrací. Tak jsem ráda, že nás posloucháte.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Narodila se v Brně, vystudovala psychologii a pracovala v pedagogicko-psychologické poradně pro děti. Na konkurs do České televize se dostala jako moderátorka dětských pořadů. Byly to Holky a kluci z jedné lavice, Oáza s Petrem Horkým a pak Hip-Hop. Dnes ve dvojici s Alešem Zbořilem moderují AZ Quiz od roku 1997. Příští rok tomu bude 30 let. Tak to obrovská gratulace, Evo, a moc děkuju, že se spolu můžeme potkat v záletech. Dobrý den.
1: Dobrý den, já taky moc děkuju a moc mě to setkání těší.
0: Televizním pořadům se to moc nestává. Tak si říkám, v čem je kouzlo AZ Quizu, proč to lidi pořád baví?
1: No, možná bychom se jich měli zeptat, ale já si troufám usuzovat, že to je proto, že v jednoduchosti je ta síla. Není tam zapotřebí dělat kolem nějaké další ještě efekty. Jde tam čistě o vědomosti a vlastně těch otázek a odpovědí, které v tom

0: bych asi o sobě řekla, že jsem tady teď tady tím hlavním povoláním ten dětský psycholog a jako externě tady spolupracuji s televizí na jedné soutěži. A ještě bych o sobě asi řekla, že mě radost v životě, já se vždycky ptám, co vám, jaké máte radosti, co vám prostě přináší nějaké potěšení, tak určitě je to ta práce, ale je to taky hodně rodina. A když mám volno, tak můžu se projet na kole nebo jít někam projít nebo si jít zaplavat, tak to je úplně super.
1: Padá tam ještě taky obvyklá otázka, odkud jste k nám přijela?
0: Odkud jsem přijela? No, já bydlím teďka nedaleko, vlastně je to, sice už to není Brno město, ale je to Brno venkov a vlastně v práci jsem tak do půl hodiny.
1: Tak to jsme si na malou chvíli role obrátili. Řekněte mi, jak se vám vystudovaná psychologie hodí při tom, když přichází soutěžící do studia, když s nimi mluvíte třeba těsně před natáčením anebo při natáčení samotném?
0: Já nevím, jestli je to psychologie, spíš možná to, že vlastně kdo se třeba věnuje práci s lidmi, třeba té psychologii, tak předpokládá se, že má určitou dávku empatie a zájmu o ty druhé a nechce je deptat, ale chce jim spíš pomoct. Tak si myslím, že asi to je spíš tady v takovém tom naladění a v tom soucítění.
1: Říkám si, že za ty roky už musíte mít chování lidí v soutěžním prostoru ve studiu docela prokouknuté, ale přesto, že můžou být momenty, které vás překvapí. Vzpomenete na nějaký?
0: No, to je s těma vzpomínkama je to takové trošku těžké, protože 30 let je strašně dlouhá doba. Těch lidí je hodně. Mně se teď stává třeba, že někdo přijde a já vím, ano, vy jste tady byl, ale pak někdo přijde a byl a já si to bohužel nevzpomínám. Ale já vždycky říkám, že kdybych věděla, že ten čas bude tak dlouhý s AZ kvízem, tak bych si vedla nějakou kroniku, deníček a tam bych si takové ty zajímavé momenty zaznamenávala a bylo by to úplně báječné, ale plánování v televizi je vždycky po půl roce, takže my jsme opravdu netušili, že strávíme takový kus života s AZ kvízem a bylo to vždycky takové jako radostné překvapení, že stále pokračuje. No a teď je to s těmi vzpomínkami takové těžké. No já, co se mi zdává v poslední době a co je báječné, že chodí čím dál tím víc také mladých lidí, takže jsou tam takové ty souboje mezigenerační, anebo fakt jako souboje mezi mladými lidmi a z toho mám velkou radost. Také se nám třeba teď stalo, že přišel jeden soutěžící a když se dostal k bankomatu, tak využil ten prostor, zeptal se, jestli může někoho pozdravit. Měl teda už opravdu jenom malinkou chvíli, bohužel nešlo to nějak natáhnout, ale stihli ještě požádat svoji partnerku o ruku.
1: Aha, v živém vysílání nebo ve vysílání televizní soutěže asi předpokládám, že se to nikdy nestalo, nebo nemám informaci o tom, že...
0: Já si myslím taky ne, ale zase tím, že to bylo, že to je předtočené, ano, tak ano. Nevíme, jak to dopadlo, ale já doufám, že dobře.
1: Eva Machorková, posloucháte Zálety.

Mým hostem v Záletech je dnes Eva Machourková, moderátorka, dramaturgyně a taky psycholožka. Teď jedna vzpomínka, když dovolíte, Evo.

0: co následovalo?
1: Hip hop hop. No. Já jsem tady hip-hop vlastně zdědila po Petrovi Horkém, který ji krásně prostě rozjel a mnoho let provázel, ale potom z nějakých důvodů končil, takže já jsem tu štafetu na nějakou dobu přebrala. A to byla první zkušenost se soutěží a vlastně potom následovalo AZ Quiz.
0: Když jsem na začátku vzpomínala to, že jste vlastně přišla na konkurs do České televize jako moderátorka dětských pořadů, tak na co tenkrát byl ten konkurs? Na to Hip Hop nebo ještě předtím na něco jiného?
1: Ne, ten byl ještě předtím. Vlastně oni hledali do redakce Vysílání pro děti nějaké prostě spolupracující nové tvář, jak se říká v televizi. A ta první zkušenost byla v takovém dětském pořadu, do kterého jsem si měla připravit nějaký vstup, nějaký děti, nějaký téma. To už je teda hodně let a myslím si, že ty začátky musely být opravdu jako docela náročné, protože samozřejmě první zkušenost, téma hrozivá, takže člověk mnohem méně jako se naladí na téma a víc ho obejme ta hruza, co se to děje.
0: Jasně.
1: No ale takže to byly ty první zkušenosti a potom to byl pořád Holky a kluci z jedné lavice a tam jsme byli porotkyně, myslím si, já a ještě jedna paní doktorka ze Slovenska, protože tam byly mezinárodní týmy a slovenský. Aha. Tam jsme se dokonce dostali až do Košic na natáčení tady z tohle soutěží a jako bylo to v době, kdy myslím si, že teď už by ten model nějaké poroty už by byl úplně jako mimo, ale jako tehdy to bylo fajn.

0: právě z Hip Hop Hop je ta legendární hláška Modří už vědí. V čem se vám zapsala tahle soutěž a jak dlouho jste se jí vlastně věnovala, jak dlouho jste jí moderovala po Petrově Horkém?
1: A víte, že já už ani nevím, to já bych se musela podívat, to bych se musela vrátit trošku do minulosti. Ono to bylo hrozně příjemné, protože já si myslím, že ta atmosféra, jak u natáčení téhle soutěže, tak jakýchkoliv jiných soutěží v té době, byla, a myslím, že je jako doteď, ale tehdy to bylo hodně taky spjaté s těmi tvůrci, protože pan Sokolovský, který režíroval tady tyhle pořady pro děti, tak to byl takovej velmi
2: veselý člověk
1: a ta atmosféra byla velmi taková jako veselá, radostná, vtipná. Takže díky tomu si myslím, že se i ty děti cítili fajn a příjemně. A on vlastně taky rozjížděl i AZ Quiz ještě s kolegou s Jirkou Stejskalem, který tehdy vedl tu redakci a vlastně měl taky už za sebou mnoho tady těch soutěžních pořadů. Ty zkušenosti v Brně se soutěžemi byly bohaté.
0: Když vzpomenete na bezprostřední reakci v Hip Hop, je tam něco, co vám automaticky naskočí, jakože jo?
1: Jako nejsilnější vždycky byl sprchovací kout, jo, protože tam šlo o to, že ten, kdo vyhrál, dostal vlastně nějakou závěrečný otázky a teprve podle toho, jestli tady těmihle prošel, tak padaly ty kuličky štěstí a dostal, já nevím, tu vkladní knížku, kde byly nějaké peníze. A nebo zmokl. A tak to ty děti nesly teda opravdu velmi statečně.
0: Jo, jo, jo. Usměv, no nevím, jestli bychom si to k dospělým soutěžícím mohli dovolit. No, to asi těžko. Mimo jste v záletech je Eva Machourková.

0: Slyšeli jste první znělku AZ kvízu. My jsme si ji ve studiu Záletu s Evou Machurkovou pustili i obrazem. Já se přiznám, že kdyby mě někdo ukázal 30 let starou znělku počasí, tak bych si sama nedokázala vzpomenout, až kdybych ji teprve viděla. Tak co vám, Evo, běželo hlavou, když jste se dívala i na obrázky, nejenže poslouchala tu základní melodii, která vlastně pořád zůstává?
1: No tak je to spojené, jak jsem říkala, že člověk nikdy netušil, jak dlouho se ta soutěž bude vysílat. Takže ty první díly jsme se hlavně snažili, aby narazili na diváky, aby se sešli tedy s tím očekáváním těch diváků, aby se líbili. Pro Aleše to bylo trošičku jednodušší, protože on předtím moderoval takový vlastně pořad, který měl podobný herní princip a jmenoval se, to si teď nespomenu, ale... Ale vlastně šlo tam taky o to hrací pole, které soutěžící spojovali, a akorát ti soutěžící byli středoškoláci. A pro mě to byla novinka úplná. A protože jsem vlastně v té době pracovala v té redakci, tak jsem taky viděla, vnímala jako to, jak je to týmová práce, jak každý prostě s něčím přichází, každý tomu věnuje prostě své nejlepší myšlenky a svoji práci, takže jsme se snažili, aby to potom byla spokojenost na všech stranách.
0: Počet dílů AZ kvízu v každém roce. Vysílá se vlastně každý všední den, takže no zkuste si to znásobit. Dostaneme se k neuvěřitelnému počtu jak soutěžících, tak otázek. Soutěžící asi nejsou takový, že by přišli jenom jednou za těch 30 let do AZ kvízu. Vrací se, o tom jste mluvila na samotném začátku. Zažila jste někdy moment, že jste si řekla, tuhle otázku už jsem taky slyšela, že by padla stejná nebo podobná otázka?
1: Já si myslím, že se velmi pravděpodobně musí otázky opakovat, ale na jednu věc lze se zeptat mnoha způsoby. Takže to mohlo být v jiném kontextu, mohlo tam být něco jiného, takže ale myslím si, že se samozřejmě, ale zajímavé je, že opravdu mám někdy ten pocit, že si říkám, no tohle jsem nikdy v životě neslyšela, co to bude.
0: Jo. Máte možnost nahlédnout do scénáře, teď myslím i s odpověďmi, ještě před vysíláním? Prozradíte?
1: No, měli jsme, na začátku jsme měli scénáře dopředu, abychom si je pročítali, ale přiznám se, že teď už jako hodně let prostě přijdeme a čteme otázky a odpovědi.
0: Na poprvé. No, je možné se vrátit asi v okamžiku, kdy se něco úplně výrazně nepovede. A já tu jeden příklad mám.
2: Je to tak, AZ kvíz je odstartován a to znamená, že můžete během následující půl hodiny, já se teda omlouvám, já jsem tady trošku teda zakopla, jo. Stalo se to teda poprvé, ale stalo se.
1: Ano, je tam taková trošičku zákeřná, zákeřné místo, ano, kde je zapotřebí dávat pozor.
0: Je ta podlaha seskládána z jednotlivých částí a zapadla vám pod patek?
1: Tam je uprostřed, tam je prostě uprostřed odskok, takže tam je zapotřebí ho překročit. Nejlépe nějak důstojně.
0: Vzpomenete si na svého nejvyděšenějšího soutěžícího?
1: No já se vzpomínám na jednoho soutěžícího a to bylo ještě ve starém studiu tady v centru Brna v Typosu, který omdlel. Ale naštěstí to nebylo nic vážného, opravdu asi jenom tak nějaká přechodný pokles tlaku, tak...
0: Indispozice. Těžko říct, jestli by na něj bývala byla nepřišla, i kdyby byl mimo televizní studio.
1: Tak a naštěstí se to nestává.
0: Eva Machourková, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v Záletech je dnes moderátorka legendárního AZ kvízu, ale také dětská psycholožka Eva Machourková. Evo, při studiu, proč jste zvolila právě psychologii? Já se přiznám, že tím, jak mám zase úplně jiné uvažování, tak bych se do tohoto oboru nikdy nedokázala pustit, protože bych si nebyla jistá výsledkem, ale ono vlastně předpověď počasí taky nemá vždycky jistý výsledek. Proč jste vybrala psychologii?
1: Tak já jsem určitě jako cítila, že prostě nejsem člověk, který by pracoval někde v laboratoři nebo někde prostě daleko od lidí, že prostě potřebuju kontakt s lidma. Maličko, ale úplně maličko jsem, kratinkou chvilku jsem uvažovala o medicíně, ale pak jsem naprosto sebekriticky uznala, že nemám tu píli a to, co je zapotřebí, aby člověk zvládl studium a pak i tu práci. No a tak jako druhá v pořadí mi dopadla psychologie.
0: Jak moc se proměnily děti za tu dobu, co se jim věnujete? Co vás nejvíc děsí a co vám naopak dělá největší radost?
1: Ono všechno se proměnilo, všechno, nejenom děti, ale i rodiče, i školy, i očekávání, co máme, i podmínky, za jakých děti fungují. Co mi dělá radost? Tak já si myslím, že i když to srovnám třeba se svým dětstvím, tak mi přijde, že jsou jakoby děti víc podporované k nějakému sebevědomí, že jsou méně jakoby srážené nějakým negativním způsobem. Jsou trošičku jako hodně opečovávané, trošku někdy se jim všechna ta smítka snaží okolí umetat, což taky není dobré, protože určitá taková zdravá míra frustrační tolerance je taky dobrá, ale nesmí být moc, musí to být tak akorát. Hodně starostí přináší takový ten trend prostě těch různých sociálních sítí a času stráveného někde na mobilu a já mám na starosti hodně spíš jakoby děti mladší, ale stane se fakt, že i ten prostě čtyřleták jako říká, že co bylo na YouTube a že bude YouTuber a tak to je takové trošičku s takovým vykřičníkem.
0: A spíš možná na to vzít se do péče rodiče než dítě samotné.
1: On ten čtyřleták řekne, jak to je a potom proč to tak je a jak by to být mělo nebo nemělo, tak to už je potom pro ty rodiče a pro ty dospělé.
0: Za tu dobu, co se psychologii, dětské psychologii věnujete, tak z těch čtyřletáků, jak říkáte, dneska už budou 40letáci, nepřeháním snad příliš, ale dobře, tak 30letáci. Víte o někom, koho vlastně život sledujete díky tomu, že jste se s ním setkala kdysi dávno, nebo tam není ta kontinuita?
1: Tak kontinuita tam není. Já jsem vlastně taky od toho oboru na docela hodně let vlastně vystoupila k té televizi, pak jsem se vrátila, ale stalo se mi už, že mi někdo oslovil a říkal, já jsem byl u vás v poradně a já nevím, byl jsem se radit třeba o tom, jakou profesi mám zvolit, nebo měl jsem třeba nějaký problém, to se mi už stalo. A tak jsem byla ráda, že ten život jako jde dál dobrým směrem.
0: Ve studiu to zkrátka skončí okamžikem znělky a
1: člověk odejde z natáčení, hlava čistá, je to kolektivní vlastně záležitost, že takže všichni si pohlídali své, takže jak říkáte, doufáme, že to všechno bylo tak, jak mělo být. Kdežto takové ty vztahové věci a takové ty problémy, se kterými se setkáváme v práci, to tak ty si člověk nosí domů, ty se honí v hlavě, k těm se vrací a my se vlastně s těmi dětmi vídáme tak někdy třeba jednou za rok, někdy jednou za dva roky a vidíme, jakým způsobem ten vývoj jde dál, jestli třeba to, co se zdálo jako problém a co jsme třeba navrhli, aby se nějakým způsobem upravilo, jak by se ty podmínky těm dětem změnily, tak jestli to funguje nebo ne, takže nějakou zpětnou vazbu máme. A když je pozitivní, no tak mám velikou radost.
0: Když porovnáte čas, kterému jste se v životě věnovala psychologické práci, práci psycholožky a televizní práci, vyjde to ve výsledku teď bilancováno v roce 2026 třeba půl na půl? Nebo té psychologie bude víc?
1: Já si myslím, že té psychologie už teďka bude víc.
0: Tak o tom ještě dál v Záletech budeme mluvit. Mým hostem je dnes Eva Machourková.

0: Aleny Zárybnické.
1: Eva Machourková, můj dnešní host v Záletech. Vrátím se na moment tedy ještě do studia AZ Kvízu. Výsledný pořad trvá 20 minut, to stopáš asi
2: 25.
1: Možná 25, jasně. Mm-hmm. Jak dlouhý čas ve studiu strávíte? Předpokládám, že se točí s nějakými drobnými pauzičkami.
2: Mm-hmm. Jo, my natáčíme vždycky během jednoho dne 5 dílů. Mm-hmm. A mezi těmi jednotlivými díly je taková necelá půl hodinka na odpočinek nebo převlečení nebo připravení toho dalšího dílu. A většinou točíme v blocích 4 dny, to znamená, že máme 20 dílů. My se střídáme s Alešem, 2 dny Aleš, 2 dny já. Přicházíme Aleš, ten s tím není taková práce, takže v maskérně, tak ten může přijít později. Já tak po té 8. hodině a odcházíme tak někdy kolem 4:30. Mm-hmm.
1: Hotovo tedy pět dílů. To znamená, že vy se potkáte za ten den s kolika? V každém dílu jsou 4 soutěžící.
2: Jsou 4 soutěžící, ale oni postupují.
1: Mm-hmm. Řekněte mi nějaký moment, který vás ve vysílání opravdu překvapil, co jste nečekala, že ten člověk je schopný odpovědět v daném momentu. Vzpomenete se na nějaký konkrétní příklad?
2: Že no na tohle já...
1: Přiběhla odpověď, nemáte pamatováka, že?
2: Já na to nemám pamatováka, ale Aleš má. To měl být ten deníček. To by bylo jednou slavné dílo. No.
1: Ano, Eva Machourková, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v záletech je dnes Eva Machourková. Já jsem se zastavila v brněnském studiu Českého rozhlasu, abychom mohli ten dnešní vlastně jednou odložený rozhovor natočit. Když jsme měli poprvé v plánu se sejít a já jsem měla hlasovou indispozici, takže jsem byla pro rozhlas úplně nepoužitelná, tak jsme měli v plánu setkání na Hvězdárně a Planetáriu. Je to vaše oblíbené brněnské místo?
1: Je. Teda v poslední době jsem tam byla několikrát s vnoučaty, s vnučkou a teď myslím si, že i vnuk už dorůstá toho věku, že tam je možné něco najít, nějaký program a je to nádherné místo a můj syn tam chodil na gymnázium kousíček od Kraví hory, je to místo mého srdce, tak ano.
0: Kdybyste vy mě měla podsunout jedno brněnské místo, kde bych se měla zastavit, než pojedu zase dál?
1: No, to je, já teďka tím, jak se vysouvám z toho Brna, tak vlastně když přijedu, tak jsem vždycky překvapená do centra, co je tam nového. Tak nevím, asi bych ale určitě doporučila návštěvu některého divadla brněnského. Mm-hmm. To jsou prostě místa, která určitě nesklamou. Taky bych možná zmínila brněnskou filharmonii, která v Besedním domě působí, nebo v Janáčkově divadle a teď jenom všichni doufáme a držíme palce, aby se podařilo dotáhnout nové prostory.
0: Na závěr, poslední otázku záletových rozhovorů vždycky klade umělá inteligence. A vás se, Evo, umělá inteligence ptá takto. Kterou otázku v AZ kvízu byste nikdy nechtěla dostat?
1: Já myslím, že když už bych se přihlásila do nějaké soutěže, jako je AZ quiz, tak myslím si, že umělá inteligence unese tuto odpověď, že bych nikdy nechtěla dostat otázku, na kterou bych neznala odpověď.
0: Přesně tak. Já chci Evo moc poděkovat za empatii a vlídnost, kterou nabízíte na televizních obrazovkách a úsměv, kterým vítáte a loučíte se s každým soutěžícím, který k vám do AZ quizu kdy přišel, tak za to moc krát děkuju.
1: Já taky děkuji za pozvání a za moc příjemný čas s vámi, Aleno.
0: Strávili jsme ho tady velmi příjemně v brněnském studiu. Škoda, že jste nemohli být úplně na dosah, ale věříme, že nás posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. Tak krásnou neděli přejeme a děkujeme.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Prezident jednal s premiérem hlavně o zahraničních tématech. Dál se chtějí scházet podle aktuální potřeby. Poprvé v Česku se objevil invazní rak červený na Ústecku a počasí dnes bude většinou slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Hlavním tématem byla zahraniční politika. Naposledy se potkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Předtím předseda vlády schůzky odmítal.
2: Napjaté vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií se v červenci vyostřily summitem NATO. Teď se oba státníci shodli, že je koordinace důležitá. Podle premiéra Babiše se budou scházet podle potřeby.
3: Určitě se uvidíme na Bezpečnostní radě státu, tam bude v říjnu.
2: Prezident taky představil premiérovi body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku, říká mluvčí Pavla Vít Kolář.
4: Vycházejí z tezí zaslaných ministerstvem zahraničních věcí a z dlouhodobé koncepce české zahraniční politiky.
2: Do New Yorku poletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. I on byl na dnešní jednání pozvaný. Premiér ale řekl, že by se měl šéf diplomacie sejít s prezidentem sám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Obce ze Zlínského kraje budou kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Českému rozhlasu to řekli starostové víc než 10 obcí, kterých se zóny týkají. Vadí jim, že zóny pro rychlejší stavbu větrných a solárních elektráren stát vybral bez vzájemné komunikace. Lidé podle starostů taky nejsou spokojení s možným umístěním elektráren nebo vidí jako problém, že soláry by v budoucnu mohly stát na orné půdě. V jezeře Milada na Ústecku odborníci potvrdili invazního raka červeného poprvé v Česku. Rychle se množí a je taky přenašečem račího moru, který pro české raky představuje smrtelné nebezpečí. Nový invazní druh se v jezeře podařilo objevit díky cyklistům, kteří ho vyfotili a nahlásili, říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny.
5: Nás by nenapadlo tam hledat, protože vím, že na tom jezeře Milada jsou raci pruhovaní, což je taky nepůvodní druh. Tohle najednou pro nás byla novinka, takže jsme tam to jeli hned ověřit a toho raka jsme tam na několik málo vrší chytli taky přímo v tom jezeře.
0: Odborníci teď udělají průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije. Po výhře 3-0 na sety nad Slovenskem mají čeští volejbalisté zajištěný postup do osmifinále mistrovství Evropy. Ve skupině v Modeně ještě dnes nastoupí proti domácím Italům a zítra proti Slovincům.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, teď ráno a ještě dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy u sjezdu na Odry na kilometru 320 se srazila dvě nákladní auta a blokují krajnici. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle havarovala dodávka, je to zřejmě se zraněním a únikem provozních kapalin. A na Břeclavsku čekejte omezení na výjezdu z obce Ladná k silnici 425 do Podivína. U mostu přes železniční trať je osobní auto na boku, je to nehoda se zraněním. Tak opatrně a pozor taky na zmíněné mlhy. Tolik zprávy, začíná vaše ráno na Dvojce, u mikrofonu Vláďa Slezák.
6: Hezké dobré ráno všem, co vstáváte v úterý 15. září a Jola nám speciálně k dnešnímu svátku. Pošleme krásným dívkám skupinu Turbo. Tak tedy hezký poslech právě teď Dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Skupina Turbo na dvojce a za chviličku taky Bon Jovi. A teď české noviny. Pár týdnů před začátkem topné sezóny ceny energií dál rostou. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina, což se odráží v nabídkách hlavních českých dodavatelů. Poté, co na jaře zdražení oznámili E.ON a MND, s koncem prázdnin se k ním přidal i lídr trhu ČES. Domácnosti budou muset zaplatit až o několik tisíc korun ročně více, píše dnešní Právo. Letošní horké a suché léto přepsalo řadu rekordních tabulek, ovlivní počasí ještě v příštím roce a zvedne i ceny potravin v obchodech. Česko má za sebou druhé nejteplejší léto a šestý nejteplejší srpen historie, kdy se rtuť opakovaně vyšplhala nad 40. 40 teploty překročily i v červenci a červnu, kdy padl v Doksanech absolutní rekord 41,9 stupně Celsia. Sucho zdraží jídlo. Ceny potravin na burze už rostou, časem se projeví i v regálech obchodů, píše Mladá fronta Dnes. No a desítky tisíc lidí, kteří dnes vykazují znaky nelegálního zaměstnávání, si s účinností nového zákona stanou zcela legálními pracovníky, aniž by sami cokoliv změnili na svém vztahu s firmou, pro kterou pracují. Stát už je za takzvaný Schwarz systém nebude moci nijak postihnout. Uvádí to studie výzkumné organizace PAK Research, podle níž počet nelegálních případů klesne na pouhé zlomky procent. Zákon výraz Schwarz systém vlastně nezná. Tento termín se vžil pro takzvanou závislou práci, kdy OSVČ vykonávají pro zaměstnavatele činnost ve stejném režimu a za stejných podmínek jako zaměstnanci, co by podnikatelé však odvádějí nižší daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Podle současných zákonů takto nelegálně pracuje 6% OSVČ. Pokud by se to posuzovalo optikou evropské definice závislé práce, bylo by výsledné číslo dokonce 12%. Zákon novou definici závislé práce zlegalizuje 70 až 90% dnešního Schwarz systému, uvedl jeden z autorů studie Daniel Prokop. Půjde podle něj o 50 až 80 tisíc lidí, kteří dnes znaky nelegálního zaměstnávání vykazují. Tak to jsou dnešní Hospodářské noviny. No a teď už slibovaný Bon Jovi a za chvilku informace o počasí.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes je to na území České republiky, na celém území bez deště. Teploty jsou trochu nižší než včera, pohybují se od 6 do 12 stupňů Celsia. Například poměrně chladněji je v tuto chvíli v jižních Čechách, například ve Volarech 6,6 stupně Celsia, a na jižní Moravě je naopak tepleji, třeba aktuálně v Kunovicích 13,7 stupně, a nebo tu máme třeba i Luhačovice, tam je 11 stupňů. A má být slunečný den s mlhavým ránem, bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů Celsia. Teď kamufláž, další písnička pro vás na Dvojce. Dobré ráno.
0: Vaše ráno
2: s Vláďou Slezákem na Dvojce.

Opět a Radeček ve vysílání dvojky v 5.23 a historické události pro 15. září. Například v roce 1794 byl vyroben první porcelán v manufaktuře v Klášterci nad Ohří. Byla to v té době druhá nejstarší porcelánka v českých zemích. Taky se začal stavět v Plzni měšťanský pivovar v roce 1839. Byl to předchůdce dnešního plzeňského prazdroje. V Praze se rozsvítilo prvních 200 plynových lamp v roce 1847. V roce 1907 vůbec první stálé kino v Čechách otevřel Viktor Ponrepo. Bylo to u Modré štiky v Karlově ulici v Praze. Tehdy se kinu říkalo divadlo živých fotografií. Svou činnost zahájila i sázková kancelář Saska v roce 1956. Také bylo u nás vyrobeno první tranzistorové rádio v roce 1958. A v 76. na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v tehdejším pavilonu P výstaviště se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 105-120. V roce 1983 byl soubor vinných sklepů Plže v obci Petrov na Hodonínsku vyhlášen památkovou rezervací a v Praze začala soutěžní část mistrovství světa v orbě za účasti týmu z 29 zemí v roce 2005. V roce 2017 potom sonda Cassini po 20-leté misi řízeně zanikla v atmosféře Saturnu. To jsou události pro dnešní den. Teď Elis a za chvilku další aktuální zprávy.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude dirigent a hudebník Felix Slováček mladší. Je mu dnes bližší saxofon, klarinet nebo už definitivně dirigentská taktovka. Co pro něj znamenalo hudebně nastudovat České ledové království a podaří se rozvinout hudební gen Slováčků i ve třetí generaci? Samozřejmě nejen o tom si budu povídat s dirigentem a hudebníkem Felixem Slováčkem mladším.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
4: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
3: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
4: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
3: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré ráno. Dnes začínají platit další 50% americká cla na zboží z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů nebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současné době ve vyhrocené obchodní válce. Spor se promítá i do chování spotřebitelů. Například Kanaďané výrazně omezili cesty do Spojených států a začali bojkotovat americké výrobky. Ode dneška platí nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci už nemůžou navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit budou mít i poslanci s přednostním právem. Novela vychází z návrhu předsedy opozičního klubu ODS Marka Bendy. Ten ho podal v minulém volebním období. Sněmovna ale jeho projednání do konce minulého volebního období nestihla dokončit. Prezident Petr Pavel dnes bude jednat s ministry spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za ANO a šéfem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Oba ministři mu představí kandidáty na generály. Prezident je jmenuje pravidelně dvakrát ročně. Poprvé 8. května při příležitosti Dne vítězství a podruhé 28. října v rámci výročí vzniku Československa. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jedná se o spojku mezi městem a dálnicí D1. Od pátku bude v plném provozu, zatím ale v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě není zkolaudovaná. Teď je průjezdná s omezením. Utkáním Karlovy Vary Třinec dnes odstartuje nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili taky v posledním semifinále play-off, ve kterém byli úspěšnější Třinečtí. Ti ale ve finále podlehli Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začne v 6 večer.
0: Počasí.
5: Úterý bude většinou slunečné, teď ráno a ještě během dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy u sjezdu na Odry se srazila dvě nákladní auta, stojí na krajnici na kilometru 320. Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové je odstavené osobní auto, stojí za Chlumcem nad Cidlinou na kilometru 63. A komplikace čekejte na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle. Mezi obcemi Řídký a Tržek havarovala dodávka a zasahují tam záchranáři a tvoří se kolony. Tak opatrně a pozor na mlhy. Tolik zprávy, posloucháte Vaše ráno na Dvojce s Vláďou Slezákem.
6: Příjemné dobré ráno v úterý 15. září. Umělá inteligence se učí slyšet drony. Po celé Evropě odborníci vyvíjejí systémy schopné rozpoznat zvuk blížící se hrozby. Tak víc o tom za chviličku v našem vysílání. No a teď už přidáme třeba šer. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Než zazní písnička z koncertu dvojky Petr Hapka 80 od Štěpána Kozuba, máme tu reportáž. Před dronovým útokem nás mohou varovat automatické uši. Právě zvuk je podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony uslyšel i v horších podmínkách, pracují i čeští vývojáři.
1: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je přahý dron.
2: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
1: Bylo slyšet, jak ten dron vlastně přijde kolegům nad hlavou. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je.
2: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
3: Profesionální komerčně dostupné systémy vyrábí typicky třeba Rheinmetall, německá zběračská firma.
2: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich, podobně jako to děláme my lidé.
3: Když jste někde na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, tak dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího, ty ostatní hlasy jakoby upozadit. To neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji než ti jeho spolumluvčí.
2: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systémům na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
3: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel v počtu řádově desítek tisíc, často třeba mobilní telefony, jenom když se třeba na mapě zobrazí čidla, která hlásí podnět, tak už je vidět na té mapě, že něco letí, odkud, jakým směrem a tak dále.
2: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách.
1: Tady těch transformátorů je opravdu hodně. V České republice je 60 tisíc, každá vesnice má jeden, dva.
2: Čidlo uslyší dron jen malou chvíli předtím, než přiletí. Navíc ho nemusí zaměřit dokonale přesně. Proto nakonec nestačí drony jenom slyšet, ale další systémy by se po nich měly ještě podívat, aby je zneškodnili. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dal matin.

na druhé. Víří prach. I ve zvířeném prachu cest.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Dnes má být slunečný den s mlhavým ránem, bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů Celsia. A teď už Jana Kiršner a taky Petr Habka a písnička Bude mi lehká zem. Hezké dobré ráno s Dvojkou.

0: Na dvojku vás teď přichází potěšit Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 15. září roku 1890 se narodila vynikající spisovatelka Agáta Christie. Jsem platonicky zamilovaná do jejího hrdiny Arkila Poirota. Obdivuju slečnu Marplovou. Souhlasím s Agátiným konstatováním, že je báječné mít manžela archeologa, protože čím je žena starší, tím je pro něj zajímavější. Občas se ponořím do Agátiných citátů. Mohu potvrdit její výrok, který pro mě extrémně platí, když se mám pustit do psaní knihy. Agáta řekla, tajemství úspěchu je začít. Taky souhlasím s tím, jak pravila. Dobrá rada bude vždy ignorována, ale to není důvod ji neposkytnout. A proto vám dnes poskytnu svou nejoblíbenější radu. Užívejte života na plné pecky. Dřív než vám zubatá, podrazí kecky.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: Vládě Slezák vám přeje taky hezký den, teď už skupina Queen. It's a

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Dobrý den.
4: Eva Adamčíková.
3: Dobrý, dost dobrý.
5: Já jsem vás viděl v televizi.
3: Jo, no tak.
0: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
6: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
3: Jo, jo, jsou.
6: Já teda moc nebulím, ale...
3: To je dobrý.
7: Máš nějakou fobii?
8: Z vejšek trochu.
9: Jakou sladkost máš nejradši?
8: Čokoládu na různý způsoby.
0: Talk show na jedno.
3: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
0: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas 2. Zprávy.
10: Prezident Petr Pavel se sešel s premiérem Andrejem Babišem. Řešili hlavně zahraniční témata. Francouzští policisté dnes budou demonstrovat za zvýšení platů a počasí dnes bude většinou slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Na Pražském hradě se včera sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jejich soukromé jednání následovalo po vyzvednutí korunovačních klenotů. Mluvili například o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy teď totiž má prezident posoudit. Zbylá témata se týkala hlavně zahraniční politiky, jak doplnil mluvčí hlavy státu Vít Kolář.
11: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Domluvili se, že se potkají příště podle situace, ale nemají žádný přesný termín.
10: Státníci se ke schůzkám vrací poté, co se jejich vztahy vyostřily červencovým summitem NATO v turecké Ankaře. Předseda vlády pak pozvání odmítal. Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Včerejší schůzka vládních špiček konečnou schodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Tisíce policistů ve Francii budou dnes demonstrovat za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest plánují policisté předpolednem v centru Paříže. Reagují tak na neúspěšné jednání s ministrem vnitra Laurentem Nunezem ze začátku září.
12: Jeden z policistů řekl televizi France 3, že v posledních letech výrazně vzrostly životní náklady. Vadí mu, že přidáno, ale dostali jenom komisaři a ne řadoví policisti. To kritizují i odbory. Policisti ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat, v Paříži ale vyjdou do ulic a ti, kteří budou ve službě, si můžou dát pauzu. V takovém případě musí pracovat jenom při naléhavých situacích, například při ohrožení života. Ministr vnitra Laurent Nunez chce dát policii stovky milionů euro ročně navíc. Víc peněz si podle něj ale rozpočet nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
10: Výuka nového studijního programu Radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do 3letého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Pokračuje mluvčí Zlínské univerzity Petra Svěráková.
13: Studenti se budou učit pracovat s přístroji pro rentgen, magnetickou rezonanci nebo nukleární medicínu. Jako absolventi pak najdou uplatnění v nemocnicích, diagnostických centrech i dalších zdravotnických zařízeních.
14: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
10: Dnes bude skoro jasno až polojasno, teď ráno a ještě během dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
0: Doprava.
10: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín na kilometru 320 odklízejí následky srážky nákladního auta s osobním. Blokují odstavný pruh, kolem se pohybují řidiči a vybočuje se. Na silnici 13 z Chomutova do Mostu za sjezdem na Vysokou Pec řeší nehodu. Srazila se tam dvě osobní auta a autobus. Blokují pravý pruh, je tam krátká kolona. A na silnici 38 na průjezdu kolem Jihlavy směrem k dálnici D1 za Mostem před Jihlavou u sjezdu na centrum opatrně. Tam se srazila dvě auta a zpomaluje se v zatáčce. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a startuje ranní dvojka.
0: Startuje ranní dvojka.
15: Je 6 hodin 4 minuty a je to tak. Jsme na startu, přátelé, společně s vámi. Jak jste se... řeknu to jinak. Přivítám Reginu Jakuba, dobré ráno.
16: Ahoj, dobré ráno.
15: Regina má za sebou... návštěvu lékaře, návštěvu očního lékaře. Ty taky.
17: Jo, my jsme byli včera vlastně spolu
16: já byl
17: sebe.
16: O 3 hodiny dříve.
17: To je pravda.
15: A jak jste dopadli?
17: No ani se neptej. Vidím na dálku jako ostříž. Mám pocit, že to je neslušné, to všechno, co vidím. Vidím napsané poznámky o 400 dál.
16: Myslím si, to je neslušné, koukat do cizích notýsků.
17: Neměla vidět některé věci. A nablízko nevidím skoro vůbec, takže bych potřebovala, kdybyste mi drželi počítač někde takhle 2 metry ode mě, abych to přečetla.
15: A to ti ty oči řešil zubař, jo? Nebo?
17: Ne, optometrista. Aha. Viděla jsem teda opravdu, najednou jsem prohlédla.
16: Ty jsi ti dal 2 popelníky, jo, na gumičce.
17: Že teď vidíte na 125%, řekla paní optometristka, a s těmi svými původními dioptriemi vidíte na 75. Takže je to znatelný rozdíl.
15: A to by nějak i změnili ty dioptrie? Nějaké hodnoty třeba?
17: No, o jednu celou, ale abych viděla právě trošku jako méně než 125% a stejně mě to trošku děsí, co všechno vidím. Já nevím, jestli chci tak ostře vidět všechno. Co
15: ale
17: ty?
15: Jakub, vidím, že to je úplně stejný pořád.
16: No, protože ty nové brýle, než je udělají, tak to trošku trvá, ale mě naopak řekla, mě řekla, máte ty dioptrie, to je strašný už. Jako na astigmatismus, vy jste v mínusu, ale to už jsou 3,5 dioptrie, to je hodně. Nicméně uděláme vám korekci ještě levého oka. To je jenom o 1/4 dioptrie, ale ono se to nezdá. Už je to skoro popelník a nevejde se ten cylindr do rámečku pomalu. A říkala, budete muset mít 2 brýle, protože s těmito, co máte, vidíte docela dobře na dálku, tam jsme udělali jenom korekci nějakého úhlu, že mám jinak zakřivenou rohovku. A to je perfektní, to budu moct také číst cizí notýsky. Ale na to blízko to byl problém, takže bych měl mít ještě 1 brýle na šňůrce, což jsem odmítl. Říkám, pro mě je lepší si je dát na čelo, ale pak teda jako vejdám do toho. Ona říká, no, nebo multifokály, ale z těch mi bylo špatně.
15: To je situace.
17: Co budeme dělat?
16: Že ty multifokály, fajn, ale je pak našlapuješ, ty obrubníky jsou vyšší asi o metr před tebou a našlapuješ tak jako... No hrozí, že tě přejede tramvaj, než si to oko zvykne, respektive mozek, ale on si nemusí zvyknout nikdy. A ten můj obzvlášť, on je takový revoltní.
15: Tak já vás potěším.
16: Ty dnešní... vidíš dobře, víš?
15: Ne, to jsem nechtěl říct. Dnešní ranní špek bude takovým malým pohlazením na ty vaše starosti.
17: Tak jo.
16: Fakt?
15: Jo.
16: Schoval se tam ostříž?
15: Ostříž ne, ale je to... takové hladké slovo.
16: Oho.
15: Hladké. Oho. Protože

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: 6 hodin 11 minut a teď vás budu hladit. Ranní špek, nebo v ranním špeku je takové slovo, které se možná už moc nepoužívá a v případě, že se používá, tak se používá v trošku jiném významu, než který opravdu to slovo má. Ale ani já jsem nevěděl, že ten původní význam je lehce jiný. Jo, to znamená, nechci na vás dělat chytrého vůbec. Já jsem až zjistil, až když jsem se tím probíral, že to slovo původně znamenalo něco jiného, takže se nejdřív přesuneme do starého, prosím, Řecka. Napište si dvě slova. Nostos a algos. Protože Regina studovala latinu, tak možná už budeš vědět.
2: Tohle je nějaká starořečtina. No. To jsme neměli.
1: Aha. Nostos a algos.
3: To je dobře.
1: Potom mám tady pro vás citát Karla Lagerfelda. Mohla bys, prosím tě, připomenout, kdo...
2: Mám takový pěkný tričko jedno.
1: Tak, no.
3: Bagrista z Litomyšle.
1: Když lidé mluví o starých dobrých časech, říkám lidem, není to stará doba, to ty jsi starý. Nesnáším staré dobré časy. Důležité je, že dnes je to dobré. Řekl Karl Lagerfeld, módní...
2: Ikona.
1: No vidíš, to ani nevím. No, to je další velká nápověda, prosím. Objevují se třeba v psychologii. Dokonce mě, nebo respektive já, často přepadávám spíš ty inteligentnější lidi. Prý. Jo, to je z lékařských knih. Nevím teda přesně proč, ale je to prý tak.
2: Nějaký los trendos.
1: A to, co jsem já,

0: vlastně znamená vnitřní nespokojenost se současným stavem. Ten Karl Lagerfeld vlastně mluvil proti mně, by se dalo říct. Chcete to ještě jednou přečíst, co řekl? Když lidé mluví o starých dobrých časech, říkám lidem, není to stará doba, to ty jsi starý. Nesnáším staré dobré časy. Důležité je, že dnes je to dobré. Nevím, co by řekl na to Václav Kopta, ale myslím si, že spí. Protože jeho pořad Zlaté časy, ten já zbožňuji.
1: To znamená, ano, nějak, já si no, tuším, no, nebudu.
0: Pozor.
1: No, čekej, je to, já ti to napíšu, jo.
0: Nostos a algos, to jsou dvě řecká slova. Taky,
1: je to něco podobného?
0: Taky milujete, když vás vemu parním vlakem.
1: Mhm.
0: Tam se to teda používá hodně.
2: No, tak nic, no.
1: Pane učiteli, můžu jít si koupit svačinu?
0: Ano.
2: Můžu si taky koupit svačinu, když nevím, tak ať si aspoň najím.
0: Ne, počkejte.
2: To je podle hesla, kdo nepracuje, ať si aspoň nají. Hm?
0: Je to moje touha po starých dobrých časech. A jenom teda pro lékaře a pro všechny. Původně jsem to slovo znamenalo, to asi můžu říct, chorobný stesk po domově.
2: Homesick.
0: Cože?
2: Homesick. Hmm.
0: Homesick?
2: No.
0: Jako
2: stesk po domově.
0: To je homesick, jo?
2: No.
0: No, tak to je původní význam toho slova. Protože když se podíváme do té řečtiny, tak nostos je ten stesk po tom domově a algos je bolest.
2: To jak smyslel?
0: Ano. Je to takový, ale chorobný vyloženě. Ale my jsme si z toho teď udělali...
1: Chorobný?
0: Chorobný, ano. Je tady...
1: Pavel už si píše hlasící přístroj.
0: Ano, je tady i Pavel Chour s námi.
1: Jo.
0: Takže ještě jednou. Nostos algos. Tam je vyloženě i písmenná nápověda. To je potřeba připomenout. Když vás vemu vlakem, tak se budete tak usmívat. Ale musí to být samozřejmě parní vlak.
1: Ale je to vlastně, to říkáš dobře, pohlazení. Svým
0: je to,
1: způsobem,
0: je to pohlazení.
1: Jo, pokud je pozitivní vzpomínka.
0: My už jsme si z toho udělali pohlazení a ta vzpomínka je vždy pozitivní.
1: Člověk vytěsní ty negativní a zbyde mu tam jen to. Mm. Ten optimistický pohled na ty staré časy.
0: Není to prosím žádná magie. Dvojka zavináč, rozhlas.cz. Pojďte se vzpomínat.

0: Raní dvojka na špeku.
1: Zatmění stále.
2: Stále.
1: Stále, stále. No, zatmění písnička Leony Machálkové nepomohla Regině Květoňové k tomu, aby uhodla složeninu, v podstatě to je složenina Nostos Algos. Je to chorobný stesk po domově, protože ráda jezdím vlakem, parním vlakem, a jsem ráda,
2: Sazos.
1: Vzpomínáte na staré dobré časy. Sazos? Jakože saze.
3: No. Sazos.
2: Nostos, aby to mělo to se.
1: A nyní nejsem žádná magie, ale brž.
3: Jsem jako zesmutnění z minulosti.
1: Tak.
2: Já nevím.
1: V psychologii je to chorobný stesk po minulých dobách nebo po domově, které si pacient obvykle idealizuje a přisuzuje jim například přirozenost, řád, klid, slušnost a tak dále. Typicky v protikladu k vlastní soudobé zkušenosti. Pacient si tedy promítá do minulosti to, co mu v současnosti chybí. Důvodem může být ztráta životních jistot, osobní otřes nebo prostě jenom stárnutí. Protože jsme, když vzpomínáme na ty minulé časy, prožíváme...
2: Melancholické.
1: Ano, ano.
3: Máš něco na nose. Regi, asi,
1: nos,
3: asi,
1: nos,
3: asi tos, talgí, nebo něco
1: nos, takový, tos, no? Algos.
2: Jo, tohle řekni. Je jako nostalgie. Hmm. Tak to já vůbec nemám. Aha. Tak proto, já to totiž skoro neznám.
3: Ta já zka... taky nemám IQ 160 a vím o něm.
2: Karl Lagerfeld.
3: Ale ten vláček mě docela pomohl, no. Nostalgická jízda.
1: Ale ty mám pocit, že jsi mi skoro vynadala.
2: No, protože...
3: Ti bys chtěl pochválit, viď?
1: No nechtěl, ale já se tě tady snažím pohladit a ty... Jo, nostalgie, to neznám.
2: No, to říkal už Vladimír Kroc, vy jste starý cynik. To mě nemůžeš chtít nostalgii tady uhodnout, když to neznám.
1: Prej to říkal už Vladimír Kroc.
2: No. Tak já se podívám.
3: Ale aniž bychom vzpomínali na naše staré známé posluchače a posluchačky, tak to jsou i noví posluchači a nové posluchačky. Takže mám radost. Nic nostalgického se vlastně neděje. Ale, no.
2: Mně se špatně čte. Toho? Moje milá dvojko, tak včera mě uhlíř nijak nenatchnul, ale dnešní špek, ach, to je jiná liga. Nostalgie, ta se do mě vkrádá právě v nastávajícím období podzimních mlh, sezení u krbu, těšení se na Vánoce, vzpomínka na idealizované dětství se spoustou sněhu, radosti, bezstarostnosti, krušnohorka Dana, nostalgický ročník 68.
1: Perfektně.
3: Dobré ráno, je to nostalgie, zdraví nás Zdenička z Prahy. Staromilství tady ještě napsala Olga. Že by nostalgie, staromilství.
1: Hmm. Krásné ráno, dvojtrojko. Filip, jestli to je hladké, tak to bude mouka. A teď budu řídit. Tak šťastnou.
3: A Hanka, skvělý ročník 92. Krásné ráno, jsem nostalgie. Stejně tak Jana. Z Brna.
1: Napsal ještě Pavel, který typoval na začátku, protože ty si říkal ostříš. Regina, že vidí jako ostříž, opakem ostříže je slepíš. Ten je taky krásně hladký.
2: To jsme tady dva. Až tři.
3: Dnes jsem trošku zaspala, tak si tu v klidu sedím v natáčkách a mám si čas s vámi povídat přes klávesnici. Já už jsem ročník, kdy mi nostalgické myšlenky napadají skoro u všeho. Co má více než 30 let, je to krásné slovo nostalgie. Jana.
1: Děkuju vám, Jano, doufám, že jste slyšela reakci Reginy. Jo, nostalgie.
3: Já už bych se v tom nevrtal.
1: No mě to zasáhlo třeba.
2: To tak nemusíme být všichni stejní, ne?
1: No to já v žádném případě.
2: To vidíš. Já nevím, já si jako neotáčím pořád dozadu. Já se dívám dopředu.
3: Moje děti 11 a 14 byly v létě na pouti. Uviděli tam létající labutě a křičeli: Mami, můžeme jít, je to nostalgie.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa. Nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení, o které americký prezident na poslední chvíli usiloval, měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve potom jemu posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám. Slovenská webová stránka Nova Tours nabízela falešné zájezdy. Zneužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře, upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž nemá nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V tuto chvíli už je stránka mimo provoz. Policie dnes zveřejní konečnou statistiku lidí, kteří zemřeli při dopravních nehodách v červenci a v srpnu. Předběžná čísla policie zveřejnila už koncem srpna. Z nich vyplývá, že nehody nepřežilo minimálně 99 lidí, což je nejvíc od léta roku 2021. Tehdy bylo obětí na českých silnicích 101. Zastupitelé městské části Praha 1 se dnes budou zabývat omezením hluku z lodí na Vltavě. Minulý rok si v referendu na hlasitou hudbu stěžovalo 70% místních. Chtějí proto, aby v historickém centru hlavního města platilo pro hudební produkci omezení. Plán, o kterém budou zastupitelé jednat, taky počítá se zpřísněním smluv pro provozovatele lodí. Kvůli hluku by tak nově mohli dostat výpověď z přístaviště. Z nominace amerických tenistů vypadli před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Česko-Spojené státy se bude odehrávat tento pátek a sobotu v Praze. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
0: Počasí.
2: Úterý bude většinou slunečné, teď ráno a ještě během dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna je od sjezdu na Slavkov kolona z kilometru 211 ke sjezdu na Svitavy. Zdržíte se 10 minut. D1 ve směru z Prahy do Brna, tam se jede pomalu za sjezdem na Chocerady. Na 27. kilometru se v mlze dojíždí do kolony kvůli zúžení na mostě Šmejkalka. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy je kratší kolona před sjezdem na Pečky na 36. kilometru před zúžením a na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomalíte za závistí. Do Lipůvky je to na 20 minut. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku.
3: Milí posluchači, jestli vám to nebude vadit, já se trošku v té nostalgii budu, jak se říká,
4: Hnípat?
3: Ne, utápět. My jsme hledali slovo nostalgie. A protože na Wikipedii, jestli tomu dobře rozumím, když tak mě Regino to vysvětlí, na Wikipedii může napsat každý ten příspěvek.
4: Editovat.
3: Jo, nebo editovat. Jo, je to tak.
5: Musí být nějaký přihlášený účet, dobře, ale víceméně ano, tvoří to lidé sami.
3: Dobře, protože já jsem si tam našel ve Wikipedii, co je to jako nostalgie. A jsou tam různé věci a jedna věc mě opravdu pobavila. Třeba v hudbě se nostalgií rozumí uvádění písniček, které podobně jako filmy starším lidem připomínají jejich mládí. To byla mimochodem ta úvodní Modern Talking. Přišlo několik odpovědí, že nechápete nápovědu, protože to je anglicky, ale mně nešlo o text, mně šlo o obecně. Pocit. Tak. Jiná podoba i například sbírání starožitností a tak dále. A teď poslouchejte. Například chalupáři se rádi obklopují starými věcmi. Zkoušejí stará řemesla. Oblékají se jako vesničané, pečou chleba a podobně. Jako přijme, víš co, že tam někdo napsal, třeba jako evidentně mladý člověk, no nevím, kdo tam mohl takový příspěvek napsat, no to jsou ty starý, oni pečou chleba, rozumíš?
6: Jako, že jo, chodí tam v teplákách, jasně, a pečou chleba.
3: Oblékají se jako vesničané.
6: Pletou košíky.
3: A potom je tady ještě jedna věc, a já si na to vlastně docela pamatuju, a možná ty, Regino, z filmové historie, to budeš vědět, není to historie až tak veliká, ale na přelomu století, jak ještě nebylo úplně jasné, jestli ten rok 89 byla správná cesta nebo nebyla, myslím si, že tam byly hodně takové emoce v těch, kteří pamatovali ty staré časy. Tak představte si, po starých dobrých časech NDR v Německu se stýskalo výrazem ostalgie. Ost je východ. Mm-hmm. Jo, ost po východní, že jo? Že tomu říkali normálně, jak ve filmu, v hudbě, v literatuře a tak dále, se objevuje ostalgie.
5: Mm-hmm. Jo, to myslím, že Zita párkrát i zmiňovala.
3: Že jo?
5: Jo, jo, jo, to je pravda.
3: Jo, je, to no, za NDR to byla paráda, že jo? Protože ten princip toho života byl trošku jiný. No, tak tolik tedy nostalgie ve všech tedy podobách. A ještě k vašim e-mailům, protože mám pocit, že my občas nostalgičtí, my dva, Jakube, jsme.
6: Moc hezky napsala o nostalgii Noemi. Krásné rádo všem přeji. Nostalgicky vzpomínám na vše, co jsem prožila v mladém věku. Dnešní špek je nostalgie. To je krásné slovo. Dlouho jsem ho neslyšela. A když ho vyslovíte, tak ve mně něco milého vyvolá. Přeji všem nostalgicky smýšlejícím lidem krásné ráno podzimní. Ten podzim také může evokovat v lidech nějakou tu nostalgii.
5: To čoče nemám, ale...
6: Na pouštění draků třeba.
5: Mně se tady líbí René, krásný ročník 62. Paní nostalgie má krámů plný byt, nic neumí vyhodit.
3: To je Olympik. Skupina
6: no.
3: Ulice.
5: Má... To si zapomněl.
6: Nic neumí vyhodit.
3: To je krásný text Zdeňka Rytíře. No jasně. To je ona. Je, tak si ji dáme. Víny asi neznáš, Riky.
5: Neznám.
3: Tak ona je... To je z té desky Ulice, tam z toho znáš Okno mé lásky, Já. To byly ty největší hity. No já, jenom já. No. Okno mé lásky. Tak si dáme paní nostalgii.
6: To je dobrý nápad.
3: To je dobrý nápad. A pak se ještě podíváme do e-mailu, protože jich přišlo hodně. Na rozdíl od Reginy, my jsme nostalgičtí.

0: No a teď právě začíná. Já. No, to mají provázané ty písničky. Tak jsme vzpomněli na ulici a díky vám, milí posluchači, děkujem. Petr Janda, paráda. Dobrý, hezký, mám z toho radost.
1: Hezká nostalgie.
0: Rigra je tady zaseklá. Ty
2: já nevidím. Ale
1: tady napsal Filip. Nostalgos protos cos. Jo, adios.
0: Adios, jasně. Ano, nostos algos. Rozumím vám. Dnešní špeky nostalgie, Helena 68, Slávek 63. Ježiš, tady je e-mailu, paráda. Už to mám. Míša z Prahy. Skvěle, nostalgie, taky paráda. Lenka, rychlý pokus. Lenka, poctivý ročník 68, taky skvěle, nostalgie.
2: Chystám se do práce, ale nostalgicky pokukuji po posteli. Lída Skladna.
0: Ano.
1: Jak už jsem dojel, dnes to není mouka, ale nostalgie. Filip Staré Smrkovice.
0: Jo, ten psal, že bude to mouka. Jonis MB 79, napsal li to nostalgie, krásné ráno. Jonis MB, asi z Mladé Boleslavy, předpokládám. Johnny, že jo?
2: Dnes to bude nostalgie, přeji vám pěkný den. Tamara, ročník 71.
0: Nostalgie Iva ze Zlína, tady to jede, teda vy jste úžasní, jste fakt. Nostalgie Zdenka Jiří, Jirka 1969, dobré ráno tradičně z vlaku do Týniště, dnes je to nostalgie. Vy teda, ano, vlastně mluvili jsme o tom, říká se tomu nostalgické jízdy. Mm-hmm. A mám takový pocit, že už i to slovo nostalgie se stalo jakýmsi jako synonymem. České dráhy to dělají, že jo, myslím, ne? Ty nostalgické vlaky.
2: Takový víkendový, ano, jo, jo. Jízdy parním vlakem. Pak ještě bylo nějaký nostalgické muzeum, nebo ne? To byl tady pořád.
3: No, byl.
2: Že jo?
3: Ano, ano.
2: Děkuju, Pavle.
0: Aha. Napsal tady Pavel Zvišku.
1: Ale pamětníci se
0: nevím. Pamětníci, no. No, ale, ale těší se to velké oblibě, že mám pocit, že kdykoliv jede parní vlak, tak se tam nedá dostat dovnitř. Že jo? Zažili jste to někdy? To je úplně narvaný. Jo, prostě lidi to mají rádi, přece jenom je to nevídaná věc. Už se to teď řeší i z bezpečnostních hledisek, že se nejezdí za těch such anebo veder, že jo, protože dřív všechno hořelo, že jo, kolem trati, no, to se tolik neřešilo, že jo.
1: Ale je pravda, já když jsem za vámi jel do České Lípy, tak to byl Lužicko-Horský rychlík, mm-hmm. což je nostalgická jízda. To jsou ještě ty staré vagony s těmi koženkovými sedačkami, ještě tam byly drobky podle mě se 70. let. Bylo to fantastické. A ta vůně, ta specifická vůně toho vagonu, toho kupé, prostě ta přetrvá.
0: Napsala Marie Drobíková z Lučína, když už teda mluvíš o tom, co bylo v tom vlaku, je to nostalgie. Je to nostalgie, správně.
2: Dneska mi to ryje, je to nostalgie. Vojta, wow. Ročník 2016.
0: Jo, 2016? Mm-hmm. Tak to je 10.
2: No je.
0: Desetiletý. Dobré ráno, hadači. Střílím nostalgie od boku. Nechci ublížit, mám ji ráda. Lída z Horácka z kvalitního ročníku 1976.
1: Jo, když je to ta pozitivní nostalgie, tak je to asi fajn. Dobré ráno, touha po starých dobrých časech bude asi nostalgie. Z nostalgické cesty do práce vás zdraví Radek.
0: A tam je právě ta zvláštnost, že to původně, nebo i v psychologii, nebo v tom lékařství, je to normálně diagnóza. Protože, a to jsem našel ještě z té historie, kdo ho prý poprvé použil, to nevím, jestli je pravda, jo, ale poprvé ho prý použil německý lékař Hofer v roce 1688 pro diagnózu potíží švýcarských žoldnéřů, kteří dlouho sloužili v cizině. Že měli tu chorobnou touhu, ten smutek potom domově. No.
1: Nostalgie, krásné vzpomínky třeba na Františkovy lázně. Iva z Kopru. Ne z Kypru, prosím vás, z Kopru.
2: Škoda. To já mám pořád. Vzpomínám, jak to bylo, když jsem prožívala bujarý život, nostalgie. Aspoň mám na co vzpomínat. Dana 56.
0: A tady to není podepsáno, ale zrovna dnes jsem vzpomínal na to, jak fajn jsem měl dětství, když nebyly žádné sítě, mobily, prostě nostalgie. To přesně odpovídá, že jo, tomu. Jak si někdy si to idealizujeme, ty vzpomínky, tu minulost, ale máme to rádi. Asi to ten mozek potřebuje, když si říkám ne.
1: A on vytěsní ty hezké vzpomínky.
0: Je to tak, je to tak.
1: Naštěstí.
0: Tak to se nedá nic dělat. No. Tak samozřejmě jsou tací, kteří to nepotřebují. Zatancuj si so mnou.
4: Zatancuj si so mnou. Děvča modroké. Zatancuj si so mnou. V tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky. Zahrajú nám coračky.

0: Hezké dobré ráno, tak to byl Adam Ďurica, slovenská, to už není vycházející, ale to je velmi svítící hvězda. Zatancuj si se mnou píseň a my se možná trošičku v té nostalgii ještě pokoupeme, protože si určitě vzpomenete na otázku, kterou možná to někdo z vás nedostal, ale taková ta klasická otázka těch rodičů. Koho máš radši? Tatínka nebo maminku? Buď mě, nebo teda, jak to teda je? Strašná otázka, že jo, Sofiina volba, nikdy to není možné rozseknout. A rodiče, ale naopak, se zase říká v obecné rovině, že mají všechny svoje děti stejně rádi. A co rádi? A co na to náš pan host, dobrý den, pane profesore.
1: Příjemné ráno.
0: Píše, jestli s tím máte nějaké zkušenosti z výzkumu a to předpokládá náš posluchač, že jste nějaký výzkum provedl. Posluchač se jmenuje Blažej Herodes.
1: No mám i vlastní zkušenosti samozřejmě, tak ona ta věda naznačuje, že to nebude tak úplně jednoduché, protože každé dítě se totiž narodí do jiné rodinné situace a hlavně rodič už u každého dalšího dítěte ví, jak s ním nakládat. To znamená, ten prvorozený potomek to nemá jednoduché, musí tu cestičku takzvaně vyšlapat. A u toho prvního dítěte například rodiče pečlivě sledují každý jeho pohyb, první úsměv, první krůčky, první zoubek. Podobně, no a samozřejmě těm prvním krůčkům předchází ale plazení. A to už mohu přispět vlastní zkušeností a vlastním výzkumem, protože já jsem se totiž v raném dětství doplazil v Doudlebech do restaurace, nikoliv prosím vás za pivem, to přišlo až později. Já jsem se tehdy doplazil vyzvednout dědu, aby mě mohl nakojit. Což byl ale zpětně viděno velmi důležitý okamžik mého vývoje, protože zatímco jiná miminka objevovala svět kolem postýlky, tak já už jsem v Doudlebech pochopil základní princip života. Když něco potřebuju, musím si proto dojít, v mém případě tehdy ještě doplazit. No a děda mě za mé cílené plazení a ochotu ho vyzvedávat měl radši než mých zbylých 16 sourozenců. Takže tam to trošičku začalo. Maminka ale dědu měla mnohem méně ráda než všechny ostatní členy rodiny, protože mi musela plést co týden nové oblečky, protože jsem je na té štěrkové cestě, jež za dědou vedla, prodřel. No a později se ale dítě naučí chodit, mluvit, prosazovat už vlastní názor, no a právě tady začínají mezi sourozenci vznikat rozdíly. Ono to prvorozené dítě má obvykle nejvíc pozornosti, rodiče sledují, jak už jsem říkal, každý jeho krok, všechno pečlivě dokumentují, dokonce si ho fotí a ty fotky mají, jako bych řekl, zvláštní krabici od bod. U toho druhého dítěte už je to malinko jiné. To první dítě řekne, je, mami, podívej, já stojím. No a rodič odpoví, výborně, no tak to máme radost. Druhé dítě řekne, mami, podívej, já stojím. Ten rodič, jo, tak hlavně nespadni. No a třeba u toho třetího dítěte už rodič možná ani nezvedne oči od telefonu, jen řekne, ti to trvalo, jsi po dědovi. No a nejmladší děti navíc často vyrůstají v té uvolněnější atmosféře, všichni jsou natěšení, všichni ho obskakují a pak rodiče už zjistí, že nemusí všechno sterilizovat, kontrolovat, zapisovat do tabulek u toho druhého dítěte. No a když první dítě něco sní ze země, mně se to dělo dost často, tak většinou volali lékaře. U toho druhého dítěte, tam už se to snaží třeba ten drobek nebo nějaký kus těsta vydolovat prstem, po případě ho bouchají dozad a to třetí si musí poradit samo, většinou v komůrce s pláčem. No ale tu velkou roli hraje také podobnost, protože rodiči často lépe rozumí s dítětem, kterému je povahově podobné, že když je to prevít, proto asi mě měl děda radši, tak děda v něm vidí takového toho kulišáka, takového toho raubíře, který třeba u toho dědečka může být oblíbený, že tam se předpokládá, že třeba se snáze naučí krás, podobně jak to dělal děda, že jo? A nebo prostě dělat obecně neplechu. No ale já mám třeba nejraději svou nevlastní dceru, o tom se nebudu asi nějak rozepisovat nebo mluvit, ale nesnad proto, že bych ostatní děti neměl rád, ale protože u té nevlastní dcery existuje mimořádně výhodné rozdělení odpovědnosti. Jo, když se jí něco podaří, můžu říct, to má po mně, když je chytrá, šikovná nebo talentovaná, a když se jí něco nepovede, tak to můžu hodit na toho biologického otce třeba. tam to má velkou výhodu. Takže zatímco věci třeba zkoumají tu genetiku, pořadí, narození, rodinné vztahy a tu psychologii té rodičovské náklonnosti, tak já už mám výsledek jasný svého výzkumu. Nejvýhodnější dítě je to, u kterého můžete převzít zásluhy za úspěchy a přenechat odpovědnost za průšviny někomu jinému. Většinou se to hází na matku. Vidíš to? Jsem ti to říkal, je celá ty. A nebo je celý ty po případě, ale spíš je to u těch holčiček. No a to je asi tak všechno.
0: Čekal nějakou velkou myšlenku na závěr, ale využil
1: těch
0: bych...
1: tam bylo tolik.
0: Já bych využil té vaší přítomnosti, ano. Protože tady máme matku dvou synů, paní Květoňovou. Dobrý den, paní Květoňová.
2: Dobrý den.
0: Já jsem rád, že jste přišla k nám.
2: Já taky.
0: Jak byste do této problematiky nahlédla vy?
2: No tak já nevím, u nás se třeba říká, že to, co se nám líbí na našich dětech, tak to je z naší rodiny a to, co se nám na nich nelíbí, to mají od těch druhých.
0: Od těch druhých?
1: Kdo jsou ti druzí?
0: Já taky vás... by mě zajímalo, kdo jsou ti druzí.
2: To je tatínek a jeho část.
0: Jo, to jsou ti druzí.
2: Jo.
0: Aha.
2: To u nás v rodině nikdy nebylo.
1: To zpočátku tohleto. Vypadalo, že jste byla mládí šikovná. Ale ono je to jinak, on byl šikovný otec. Nebo možná nešikovný.
0: A jak to teda třeba jako prakticky vypadá? Řekněte nám nějaký příklad. No to...
1: Já vám položím otázku, kterou jsem dostal já. Kterého ze synů máte raději?
2: No, ono se to střídá. To podle
1: a to
2: toho,
1: je dobře.
2: Kdy je ten jeden víc po mně. Tak toho mám v tu chvíli radši. Ale je to proměnlivé. Je to... A jak kdy.
0: A je to tak, že protože v některých rodinách to tak bývá, že evidentně jeden je po mamince a druhá je po tatínkovi třeba. A ne. U vás se to střídá?
2: U nás se to střídá. U nás mají, mám pocit, po každém to horší. Takže to nejde nemilovat.
1: Mě by zajímalo i, jestli je možné, že by potomci, přestože to jsou dcery, potomky, byli po otci. Obě.
0: Ano.
1: A maminka by měla smůlu, že?
0: No tak, ale to tak, mnohdy to tak bývá, že my chlapci jsme po mamince, ne? A dívky jsou po tatínkovi.
2: Tak je to vidět.
1: No tak jo.
2: Dost často.
1: Sarafián můj zrovna nosí podprsenku a má dcera, má vousy. No. Tak to jsem rád, že je všechno v pořádku.
0: Tak moc děkuji, abych to uzavřel, to téma, chtěl bych tady poděkovat našemu pravidelnému hostu
1: tak
0: a to je pan
1: profesor Dohl.
0: Mějte se krásně,
1: Zítra tedy na viděnou, naslyšenou.
0: Zítra asi na viděnou, případně naslyšenou, jste nedorazil, tak stačí nám třeba jenom zavolat.
1: Jo, že jsem nedorazil, vám řeknu.
0: Tak jste neměl čas. A dál, co bude po 7. hodině, že bychom udělali takovou malou anonci.
2: Přijde Josef Kluge a budeme sušit...
0: Houby.
2: Ano, ne hubu, ale houbu.
1: Přijde s košíkem?
0: Ano.
1: To si na pana Klugeho počkám. Mohu?
0: No.
1: Tak, už jste mě odpověděli. Ano, tak já raději půjdu. Já
2: myslím, raději že počkejte.
0: Já myslím, že úplně nepřijde, ale to nevadí. No.
2: Ale počkat na ní můžete.
1: A? Ježiš,
0: to je
1: dcera.
0: To je vaše dcera?
1: Ano.
0: Talentovaná.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude dirigent a hudebník Felix Slováček mladší. Je mu dnes bližší saxofon, klarinet nebo už definitivně dirigentská taktovka. Co pro něj znamenalo hudebně nastudovat České ledové království a podaří se rozvinout hudební gen Slováčků i ve třetí generaci? Samozřejmě nejen o tom si budu povídat s dirigentem a hudebníkem Felixem Slováčkem mladším.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Sněmovna má nová pravidla jednání. Začala platit protiobstrukční novela. Na Pražském hradě jsou ode dneška k vidění korunovační klenoty, zatím ale jen pro školáky. A počasí dnes bude většinou slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy. Teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná totiž platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
4: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se nevždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
3: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Cyklostezka Ohře má nový internetový portál. Návštěvníci na něm najdou jednotlivé úseky téměř 300 kilometrů dlouhé trasy, mapu, tipy na zajímavá místa v okolí cyklostezky i praktické informace, které jim usnadní plánování cesty. Detaily doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
5: Dozvědí se například, jak se i s jízdním kolem dopravit k prameni Ohře v Německu, kde podél trasy najdou možnosti občerstvení a ubytování nebo kde mohou využít cykloservis. Nechybí ani typy na odpočinková místa, koupání či zajímavosti, za kterými se vyplatí z hlavní trasy na chvilku odbočit. Web tak cyklistům pomáhá naplánovat nejen samostatnou trasu, ale také zastávky a potřebné zázemí během cesty.
3: Na tvorbě webu cyklostezkaohře.cz spolupracovali Karlovarský a Ústecký kraj s bavorským partnerem. Korunovační klenoty na Pražském hradě si od dneška můžou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Do pátku mají s jejich návštěvou přednost školní skupiny. Veřejnost si bude moct prohlédnout korunovační klenoty od soboty až do 28. září. A dnes startuje nový ročník hokejové typ sport extraligy. V roli obhájců titulu do něj vstoupí Dynamo Pardubice. Východočechy ale stejně jako většinu týmů čeká úvodní duel až zítra. Dnes se bude hrát jediný zápas. Od 6 večer Karlovy Vary Třinec.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes bude skoro jasno až polojasno, teď ráno a ještě dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna zpomalíte před sjezdem na Slavkov na kilometru 211,5. Za Rohlenku je to na čtvrt hodiny. Na D1 ve směru z Brna do Prahy je kolona za sjezdem na Chocerady z 29. kilometru. Brzdí se až do zastavení. Kvůli omezení na mostě Šmejkalka naberete asi 10 minut. A o kus dál na 21. kilometru jsou na vozovce kusy pneumatiky. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy, tam počítejte s kolonou kvůli omezení za sjezdem na Poděbrady z 39. kilometru a ještě silnice 35 z Mohelnice do Hradce Králové. Kolona tam popojíždí před Hrušovou a je na 20 minut. Jeďte opatrně a pozor na mlhy. Tolik zprávy, pokračuje ranní dvojka. Na, na, na, na, na.
6: Ano, je za námi první hodinka našeho vysílání. Začali jsme v 6 hodin ranním špekem, do kterého se schovalo slovo nostalgie a opravdu upřímně vám děkuji za ty vysoké desítky, možná už zase stovky e-mailů, odpovědí a reakcí, kdy vzpomínáte na nejrůznější části třeba vašeho života a tak dále a tak dále. Snažím se i tady během zpráv někomu odpovědět, protože nám přišel jeden takový velmi silný tedy příběh, který asi není nutné úplně prezentovat ve vysílání. Tak moc děkujem. Já si to moc vážím, opravdu, vězte mi. Za chviličku, jak říkala Regina, budeme sušit houbu.
7: Houbu?
6: stačí jedno písmeno navíc a máme ten
8: význam. A co to udělá?
6: Ono totiž houbařská sezóna, jasně, už to frčí. I když včera v divadle, já jsem hrál včera v Ypsilonce, tam někdo říkal, že šel do lesa a nenašel ani prašivku. Fakt někde, v nějakých místech. Ale potom jsou už všude, že jo, fotografie.
7: Jo, i v Kunratickém lese už, kde tedy rostou houby, řekl bych, až poslední. Mm-hmm. A měli plné košíky.
6: Plné košíky. Mm. A teď, co s těmi houbami úplně ideálně udělat? Samozřejmě, hned je zkonzumovat, ale vemte si, že přinesete domů 3 košíky, že jo? Tak jako Regi, nevím. Jsou 2 možnosti. Někdo je třeba mrazí, ale tady je potřeba, aby prošli, jestli se nemýlím, teplnou úpravou, veď aspoň částečně.
7: To jsem teď řešil. Já jsem dostal od své schodotkyně milované hříbky praváky.
6: No.
7: A byly zamražené, ale nebyly předsmažené. Tak jsem jí psal, předsmažila si? Ježiš, nepředsmažila, ale u nich to nevadí. Prý, abych se neotrávil. Dobře. Ale u klousků...
8: Ne, u nich doma, u těch hříbků.
7: U těch hříbků. A u těch klousků prý, jo, tam je lepší...
6: Ale my budeme houby sušit.
8: To krásně voní.
6: No nádherně.
8: Když se suší ty houby.
6: A potom, když se soušeny používají, prosím nevylejvat ten...
7: To bych hned udělal.
6: No je mi...

0: 7 hodin 10 minut a já jsem vás chtěl pozvat na houby. Možná jste právě přišli z lesa, protože na houby je dobré chodit velmi brzo po ránu, že jo? Tak už máte třeba plný košík a teď co s tím? Řekneme si ano, nasušíme, ale má to nějaká pravidla a ta pravidla zná Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji.
0: Které druhy hub jsou ideální na sušení? Tím bychom mohli začít.
1: Mezi nejlepší kandidáty na sušení patří hřib smrkový, hřib dubový, hřib borový, suchohřiby, kozáci a křemenáče. Po usušení mají výraznou vůni a skvěle se hodí do omáček, jak většina z nás ví, tak i do polévek, risot nebo pod maso. Naopak, některé druhy s vysokým obsahem vody nebo výrazně slizkým povrchem nejsou pro sušení ideální a svědčí jim prostě jiný způsob zpracování. Takže pro sušení vybíjejte zdravé, pevné a pokud možno mladší kusy, ty přerostlé větší houby jsou často napadené hmyzem, obsahují víc vody a během sušení se mohou kazit, takže ty raději ne. Důležitý je i způsob transportu. Myslím, když už houby najdete a jdete s nimi z lesa, tak houby patří samozřejmě do proutěného košíku, kde mohou větrat a dýchat. A současně platí, že se zpracováním hub neotálejte, nenechávejte to až na druhý den. Houby zpracujte v den, kdy jste je našli, to znamená nejlépe hned.
0: No a když si to tajemství proutěného košíku přineseme domů a začneme tedy pracovat na tom sušení, musíme dodržovat asi nějaké zásady.
1: Ano, tak než houby nakrájíte, důkladně samozřejmě musíte očistit od hlíny, jehličí, prostě veškerých nečistot. Nejlépe poslouží ostrý nůž, malý kartáček nebo vlhký hadřík. Taky někteří používají případně houbičku. Mytí hub pod tekoucí vodou, to se nedoporučuje. No a pokud je opláchnutí z nějakého důvodu nezbytné, tak velmi krátce, dlouho je nemáchat a následuje důkladné osušení. Houby nakrájejte na plátky silné, ideálně 3 až 5 mm. Důležité je, aby byly stejně silné, pokud možno. Menší plodnice ty lze sušit celé, silnější je vhodné aspoň podélně rozříznout. A pozor, příliš silné plátky, ty schnou dlouho, takže to není dobré, uvnitř mohou zůstat vlhké. Zase příliš tenké plátky, ty se potom usušení snadno lámou a ztrácí aroma. Takže ještě jednou ideálně ten plátek a jeho tloušťka nebo síla 3 až 5 mm.
0: No a teď ten způsob ideální. Já si vždycky pamatuju nějaký velký papír, nebo možná to byly dřív noviny, to si teda nedokážu vyvědět. Byly to noviny. Ruďas. A na tom to bylo poskládáno a je to třeba někde blízko topení, ale v současné době se dá určitě pořídit třeba sušička, anebo do málo vyhřáté trouby?
1: Ano. Sušičky se stávají už často běžnou součástí domácností, takže nejlepší jsou moderní sušičky. Pro sušení většiny hub je ideální teplota, kterou na nich lze nastavit, nějakých 52 stupňů Celsia. Důležitá je ale nejenom teplota, ale i kvalitní cirkulace vzduchu a to právě sušička zajistí. Dobře poslouží i běžná trouba, jak už jste zmínili, teplota by neměla přesáhnout nějakých 60 stupňů Celsia, a dvířka té trouby je vhodné nechat mírně pootevřená, aby mohla unikat vlhkost. A má-li trouba horkovzdušný systém, tak sušení bude samozřejmě rychlejší a rovnoměrnější. No a během procesu je dobré houby několikrát otočit, obrátit a zkontrolovat. No a tradiční sušení, které jste taky zmiňovali, na sítech nebo na vlečených nitích, má to své kouzlo a nevyžaduje to, pravda, žádnou energii. Co naopak vyžaduje, je suché prostředí s dobrým prouděním vzduchu a taky dost času na to všechno pořádně usušit.
0: No a teď máme nasušeno.

0: Sledování. Asi taková ta nejlepší je dokonale suchá sklenice od okurek.
1: Ano, tohle už je finále celého toho procesu. Usušené houby dejte do uzavíratelných sklenic, do vakuových nádob nebo do vzduchotěsných obalů. Nutné je suché, tmavé a chladné místo bez větších výkyvů teplot. Zásoby se vyplatí za několik měsíců zkontrolovat, jakmile se objeví známky vlhkosti, zatuchlý zápach nebo dokonce plíseň, tak je bezpečnější obsah vyhodit. Tohle nám nesmí být líto, protože zdraví máme jenom jedno. No, při správném skladování si houby uchovají výbornou kvalitu 1 až 2 roky.
0: No, no a pak je můžeme použít krásně do polévky. Josefe, moc děkujem.
1: Ráda se stalo.
0: To byl odborník na sušení hub Josef Kluge, ale... Je to vlastně součást takového toho podzimu, vždy to bylo, ne? Že to byl plný obejvák.
2: No. No, protože si přineseš x kilo hub, 3 plné košíky, no. Máš z toho radost, pak samozřejmě ta radost, ta nálada z toho přičištění klesá, pak to sušení, musíš je obracet každý plátek zvlášť. Že to.
0: Ale ta radost v tom lese, když něco najdeš.
2: Právě.
0: Jak rychle se...
2: Ta zabrání tomu, aby si uvědomil, jaké následky to pak bude mít.
0: No, to je pravda.
3: A napsala taky Růžena. Nezapomeňte také houby naložit. Není nic lepšího, než houby v kyselém nálevu na kulajdu.
2: Mňam.

0: Ano, máme tady retro kousek, trošičku to bude nostalgie, kterou jsme měli mezi 6. a 7. a trochu to budou ty houby, o kterých jsme teď hovořili. Jedna věc je sušení, ale těsně před začátkem písničky Taylor Swift si přečetla důležitý e-mail, Regi, že nezapomeňme na houby, které jsou naložené, v tom to je sladkokyselý, nebo jaký takový ten, jak to dělá takový potom, takovej jako šlem.
1: To je spíš takový kyselý, ne?
0: No, kyselý,
1: je to v octu, ne? Je to houby s octem, ne?
0: Ale houby s octem. Ale do čeho se to použilo?
1: Do kulajdy, napsala Růžena, ale už to nemůžu najít.
2: Tu miluju. Myslím kulajdu, ne růženku. Taky asi, ale...
1: Růženka. A taková kulajda od růženky.
0: Taková kulajda od růženky. No, ale máme za sebou jednu zkušenost, kterou si připomněla, když jsme vysílali z Královky, už je to teda nějaký čas, tak tam byl náš kolega z Libereckého rozhlasu a ten si k večeři dal kulajdu a
2: koprovku. Ale hlavně nevěděl, co je kulajda, co je koprovka.
1: Když mu to donesli, tak se trošku divil, co to je a proč k tomu mám lžíci k té koprovce a říkám, no možná je to ta kulajda. A jo, vlastně.
2: No.
1: Ono bylo, kulajda byla se ztraceným vejcem a myslím, že ta koprovka taky, takže nebylo to úplně snadné rozpoznat. Bylo trošku hustší ta omáčka a ty brambory nebyly polité, ne? Úplně asi.
0: No, jasně. Ale tak ono to, dejme tomu, jak je tam ten kopr, tak to má teda podobnou chuť. Ale vůbec jsem nevěděl, to jsem netušil, že se na to používají ty naložené houby. To mě nikdy, nebo já to neumím asi udělat správně, ale...
2: Už tam máš ten kyselý základ.
0: Jo, já si myslím, asi, že jo, vlastně máš pravdu, protože ono se to potom dochucuje kyselými...
2: Octem.
0: Octem, no.
1: Kyselými octy.
2: Kyselými octy.
0: Různé octy.
2: No já, co jsem ale nevěděl, když jsme u těch hub, já jsem dostal od své skorotkyně tinkturu z mochomurky červené. A ta tinktura je na revma, na bolest zad, na šlachy, na léčbu kloubních problémů a tak dále, na bolest kloubu.
0: A jak se to dělá?
2: Tady si to můžu přečíst. Klobouky očistěte, neomývejte vodou, nakrájete na menší kousky, vložte je volně do zavařovací sklenice a zalijte. Tady je napsáno alkoholky. Tak alkoholky ne, ale alkoholem 50%, no a nechat v uzavřené sklenici luhovat na tmavém místě 3 až 4 týdny. No a pak se ten do té tinktury namočí obvaz, přiloží se na záda, nějakým způsobem ještě převážete a přes noc necháte působit. A to asi věděli naše babičky a druhý den skáčete jak koloušek. Možná až třetí den. Tak jsem si říkal, že jsme to mohli vyzkoušet.
0: No určitě.
2: Jsme se tady navzájem otrávili.
0: No a je to teda ta červená, taková ta ona je jedovatá, ne?
2: No je.
0: Že jo?
2: Právě že jo.
1: Ale je krásná.
0: Je nádherná, to je pravda. Také dělali ten stojánek na stromeček, myslím, ne? Taky taková muchomůrka.
1: Taky ozdoba, ne?
0: Nebo ozdoba. Ozdoba to byla krásná. Ale Zuzana napsala, co má u nás velký úspěch, respektive u vás. Usušené nožičky hřibů s usušenou petrželkou s troškou soli. Jen tak dochutit polévku a omáčku. Ta vůně je nostalgická. Taky zajímavý.
2: Ale já se chci zeptat, ty bys nám udělal kulajdu?
0: Udělám kulajdu.
2: Kdybych donesl houby na kyselo.
0: Udělám kulajdu, jasně, že jo. Takhle, udělal jsem tady uhlířinu, ale...
2: No, jdeme na to.
0: Jo. Tu jsme řešili...
2: To už bude taky nostalgie, viď?
0: To bude trošku nostalgická uhlířina.
1: Včerejší nostalgie.
0: Ano. No. Tak dobře. A rozdíl mezi kulajdou a koprovkou v zásadě je ten, že kulajda je polévka a koprovka je omáčka, že jo?
2: A koprovka by měla být sladší, ne? Ne kyselá, nebo... Já neznám teda kyselou koprovku. Možná
1: myslím,
2: prošlou.
1: Že se tam nedávají houby, ne, do koprovky.
2: Nedávají.
3: Prošlou.
1: To se dává do ty kulajdy právě.
2: Správně,
1: ne?
2: No vidíš.
0: Přesně tam.
2: Že umíš vařit. No.
0: A chcete kulajdu asi jenom s vejcem, ne? Víš, takovým tím pěkně, jak tam je uloženou vejce.
1: Dostrácené.
2: A s těma houbama, ne?
1: No ne koprovku.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Radnice v některých městech letos zaznamenaly větší zájem o členství ve volebních komisích. Například v Blansku tak nemuseli zájemce hledat sami nebo oslovovat úředníky. Podle mluvčí města Pavly Komárkové budou ve volebním okrsku 28, kde během loňských sněmovních voleb komise špatně sečetla hlasy, jiní lidé. Policie případ prověřovala, ale odložila ho. Podle vyšetřovatelů nikdo z komise nechyboval úmyslně. Na náměstí Svobody v Žatci v Ústeckém kraji si dnes můžou lidé nechat zkontrolovat znamenka, zjistit hodnoty krevního cukru a cholesterolu a dozvědět se víc o onkoprevenci. Budou tam taky probíhat například praktické ukázky resuscitace i za použití defibrilátoru. Den zdraví se bude konat podle informací na webu Žatce dnes odpoledne od 1 do 5 a vstup je zdarma. Mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou nejezdí ode dneška vlaky. Provoz na této trati je přerušený kvůli údržbě. Pro cestující je připravená náhradní autobusová doprava. Podle webu Českých drah potrvá omezení až do čtvrtka. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Folklore. Experimentální videoesej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění od Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film. Po výhře 3-0 na sety nad Slovenskem mají čeští volejbalisté zajištěný postup do osmifinále mistrovství Evropy. Ve skupině v Modeně ještě dnes nastoupí proti domácím Italům a zítra proti Slovincům.
2: Počasí.
1: Úterý bude většinou slunečné, teď ráno a ještě během dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
2: Doprava.
1: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové hlásí řidiči stojící auto na 57. kilometru. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 popojíždí kolona za Rohlenku, tam pojedete přes 20 minut. D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov zpomalíte na 40. kilometru, různě pomalu se jede do zúžení na 23. kilometru. Celý úsek pojedete půl hodiny. A na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy dejte pozor u nájezdu z Jenče. Na konci připojovacího pruhu stojí porouchaný autobus. Vybočuje se tam v zatáčce. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku.
3: Hezké dobré ráno, 7 hodin 33 minuty. Máme tady vysvětlení toho horčení houby s octem. Regi.
4: No povídej.
3: Napsal Jirka 1980, to rčení, že to jako znamená třeba nic, je to, vychází to z biblického příběhu, kdy při ukřižování Ježíše mu vojáci podali houbu namočenou v octu. Z této představy se odvozuje význam nedostat nic nebo dostat něco bezcenného.
4: Aha, vidíš to.
3: No. Jinak, co se týče hub, tak je tam ještě vtipná věc, že se říká jako, že asi to vychází z toho, jo, ale houby, že jo.
5: A nebo je to na houby.
3: Je to na houby, což je taky zvláštní.
4: A taky se říká, že to bylo ještě na houbách.
3: To si byl ještě na houbách.
4: No.
3: To si byl ještě pikantním snem svých rodičů.
5: Ano.
4: Nebo taky ne.
5: Nebo si chodil po houbách.
4: Nebo noční můrou.
5: Ale to říkáš ty často, ne? Takováhle práce, to je na houby.
3: Jo, to říkám.
5: Mm-hmm. Když jsem si to vymyslel, tak to začneš třeba říkat. Kladle práce, to je na houby.
4: Mohlo by se ti to hodit. Když si to neříkáš.
3: No, jsem zvědav, co k tomuto celému tématu řekne Jan Šmíd, protože za chviličku budeme otvírat francouzské okénko.
4: Zde chodí Francouzi na houby, to nevím.
3: Jo, to vlastně nevíme vůbec. No, protože někde se na houby nechodí, někde se chodí na houby na váhu, že máš jenom určité množství, si můžeš pro tu svoji vlastní potřebu, a někde je to úplně zakázané.
4: Ano, jsou národy mykofilní a mykofobní, to jsme se učili v sociologii.
3: Mykofilní a mykofobní.
4: No, někdo to nezbírá, vůbec to nejí. Jsou národy, kde ta tradice vůbec není, protože to nejedí. No, to jsou právě mykofobní národy.
3: Tak děkujeme.
4: Víc si nepamatuju.
3: Paní profesorko.
5: Dobrý. A jak se řekne houba francouzsky? Champignon?
3: Jo, je to champignon.
4: Asi jo.
5: Champignon.
6: Dalších 7 dní a 7 nocí. Piju víno, sedím pod prsa.
3: Omlouvám se skupině Jeleny, ale teď mě napadá, jak zpívají Kvíni, We Are the Champions, tak to oni si paní vlastně
5: svojí. Spívají o houbách.
3: O houbách.
6: Můj stín začal na podlaze blednout. Vyprchal z něj všechen vztek a chtíč.

0: dát.
1: Dnes přichází velký den pro všechny milovníky francouzských zámků, zejména těch, kteří na ně mají. Alespoň na ty menší. V dnešním francouzském okénku vám nabídneme některé k prodeji za přijatelnou cenu, protože se blíží den kulturního dědictví a otevírají se i zámky, které není možné během roku navštívit. Honzo, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak co nám tvoje realitní kancelář nabízí?
2: No tak, protože se blíží ten den kulturního dědictví a my si budeme povídat o zámcích, tak mě napadlo podívat se na tom, jaké jsou ještě volné, jaké je možné si koupit. No a našel jsem tedy několik velice zajímavých zámků. Jeden je v Burgundsku a jmenuje se Château Tourny Fléty. A je zajímavý tím, že není tak drahý. No, stojí 300 tisíc eur, což je 7,5 milionů, je to tak? No tak asi, no. To se dá koupit tak byt jako v Praze asi za 7,5 milionů.
3: No, to
2: skládá
3: ne,
2: se na poště 15 tisíc. Garáž možná. No. 15 je... No a má vlastně spoustu zajímavých míst. Má třeba typické francouzské tramové stropy. Má tam samozřejmě dvě velké stodoly a 13 místností. No tak 13 místností za 7,5 milionů, to si myslím, že je docela dobré. Burgundsko je také zajímavé. Není to zas tak daleko od těch míst, kde se pěstují vína. Ale pak je samozřejmě ještě Château de Prisac, co jsem našel, který je už v oblasti Loáry. A ten je teda, ten vypadá úplně fantasticky. My jsme si kdysi povídali o zámku Château Roquea, kde se točil Fantomas, tak on má podobné věžičky a ten je k mání za 10 milionů korun přepočtu. Což je podle mě samozřejmě jako výborná cena pro ty romantiky, kteří si říkají, my bychom se chtěli usadit někde ve Francii a bydlet na zámečku. Ale samozřejmě jsou tam skryté náklady, protože tam trochu fouká, takže ty náklady na topení jsou samozřejmě asi vyšší než paneláku, ale ten, kdo je romantik, tak si myslím, že není žádný cimprlich a přesto se hravě přenese.
1: No to určitě. Honzo, víme, kolik je vlastně ve Francii zámků a jaké jsou třeba nejnavštěvovanější?
2: No, těch zámků ve Francii, opravdových zámků, je asi 6 tisíc. Z toho 82% je v soukromých rukou, ale když k tomu připočteme vlastně další třeba usedlosti, tak nakonec dojdeme, nebo i menší zámečky, tak dojdeme k počtu asi 40 tisíc. Já jsem dal na Instagram třeba teď obrázek nebo fotku radnice Maison Lafitte a vlastně radnice sami o sobě ve Francii jsou nádherné. A samozřejmě ty si nemůžete koupit, tam akorát se můžete nechat zvolit, když máte to štěstí, ale je vidět, že ty objekty jsou neskutečně zajímavé. Takže vlastně nevím, jestli je to, asi to bude samozřejmě tou architekturou, bude to tou historií, ale pro nás to je pořád vlastně taková romantika. Já rád jezdím, nebo když jsem měl tu možnost, tak jsem třeba i na kole objel kousek kolem Paříže, ty vesničky a ty radnice opravdu stojí za to a často jsem si některé fotil a teď si můžete podívat na jednu z nich, Maison Lafitte, což je západně od Paříže, vypadá opravdu nádherně, ale Francie vlastně nabídne, a k tomu se určitě dostaneme tento víkend, procházku po místech, kam se běžně člověk nedostane.
1: No jenom ty si vlastně krásně navázal, to je kouzlo nechtěného, tomu říkáme, my jsme mezi 6. a 7. řešili slovo nostalgie. Co vlastně je nostalgie? Je to trošku, jak ty si říkal, díváme se do těch let minulých i prostřednictvím třeba této architektury. A u víkendu je Den kulturního dědictví. Ty určitě máš v plánu nějaký zajímavý objekt navštívit a třeba bys nám mohl říct, o jaká místa je vůbec největší zájem?
2: No tak má to vlastně takové dvě roviny. Francouzi se můžou a také samozřejmě návštěvníci zahraničí se můžou podívat do míst na zámky, když už jsme tam u těch zámků, kam se běžně nedostanou. Protože, jak jsem říkal, jsou většinou v soukromých rukou, ale majitelé je otevírají právě jednou za rok, uklidí tam samozřejmě prádlo pinavé, schovají do skříní a pustí tam lidi. A jednou za rok to zvládnou. To je samozřejmě velice lákavé, je to zajímavé zejména v těch regionech, kde vy kolem těch zámků jezdíte a říkáte si, tak jsem bych se chtěl někdy podívat, protože samozřejmě nemůžete. To je jedna rovina toho dne kulturní dědictví, protože to samozřejmě láká. A druhá je, že se můžete podívat do míst, kam se běžně nedostanete, a to jsou samozřejmě ty místa, která jsou spojená hodně s výkonnou mocí nebo s vládou. Možná vás nepřekvapí, že na prvním místě v návštěvnosti nebo v oblibě je samozřejmě Elizejský palác, protože jednak tam je pracovna prezidenta Macrona, ale také ta budova, to místo je prostě nádherné a výjimečné architektonicky. Ale pak vlastně Národní shromáždění je tak oblíbené, že se na něj musí dělat rezervace, které jsou samozřejmě zdarma, ale musíte si udělat rezervace, protože ta kapacita je omezená a už teď jsou ty rezervace plné, takže se tam není možné dostat. Podobně je na tom s tím zájmem kousek od, to se jmenuje Palais Luxembourg, je to, tam je Senát, tak tam, to je blízko Lucemburské zahrady, tak tam se dostanete, ale jsou tam obrovské fronty. Takže vlastně všechna tato místa jsou, je o ně obrovský zájem. Já bych možná ještě připomenul čtvrté místo, a tím je Palais Matignon, kde sídlí premiér. To není samozřejmě tak hezké jako Elizejský palác, ale pochopitelně předseda vlády, podívat se do míst, kde úřaduje, tak to také není úplně zahození. Takže vlastně řekl bych tato čtyři místa, ale samozřejmě můžete se podívat i na zámky, které vlastně jsou nejoblíbenější nebo nejkrásnější celé Francie, jako třeba Chenonceau nebo Chambord. To skutečně den dědictví, já teď nevím přesná čísla, kolik lidí, myslím, že 7,5 milionu lidí se o tomto víkendu vypraví něco navštívit. Takže to si myslím, že svědčí o tom, že pořád přesně bych navázal na tato slova. Je tady možná taková ta nostalgie po té minulosti, po těch hezkých věcech, po té architektuře, a 7,5 milionu lidí prostě se zvedne, aby se tam něco podívalo.
1: Jo, to určitě bude stát za to, ale ty jsi říkal to slovo 6 tisíc, jestli si to teda dobře pamatuji, tak ten výběr je obrovský, že jo. Víš, nemusí člověk třeba jít úplně po těch nej, ale naopak třeba někde vás bude pár a ten zážitek bude úplně stejně silný.
2: No a když se vrátím zpátky oklikou, takovým obloukem na začátek našeho vyprávění, tak co je velmi zajímavé, je ubytovat se právě v těch zámcích, kde majitelé si toho koupili a pak zjistili, že vlastně ty náklady jsou tak vysoké, že tam musí udělat hostinské pokoje, takzvaný chambre d'hôte. No a vy si přímo zadáte, že chcete bydlet v zámku, a najede vám to v různých regionech místo, kde je zámek a kde jsou pokoje a kde se vlastně cítíte úplně jako na zámku a nebydlíte tam samozřejmě, kde bydlí majitelé. Můžete tam zaklepat občas, ale to si myslím, že tím budete naprosto spokojení. Ani nemusíte někde potom stát fronty na zámku.
1: No, máme na to ještě čas, je to až o víkendu. Tak se moc těšíme. To byl Jan Šmíd a díky moc za krásnou pozvánku, Honzo.
2: Přeji vám hezký den.

0: Je 7 hodin 51 minuta a já mám takový dotaz, co budeme dělat tady, prostě já přesně nevím, co se tady stalo ve studiu, milí posluchači, ale já vám to řeknu. Regina se směje tak, že nemůže mluvit a Jakub pořád dokola opakuje...
1: Já jsem možná otráven, protože ty jsi udělal takzvanou uhlířinu, kam tedy patří nějaké krupicové noky, brambory a trocha uzeného a cibulka, předpokládám. A ty jsi říkal, hele, já jsem tu uhlířinu včera si to říkal, nechal doma, tak vám ji zítra přinesu, což je dnes. A přinesl si ji, ale ta uhlířina podle mě nemá nic společného s uhlířinou, protože tam jsou houby, je tam špenát, je tam teda uzené. A říkám, počkej, ty tam jsou houby. A prosím tě, já nevím, já víš, jak já vařím, já prostě uvařím a pak ani nevím, za hodinu nevím, co jsem tam dal. Tak mám trošku strach o své zdraví.
0: Jsi říkal, že ti to chutná. Chutná?
1: No tak to neznamená, to nemůže být otrávené. Ale ne, tak
0: já jsem vycházel z toho, že včera byl v raním špeku uhlíř, co to...
1: Tam je i motýl, podle mě. Nějaká babočka admirál. Já promiň. Já bych vám měl říct asi počasí, ale k tomu nedojde.
0: Ty jsi říkal, že uhlířina je vlastně to, co doma zbylo.
1: No to říkala Regi v prvé řadě.
0: A já rád zpracovávám všechno. Já nesnáším prostě vyhazování, tak je tam...
2: Motýl.
1: To byl přilečený.
3: Ranní dvojka.
4: Jak bude?
2: Jsme nedojedli v neděli motýly. K obědu, tak jsem tam to dal do uhlířiny. Já nevím, co máte.
1: Si žijete. No, přátelé, počasí bude, když to řeknu, velmi pozitivně docela na houby, protože ty teploty jsou docela vysoko, což houbám prospívá a zároveň bude vlhko, 12 až 17 stupňů Celsia, takové jsou aktuální teploty, no, těch 17 jsem přehnal, 15 a střídavě polojasno s oblačnou oblohou a má být ale přes den dnes skoro jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia na horách kolem 16 stupňů. Dnes tedy srážky žádné, nebo když, tak minimální. Ale ten zítřejší den má být nejteplejším dnem týdne, má být polojasno oblačno, během dne pak od severozápadu se zatáhne a odpoledne se na většině území objeví déšť nebo přehánky a do toho bude teplo, což ty houbičky mají rády, 21 až 26 stupňů Celsia na horách 1000 metrech kolem 17. Takže dnes ještě budou lítat motýly, zítra už je asi tak často neuvidíme, protože bude pršet. Pravděpodobně chcete vědět, jak bude v listopadu. Je tady ticho. Počasí. Listopad. Tak. Bude se vymykat normálu, přátelé. To je zpráva stará 2 dny. Protože ten listopad má být nezvykle teplý. To znamená teploty v listopadu i kolem 20 stupňů Celsia. Pokud mi nevěříte, můžete si to najít. Na... Iren tentu.
0: Se moc omlouvám. Můžeš to, Regi, teda vysvětlit?
2: Co myslíš?
0: Co ti je?
2: Co mi je?
0: Poslouchám vás, jak si povídáte o uhlířině v Pečkách, odkud pochází můj tatínek, se tomu říkalo skákadlo přes bydlo. Zdraví, Jana, ročník 64.
1: To se možná stane dneska, budu skákat přes práh minimálně. Skákadlo přes bydlo.
0: No, teď jste to ochutnal i vy, Pavle.
1: Ale mě to chutná, říkáš, to prosím tě. To...
5: Ano, já jsem to ochutnal, je to dobrý, jsou tam houbičky, jsou tam možná nebo trochu brambory a ten špenát je tam nejlepší.
1: Jsou nějaký kuřecí plíce. Nebo
0: to... to je hřib pravý a je to ta noha.
1: Jo.
0: Jaký plíce. To jsou čerstvý hřiby, který mi přinesl syn.
5: Odpoledne si povíme, jak nám bude, jestli je to všechno.
1: Možná si už to nepovíme. Ne, ale je to výborný, to prosím tě, to se nevylučuje.
0: Ale je to vynikající.
1: Je?
2: No, a je to.
0: Tak houbičky.

0: Přivezte je k nám do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Ministři Zuna a Tejc se dnes sejdou s prezidentem Pavlem. Představí mu kandidáty na generály. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. A počasí dnes bude většinou slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Ministři spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO a šéf obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes sejdou s prezidentem Petrem Pavlem. Společně proberou kandidáty ke jmenování do generálského hodnosti. Prezident jmenuje vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů pravidelně dvakrát ročně, 8. května a 28. října. Víc než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Dounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
3: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
1: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci potvrdili jeho výskyt v jezeře Milada v Ústeckém kraji poté, co ho objevili a nahlásili cyklisté. Podle odborníků to není dobrá zpráva pro přírodu, protože rak červený je kvůli svým vlastnostem považován za nejinvazivnější druh raka v Evropě. Rychle se množí, spásá vegetaci a je taky přenašečem račího moru.
4: Je dlouhý až 15 cm, mívá černočervenou barvu a typickým znakem jsou výrazné trny a hrbolky na úzkých klepetech. Odborníci teď chystají větší odchytovou akci, aby zjistili, kolik jedinců v jezeře žije.
5: Budeme tam těch pastí dávat jako vyšší desítky. Chceme zjistit strukturu populace, poměr pohlaví, stáří jedinců, plus budeme dělat ještě nějaké jako noční svícení, je to noční tvor, takže jde za světlem.
4: Říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem už je tak v Česku potvrzen výskyt 4 druhů invazních raků původem ze Severní Ameriky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: Zemřel americký módní návrhář Bob Mackie. Bylo mu 87 let. Na sociálních sítích o tom informovala jeho rodina. Mackie proslul výraznými kostýmy, které tvořil například pro zpěvačku Cher nebo britského hudebníka Eltona Johna. Za svou práci byl 3x nominovaný na Oscara a na vítězství proměnil 9 z víc než 30 nominací na televizní ceny Emmy. Podílel se taky na tvorbě oblečení pro panenky Barbie.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, teď ráno a ještě během dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z 213. kilometru je ranní kolona za rohlenku na 20 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Děvyšov z 38. kilometru počítejte s kolonou do zúžení na 25. kilometru. Celý úsek pojedete přes 20 minut. A na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy je silný provoz za sjezdem na Loděnici. Projíždí se z 8. kilometru a na Pražský okruh za Ohřech pojedete osobními auty půl hodiny. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a slovo má opět ranní dvojka.
7: Je 8 8 hodin 4 minuty, dnes je úterý 15. září a v úterý k nám chodí po 8 hodině hudební publicista Jaroslav Špulák a připomínáme si nejrůznější hudební veličiny nebo nějaké osobnosti.
8: Nebo novinky.
7: A dnes padla volba na člověka, kterého asi znáte všichni, protože minimálně jedno jeho dílo jste slyšeli v kině anebo v televizi. Myslím si, že Hans Zimmer, který několikrát vystupoval u nás, je autorem velikých filmových hudeb. Tak si některé připomeneme. Co ty na to?
8: No to bude paráda.
9: No to já se těším. No. A s orchestrem.
7: S orchestrem? No tak jasně.
8: Ty tady máš orchestr?
7: Já tady mám orchestr.
9: Dobře.
7: Já na rozdíl od tebe v Sočiru hraju.
9: Neříkej.

0: 8 hodin 9 minut, Hans Zimmer, prosím nezaměňovat s českým géniem. Je to člověk, který u nás často vystupoval a je to vlastně primárně hudebník a autor filmové hudby, ale třeba se o něm dozvíme ještě i něco jiného. Z úst Jaroslava Špuláka. Dobrý den, Jaroslave.
1: Dobrý den.

0: Když přijdete na koncert jeho kapely, tak ho uvidíte na místě kytaristy.
1: Vy jste totiž chtěl, abychom pustili písničku Video Kill the Radio Stars, kterou jsme teda mimochodem hráli včera, takže to opakování není úplně žádoucí. Proč jste to vlastně chtěl?
0: To vůbec nevadí, že jste ji hráli včera, protože ona byla hezká i včera. Když Hans Zimmer opustil rodné Německo, kde se narodil ve Frankfurtu nad Mohanem, to bylo v době, tedy to opuštění Německa bylo v době, kdy byl teenager, tak odjel do Londýna a tam začal studovat muziku. Jeho primární vize byla ta, že bude muzikantem, nikoli hudebním skladatelem, notabene filmových melodií. Jenomže to všechno se zvrtlo v době, kdy začal být muzikantem. On přišel do několika kapel v Londýně a jednou z těch kapel byla také The Buggles. Formace, která toho světu příliš nedala, ale dala mu jeden velký hit, a sice Video Killed the Radio Stars. To je skladba, ve které Hans Zimmer hraje ve videoklipu na klávesi. On ji nahrával ve studiu, je z roku 1979, ale nesložili, on nepřiložil ruku k dílu. V té kapele tuhle písničku napsali jiní lidé, což je zajímavé, protože on byl autorem několika velkých hitů. Ale pozor, jsou to hity, které skutečně souzní s tou filmovou muzikou. To znamená, že Hans Zimmer pro filmy neskládá písničky, on skládá tu filmovou muziku. Takže nám, když se od něj něco líbí, a je toho spousta, dneska si také něco pustíme, tak si zapamatujeme tu nosnou melodii filmovou.
1: Připomeneme si třeba režiséra Christophera Nolana, který teď je asi velmi populární filmem Odyssea, kdy on je takový staromilec a natočil a točí také zvláštní, zejména dost dlouhé tedy filmy, a jeden z těch velmi zvláštních a dlouhých, ale velmi úspěšných filmů se jmenuje Interstellar.

0: krásná kombinace tedy hudebních témat violončela a klavíru.
1: Ten klavír je nosný pro celý film, protože Interstellar je film, o kterém Hans Zimmer v roce 2022 řekl, že to byla jeho nejlepší, podle jeho mínění, jeho nejlepší práce hudební. A on do tohohle filmu pozval chlapíka, který se jmenuje William Sawyer. A je to klávesista londýnského kostela Temple Church. A tam hraje na klávesi značky Harrison a Harrison. A právě ten zvuk kláves se při návštěvě Londýna, při návštěvách tamních kostelů Hansi Zimmerovi natolik líbil, že řekl, vy mi ten film natočíte ve studiu, natočíte mi ho na ty klávesy, na které hrajete tady v kostele.
0: Hezký. Jdeme dál. Lví král.

0: Řeknete si film pro děti a ona tam je obrovská symfonická hudba.
1: Jsou tam ale také písničky a autorem těch písniček není Hans Zimmer, ale například Elton John, který tu klíčovou písničku zpívá.
0: Ano, tak to je Lví král, ale teď si vybavíme jeden film, který si myslím, že známe a znáte určitě, milí posluchači, všichni, protože on tenkrát způsobil takový, ani ne tak snad šok, ale objevení vůbec autismu. Pamatuju si, jak jsme na tom byli a vůbec jsme tenkrát nechápali, co to je za nemoc, respektive ten název, který jsme nikdy neslyšeli.

0: si asi vybaví tu předlouhou cestu autem, kdy museli díky odporu k létání vlastně té hlavní figury absolvovat automobilem. A vlastně díky tomu se ten film, díky tomu vznikl ten děj, vlastně, že byli pořád spolu.
1: Hans Zimmer, když na skládání hudby k tomuhle filmu vzpomíná, tak hovoří o tom, že se soustředil na dvě témata. Jedno téma byla cesta a druhé téma Las Vegas. Hans Zimmer se k téhle práci dostal v podstatě velkou náhodou. Režisérem filmu je Barry Levinson, který v té

0: době měl skvělou manželku a ta manželka sledovala filmy a viděla si některé filmy ještě nezávislé, ke kterým napsal muziku právě Hans Zimmer. Řekla to svému manželovi a on odjel z Hollywoodu do Londýna. Tam se setkal s Zimmerem, vysvětlil mu, co by si představoval, pochopili se a odvezl si ho do Hollywoodu. To byl rok 1987, protože film Rain Man měl premiéru v roce 88 a od té doby v podstatě Hans Zimmer v Hollywoodu zůstal, takže film Rain Man je pro něj klíčový.
1: Máme tady další klíčový film pro herce, který se jmenuje Russell Crowe.

0: Je to film Gladiátor.
1: Gladiátor je film, ke kterému tedy samozřejmě jako hlavní postava vytvořil hudbu Hans Zimmer, ale pracovala s ním například i již trošku zmíněná Lisa Gerrard právě z australské skupiny Dead Can Dance. To znamená, že na tomhle filmu se nepodílel úplně sám Hans Zimmer, ale ten film byl nesmírně úspěšný, byl také oceněn, tuším, cenou BAFTA, cenou Oscar, myslím si, že získal i nějakou nominaci na Grammy.
0: No a teď je tady film, kterým, respektive tou hudbou, uděláte radost vždycky od rána do večera, kdykoliv, jakoukoliv denní noční hodinu, Regině Květoňové.

0: Dělám si už takovou malou anonci na naše vystoupení v Kroměříži, kde Moravská filharmonie Olomouc večer, nejenom protože si připomínáme stovku Miloše Macourka a jeho hudbu, ale i světové velké filmové melodie tam budou znít. Myslím si, že tam i Piráti z Karibiku budou.
1: Ale dávejte si pozor na to, aby zazněla hudba, kterou složil Hans Zimmer, protože ano. Hans Zimmer nebyl od začátku u Pirátů z Karibiku. Mm-hmm. První film natočil Klaus Badelt, také německý ano. autor, a ten poslední také nedělal už Hans Zimmer. On dělal ty filmy mezi tím, tuším, že byly tři. První byl v roce 2006. Ale když psal muziku k těmto filmům, tak nejvíce vycházel ze starých námořnických irských písní. Mm,
0: ano. Tak jenom jsme ještě hledali názvy těch dílů, protože Regina se v tom orientuje, ale skončili jsme u nějaké perly.
2: Prokletí černé perly.
0: Jo, my jsme mysleli z Labuanu, ale to je samozřejmě.
2: Sehlazarova pomsta, Truhla mrtvého muže, víc nevím.
1: Truhla mrtvého muže, to byl první film, na kterém dělal, to je 2006 a na tom dělal právě Hans Zimmer.
3: Na konci světa
0: ještě na konci světa.
3: Na vlnách podivna.
0: Na čeho? Na vlnách podivna?
2: To je pravda, ano.
0: Na vlnách podivna.
2: Ale ten Johnny Depp, jak ten tam hraje, jak on tam pořád pobíhá, to je milý.
0: Ty jsem to říkal, jaký úplně má rohlíček, rozářená
1: ryba. Jo, já zírám.
0: Já taky. No, my si teď vybavíme, nebo respektive takhle, vždycky na konci hrajeme nějakou písničku, což v tomto případě je velmi komplikovaná
1: složitá věc, to je pravda.
0: Ale tak si připomeneme film Rain Man a ty úvodní velké titulky, protože vlastně tam je, myslím, že loď nějaká nákladní, teď to říkám z hlavy, a přiváží se tam to sportovní auto, protože on prodává ta sportovní auta, že jo, dostane se do nějaké kolize, jak finanční, tak jako má takové ty zkratkovité rychlé telefony za sebou, ukazuje se a otevírá se celá jeho postava, abychom pak to jeho zkratkovité chování pochopili v případě setkání s člověkem, který, jestli opravdu něco nepotřebuje, tak zkratkovité jednání. Aiko, Aiko, Belle Stars, možná se to vybavíte, tu písničku? A já děkuji Jaroslavu Špulákovi.
1: Děkuji, mějte se krásně.
0: Těšíme se na příště.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Je to tady, dnes říkal po 8 hodině Jakub Kaloč, že to opravdu uteklo a my to už používáme, řekl bych, trošku nadbytečně, protože to vždycky s vámi ohromně uteče, protože s námi komunikujete a to nás moc baví.
2: Napsal Jarin, nejlepší ročník 77. Dobré ránko, je podloženo, že motýl má neutralizační schopnosti při požití jedovatých hub. Směju se tu jak pako, děkuji za krásné ráno.
1: Ano, tak jenom vysvětlíme vám všem, kteří jste přišli k rozhlasovým přijímačům teď. Udělal jsem nějaké jídlo a Jakub tam objevil něco, co mělo tvar motýla, tak se mě ptal, proč jsem tam přidával motýly.
3: Co k tomu říct, no. No máme tu také takového posluchače Josefa, který má vynikající paměť. Já ho podezírám trošičku z toho, že si ty věci všechny zapisuje po dobu těch 8 let, co vysíláme. A napsal takhle, jestli váš syn, Dalibore, sbíral houby podle apky, kterou tady kdysi prezentoval Jakub, tak to vypadá na otravu. My jsme tu měli jeden týden, to Regina byla pryč, tak jsme tu měli myší pré a já jsem připravil do vysílání takzvaných 5 kapek, jsme to nazvali s Daliborem, kdy každý den jsem nějakým způsobem představoval jednu z aplikací, která by měla fungovat. No dopadlo to jako obvykle, všichni to mysleli dobře, ale dopadlo to jako obvykle. Ani jedna nefungovala. Já si vzpomínám, že když jsem hledal hřiba pravého, tak mě ta aplikace našla kepor kaka ve rybu. A velmi podobně to...
1: Tak měli jsme tady občas, došlo tady párkrát nějakému přehmatu, no.
3: No, takzvaně na Kaloče.
2: Byla. Tak to byl ale velký úlovek, Jakube, víš zase.
3: To bylo velké houbiště,
1: napsal Jára. Na otravu houbami se doporučuje živočišné uhlí, 5 až 6 tablet. Ale když je to uhlířina, tak to už snad živočišné uhlí obsahuje. Tak vám moc děkujeme a těšíme se na zítřek. Naschledanou. To byla ranní dvojka.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém reflektujeme aktuální dění, a jsem také ráda, že pozvání přijal Daniel Prokop, sociolog a ředitel výzkumné společnosti PAK Research. Já vás vítám, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Probereme především výsledky mezinárodního testování středoškoláků za rok 2025. Jak a hlavně proč dopadli čeští studenti ve třech kategoriích srovnávacích testů PISA, ve čtení, v matematice a v přírodních vědách. Podíváme se také na návrh zákona o platformové práci se změnou definice zaměstnání. No a zamyslíme se i nad tím, zda se stáváme společností, která přestává umět číst a rozumět textu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
4: Přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tedy OECD, loni dál klesly, jak vyplývá z výsledků velkých srovnávacích testů PISA, které organizuje právě tato organizace. 15-letí studenti z České republiky, kteří se účastnili studie, dosáhli výrazně horších výsledků než před 3 lety. V oblasti čtenářské gramotnosti, jako kdyby ztratili celý rok vzdělávání. Jenom připomenu, že do testování se zapojilo 91 zemí, v České republice se zapojilo 387 škol a 8462 žáků. Nejdříve k samotnému testu srovnávací studii, pane Prokope, v čem vidíte její smysl?
5: Tak její smysl je v tom, že ukazuje, kam se vyvíjí to vzdělávání a jako ten trend poklesu posledních 10 let, tak například ukazuje, že opravdu ty děti nebo mladí lidé, žáci, ztrácí schopnost, nebo část z nich ztrácí schopnost číst a interpretovat text, dělat základní matematické operace a podobně. Může ukazovat, v jakých zemích to daří, v jakých ne, a nějak jako pomoct nám analyzovat, v čem to je, protože dneska na ty mladé útočí spousta podnětů. Určitě část toho je rozšíření smartfonů a taková roztřesenost pozornosti, která působí na pokles schopnosti číst a podobně. A jsou tam další věci, změna, jak se učí a podobně. Takže ukazuje to nějakou reflexi toho, kam se ta společnost vyvíjí a že bychom měli trochu třeba něco přehodnotit v tom vzdělávání. Jo. Jinak vlastně nevíte skoro nic. Ukazuje to taky třeba velké sociální rovnosti v tom vzdělávání v Česku. Naopak to ukazuje, že třeba v Británii se daří v Anglii vzdělávat dobře i ty děti jakoby nebritského původu. Jo. Že tam jako opravdu excelují ta druhá generace migrantů. Takže je to jako dobrý takové zrcadlo těm vzdělávacím systémům a můžeme se podle toho učit a nějak je zlepšovat prostě, no, když se budeme soustředit na ty důvody.
4: Mm. Jak už jste naznačil, tak za posledních 10 let se ty znalosti snížily, zejména ve čtení, v matematice. Jsou to spojené nádoby, pane Prokope? Mm. Nižší úroveň čtenářské gramotnosti rovná se nižší úroveň v té přírodovědné i matematické gramotnosti?
5: Tak to čtení určitě základní věc a problém, protože je to test a přeci jenom i ty úlohy z té matematiky si musíte přečíst. Jo? A tam prostě, když ty děti pomalej a hůře čtou, tak to ovlivňuje tu matematickou gramotnost, tak tu testovanou teda. Takže to jsou trochu propojené nádoby, ale samozřejmě jakoby v těch datech jsou studenti, kteří mají vysokou jednu a nízkou druhou, že to není úplně propojeno. Jo. Tam jsme prostě pojí to nějaké kognitivní schopnosti obecně a motivace těch studentů. A potom ta čtenářská gramotnost ovlivňuje i ty ostatní prostě, jo. Jsou studie, které ukazují, že čtenářská gramotnost ovlivňuje i jako rozvoj měřeného IQ, protože prostě se rozvíjíte jako dobrý čtenář, jo. Takže to čtenářství je opravdu zásadní a měli bychom se na něj soustředit od mala a v těch základních stupních školy. Ta matematická gramotnost potom jako podmiňuje spoustu dalších taky, jo. Takže mně se zdá, že v poslední době jsme se bavili v tom školství hodně o takových těch sekundárních gramotnostech a kompetencích, jo, takže se řešila finanční, mediální a podobně. Ale nakonec zjistíte, že jako tyhle gramotnosti jsou v drtivé většině podmíněny tou čtenářskou a matematickou. Takže těžko budete mít finanční gramotnost, když máte špatnou čtenářskou a matematickou. Jo. To je trochu takové úskalý soustředění se na tyhle věci, které jakoby jejich použitelnost a pochopitelnost je jasná v tom moderním světě, že potřebuje mít mediální a finanční gramotnost. No a když člověk neumí interpretovat ani základní text a ani základní matematické operace, tak jakoby nebude mít nikdy dobrou finanční gramotnost prostě.
4: A jak tedy dál postupovat? Těch nejlepších výsledků, když se podíváme zpět na tu studii, dosáhli studenti zejména v Číně, v Singapuru, v Japonsku, z evropských zemí se dařilo hlavně žákům v Estonsku, ve Velké Británii, kterou už jste zmínila, ve Finsku. Tak co dělají jinak?
5: Jedna věc je ta, abych ty výsledky nespochybnil, ale dal jim takový kontext. Jo. Jsou studie, které ukazují, že ten ty výsledky Číny a Singapuru a podobně, že jsou hodně dány motivací vyplňovat ty testy taky. Jo. Znám jeden příklad. V Americe udělali takový test, že dali části studentů peníze za dobrou odpověď v té pise. Jo. Takže dostanete nějakou kapesné za každou dobrou odpověď. A v té Americe se ty výsledky strašně zlepšily, když to udělali. A v Číně vůbec se nezlepšily, protože ty studenti už byli motivovaní to vyplnit dobře. Takže v těch výkonových systémech vzdělávání, typu ten Singapur, Čína, tak jakoby trochu toho náskoku je dáno tou motivací to dobře vyplňovat. Jo. Ale jako to bychom se trošku, kdybychom na to svedli celý ten rozdíl, tak se trošku jako to lakujeme moc na růžovo. Tam opravdu se ukazuje, že proběhla reforma kurikula, to znamená, jak se vzdělává, co je obsahem vzdělávání v posledních 20 letech hodně v Evropě. A bylo to zaměřeno na trochu nejasně definované kompetence a odklon od těch dvou hlavních gramotností. To proběhlo třeba ve Finsku a Česko jde taky tím směrem. Teda, jo. A i v té Evropě jsou na tom lépe země, které se tomu jako spíš vyvarovaly, že mají jako jasně definovaný ten obsah vzdělávání, měří, jestli ty děti dosahují, ty učitelé mají jakoby relativně jasně zadané, co mají jak učit prostě a soustředí se na ty hlavní kompetence a gramotnosti, to znamená na čtenářství, matematiku a podobně. A zároveň učí tak, že ten učitel je tam relativně aktivní v té třídě, jo. Což může právě bránit tomu, že ztrácíte neustále pozornost v té roztřesené době smartphonu a podobně. A to je třeba Británie, ale vlastně i Estonsko, má takhle jako relativně jako tradiční ten obsah toho vzdělávání. A tyhle ty země se mi daří jako velmi dobře nestrácí ty výsledky, jako jedny z mála v Evropě. Jo. Takže možná je to o nějakém jako ještě vyhodnocení, jestli jako v té době, kdy pozornost těch studentů je velmi roztřesená, tak jestli můžeme tak volně přistupovat k tomu zadání, co se má v těch školách učit a podobně. Jo.
4: Pomohl by zákaz smartphonu?
5: Já jsem spíš pro něj teda. Myslím, že to vysílá jakoby jasný signál. Nebo minimálně nějaká jasná definice, na co se můžou v té škole používat jako a podobně, jo. Ale
4: takže chytrý telefon ano, ale aby měl nějaké efektivní využití.
5: No ale spíš si myslím, že podle vás? Já bych to spíš bych ho zakázal. Mně přijde, že jsme se posunuli do společnosti, kde ve školách samozřejmě už ve velké většině jsou zakázané ty smartfony, jo. Ale někdy je tam jako prostředí, kde máte ty smartfony, je tam relativní jakoby malá organizovanost té výuky a potom ty děti jdou domů. A naopak v tom volném čase je to extrémně organizované, jo. Takže prostě jsou převáženi z koníčku na koníček a podobně, jo, z kroužku na kroužek. A je to úplný protiklad tomu, kdy máte relativně organizovanou výuku a potom méně organizovaný volný čas, kde to dítě naopak má nějakou autonomii a musí řešit problémy, musí chodit samo někde prostě na ty koníčky, po městě a podobně. A mám pocit, že jako z těch nových dat se spíš ukazuje, že ta malá organizovanost výuky je problém v tom vzdělávání. A že naopak, když to přeháníte v tom volném čase, jo, tak ty děti, kterým se jako hodně organizuje ten volný čas a nemají tu autonomii v něm, tak mají potom větší problémy podle některých výzkumů v duševním zdraví, protože vy nejste připraven čelit těm problémům, prostě, které se naučíte od malá řešit, když jako byste na něco sám. Takže mám pocit, že jsme v tom šli trošku špatným směrem a mohli bychom se vrátit možná k opaku, jo, k organizovanější výuce a naopak větší autonomii v tom volném čase.
4: Doporučuje sociolog Daniel Prokop.
2: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Nakolik se, pane Prokope, daří v Česku pracovat s rozdíly mezi žáky? Klesají ty nerovnosti?
5: Teďka trochu klesly, to je zajímavé. Celou dobu to stagnovalo nebo narůstalo. My jsme jedna ze zemí, která má největší rozdíly mezi žáky, bylo toho, z jakého jsou sociálního prostředí. Jestli se narodíte v chudé rodině, méně vzdělané nebo bohaté, vzdělanější. Máme ty rozdíly mnohem větší než třeba v Polsku nebo Estonsku. Jo. Nejenom jako v těch jako velmi vyspělých zemích. Jo. Poláci, Estonci a tedy dokážou ty děti z toho chudšího prostředí vzdělat mnohem lépe než my. Teďka to obecně v té PISA, ale i v Česku, se zhoršil spíš ten hořejšek, ty děti, které mají ty dobré gramotnosti a jsou z těch bohatých rodin a podobně. Myslím, že se ukazuje, že tam opravdu je vliv, který působí i na ty děti z toho bohatého prostředí. Možná právě jakoby ty smartfony a ta roztřesená pozornost. Jo. Ukazuje se taky, trošku to mění jako naše předpoklady, jak s tím pracovat. Jo. Protože ta Anglie, kterou já jsem dával jako příklad, jedna z mála zemí, které neklesly ty výsledky, tak ona málo rozděluje ty děti oproti nám, oproti Německu, oproti Rakousku, oproti Slovensku. Oni nerozdělují ty děti mezi různé třídy a školy a pracují trochu striktnější, jakoby vyžadují ten pořádek víc a mají organizovanou výuku, ale jsou to heterogenní třídy, kde ty děti jsou spolu. A vlastně se podle mě ukazuje, že to rozdělování těch tříd, které je založené na tom, že nikdo nikoho nebrzdí a ten učitel má teda jakoby tu jednolitou prostě třídu, tak on má jako dvě nevýhody. Za teda potlačuje nějaké aspirace těch dětí z toho chudšího prostředí, protože kolem sebe nemají žádné vzory. Ty učitelé mají, vlastně na ně trošku rezignují, jo? Protože když jako učitel dostanete informaci i náhodně, že někdo je talentovaný a někdo ne, tak se víc věnujete těm talentovaným. A když to jakoby do toho systému dáte napevno, že rozdělíte ty děti, tak oni rezignují na ty méně talentované, horší a podobně a vlastně věnují často menší pozornost. No a teďka jeden problém, že do toho, když přijdou ty věci jako ty nové vlivy, jako vliv té zhoršené pozornosti a podobně, tak to působí napříč těmi třídami prostě, jo. A působí to na ty bohaté a podobně a musíte to řešit nějakým jako to nevyřešíte rozdělení těch dětí, protože to působí jak na ty bohaté, někdy i více, tak na ty chudé prostě. Jo. Takže je to podle mě možná výzva k přehodnocení, že máme řešit ty problémy ve vzdělávání prostě dobrou výukou, tím managementem třídy takzvaně, jo, aby tam byl nějaký kreativní pořádek a méně tím rozdělováním, protože ty nové jako výzvy jsou založené na trochu něčem jiném, než jenom na tom, že ty děti z toho bohatšího prostředí jsou jako lépe připraveny z rodin a podobně. A tam jsou prostě věci, které destruují to vzdělávání napříč sociálními skupinami.
4: Jak tedy, pane Prokope, přehodnotit celý ten systém, co může na tom stavu, který se i ukázal nebo demonstrovala vlastně na té srovnávací studii PISA, může změnit strategie vzdělávání 2030+.
5: Já jsem spoluautor. Musím sebe kriticky říct, že podle mě ta strategie je taky trochu nejasná v tom, jakoby, co a jak se má učit. Jo. Ale rozhodně teda já jsem zastánce toho, že má být jasně vymezený ten obsah vzdělávání. Aby jsme nedělali nějaký dokument, který je nejasný a hodili to na ty školy, ať si to každý učitel udělá, jak chce prostě. Protože potom se zvětšují ty rozdíly v tom, jak jsou ty školy to schopné aplikovat. aby jsme vyhodnocovali na úrovni těch škol, jak se jim daří vzdělávat ty žáky. Aby jsme věděli, že nějaká škola vůči tomu, jak má třeba vzdělané rodiče v té škole, tak se jí daří dobře, některé špatně. Aby jsme dokázali pomoct tam, kde se daří špatně. Což neděláme v Česku vůbec. A v té Anglii to dělají, jo. A aby jsme se zaměřili hodně na ty základní gramotnosti a vyhodnocování, jestli ty děti se prostě, když to řeknu jednoduše, naučili čísla počítat. Protože to je samozřejmě předpoklad všech dalších rozvojů v životě. Jo. Tak možná takový krok jako zpátky v tom jako velkém důrazu na ty další kompetence. Oni jsou důležité, takové ty kompetence ke kritickému myšlení.
4: Nejsou prostě ty děti, když to řeknu úplně laicky, přetížené?
5: Jsou trošku, možná jsou trošku přetížené, ale podle mě i ty učitelé jsou přetížení. Jo. Když jim dáte zadání, že máte učit teďka, jak vypadá to zadání toho dnešního obsahu vzdělávání? Tam máte předměty, vedle toho máte 10 průřezových kompetencí, jako kritické myšlení, podnikavost a teda digitální gramotnost. A vedle toho máte ty dvě základní gramotnosti, čtenářská a matematická. A teďka to musíte sám nějak sestavit do obsahu vzdělávání. To je podle mě špatně. Jo. Já neříkám, že ty kompetence jsou nedůležité, ale měla být podle mě úplně jasně zadané, jak se promítají do té výuky a nemají jako potlačovat ty základní gramotnosti. Jo. Takže já jsem v tomhle tom trošku konzervativní nebo tradiční a zároveň bych dělal mnohem jasně zadané to kurikulum, ten obsah vzdělávání a vyhodnocoval to. Měřil bych to na úrovni škol, jestli to ty školy naplňují. To je ten základ. Vy prostě musíte, když odhalíte 10% škol, kde se to nedaří, no tak tam prostě můžete pomáhat, můžete měnit ředitele a podobně. Jo, v té Británii. A nebo třeba v Mississippi. Mississippi je stát v Americe, který se mu zlepšily výsledky, jo, oproti většině Ameriky. A je to úplně ty samé věci. Oni prostě měří ty výsledky, vyhodnocují to, zaměřují se na ty základní věci ze začátku, než jdou k těm složitějším. A dělají tam taky intervence v těch třídách, které jsou nějak ověřené, že fungují. To znamená, že jako z experimentů předtím jsou ověřené, že fungují. Jo. Takže třeba to, jak pracují asistenti v Anglii nebo v těch státech, je ověřené, že to je nějaký způsob té práce asistentů, která je funkční. Jo. Tak a u nás prostě máme 8000 asistentů a vůbec neřešíme podobu jejich práce a nevyhodnocujeme, jestli pomáhají v těch třídách nebo ne. Nechci to myslím, že jako často pomáhají, jo, ale prostě často to může být špatně vynaložená investice v tom vzdělávání. Takže trošku se vrátit takovým základům, a to znamená matematická a čtenářská gramotnost, jasně zadané kurikulum a ten obsah vzdělávání a vyhodnocovat, jestli se daří těm školám nebo ne. A dělat tam intervence, opatření, které fakt fungují. Ne to, že si myslíme, že to funguje a podobně. Jako.
4: Vysvětluje Daniel Prokop, sociolog a ředitel výzkumné organizace PAK Research.
2: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Vláda chystá novou definici takzvané závislé práce, která zlegalizuje 70 až 90% dnešního švart systému. Jak je v současnosti definován, pane Prokope, jak se kontroluje?
5: Existuje víc definic. Jedna je ta definice MPSV, kde musíte splnit nějaké 4 podmínky, které definují závislou práci, že děláte jménem toho zaměstnavatele, když vám organizuje práci a podobně. Jakoby. Musíte splnit i asi 4, myslím. A potom existuje definice evropská, která jako víc jde po tom nějakém obsahu. Tam jsou 3 podmínky. A teďka jako liší se to, kolik lidí pracuje ve švart systému, jakou tu definici použijete. Jo. Ale každopádně je to nějakých 6 až 12% podle těch definic, té české a té evropské. Jo. A ten švart systém v Česku je pravděpodobně ta rozšířenější než v zahraničí, protože tady opravdu jakoby hodně těch lidí pracuje na OSVČ v oborech, kde v zahraničí nepracuje. A je to samozřejmě dáno tím, že na IČO platíte až 4x, 5x nižší daně a odvody než jako zaměstnanec. Má obrovský rozdíl v tom danění, zejména těch vysokopříjmových kancelářských pozic. Jo. Takže máme relativně hodně lidí, kteří pracují na švart systém. Je to 6 až 12% podle těch různých definic evropské. A teďka do toho přichází ta redefinice ze strany Ministerstva práce ještě. No.
4: A jak bude tedy nebo chce Ministerstvo práce a sociálních věcí nově posuzovat švart systém?
5: Oni jako reagují asi správně na to, že ta současná definice je dost vágní. a zavádí tam jasné podmínky, co znamená jako je ta nadřízená pozice v té organizaci práce. Jo. Takže že tam musí být jakoby určená pracovní doba a podobně. Jo. Ale problém té definice současné navrhované, kterou vláda přijala, bude se v ní nějak bude schvalovat, tak je to, že musíte splnit nezávisle 6 podmínek té závislé práce. Jo. A teďka každou z nich, že pracujete jménem zaměstnavatele, máte určenou pracovní dobu a atd., tak splňuje nějakých kolem 10 až 20% OSVČ. Jo. Ale aby splnil všechny dohromady, tak to je nějakých 0,8%. Takže udělali definici, která je tak musíte splnit tolik věcí, že se bude dát obcházet tím, že třeba jednou nesplníte prostě. Jo. Bude to jako dokázat někomu, že teda pracuje na švart systém. V téhle definici bude extrémně obtížné. V podstatě to legalizuje teda 70 až 90% toho dnešního švart systému. Ta definice. Protože opravdu musíte splnit tolik těch podmínek, že to bude velmi úzká skupina lidí. A jakoby problém je, že prostě jsme ve stavu, kdy zaměstnanskou práci daníme docela dost. A zároveň zaměstnanci odvádějí na nemocenské a podpořené zaměstnanosti o 20 miliard více, než stát vyplácí. Znamená, že tam jako dotují ten systém, jo. Ten státní rozpočet. U těch zaměstnanců se to pořád zpřísňuje, takže se hovoří o, že se zavede karenční doba při nemocenské, že máte první 3 dny neplacené, sníží se podpora v nezaměstnanosti, jo. Na ten zaměstnance pořád se přitvrzuje a do toho legalizujete švart systém prakticky, jo. Tak bojím se, že prostě se blížíme do doby, kdy jako zaměstnanec budete opravdu pracovat, když nemáte vyhnutí a zvýší se počet lidí, který to obchází a podobně. No a to samozřejmě povede k rozpadu příjmu veřejných rozpočtů masivnímu. Takže já jako nechápu, proč ta vláda směřuje tímhle směrem a rozbíjí si základní příjem státního rozpočtu, což je od těch zaměstnanců.
4: Jaké by byly možné alternativy, pane Prokope, k tomuto návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí?
5: Tak je jako základní alternativa, když máte 6 podmínek nějakých, tak že ten člověk, aby se řekl, že pracuje na švart systém, tak nemusí splňovat všech 6, ale třeba 4 nebo 5 z nich. Jo. To znamená, aby ta definice nebyla kumulativní úplně, ale abyste naplnil většinu těch znaků toho švart systému. To by asi pomohlo právně. Druhá věc je, že zmenšit ty nůžky mezi daněním OSVČ a zaměstnanců v těch vysokopříjmových pozicích. Jo. Protože živnostníci, kteří pracují manuálně a jsou nízkopříjmoví, tak v Česku platí docela hodně. Jo. Tam prostě oni taky zaplatí 30% ze svých čistých příjmů na daních a odvodech. Problém u těch jakoby vysokopříjmových kancelářských pozic, IT, konzultanti a podobně. Minimální náklady, nebo velmi malé, podle našeho výzkumu v průměru kolem 15%. No a tam se dostanete na úroveň danění, která je opravdu třeba 4x pod tím, než kdybyste to dělal na zaměstnance. Jo. A to se nedá porazit žádnou jako represí a dokazováním. Ten daňový systém nemůže umožňovat takovouhle neférovost a nůžky v tom danění. Protože samozřejmě potom máte tady v Praze korporace plné lidí, kteří pracují reálně jako zaměstnanci, ale pracují na IČO. No.
4: Co se týče nejenom této problematiky, ale ať už je to zdanění nebo vůbec oblast i školství, vzdělávání, ostatně také trh práce, tak nakolik se tato témata promítají do kampaně před komunálními a senátními volbami?
5: Přijde mi, že paradoxně málo, že bych čekal, nevím, si třeba Prahu, tak Praha má našetřeno kolem 200 miliard korun na účtech, jo, protože ona je opravdu hodně nadfinancovaná v rozdělování peněz daňových a zároveň málo investuje. A teďka mi přijde, ty politici v Praze by opravdu mohli udělat s takovýmhle, že mají za sebou těch 200 miliard, jo, tak by mohli udělat kampaň, která opravdu jako adresuje ty klíčové problémy. Rozšíření gymnázií, masivní. Školky pro všechny děti od 2 let. Jo, to by všechno zaplatili a ještě ani by to nesítili v tom rozpočtu pořádně. Jo. Tak mi přijde, že neadresují ty hlavní problémy v tom vzdělávání a trhu práce. Jo. Ty věci, o kterých mluvím, by hrozně pomohly vzdělávání. Uvolnili by ty rodiče, kteří dneska jakoby, se těžko vrací na trh práce. Takže by bylo jako rozumné dělat. Asi by stály půl minoritu z těch 200 miliard, které tam mají našetřeno. A přijde mi, že ty strany se trošku bojí tam mít nějakou takovouhle nabídkou. Jako, no.
4: Co říkáte vůbec návrhu státního rozpočtu na rok 2027? Hovořili jsme o investicích do vzdělávání na jaksi v souvislostech s tou velkou srovnávací studií PISA.
5: Tak oni hodně investují do dopravy relativně, ale zároveň všechny ty další investice do budoucnosti jsou hodně potlačené. Takže do vzdělávání ta vláda bude dávat o 50 miliard méně, než slibovala. To znamená oproti průměru OECD, těch zemí vyspělých. Do obrany dáváme o zhruba 50 miliard méně, než průměr evropských členů NATO. Potlačují investice do dekarbonizace. Taková ta zelená úsporám třeba, jo. Relativně málo peněz do sociálních služeb v té stárnoucí populaci, které už teďka chybí. To ví každý, kdo hledal místo v nich pro seniora nějakého. Takže tam jakoby se potlačují investice. A zároveň tam už je 390 miliard schodek. No bude teda jakoby zásadní hledat, jak ty úspory, které tam minimálně za 50 až 100 miliard jdou udělat. A přiznat si, že musíme vybírat víc daní. Nemůžeme mít takové ty mezery ve všem. Já jsem zmínil ten švarc systém, ale to je úplně to samé v daní alkoholu, v danění kapitálových příjmů a podobně. Takže nám těmi mezerami unikne opravdu jako velký výnos daní. Takže si musíme trošku nalít čistého vína, že se musí dělat jak úspory, tak jakoby zvýšit výběr některých daní. Omezit ty jako neférovosti zejména. Aby jsme mohli investovat do těch věcí, na kterých závisí budoucnost. Jinak, jo, podle mě ten schodek není problém těch 390 miliard jako to, že zároveň prostě zhruba 150 až 200 šetříme na těch klíčových investicích do budoucnosti Česka. No.
4: Pohled Daniela Prokopa, sociologa a ředitele výzkumné společnosti PAQ Research. Já vám děkuji za vaše postřehy i výzkum a přeji vše dobré. Naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
4: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pistole. Loka.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu Amúst losí Odyssea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Europoslance čeká hlasování o úpravě emisních povolenek, má zabránit prudkému zdražení. Dnes začíná výstava korunovačních klenotů. Na Pražském hradě ji nejprve uvidí školáci, od soboty i veřejnost. A počasí dnes bude většinou slunečno, dopoledne ještě místy mlhy a teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství takzvaných rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
2: Systém ETS2 od roku 2028 zpoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzinu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Dohodu o změnách tzv. Rezervy tržní stability za parlament vyjednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN. S Radou EU se na její podobě předběžně dohodli už v červnu. Obě instituce ji teď musí ještě formálně schválit. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Ve Francii budou dnes demonstrovat tisíce policistů za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si i na nízký rizikový příplatek. Vadí jim například i to, že se platy zvýšily pro komisaře, ale pro řadové policisty zůstávají stejné. Hlavní protest plánují předpolednem v centru Paříže. Demonstrací reagují na neúspěšné jednání s ministrem vnitra Loránem Nunězem ze začátku září. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden. Školáci si můžou ode dneška prohlédnout na Pražském hradě korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystavené ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
3: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna je stále za sjezdem na Rusínov z kilometru 215 kolona. Pomalu pojedete za Rohlenku. Následně se popojíždí od Slatiny z 201. kilometru do zúžení ke sjezdu na Bratislavu. Celý úsek pojedete v osobním autě půl hodiny. Půl hodiny pojedete taky po D1 ve směru z Brna do Prahy. Kolona začíná za sjezdem na Divišov na 38. kilometru a Pražský okruh je plný před Ořechem od dálnice D6. Horší situace je ve směru na letiště. Tam se stojí už od dálnice D1, navíc teď stojí v Lhkovském tunelu auto a blokuje pravý pruh. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, jsou tu dva na dvojce.
5: I dnes ve složení Jiří Holoubek a Patricie Strouhalová přejeme vám téměř 5 minut po 9. hodině krásné dopoledne v úterý 15. září. Asi se většina z nás shodne na tom, že naše země je krásná, ale je potřeba na tom pracovat i dál, nebrat to jako fakt, který je neměnný.
6: No, já si myslím, že budeme hodně s našimi posluchači dnes mluvit právě o tom, co se děje kolem nás, o věcech kolem nás, třeba i o veřejném prostoru, o životě, který prožíváme, třeba i díky něčemu konkrétnímu se budeme moci od někoho nebo některých vzít příklad.
5: Ty otázky ještě zpřesníme už za okamžik a také vám povíme, proč o tomto všem právě dnes dopoledne. Přejeme hezký den a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: No, z toho, co jsme před chvíličkou s Jiřím říkali, tak už asi tušíte, že si budeme povídat o životě a o věcech, které nás obklopují a o tom, jak se nám s tím vším žije. Teď ale vysvětlíme, proč jsme vybrali zrovna tohle téma, co okolo vás se v tom posledním roce změnilo k lepšímu.
3: Je to proto, že v neděli byl zveřejněn každoroční žebříček, ve kterém světově uznávaná výzkumná analytická divize britské společnosti The Economist

0: Například Austrálie, Melbourne je třetí, hned za ním Sydney, na 8. místě pak Adelaide, no a zabodovalo třeba i kanadské Toronto.
1: Právě mezi faktory, které rozhodují o umístění v žebříčku, patří mimo jiné úroveň vzdělávacího systému, stabilita, zdravotní péče, ta zmiňovaná už dopravní infrastruktura, ale také kultura.
0: No a právě tahle zpráva nás tedy dnes přivádí k povídání, které, jak doufáme, bude optimální. Mystické. My bychom totiž chtěli vědět, co se okolo vás v posledním roce, to je ten rok od jednoho žebříčku ke druhému v případě těch nejlepších měst, co se u vás v posledním roce změnilo k lepšímu. Co by to mohlo být?
1: Tak nám napište, jestli máte třeba nový kulturní stánek, když jsme zmiňovali tu kulturu, když je tam ta dopravní infrastruktura, tak třeba máte nové zastávky, dejme tomu, že se něco povedlo, takový ten dříve ošklivý, zanedbaný prostor, povedlo se něco zasadit, postavit, dát něčemu takovému tomu starému omšelému prostě novou tvář, a hlavně funkčnost, aby to sloužilo, nejenom dělalo radost na pohled.
0: Možná je u vás nový multifunkční prostor, s tím se teď hodně pracuje, možná u vás stojí nová škola, nová restaurace, nový park vznikl. Prostě nás zajímá, co je u vás nového a co zlepšilo to vaše místo pro život. O tom nám můžete psát.
1: Pište, budeme moc rádi. Dvojka@rozhlas.cz nebo SMSky 702 222 220. Díky moc.

0: Jak jsme říkali před chvílí, doufáme, že to dnes bude příjemné, milé, optimistické povídání s dobrými zprávami, protože se vás ptáme, co okolo vás se v posledním roce změnilo k lepšímu tam, kde žijete. Patriko, povídej, co u vás?
1: U nás,
0: na tělo trochu.
1: Ne, já jsem opravdu moc ráda, že u nás vznikla třešňová alej mezi dvěma obcemi. A protože mám velmi blízký vztah k přírodě, neb jsem holka z hor, vyrůstala jsem v Krkonoších, tak stromy a kopce, to mě musí v životě vždycky obklopovat, tak i témata, která mám ráda ve vysílání, třeba i v Kávě o čtvrté, to je vracení se k tomu, co ti předci měli vyzkoušené, co fungovalo a co dělalo i to okolí pro život krásné, a to je třeba navracení starých odrůd ovocných stromů. No a tu třešňovou alej, kterou jsme vlastně každá rodina, která se chtěla zúčastnit, si koupila svůj strom a vysázela se část té aleje a bude dlouhá, bude pokračovat a propojí ty dvě obce, tak to si myslím, že je moc hezké. Hmm. I ten návrat vlastně tvorby té krajiny, když se podíváme do minulosti, tak to je třeba věc, která mně se moc líbí a jsem za ní ráda.
0: Já mám pocit, že to téma je příjemné i proto, že člověk některé věci považuje za samozřejmost a moc si jich nevšímá a je vlastně potřeba se zamyslet nad tím, co se vlastně okolo nás děje. Takže když jsem se zamyslel já, tak u nás je určitě skvělé, že vznikla nová škola základní, svazková, několik obcí bylo schopno se domluvit a po několika letech vyrostla loni nová škola Ložbates. U nás máme nové chodníky, což je taky super. Výstavba v obci, tedy výstavba bují bohužel, ale výsadba také nějaká funguje. Je tam řádka nových stromů. Na druhou stranu jsem zjistil někdy před 14 dny, a to mě tedy naopak nepotěšilo, že takhle mezi námi a Říčany lesem vedla taková jako stezka, buď pro pěší, nebo na kole se tam hodně jezdilo, a nikomu to desítky let jako nepřekáželo, prostě obojí se dalo. Po té lesní pěšině se dalo chodit, i tam jezdili cyklisté, a tam se teď vytváří nová cyklostezka, což znamená, že tam místo té pěkné lesní pěšiny, která byla úplně normálně využitelná, vznikne asfaltová cesta. Jako oficiální cyklostezka, a to moc jako nechápu, proč někomu nestačí ta jízda tím lesem, ale potřebuje tam ten asfalt, mě trápí malinko.
1: Tak tomu rozumím, to chápu. No, já už jsem moc ráda, že začínají psát naši posluchači. Eva, která nás zdraví z Českého ráje, píše, já jsem moc ráda, že v Turnově konečně uvedli do provozu nový koupací biotop mezi oběma jezerami v krásném přírodním prostředí. Nějaké mouchy, jako třeba parkování, se snad brzy vychytají. Tak zatím jsem moc ráda. Vstup je dokonce i zdarma.
0: Jedna z dobrých zpráv, které, jak zmínila Patrika, už nám chodí, my se těšíme na další, dostaneme se k ním, ale také si za chviličku budeme povídat s dámou, která se veřejnému prostoru věnuje dlouhodobě, profesionálně. Je to designérka a jejím tématem je právě kultivace veřejného prostoru a také kritika vizuálního smogu, tedy mnoho věcí, na které koukáme, musíme na ně koukat, a je jenom otázku, jestli to je opravdu nutné.
1: Tak díky za vaše další postřehy, které budete posílat na dvojka@rozhlas.cz nebo na 702-222-220.
2: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Co se okolo vás v posledním roce změnilo k lepšímu, na to se vás ptáme a slíbili jsme, že si o tom budeme povídat, o té proměně, třeba i kultivace veřejného prostoru s designérkou Veronikou Ruth, která se věnuje i kritice vizuálního smogu a už je s námi ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: O vás se říká, že jste terapeutka českých měst. Jak se vám tohle přirovnání líbí?
1: No já jsem si to vlastně vybrala, já jsem si to před pár lety jakoby zvolila, je to takový tajný kód, co máme jakoby v rámci radnic, protože ta práce je velice náročná, tu práci, kterou dělají třeba městští architekti, je opravdu na prášky, takže proto terapeutka je to takové vracení chuti do života, co dělám, a taková péče o ty lidi, co to mají fakt těžký a prosazují ten kvalitnější život ve městě a jsou na to třeba sami nebo prostě čelí obrovským tlakům, takže z toho důvodu, no.
2: No ať se vám v tom daří. My jsme začali, Veroniko, zmínkou o tom žebříčku těch nejlepších měst pro život a zajímalo by nás, jestli i pro vás jsou takové žebříčky z nějakého důvodu důležité, jestli jsou relevantní, jestli je, dejme tomu, vznik takového žebříčku pro vás nějakou inspirací.
1: Tak je to ukazatel něčeho, ale třeba ty zahraniční žebříčky jsou trošku problém, že jako česká města, co si z té Kodaně má vzít třeba Ústí nad Labem, jo, jako je to velice těžce přenositelné a lidi různě na radnicích jsou z toho často v depresích, že ta realita českých měst je tak jinde, než tady vítězové nějakých žebříčků.
2: V jakých ohledech?
0: Co by si třeba zrovna to Ústí nad Labem z té Kodaně podle vás opravdu mohlo vzít?
1: Můžeme začít dopravou, péčí o zeleň, vlastně celkový systém péče o to město, kvalita všech rekonstrukcí, jo, ta koordinace věcí navzájem. To jsou desítky let práce, kterou tady ještě jako nikdo neudělal. Jo, tady vlastně to nemá tu tradici. Veřejný prostor tady není vnímaný jako hodnota, takže i ty politické priority se hodí. Jo, já vždycky jsem z toho jakoby nadšená, když to politické vedení na to slyší a začne, ale teď to chce jako pár desítek let, než to bude. Jo, takže tam jakoby sami víte, kolik stojí rekonstrukce, jak dlouho trvají, takže tam jako opravdu to vázne a to tež třeba nastavit ten systém péče o zeleň, jo, tak aby to fakt dávalo smysl, fungovalo. To chce čas, chce to tu péči, chce to peníze, takže v tom je to jako takový těžký. Já se proto zaměřuju na ty menší kroky, co je možný jako udělat během 4 let volebního období a trošku se navzájem motivovat, že to je možný posunout, jo, že jakoby právě když se člověk projde takhle jako v nějakým západním městě a vidí tam jako dekorativní otvory odtoku do kanálu, tak jako tady se to opravdu těžce prosazuje a budeme tam tak za pár desítek let, no.
0: Vídeň byla po 2 roky za sebou, teď je na 3. místě, Kodaň ta teď je na tom prvním, znáte asi obě města, tak které je vám v čem blíž?
1: Tak blíž je samozřejmě Vídeň, že jo, je to jako naše město, nebo jak jsem z Brna, tak já jsem vždycky jezdila do Vídně často, takže to bylo to spádový město, hoďka a půl, že jo, je to blíž jak Praha vlastně, takže určitě to je mě bližší a je to i jako velká inspirace. A tam jako jde vlastně zvídně čerpat i ty malý kroky. Tam vlastně mají třeba práci s parkovacími místy, že dávají sousedství možnosti využít jinak, takže lidi si tam můžou odhlasovat, že tam prostě chcou třeba posezení nebo nějaký truhlíky a vlastně si lidi berou zpátky tu ulici a nějakým způsobem postupně se ta ulice kultivuje a daří se tam vytvářet nějaký prostor k setkávání. Takže to je jako poměrně levný projekt, poměrně rychlej projekt a nestojí to majlan. To jsou dobré věci. No. To je určitě jako zdroj inspirace taky.
2: Na závěr zmínila jste, že jste z Brna. Já se do Brna dostanu tak jednou, dvakrát do roka a mám pocit, když se projdu Brnem, že to město opravdu jako postupně vzkvétá. Pokaždé tam narazím na něco, co jsem buď předtím neviděl, nebo jsem si nevšiml, nebo je to nové a baví mě to, líbí se mi to. Zdá se mi to, nebo vy jako místní byste to potvrdila?
1: Tady jsou velice problematické ty čtvrti mimo centrum, protože to je naprostý dezolát a ten systém to moc nefunguje, takže když se projdete po centru, tak věřím, že propadnete tady téhle iluzi. Ale to je dané vlastně pěší zónou, která je tak 15 let stará, protože se tam vyrojily obchody a gastro a podobně, Tak to je samozřejmě super, ale to aktuální nastavení není dobrý. Zrovna dnes mi kácí před domem zdravý vzrostlý strom. Jo, to opravdu není dobrá zpráva pro péči o zeleň obecně. To znamená, Brno je opravdu velice problematické a když se vypravíte do Židenic, do Žabin, do jako jakékoliv městské části mimo centrum, tak tam jsou často chodníky vylité asfaltem, je to tam v dezolátu, je to prostě jako strašně zanedbané a dost to jako utváří kvalitu života místních, takže jakoby v Brně je dobré vyrazit mimo to centrum a udělat si ten obrázek trošku jako blíž té realitě, ve které žijeme. No.
0: A jak jako sousedé nebo jako lidé, kteří žijí v tom daném místě, nějaká třeba komunita, jak zatlačit na třeba radnice, aby dejme tomu tu kultivaci toho veřejného prostoru začala brát vážně?
1: Já si myslím, že stačí, abychom byli nároční, abychom o tom mluvili nahlas, abychom vlastně vytvářeli nějaké akce v prostoru města. Třeba Marie Joja se tady věnuje bezpečnosti u škol. Jo, to je velice zanedbané téma. Vlastně Brno je nejnebezpečnější město pro chodce v republice a to platí i pro děti. Tady fakt jako ročně je zmrzačeno dost dětí, na silnicích je to problém. A architektka Marie Joja tady rozjela takový projekt, jo, takže se snaží sklidňovat tu dopravu kolem škol. A určitě to je cesta, jo, budovat kolem sebe tu komunitu a přinášet ty projekty na radnice. Když už to nejde z té radnice, což bych si to tak představovala já, tak aspoň dola prostě bavit se o tom nahlas a fakt jako vytvářet nějakou náročnost, která tady zase možná desítky let vůbec nebyla.
2: Děkujeme. Designérka, která se věnuje kultivaci veřejného prostoru a kritice vizuálního smogu, mimo jiné Veronika Růd s námi na Vlnách dvojky. Ať se vám daří, zdravíme vás a hezký den.
0: Naslyšenou.
1: Díky za pozvání.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: tomu, co vás potěšilo okolo míst, ve kterých žijete, kde se běžně pohybujete, kam jezdíte, tak když jsme mluvili třeba o té Třešňové aleji, tak Jirka píše, jo, Třešňová alej, to je dobrý nápad, ale pokud není hotová, pak bych doporučoval kromě třešní, aby se tam vysadili jabloně, hrušně, švestky, ať si můžou lidé při procházení aleji pochutnávat.
1: Aby to bylo pestřejší, proč ne? Napsala nám také Hanka a vlastně navazuje na to, co jsme před chvílí zmínili, tedy Brno v rozhovoru s Veronikou Rút, protože píše, líbí se mi nová stezka okolo Svratky v Brně a nová hala. Jinak Brno je špinavé a já jsem z toho na mrtvici.
0: Další Jiří píše, tohle není pochvala, ale kritika. U nás ve Slivenci zvýšili vozovky na křižovatkách do úrovně chodníku, takže od té doby někteří řidiči odbočují přes chodník.
1: No a teď něco pro pejskaře. Aby se nám dobře žilo v místě, kde bydlíme, tak mimo jiné to chce také to, aby pejskaři byli ohleduplní, uklízeli po svých psech, však to všichni dobře znáte.
0: No a dobře je, když mají jako ty sáčky na ty psí exkrementy, tak když tam jsou...
1: Jo, na těch tak, sloupcích myslím, u těch košů, tak, že tam není jenom ten zásobník, ale je také naplněný ten zásobník. Ano, to se samozřejmě hodí.
0: Když samozřejmě každý poctivý pejskař
1: nese něco sebou. Ano, teď Patriku, já vím, že jak zazní psi, tak Patrika se hned chytí a mohli bychom tady sedět do 11 a povídat si jenom o psech, ale my jsme se u nich zastavili z jiného důvodu a to vlastně... Možná pro někoho z důvodu pozitivního, kdo je alergický na psy, a pro někoho to může být trochu děsivé, protože jde o to, že americký biotechnologický startup představil nový produkt, a to psy s vypnutým genem pro jeden z hlavních alergenů.
0: Tam jde o to, že pokud bude odstraněn tenhle ten gen, tak to znamená, že člověk nebude mít alergické reakce jak na psí sliny, tak na psí srst. Hmm.
1: No a teď se samozřejmě rozvíjí otázka, protože ti dva psy, a jsou to bíglové, se zatím koupit nedají, ale je to otázkou, k čemu dojde, pokud se ten postup rozvine a upravená štěňata se začnou běžně prodávat, což je pochopitelně velká morální otázka, jestli geneticky upravovat psy, byť to pro nás lidi může být jaksi příjemnější a například to odstranit ten problém s alergiemi.
0: No budoucnost těch genetických editací vlastně třeba už i u plodin nebo hospodářských zvířat, domácích mazlíčků a u lidí se pravděpodobně bude odvíjet podle toho, po jakých cestách bude směřovat a taky samozřejmě to, k jakému cíli půjde.
1: Doufejme, že někdo nezačne přemýšlet nad tím, jak upravit toho psa, abychom po něm nemuseli sbírat ty exkrementy do těch pytlíků. To už by možná opravdu bylo příliš.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme 19. září v Kroměříži.
4: Totiž v září. Kroměříž září.
5: A já a oba moji chlapci zazáříme v naší fialové kavárně.
3: A nebo budeme všichni zářit ve vysílání dvojky od 14.00.
6: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
7: Celý rok jsme s vámi.
6: A někdy i u vás. Dalibor.
7: Regina.
6: Jakub.
8: Český rozhlas dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Abychom byli upřímní, doufali jsme, že těch optimistických zpráv o tom, co se v průběhu posledního roku v místě, kde žijete, změnilo k lepšímu, tak že jich bude víc. No, nepřichází jich tolik, protože i ty nespokojené se mezi nimi objevují poměrně hojně.
1: Třeba Renata z Prahy píše, no tak změny k lepšímu, přiznám se, že jsem si myslela nejdřív, že moc optimistická nebudu. Narodila jsem se na Žižkově, pak jsem se odstěhovala na Smíchov a když manžel odešel na Obláček, tak jsem se vrátila na rodný Žižkov, chtěla jsem se vrátit domů. Jenomže ono už to tady je hodně jiné, než jsem si to pamatovala, jsem z toho spíš smutná, klidné prostředí zmizelo a vytlačili ho auta a zase auta. V ulici, kde bydlíme, byl příšerně hrbolatý chodník a už po 5 letech ho opravili, takže přece jenom něco k lepšímu, ale mrzí mě, že tady nikde není místo, kde bychom mohli hrát kuličky, všude asfalt nebo dlažba, takže není možné udělat patou důlek, škoda. Ale pořád se musíme vyhýbat lešením a výkopům, takže snad za pár let to bude k lepšímu.
0: Držíme palce, dejte potom vědět. My se teď posuneme o krůček dál, protože i dnes pro vás máme jednu hádanku v rámci našeho Rádia na přání.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
0: A je to opět jedno takové přání, které se kdysi objevilo v těch, které nám od vás přicházejí na adresu rnp@rozhlas.cz. Pokud by vás nějaké přání napadlo, stále ho tam můžete poslat a samozřejmě i někoho z dnešních odpovídajících odměníme ponožkami dvou na dvojce. Půjde o to, co už dobře znáte, pokud jste našimi pravidelnými posluchači, a to znamená uhodnout zvuk, který si pro vás dnes připravila Patrice. Tak můžeš. Já myslím, že to bude velmi jednoduché.

0: Před chvilkou jsme vám nabídli k uhodnutí zvuk, který dnes připravila Patricie, a nutno říct, že to vlastně měla poměrně jednoduché i Patrika, protože pracovala s materiálem, který tady při dopoledním vysílání nesmí chybět, což je...
1: Míchání kávy lžičkou.
0: Ano, hrneček s kávou. A nebylo ve vašich odpovědích velmi často jenom míchání lžičkou, ale to, že někdo napsal i míchání kávy, dokonce trefil ten nápoj, samozřejmě. To je,
1: mohl to být čaj.
0: Mohl to být čaj, to je skvělé. Takže první SMS, která přišla jako správná, tak. Patrika ji teď nevidí, protože kouká do vašich e-mailů k našemu povídání.
1: No, ale je to... Já s dovolením přečtu, ano. Než se kouknu, jestli se neblíží šéf, než nastartuju mobil, tak budu asi s odpovědí XXTA a ponožky zase nic. Ale odpověď byla správná.
0: Ale XXTA, Katko, jste, než jste nastartovala mobil. Povedlo se to někomu rychleji, a to komusi, kdo má koncové trojčíslí SMSky 613. Je tady míchání kávy. Takže ponožky jsou vaše. My se s vámi samozřejmě ještě spojíme, abychom získali také adresu, aby bylo jasné, kam ty ponožky poslat. A děkujeme vám všem, kteří jste se dnes zapojili a odpovídali jste.
2: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.
4: Už zase skončil flám.

pytli, přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: My už jsme přebrali vaše zprávy k našemu dnešnímu povídání o tom, co okolo vás se v posledním roce změnilo k lepšímu, a jedna na závěr.
2: No, píše posluchač, promiňte, začnu teda mínusem, kuřáci nepřestali odhazovat po svém potěšení tu věc, ale květinová výzdoba v Opočně na náměstí Františka Kupky je pěkná.
1: Přeci jenom něco pozitivního. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy a zveme k dalšímu poslechu. Bude tady poradna, psychiatrička Lucia Vašková bude naším hostem a téma
2: poruchy příjmu potravy. We'll be right back.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude dirigent a hudebník Felix Slováček mladší. Je mu dnes bližší saxofon, klarinet nebo už definitivně dirigentská taktovka. Co pro něj znamenalo hudebně nastudovat České ledové království a podaří se rozvinout hudební gen Slováčků i ve třetí generaci? Samozřejmě nejen o tom si budu povídat s dirigentem a hudebníkem Felixem Slováčkem mladším.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Na radnici v Nymburce zasahuje od rána Národní centrála proti organizovanému zločinu. V řece Moravě v Olomouci uhynuli kvůli nízkému průtoku stovky kilogramů ryb a počasí většinou bude slunečno, dopoledne ještě místy mlhy a teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje od rána na radnici v Nymburce. Podle nymburského deníku, který na zásah upozornil, jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha z uskupení Nymburk s klidem. Informaci potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová uvedla, že se k zásahu nesmí vyjádřit. Úředníci podle ní zůstávají na pracovišti. Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuli na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let, oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. V zahradě plaveckého bazénu v Prachaticích bude i v letošní zimní sezóně mobilní kluziště. Radní na zářijovém zasedání schválili jeho pronájem. Dopoledne budou kluziště využívat hlavně školy, odpoledne a o víkendech veřejnost. Asistentka vedení města Eva Suchá k tomu dodala.
4: Mobilní kluziště se v minulé sezóně osvědčilo. Navštívilo ho více než 16 000 lidí. Proto ho chceme letos v zimě v Prachaticích zopakovat v podobném režimu. Zároveň už město připravuje řešení pro budoucí trvalé umístění ledové plochy, včetně zastřešení.
3: Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a v italské Modeně tak vyhráli i třetí utkání. Ve skupině je ale čekají ještě dva zápasy. Dnes večer po 9. nastoupí proti domácím Italům, zítra pak narazí na Slovinsko.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy po pojíždí za sjezdem na Chocerady ze 27. kilometru kolona do omezení na mostě Šmejkalka, zdržení 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se stojí už od dálnice D1, pokračuje regulace provozu v tunelech, navíc v Lhkovském tunelu stojí porouchané auto, je to na desítky minut. Nedaleko je ucpaná silnice 101 před Mudleticemi, na mostě přes dálnici D1 stojí porouchaná dodávka. Stojí se v dlouhé koloně od Říčan, v opačném směru jsou plné Mudletice. A na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice z 29. kilometru po pojíždí kolona u Žebráku opravují vozovku. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, posloucháte Dva na Dvojce.
5: Kteří vás zvou k dalším minutám u nás v dopoledním vysílání, a to konkrétně k poslechu poradny.
6: My si za chvíli budeme povídat s psychiatričkou Lucí Vaškovou o poruchách příjmu potravy. Já věřím, že i dnes přidáte svoje zkušenosti. Pokud budete chtít se na něco zeptat, tak samozřejmě můžete a napište nám, pokud jste se s tímto onemocněním v rodině potkali, jak to vypadalo, na koho jste se mohli obrátit, kdo vám pomohl, jak se to nakonec nakonec vyřešilo, jak jste to zvládli a co byste poradili ostatním. Takže můžete psát a můžete i telefonovat 22 155 25 25 nebo dvojka@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A jsme připraveni odpovídat na vaše otázky dnes na téma poruchy příjmu potravy, jako třeba anorexie a bulimie, tak ty se týkají stále většího počtu lidí. Počet hospitalizovaných pacientů u nás v loni poprvé v historii překročil hranici 10 000 lidí, ale skrytých pacientů je ještě mnohonásobně víc. Tak proč? Co stojí tady zatím opravdu až raketovým nárůstem? O tom si budeme povídat.
2: Já tady připraven zodpovídat vaše dotazy nejsem, ale máme na to samozřejmě povolaného hosta, kterým je paní doktorka Lucia Vašková, psychiatrička. Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Obrovský nárůst. Čím to?
3: Ono to vlastně bude asi určitě pravděpodobně souviset s více faktorama. Rozhodně naše doba máme pořád ten kult těla. Jo, když se podíváte, já nerada to nálepkuju do jedné věci, ale já si myslím, že to vlastně souvisí s tou dobou, čemu dává společnost hodnotu. Rozhodně i ty sociální sítě, jak vlastně víme, že když se podíváte a začnete scrollovat, tak je tam buď jak se cvičí, jak se zdravě žije, kto jak zhubnul. Když si vemete, kolik pozornosti mají lidi, kteří zhubnou, jakou pozornost mediální mají, tak vlastně všechno tohle vplývá už na naše děti.
1: Jo? No a dá se vlastně v téhleté době, v té digitální době a před tím, na co se ty naše děti dívají a co scrollují, tak dá se před tím nějak jako je ochránit?
3: A to je velmi těžké, protože když si představíte takto dítě, když se vlastně z dítěte stává teenager, to vlastně se dostává do toho, jako začíná být už trošku dospělý, do toho dospělého sociálního jako světa většího. A ten pocit sebehodnoty nebo nějaký jako potřeba se zařadit je v teenagerském věku strašně silná. K tomu si představte, že ty hormonální změny, každý teenager začne se cítit jinak než to dítě. Začne mít nějaké pocity, plus se mu začne měnit to tělo. A to vlastně všechno je nějaký balíček nějakého nové etapy toho života a je to vlastně velmi křehké období, protože ty teenagery jsou strašně citliví na ten pocit přijetí, patří někam do nějaké skupiny, takže to se vlastně potkává i s tím biologickým vývojem toho jedince.
2: Mě k tomu napadá, paní doktorko, jestli psychiatrie nebo psychologie má nějakou odpověď na to, ale v čem je jako ten klíčový problém, protože já rozumím tomu, co jste říkala před chvílí, ale to zní jako přece bezvadně, na tom asi není nic špatného říkat někomu, hele, jako měl by ses trošku hejbat, měl bys vypadat trochu k světu, zdravě jes, mít nadváhu není dobré, zadělává to na zdravotní potíže. To samo o sobě přeci není jako potíž se dozvídat tyhle ty

0: už vlastně kolem 10 let potkáváme s dívkami, které chtějí hubnout nebo i zhubly. Ale do 10 let spíš bych to viděla, že co mi říkají paní učitelky nebo některé rodiče, že už 7leté dívky jako zmínili, že by chtěli zhubnout. Jo. Takže to se nedostane k nám do péče ještě, ale už 10 plus se to vlastně narůstá, to množství dětí v tomhle věku. No.
1: Proč se, když jste zmínila rodiče a všichni víme, že to zásadní je právě v rodině, nebo by mělo být, proč se rodičům nedaří vysvětlit těm dětem klidně i formou ano, to je v pohodě, ale pojďme na to nějakou rozumnou cestou, normálně se najes, pojďme chodit na procházky, hýbejme se normálně, chovejme se do určité míry normálně. Proč se tohle jako nedaří a děje se to přesto, že ti rodiče to vidí a vědí, že to není dobře?
0: To se mě ptá každý rodič, když ke mně přijde do peče.
1: Já jsem si to myslel.
0: Tak to jste mě teďka ano, nepotěšil, jak odpovědět.
1: No zase ale... na stranu už víte, jak odpovědět.
2: Máte to natrénované.
0: Já co říkám v tomhle případě rodičům, že to vlastně je jako společenský problém, to není jako v rodině problém, že a co je vlastně problém u toho teenagera, oni, my jako rodiče ztrácíme už vliv na něj hodnotovej, jo, nebo nějaký názorovej, oni si často teenagery pak myslí, že my jsme už jako zastarali, rozumíte, že nerozumíme tomu, co ty vrstevníci chtějí a právě tam začíná být strašně jako grota vrstevnická skupina. Když si představím nějaké propuknutí anorexie u mojich pacientek za ty léta, tak to nebylo ani tak v rodině. To bylo jako dívčí šatna, jo, na tělesné výchově, komenty v spolužáku. Mnohem víc.
2: No mluvíte o dívkách převážně, ale týká se to i chlapců?
0: Rozhodně, rozhodně. Ono máme i velký nárůst vlastně poruch příjmu potravy u kluků. Oni vlastně nemají ani takovou potřebu hubnout, ale spíš mi svaly. Jo, my tomu vlastně říkáme muskulární dysmorfofobie, kde vlastně ty kluci vlastně se dívají, začínají chodit do posilovny, začnou jíst proteinové nápoje ve větší míře a prostě jsou strašně fixovaní, aby měli nějakou míru svalu.
1: První část naší dnešní poradny, psychiatrička Lucia Vašková s námi ve studiu, poruchy příjmu potravy, takové je naše téma. A teď ještě kontakty, pokud byste se na něco chtěli zeptat i vy.
2: Tak můžete telefonovat na 22 155 25 25, anebo můžete poslat SMSku na 702 222 220.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A v poradně jako téma poruchy příjmu potravy naším hostem zůstává paní doktorka Lucia Vašková, psychiatrička.
3: Vaše věrná posluchačka z Brna, tak je podepsán dotaz pro vás, paní doktorko, a prosí paní, jak byste vysvětlila, nebo jak by oni měli v rodině vysvětlit 11-leté vnučce, že opravdu není tlustá, váží 29 kg a chce jenom sportovat, nechce moc jíst, jenom se prohlíží, jestli jí neroste pozadí, je tenká jako sirka.
4: Zdravím paní posluchačku a naprosto sdílím její obavy, protože ta vlna tohoto směru je fakt jako šílená v dnešní době, můžu si to dovolím takhle říct, ale rozhodně, co můžete pro ní udělat, já bych to viděla netlačit na ní, že musí přemýšlet jinak, spíš nabídnout rozšíření úhlu pohledu ty perspektivy, co vlastně vede k nějakému pocitu štěstí nebo nějakého pocitu sebehodnoty. Ono to je vždycky, tyhle vlastně dívky se pak fixnou a mají tu takzvané tunelové vidění, že jediná jako meta je mít nějakou váhu a strašně si tím jako oříznout celý ten svůj svět a věří, že tohle je jako dá tomu pocitu štěstí, jenže to je takové jako honění se za nějakou iluzi, nějakou bludičkou, kterou nikdy nedosáhnete. Takže já bych viděla i takhle v té vnuce jako vlastně povídat si s ní o tom, spíš ale rozšiřovat perspektivu, co všechno je důležité, abychom se cítili dobře. A když se fixneme na jednu věc, jakoukoliv.
3: A co v tom věku jako nabídnou v tom v spektru, v té škále těch možností pro 11-letou slečnu?
4: Já bych s ní právě o tom, jako vlastně viděla, vlastně když má ráda i sport, tak nechat jí ho, ale pak jako nabízet i jiné věci, například jako kamarádské vztahy, nějaké koníčky, že je vlastně důležité, jak je její člověk, vlastně jak se cítí sama v sobě i nejenom díky tomu, jak vypadá, jo. Takže vlastně i tyhle věci, jako podporovat i nějaké zázemí. Často tyhle dívky se cítí osamoceně a je to nějaký jako únik z nějakého pocitu osamocení. Takže vlastně se i hledat, jestli se někde necítí, že nemá kamarádky ve třídě, jestli se někde necítí, že je na kraji nějakého kolektivu, ve sportu a tak dále. Já bych se jí víc ptala.
2: Obtížné téma, zcela nepochybně obtížná a dlouhodobá diskuze, která by mohla vést k nějakému cíli. Poruchy příjmu potravy je téma, o kterém už slýcháme nějakou dobu, což znamená logicky, že lidé, kterých se to týkalo, když jim bylo třeba 15, 17, 18, tak jim dneska může být také 25, 30 nebo 35. Přenáší se tenhle problém i do středního a možná už i vyššího věku?
4: Bohužel ano. Já bych řekla, že můžete si představit, že někdo má takzvané klidové fáze, že je jakž tak stabilní, ale pak, když přijde nějaký stres, rozchod, rozvod, nebo i někdy narození dítěte, spousta maminek, které trpěly anorexií nebo mentální bulimií v teenagerském věku, po porodu nezvládají ty poporodní vlastně těhotenské kila a začnou extrémně cvičit, přestanou kvůli tomu kojit a vlastně se jim to znova propukne. To bývá často riziko. A ještě často riziko pak další vlna je menopauza. Jo, kdy se nám vlastně nebo perimenopauza, kdy se zpomaluje ten metabolismus. My ženy, myslím, že i vy muži musíme začít trošku jinak jíst, jinak více hýbat, protože ano, ten metabolismus se i hormonálně zpomaluje. A tam je vlastně riziko další fáze vlastně.
2: Mě vlastně jenom napadlo, jestli se to dá přirovnat k tomu, o čem často mluví abstinující alkoholici, že vlastně zůstávají alkoholiky, ale teď abstinují, nepijí, ale že ten zlom může přijít velmi rychle. Dá se to přirovnat?
4: Já bych to takhle úplně neviděla kategoricky, ale je tam to riziko, že se to může vrátit. Já znám vlastně některé holky, které vlastně potkávám, nebo mi náhodně napíšou, když jim je 25, dostudují vysokou školu, nebo už mají práci a jsou v pohodě. Ano, takže já bych to nechtěla strašit tady, že se to nikdy nedostanete. Záleží to, ale může se to vracet.
3: Dotaz, dcera 10 let přibrala, má asi 40 kilo. Od ženy máme zákaz jí cokoliv k váze říkat, když to uděláme, rozbrečí se. Manželka se bojí, aby z toho nakonec všeho neměla poruchu příjmu potravy, aby se neblokla a neřešili jsme opačný problém. Děkuji za radu, Jiří.
4: Rozhodně, abych se dívala na to, myslím jako rodiče, aby se popřemýšleli, proč ta dívka přibrala. Ono často děti, které vlastně můžou zajídat nějaký problém. Já jsem měla jednu dívku v péči 10-letou, která enormně přibrala za půl roka, která byla obětí šikany a nikdo to neviděl. A ona tohle vlastně zajídala těma sladkostma doma a tajila to. Takže já bych se rozhodně začala možná pátrat, proč nenápadně, rozumíte, jako jestli tu dívku něco netrápí a začala řešit po případě, když něco trápí, začít řešit ten problém. Často to může být nějak ve vztazích. A nenápadně začala víc jako vést tomu sportu, ale ne jako napřímo, že musíš teďka zubnout. Hmm. Jo.
2: Vlastimil se ptá, je pravda, že u mladších dívek je častější anorexie a u starších žen bulimie? Jaké mohou být důsledky bulimie?
4: Důsledky, ono často se vlastně zalečená anorexie může přepadnout, překlenout do ty bulimie, nebo se to střídá. Protože ta anorexie, nebo už když máme mentální anorexie, když ta porucha vlastně je už vlastně diagnostikovaná a léčí se, je to běh na dlouhou trať. A ty lidi si vlastně velmi rozhodí metabolismus a nedokážou, mají velmi negativní patologické stravovací návyky. Takže často se pak jako překlene do ty bulíme, nebo to je chvilku tak a chvilku tak. Takže ono se to fakt kolísá a je to turbulentní období. No.
3: Další otázky přicházejí na naší SMS-kovou bránu 702 222 220. Můžete ale i telefonovat na 22 155 25 25.
0: Patricie Strouhalová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: K poruchám příjmu potravy teď vlastně navážeme. Posluchačka Lubka napsala to, jak jsme se bavili o tom, že se to vrací. Mluvili jsme o tom s naším hostem, s Luciou Vaškovou, psychiatričkou, že ona to zvládla v mládí, bulimii, ale po 40 takové tendence se u mě objevily znovu, jak píše, propadla jsem tomu zase na nějakou dobu a nakonec jsem skončila s brániční kýlou.
2: Přesně. Ano, to je vlastně, ty hormonální změny jsou vždycky rizikové, jak v té pubertě, tak v té menopauze, nebo perimenopauze, protože to tělo se mění a my se potřebujeme naučit s tím, jak vypořádat, aby, a tam je to riziko jít do toho patologického začarovaného kruhu. No. Hmm.
1: Otázka od posluchačky Marie, která vás moc prosí o radu, je jí 85 let a ztratila chuť k jídlu, všechna vyšetření byla negativní, potíže trvají dál, poraďte, co dělat.
2: Rozhodně, to je dobrá poznámka. Ne všechno, vlastně nechutenství musí znamenat porucha příjmu potravy. To znamená, že když například i menší dítě, dostanu se k paní, ztratí chuť k jídlu, tak může to být jako důsledek nějaké buď úzkosti nebo nějakých jiných somatických potíží. Tak to bych chtěla vlastně i říct rodičům. Ne každé nechutenství u dítěte znamená rovnou rozvoj poruch příjmu potravy, takže je potřeba vždycky vyloučit somatickou příčinu. To bych poradila i paní posluchačce. Ať zajde si za svým obvodním lékařem, jo. Ať se s ním nebojí se mu to říct, ať mu prostě udělá nějaké odběry, nějaké vyšetření, protože vždycky musíme v rámci nechutenství nebo ztráty chuti k jídlu vyloučit v první řadě somatickou příčinu.
3: Paní doktorko, leckdo z nás asi někdy slyšel o tom, že lidé, kteří trpí anorexií, tak a my se jim něco snažíme vysvětlit, tak oni nám nevěří i proto, že když se podívají do zrcadla, tak vidí něco jiného než my. A kdo to neprožil, si to asi těžko dokáže představit. Jak to funguje?
2: Ano, to je dobrý postřeh. Ono totiž to vám se, čím víc to trvá, ta nemoc, tím vám se víc formuje to vnímání sebe i toho okolí. Dokonce můj kolega ještě před asi 15 lety, oni vlastně měli buď vynalez nebo koupili program ve Všeobecně fakultní nemocnice, kde se vlastně věnujou, tady v Praze poruchám příjmu potravy, takový program na počítači, kdy odfotili ty pacientky a oni si mohli upravovat ten obvody svého těla, jo. A oni si vlastně neukázali jim jejich reálnou fotku a nejdřív jim dali, ať si to vlastně vyformují, tu svou postavu. A pak jim ukázali to jejich vyformování a tu reálnou fotku. Co si myslíte, jak to bylo?
3: Že to bylo víceméně stejné.
2: Ne, oni se viděli větší.
3: Viděli se větší?
2: Vždycky, 100%. 100% se viděli větší, než reálně byli.
1: Píše tady posluchačka Jana, že bohužel se s tím také setkala u dcery. Je to onemocnění, kde potřebuje pomoci celá rodina a že ta jejich se jim málem rozpadla, protože ona to pozorovala, zatímco manžel tu situaci zlehčoval, ale že oporou jí byla dětská lékařka, kam chodili i na endokrinologii a všechno vlastně společně zvládli. A překvapením bylo, že jiná lékařka na lůžkovém oddělení dceru doporučila tak k té endokrinoložce, tak zase naopak ta druhá to zlehčovala a její reakce naopak dceru posílila v jejím konání a nakonec nám dcera skolabovala, musela být hospitalizována, že se nebude rozepisovat o všech těch peripetích, ale že dcera zcela v pořádku není, ale stav už není život ohrožující přes velké gynekologické problémy s anorexií. Dnes má syna, ze kterého máme všichni radost a teď jenom starost o to, aby jedl. Tak za všechny maminky držím palce.
2: Taky. Ano, je to běh na dlouhou trať a vlastně vždycky to zasahuje celou rodinu, i ty vztahy. Proto je vlastně se potřeba věnovat i rodinám a pečujícím osobám, jak to celé zvládnout.
1: Jak vůbec vypadá ta moderní psychiatrická a psychoterapeutická péče?
2: Rozhodně to komplexní péče, jak tady zmiňovala i paní posluchačka. My vlastně psychiatrie spolupracuje s pediatrií, endokrinologií, gynekologií. Je to vlastně multioborová záležitost. Rozhodně i program pro rodiny. Vlastně to je taková rodinná terapie podporující pro dívky s poruchami příjmu potravy. Jsou samozřejmě dá se to léčit nejdřív ambulantní formou, když je to lehčí případ, kde chodíte psychiatrovi, pediatrovi a tak dále, sledujete se u gynekologa, plus máte psychoterapii podpůrnou. A v těch horších případech, kdy se to vlastně to tělo začne být vyčerpané, nebo k tomu jsou nějaké náročnější psychiatrické vlastně potíže nebo nemoci jako úzkostně depresivní porucha, sebevražené myšlenky a tak dále, nebo je to somatické těličko, vlastně z té somatické stránky začne jako vlastně selhávat, nebo je tam hrozí riziko zhoršení toho i tělesného stavu, tak vlastně musíme vlastně indikovat hospitalizaci.
3: A to je poslední informace. informace od našeho hosta, paní doktorka Lucia Vašková, psychiatrička, téma velmi důležité a nepochybně se k tomu u nás v poradně opět vrátíme.
1: Ano, já bych Patriko? Ještě jenom ráda přečetla, co napsal posluchač Tomáš, velice chytrá a bystrá paní doktorka, více takových.
3: To my víme.
2: Moc děkuji a pozdravuji vás.
3: My také děkujeme, mějte se hezky.
2: Na shledanou.

0: A po půl jedenácté tradiční pozvánka ke kávě o čtvrté. Patrika vás provede i tímto pořadem, samozřejmě po 16. hodině. O čem?
1: Budu moc ráda, když posluchači také budou mít dotazy. Dnes bude se mnou ve studiu veterinářka Martina Načeracká a možná, že ti,
0: co budou kočky.
1: No, ale i psy. Ne, vážně, jako možná, že mnozí zažili tu situaci, kdy si řekli s tím zvířetem, není něco v pořádku, úplně se mi nezdá, tohle jsme řešili, ale ty projevy, no prostě v každém případě, kdy už ty změny chování, jak u koček, tak u psů, mohou signalizovat něco závažnějšího, horšího, co nemáme a co ještě můžeme omlouvat tím, že to zvíře je starší, tak o tom si budeme povídat.
0: A Aleš Cibulka za chvíli, který doufáme přijde ve skvělé formě se svým červeným kobercem.
1: Bez psa.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas 2.
7: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Hezké dopoledne, Aleši, rádi tě vidíme osobně ve studiu.
3: Hezké, dobré dopoledne. Sluší vám toto jenom informace pro rozhlasové posluchače?
4: Tobě taky. No, samozřejmě aktuální informace, na co se teď chodí do českých kin. Odyssea, Spider-Man, asi předpokládám první příčky. Ostatně kolik? Sedm týdnů?
3: No, jistě 7 týdnů. Mě už to přestává bavit, rozumíte?
2: Něco nového.
3: Ne, to není vůbec žádná změna. Tlapková patrola místo 3. 9 000 diváků. Spider-Man místo 2. Už 7. týden. Už ho vidělo 797 tisíc lidí. Odyssea stále první místo. Už 9 týdnů. Ještě pořád 16 697 lidí. Buď to šel někdo po několikáté, nevím. Celkem 649 tisíc lidí. A žádný z těch filmů, které jsem tady nabízel ve čtvrtek, nezaútočil na ty první příčky. No tak uvidíme, co se bude dít. Co s tím třeba udělá Bára Basiková ve čtvrtek? Uvidíme, jestli třeba Češi vyrazí do kin. Uvidíme, zatím to vypadá takhle.
4: Když jsi řekl Báru Basikovou, tak já teď chci, aby jsme se přesunuli do Paříže.
3: Ano, není problém. U zpěvačky zůstaneme, ano. Nicméně bude to její kolegyně Celine Dion a já jako její velký milovník jsem sledoval ten její triumfální návrat na pódium. Možná jste zaznamenali, jak se zadařilo. Ona naposledy účinkovala 8. března 2020, potom přišel COVID, no a potom se u ní projevil syndrom ztuhlého člověka, což je mimořádně vzácné neurologické onemocnění, které jí bránilo v pohybu, měla takové záchvaty. Kdo viděl ten dokument o ní, tak viděl, jak nelehkou situací procházela, hlavně definitivně přišla o hlas. Vůbec nemohla odspívat jakoukoliv výšku a ona byla pověstná tím, že ty výšky tam švihala jednu za druhou. 5 dní v týdnu absolvovala fyzickou, sportovní, hlasovou terapii a sněla o tom, že by se mohla někdy vrátit do své pěvecké kariéry 26. července při zahájení olympiády v Paříži, jsme ji všichni viděli, jak na Eiffelovce odspívala jednu píseň. No a nakonec přišla naprostá bomba, Plenitude Arena, což je nová pařížská arena na Défense a sada 10 koncertů, které slíbila. Jejich nakonec 16, na ten jeden koncert se vejde zhruba 35 tisíc diváků, celkem tady zhruba 1 000 000 lidí. Uvidí tenhle ten její triumfální návrat. No a já tady pro vás...
2: 16 těch koncertů?
3: Bude jich celkem...
4: Dohromady
3: ano,
4: jich je 26.
3: Ano, dohromady 26, no, 10 a 16. Ano. Právě, tak. Ty první jsou teďka od září do 17. října a další potom v květnu. Mimochodem, české cestovní kanceláře zareagovaly a můžete si koupit letenku, 2 noci v Paříži, zajdete na Celine, pohybuje se to někde kolem 25 tisíc, pokud hledáte nějaký romantický dárek pro svou drahou polovičku. No a součástí toho koncertu celkem odspívá tedy 25 skladeb, je to 2¼ hodiny, je i píseň All by Myself, kde je tedy nejvyšší tón, který kdy Celine Dion zaspívala. Říku, ty tomu rozumíš, je tam vysoké F.
2: Ano.
3: To je hodně, jako hodně vysoko.
2: Můžu říct vlastně úplně přesně, je to hodně vysoko.
3: Já teď jsme se na tebe zadívali, jako, no prostě chtěla... hodně vysoko, málo kdo by to odspíval.
2: On by to, já bych to klidně jako tady vláknul, že jo, to vysoké, ale on, ten mikrofon by to asi špatně
3: je mi to snášel, úplně jasné.
2: To není problém.
3: Některé ty písně, včetně téhleté All By Myself, byly transponovány tak, aby tam ty úplně vysoké noty nebyly. Nikdo nepředpokládal, že tam tu F5-ku švihne a představte si, odehrálo se přesně toto.

0: A to je ze zkoušky, ale
1: Ne, to je ten koncert.
0: To už je z koncertu.
1: To je tenhle ten koncert. Nikdo neočekával, že tam ta F5 bude to vysoké F. Nicméně zadařilo se a Celine Dion se opravdu vrátila na koncertní pódia. 26 koncertů. Milí posluchači, pokud někdo mezi vámi má vstupenky, dejte nám vědět, protože ten autentický zážitek, ten by mě opravdu zajímal, ale opravdu lidská vůle zvítězila nad touhletou strašlivou nemocí a Celine Dion, nikdo to nepředpokládal, se opravdu vrátila na koncertní pódia a ten koncert je to 2 a čtvrt hodiny 25 největších hitů.
0: Já musím říct, že mě ta nálož vlastně série těch koncertů trochu děsí kvůli jedné historické reminiscenci, protože kdysi dávno něco podobného s tím projektem This Is It plánoval a bylo to v Londýně Michael Jackson.
1: Ano,
0: taky těch
1: ano.
0: koncertů mělo být asi 25 nebo 30 nebo já nevím, na jednom místě prostě obrovská suma a vlastně k tomu už jako nedošlo. Ale tady už se to odstartovalo.
1: Zlomila to, to je pravda.
0: Takže to je důležité.
1: Je tam, je fascinující ten zápřah, který musí být psychicky naprosto neskutečný, tolik prodaných lístků a dokonce to bylo tak, že zájem byl takový, že se dokonce losovalo z těch zájemců, kdo ty vstupenky opravdu získá, tak uvidíme. Třeba se Celine Dion rozhodne potom vyrazit na světové turné a dorazí do Prahy jako před lety.
2: Tak děkujeme a předpokládám, že teď si pustíme od ní písničku. Bude to ta sama.
1: Mimochodem, což je tedy zajímavé, to není vůbec žádná novinka, All By Myself je z roku 1975. Složil Eric Carmen a samozřejmě ta melodie vychází z druhé věty druhého klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova. Mimochodem, když to složil, tak on se domníval, že práva už jsou volná. Nicméně nebyla to pravda a musel se s dědici Rachmaninova vyrovnat potom ještě. No a on udělal takovou věc, že když tu písničku převzala v roce 96 Celine Dion, tak jí tam právě jako výzvu dal tu F5-ku, tedy tuhletu velmi vysokou notu, aby se s ní vyrovnávala. No a vyrovnává se s ní už od toho roku 96 velmi zdatně.
0: Aleš Cibulka dnes se projevil jako pravověrný fanoušek Celine Dion.
1: No.
0: A my mu za to moc krát děkujeme. Díky. Bylo to velmi pěkné a zajímavé. Hezký den.
1: Ano, ty pust tu písničku a až vypneš mikrofon, já vám tady ukážu tu F5-ku. Já jsem si ráno nacvičil, jo? Se odhalením.
0: Připrav se, hrajem.
1: Ne, až tajně, jenom pro vás.

0: To byli pánové Simon a Garfunkel, za chvíli je vystřídá Tomáš Klus a obstará poslední píseň našeho dnešního dopoledního setkání, ale ještě předtím dvě pozvánky, ta první na podvečer a další k dalšímu dílu z cyklu Úžasné životy. U mikrofonu bude tentokrát režisér Jiří Adamec a vzpomínat bude na charismatického herce Radoslava Brzobohatého, kterého obsadil do řady svých děl a poslouchat můžete dnes po 18. hodině u nás na Dvojce.
1: To budou Úžasné životy, ale už za chvíli tady bude Tereza Kostková a Blízká setkání a tentokrát jejím hostem bude muzikant a dirigent Felix Slováček mladší.
0: Hned po 11. hodině od nás dvou tedy vše. Děkujeme za dnešní úterní dopolední společnost a těšíme se zase někdy příště.
1: Jiří Holoubek a Patricie Strouhalová, mějte se moc hezky. Naslyšenou.
0: A teď už ten slíbený Tomáš Klus.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé čer.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Policie zasahuje v kanceláři nymburského starosty. Podle žalobců prověřuje veřejné zakázky. Inspektoři našli v dalším kuřecím mase bakterie salmonely. Opět ho nabízel řetězec Lidl. A počasí odpoledne bude většinou slunečno, teploty do 24 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Českému rozhlasu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
3: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
2: Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Uherský Ostroh i Ostrožská Nová Ves jsou znovu bez vody. Na vině je havárie potrubí. Dodávky by měly být obnovené v odpoledních hodinách. V obou městech jsou přistavené 4 cisterny s pitnou vodou. Ostrožská Nová Ves teď řeší zajištění provozu mateřské a základní školy, popisuje nezávislá starostka města Jaroslava Bedřichová, která kandiduje i v letošních komunálních volbách.
4: Ze strany svaku vyšli vstříc, přistaví cisterny. No, přímo ke školce, ke škole, aby bylo možnost aspoň tímto způsobem nějak zabezpečit chod té školy a školky, takže by měly být vydány ve školce obědy dětem přímo. Do školy se řeší, že vydají obědy do kastlíku.
2: V oblasti jde o druhou havárii vodovodu za poslední týden a sedmou v letošním roce. V severní a centrální části Nizozemska je od rána omezená vlaková doprava. Správce železnice vládní organizace ProRail nevyloučil sabotáž. Na kolejích se během ranní špičky našlo několik neznámých předmětů, které tam někdo umístil záměrně. To způsobilo rozsáhlé výpadky v kolejovém obvodu. Kdy se doprava zcela obnoví, zatím není jasné. Pražská Libeň si dnes připomene 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. V 5 odpoledne odhalí u základní školy Palmovka pamětní plastiku, která odkazuje na místa spojená s jeho dětstvím. Následovat bude v nové libeňské synagoze výstava prací místních žáků, inspirovaných Lustigovým autobiografickým románem Dům vrácené ozvěny. A dnes startuje nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Hrát se bude v Karlových Varech, které přivítají Třinec od 6 večer.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Úterní odpoledne bude skoro jasné až polojasné, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 jsou ucpané sjezdy na Pražský okruh exitem 10, a to v obou směrech. Ve směru z Brna se kvůli tomu jede pomalu už z 19. kilometru. Ve směru z Prahy se brzdí za sjezdem na Průhonice na 7. kilometru. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně opravují silničáři vozovku za sjezdem na Zdice na 33. kilometru. Je tam 2-kilometrová kolona na 10 minut. A v opačném směru, tedy z Plzně do Prahy, stojí za sjezdem na Loděnici na 8,5 kilometru porouchané nákladní auto. Ostatní řidiči vybočují. A v Praze je plná Štěrboholská spojka směrem na Lanový most. Před Europarkem stojí v levém pruhu auto s upadlým kolem. Popojíždí se od Černého mostu. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a teď už si poslechněte Blízká setkání.
5: Je to tak, já vám přeji krásný poslech, naši milí posluchači dvojky, když už jsme u té dopravy, já vůbec nevím, kudy vjet do našeho dnešního rozhovoru, kudy uchopit mého dnešního hosta, protože když chce, tak hraje s kapelou Opět a Radeček, nebo si zahraje čardáš s Pavlem Šporclem, může popadnout saxofon, klarinet, jo, teď už taky hodně máchá dirigentskou hůlkou, byl dlouho v semaforu, že hrál i divadlo, je toho vážně spousta, čeho se můžeme dotknout, do toho má ruce od povidel, tak já vlastně nevím. Felix Slováček mladší je můj dnešní host. Tak co je teď, Felixi, to nejhlavnější? Dirigent? Už jsi hlavně dirigent? Jak to cítíš ty v duši?
6: Já jsem to nějak od všechno tak vyselektoval a dělám to, co mě baví a to, co mě naplňuje. Já myslím, že to dirigování, zároveň samozřejmě i to hraní na nástroj a vůbec takový ten to performování nebo vystupování před lidma. Ale dirigování je asi na prvním místě.
5: Je tím určitě nechce, abys dělal pořadí něčeho, co je tak citově právě rozkročené. To vůbec, to bych si nedovolila, sama to nemám ráda. Ale jak stárneme v životě, tak něco třeba přebírá jako tu taktovku. Jakože dominuje přirozeně, protože najednou tě to víc volá, víc tě to potřebuje. Tak je to teď to dirigování, že tam to všechno dáš do té taktovky?
6: 100%. Určitě ano.
5: No tak se k tomu dostaneme a myslím, že tady dnes určitě z toho nebude žádné ledové království, když vidím oči Felixa Slováčka mladšího, které jsou velmi hřejivé, ale na ledové království jako krásnou věc dojde určitě taky za chviličku na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Já myslím, že v úvodním vstupu jsem Felixe Slováčka mladšího představila dostatečně. Všechno ostatní udělá blízké setkání, ale jednu důležitou věc jsem vám zatajila. Narodil se 14. září a to můžem u muže říct roku 83. Takže Felixi, rozhodně velmi časně a ne ještě se zpožděním, všechno nejlepší.
3: Moc děkuju.
2: Oslavil jsi včera narozky, nebo tě to čeká, nebo když nejsou kulatý, tak to nestíháš, jak to máš ty?
3: Já jsem k tomu přistoupil tak jako laxně, trošičku, že není co slavit, ale že vlastně jsem to tak pojal. Já většinou na moje narozeniny jsem buď v divadle nebo v nějaký práci, protože sezona začala, že jo. No a vlastně včera jsem měl teda den volno. A
2: tak to byl dárek.
3: To byl dárek. A využil jsem to tím, že jsem se věnoval klukům, že jsem jim udělal taxikáře, že jsem s nima cvičil na nástroje. I když teda to bylo
2: náročnější. No ale vidíš, ale tak úplně přirozeně mi otvíráš jedno z témat, na která jsem já i zvala naše posluchače, protože mě samozřejmě zajímala ta genetická jaksi linie, teda vaše hudební, ale půjdeme na to jinak. Kluky si necháme a tvé tátovství a všechno tohle. To mi totiž odhal mi víc dědečka. Myslím, že tátu všichni známe, jo? Tak to je jasný. Ale já vlastně vím, že dědeček taky Felix a taky hudebník. Ale jak to je? Já o něm vím vlastně málo. Možná nejsem jediná.
3: Dědečka.

0: Měl tu pedagogickou praxi v tom velkou, samozřejmě učil a hrál a jak na HAMU, tak na konzervatoři učil a samozřejmě pod jeho vedením vznikly generace harfistů a harfenistek, jedna lepší jak druhá, takže on opravdu v tomhletom odvětví, co se týče hraní na harfu a vůbec všechno kolem toho, tak to udělal obrovskou práci a on byl velmi jako, on byl hrozně hodnej, na druhou stranu z něj šel obrovský respekt a byl jako i přísnej, ale co znám z vyprávění od jeho žaček vlastně, dneska už taky profesorek a, a tak dále, tak říkali, že to byl nejhodnější člověk, jak ty ho kdy zažili, že to byl jejich druhý tatínek a tak dále, prostě samý superlativa.
1: Do kolika let ho ty zažil, dědečka? Do kolika ti on mohl předávat tuto svou laskavou a pevnou pedagogiku?
0: Já si ho pamatuju v pozdější pubertě, takže takže 15, 16, 17.
1: Jako máš teď
0: 17,
1: ty ano, syna, jako ano. Do té doby si dědečka zažil.
0: No. A pořád jsme spolu cvičili a učili se a on k nám chodil velmi často, k nám na Vinohrady, k rodičům a tam vlastně byl, to stačilo, že tam byl a vždycky bylo takový poznávací znamení, že když přišel, tak on vyťukal rytmus bolera, bolerou od...
1: Tak?
0: No, jo, tak já to teď zaťukám,
1: no,
0: jo.
1: No, pojď. Krásný.
0: Jo, a to bylo poznávací znamení, že přišel dědeček. Jo.
1: Ježiš, to je takže... hezký. To je krásný, to je krásná symbolika dědy. Ty jsi řekl několik velmi důležitých věcí a dostaneme se k tomu, protože vedeš své syny, sám učíš na konzervatoři.
0: Já jsem skončil.
1: Jsi skončil, ale učil jsem. Tak tomu se dostaneme, ale dotkl se z pedagogiky. Ano. Ty jsi řekl, byl trpělivý, byl hodný, přesto pevný. Byl stejně trpělivý tvůj táta? Teď už jsme teda u Felixe. Je škoda, že teď nevidíte obličej mého dnešního hosta. Tam byla veškerá odpověď, budeš jí muset dát do slov,
0: no,
1: Felixe.
0: Určitě ne, ale takhle.
1: Ne, mi nechtne, nevyzní to špatně. Pojď říct, popravdě, jestli je tak trpělivý jako Karel.
0: Karel, taky ta míra té trpělivosti má svoje meze, jo?
1: A někdy přeteče každému.
0: Takže já jsem byl určitě, já jsem určitě nebyl jako jednoduchý případ, takže já se ani nedivím, že by někomu jako třeba ruply nervy a vidím to sám na sobě, když mám cvičit se svýma dětma, že to prostě, to vlastně nesmím dělat vlastně.
1: Včera se z toho dopustil na své
0: Včera
1: narozeniny.
0: Včera jsem se toho dopustil.
1: No, jak si to máme představit? Tak dobře, dědeček tak... Karel byl déle trpělivější, tatínek, umím si představit, že bude
0: malinko
1: asi bude jako rychleji ta stopa dosažena,
0: ano.
1: Ta hranice. A jak u tebe máme si tě představit? Jsi takový tady tím hlasem medovým, nenás mluvíš, tak si mám představit, že jako zařveš, bouchneš do stolu něco jiného, než bolerovi klepeš.
0: Ano, je to přesně tak. Je to bohužel ta druhá tvář. Moje, ale ne, že bych jako...
1: Je to
0: prostě zkrátka, já nevím, jak je to možný, ale vždycky se to stane tak, že ten rodič, když učí ty svoje děti, tak prostě nemá vůbec tu trpělivost. Já ji teda nemám, ale učím se to pomalu a i tím, že jsem učil 2 roky na konzervatoři, tak jsem se to malinko trošičku naučil, ale tam se učí cizí děti, že to jsou
1: tam
0: jiný.
1: To
0: je, ale s těma vlastníma je to bohužel takový tenkej led a člověk prostě jim to nechce znechutit, nechce jim to, ale zase na druhou stranu bez toho jako nějakého drillu nebo nějaký...
1: To
0: moc nejde, no.
1: A oba tvoji kluci, máš 10-15, viď, jsi mi říkal, 10-15, tak oba jako to už berou vážně? To znamená, že to je teď už pro tu budoucnost? Nebo trénujete tak jako, aby dítě dělalo hudbu? A nebo už to jde vážněji?
0: Tak samozřejmě mladší, Rafael, tomu je 10, takže ten je v klidu. s tím jenom ten musíme prostě nějak jako splnit, co chce paní učitelka. Máme výbornou paní učitelku Evženku Koblíškovou, chodíme do super základní městské školy v Dobřichovicích, ale Felix, ten už tomu je 15 a už bude muset nějak jako se rozhodnout, jestli bude chtít to dělat nebo ne. A vlastně v lednu nebo v

0: takhle už jsou zkoušky, jo, takže...
1: No a zatím směřuje ke zkouškám?
0: Já když se o tom mluvím, tak mám úplně spocený
1: ruce. Tak to vidím, že úplně to znám o rozdíl. Takže takhle je už rozhodnut, už se připravujete na přijímačky, teda, nebo ještě?
0: Prosím tě, tak...
1: Já ti kladu nějaké vědečně strašně komplikované otázky.
0: Ano, měli bychom už všechno to penzum, vlastně, který je hrozně velký a hrozně moc toho je. Tak měli bychom to nějak pomalu začít jako umět, no.
1: Tak já nechám Felixe Slováčka mladšího trochu nadechnout. Vidím, že téma vlastních dětí a pokračování v rodinné tradici hudebního nástroje je samozřejmě trošku náročnější, ale my se dostaneme k tobě a ke tvému studiu, které bylo velmi hojné, za chviličku na dvojce. Ten kratičko.

0: Povídáme si s Felixem Slováčkem mladším dnes na dvojce. Slíbila jsem tvá studia jenom takhle, nemusíme to rozebírat nějak chronologicky, to, jenom že jsme mluvili o dětech a o tom všem a ty si dostal tu školu doma samozřejmě od táty a přesto si studoval na tolika místech, to mě zaujalo, Hamu, Oslo tam je, potom nějaký, myslím si, měl takový delší jak stáž nebo kurz nebo něco v Rakousku. Co to znamená? Jakože to nestačilo doma, nebo si chtěl jiné systémy, nebo to byly ty různé nástroje? Co tě vedlo k těm studiům?
1: No je to tím, že čím víc poznáš samozřejmě lidí, názorů a toho, jak na ten nástroj hrát a jak třeba k té skladbě přistupovat a vůbec k tomu obecně, tak čím samozřejmě víc zkušeností, tak tím líp. Je to jako na divadle, že jo? Hmm. Takže
0: ze všech stran to
1: ze všech stran vlastně nasát vlastně spoustu názorů. Jo, tam byl třeba Michel Letier, to byl nebo je francouzský vynikající klarinetista. Ten mě furt dával, ten klarinet mě ho dával furt nahoru. Mm-hmm. Abych hrál jako...
0: Jako zvedal ti ho vejš.
1: Zvedal mi ho vejš. Asi kvůli zvuku, kvůli proudění vzduchu vlastně a tak dál. Zůstal jsem u toho, jako držím přirozeně, jak mi zobák narost. Já jsem takový vlastně, nechci říct dřevorubec, ale vlastně jsem takový, jako jak mi to zobák narost, tak hraju, jo? Že to jako vlastně zkoušel jsem něco, jsem zkoušel, vždycky to bylo jako proti srsti v podstatě. A vlastně přišel jsem na to díky i tady tomu, že vlastně hraj tak, jak ti zobák narost a takhle prostě to.
0: A ty máš saxofon i klarinet, že jo? Mm. Je v tom velký rozdíl? Potom pro tebe, jako to, nebo my máme totiž pocit, že dechovej, hele, takhle mám v puse tohle nebo tohle, jo, no, jako like.
1: Jasně, tak ten saxofon je malinko, bych řekl, jednodušší, přináší vlastně rychlejší ty výsledky, třeba i pro to dítě, nebo jako to hraní, jsou tam stejný jako hmaty, jak v normální poloze, tak v oktávách a tak dál, v jiných polohách, takže, ale ten klarinet vlastně, když zmáčkneme tu přefukovací klapku, tak to potom mění vlastně ty hmaty do duo decimi a vlastně se to úplně změní. Mm. Takže to je vlastně na tom těžší a i to vlastně dýchání do toho dřevěného nástroje je daleko jako těžší.
0: Hele, vidíš, to mě teď napadá, protože každý potřebujeme pro svou profesi něco, jakoby víc, jako o něco se starat, jako zpěvák, ohlasivky a tak dále. Tak co je to ta největší disciplína, o kterou se musíš starat, nebo orgán, nebo tělo, nebo funkce, cokoliv, co musíš jako opečovávat?
1: Já to teď řeknu, jak by to asi mělo být, já to tak samozřejmě nedělám.
0: Dobře, tak řekni, stav ideál.
1: Stav ideál je, když si člověk má vlastně dobrou fyzickou zdatnost, je fyzicky dobře na tom.
0: Kondici to jako dechovou.
1: Ano, kondici, ale i jako svalovou, jo, když je prostě v dobrý kondici, potom samozřejmě nejtěžší vlastně, nebo nejvíc důležitý jsou tady ty svaly, vlastně mít ten nátisk, vlastně tady ta pusa, vy to vlastně o zuby opíráte, o ten rét.
0: Takže i zuby si chránit.
1: Zuby si chránit, prsty si musíte chránit, ruce.
0: Ty se můžeš porvat před hospodou.
1: Já utíkám.
0: Rozumím. Ruce, prsty, ano.
1: Ruce, prsty, všechno a vlastně i mysl nějaká, ten dech. Samozřejmě přestal jsem kouřit před, já nevím, 20 lety, takže už je to všechno dohromady, je to vlastně takový jako balíček kompaktní jako věcí, který ale to samozřejmě v reálném životě, jako třeba u mě, já jsem prostě takový, nechci, asi lajdák bych řekl, že jako nechodím tak a teď se prostě vstanu a napíšu si to a teď co bude. To jako asi já nejsem, takže...
0: To ti to jde výborně. Probrali jsme hudební nástroje a protože toho je víc, dostaneme se možná pro někoho překvapivě, pro někoho ne, u Felixe Slováčka mladšího k herectví.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Ano, avizovala jsem, že Felix Slováček mladší neumí držet v ruce jenom klarinet, saxofon a taky občas paličky od bubnu a všechno. A samozřejmě umí zaspívat a dostaneme se k dirigování, ale je to 10 let divadla. Ve tvém životě opravdu úplné činohry? Mám si představit teda klasickou činohru, je tam semafor, kýveš, že ne? Povídej.
3: Byl tam semafor, byly tam muzikály a činohra tam byla v divadle Na Jezerce, ve hře Tři v tom, kde jsem hrál sluhu Kolu. A toho kapitána hrál Vacek. Takže to bylo úplně, to mě strašně bavilo. A vůbec ta parta tam jako zrovna v téhle hře byla jako skvělá.
2: A bylo to opravdu klasické divadelní zkoušení? Ptám se proto, že jsi nestudoval herectví, bylo. Tak přece jenom tě asi hodili do vody.
3: No.
2: Tak jak jsi to vnímal, jak jsi to učil, od koho učil?
3: Já jsem byl přirozeně dobrý.
2: To je ale nádherná odpověď, samozřejmě, tak já si tě umím představit, že to přirozeně, ne, jako to je krásný, ale tak mám na mysli takový ty, já nevím, nějaký fígle divadelní, nebo já nevím, rytmus, žánr, ano. Nebo paměť, jakou máš, musíš to díl učit, kratší dobu, že to je taky věc tréninku.
3: Tam byla, tam potom bylo, já jsem potom hrál v takový francouzský komedii od Marka Camoletyho, Ježišmarja, teď mi to vypadlo, Dva na kanapy, nebo se to potom přejmenovalo Miluju tě, nebo já nevím, to je jedno. Ne, Miluju tě, hrajete vy.
2: Já už ne, ale hrálo se to, ano, hrálo se to. Hrajou to kolegové, ano.
3: La stará láska nerezoví. A bylo to o tom, že vlastně byl doktor práv a paní jeho byla doktorka, zubařka a oni měli tam sluhu, který vlastně se o ně staral a oni se rozvedli a udělali si ten byt na půl. A já jsem tam mezi nima jako běhal, strašně mě to bavilo.
2: Trošku sluha dvou pánů.
3: Taková ta francouzská dveřovka, teď zazvoní telefon, teď otevřeš dveře, teď tady musíš problínout, teď tady to. A super, strašně mě to bavilo.
2: Byl to pro tebe v něčem volnější, než třeba jít hrát a nebo dirigovat? Byl to pro tebe vlastně jako únik od toho? Jo.
3: Bylo, protože byl to úplně jiný svět, samozřejmě. Teď já jsem se musel naučit perfektně ten text. Myslím si, že mi to nepůjde, že se to v životě nemůžu naučit, ale
2: přirozeně ti to šlo.
3: Ale vlastně po 10 letech bych tu hru, kdybych ji teď měl jít hrát, tak bych si možná jako vzpomněl a bylo by to tam, jo. Mám to prostě zakódovaný tam, mám to spojený krásně a hráli jsme to docela dlouho, takže tady tyhle ty francouzský komedie, asi 3 jsme hráli, to mě bavilo moc. To byla taková zájezdovka vlastně.
2: Ale během toho si i normálně dál hrál.
3: Byl tom jsem hrál.
2: Bylo to paralela.
3: Ano, byla to vlastně, byla to taková vlastně další druh obživy, protože bych samozřejmě na klarinet bych se asi třeba jenom sám neuživil, jenom na klarinet, takže a bavilo mě to a šlo mi to, takže jsem jako to měl moc rád.
2: Šel bys do toho, kdyby ti teď někdo nabít zkoušení? Ještě je to jako věc, která by tě bavila, nebo už?
3: Asi jo, kdyby to bylo opravdu jako, kdyby to stálo za to. Tam šlo o to, že já jsem s tím přestal, protože jsem už nechtěl, třeba jsem hrál v Krysařovi, v Kalichu x let a hrál jsem tam sice velmi podstatnou a důležitou roli, ale těch výstupů na tom jevišti bylo málo. A mě strašně začalo vadit, že vlastně prosadím víkend.
2: Že ti utíká čas.
3: Jo, že jsem prosadil víkend, vlastně měli jsme dvojáky, trojáky a vlastně, i když jsem to měl moc rád a moc mě to bavilo, i ta parta tam, byl to skvělý, tak říkám, to já tady nechci sedět zase celý víkend, jo, takže tak nějak přirozeně to vlastně všechno skončilo.
2: A Močál Story teda neděláš?
3: Močál Story dělám, tam jsem vlastně dělal hudební nastudování.
2: To vím, ale jsi tam hrál starostu?
3: A to je takové jenom, by se dalo říct, štěk na dvě stránky, to nic není. To je jenom.
2: No ale vylezeš tam, takže jako držíš si teda jevištní podobu své přítomnosti jako v herecké branži.
3: Je už teda opravdu jenom Močál Story.
2: Jenom Močál Story.
3: V Karlíně.
2: A co to tam máte, to jsem si taky tady našla. No. Orchestr Karla Valcha.
3: No.
2: Co to je za přesmičku, za legraci?
3: No jasně, to je, protože já hraju na banjo a na klarinet tam vlastně jako vedu tu kapelu a máme tam klavír, tubu a valchu. a ten valchista tam různě střídá ty, jako, ty perkuse, takže, a to vymyslel písařík Martin. Orchestr Karla Valcha. Takže jsme s tím začali a vlastně Orchestr Karla Valcha je oficiálně název našeho orchestru.
2: Mm. No a vidíš, a my se přirozeně vlastně přes tady Valchu a Karlínské divadlo a Močálstory a tvé herecké působení, už tedy drobné, ale přeci jenom ano, dostáváme vlastně k tomu dirigování a možná k opravdu velké věci, kterou nazýváš jako své dítě a to je Ledové království, ale na to si speciálně počkáme. Hmm. Za chviličku na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Radioservis představuje
0: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
4: Jakoby se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
0: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
4: 666.
5: Úžasné, pane doktor.
0: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: A pomaličku vstupujeme do hudby s Felixem Slováčkem mladším v našem povídání Ledové království. Pro koho by to nebyl prostě pojem? A to by se dostane toho štěstí, to nejenom teda hudebně nastudovat, pokud dobře jsem četla, ale i dirigovat. To znamená, no, dirigovat znamená, že jsi v té hudbě ponořen, že jsi v ní každé to představení přítomen. Já si myslím, že i na tohle se dá zeptat, ne jak to vidím mě zvenku, ale jak je tobě, když to tebou prochází?
2: Já jsem vlastně od začátku až do konce toho představení, že vlastně to na dirigentovi, který vlastně to odstartuje a skončí. A já jsem prostě tím, že jsem to vlastně mohl dělat já, tak jsem opravdu jako pedantský. Takže jsem takový vlastně i puntičkářský, aby to bylo přesně. Jo, nemám rád jako nepřesnosti. Herci už dávno měli být pryč, oni tam ještě stojí. My už máme hrát dál vlastně, jo, tak říkám, snažím se jako poprosit, aby si mohli trošičku zrychlit.
1: A vyšli už do prčit.
2: Tak prostě vlastně krafu do všeho, mluvím vlastně do všeho, ale snažím se nemluvit do všeho, protože...
1: Za cenu výsledku, prostě chceš
2: ano,
1: to dobrý.
2: Ano, ano, takže to se myslím snad podařilo.
1: Tam vlastně jedna z těch dvou dívek, těch sester, že jsou myslím sestry, ano. Že jo, protože to je vlastně to krásné téma, vlastně hodnoty lásky a jakých druhů lásek a tak dále. Má tu moc, má magickou moc, že vlastně se všecko promění v led a zimu a tak dále. Tak kdyby ty si měl jinou než dirigentskou hůlku, no, magickou hůlku, ta dirigentská je taky dost kouzelná, tak kdyby ty si měl tuhletu, jako když se na to představení díváš, co bys si vykouzl, přál, co bys udělal magický, co bys v co proměnil, kdybys mohl?
2: Tak to je... Určitě bych chtěl vrátit čas nějaký a určitě bych vyléčil.
1: Vrátil
2: a vyléčil.
1: A víme všichni koho.
2: Já bych klidně vyléčil všechny. Mm. Já bych vyléčil lidi, kteří to potřebují. Oni prostě zkrátka, bohužel, v podstatě epidemie toho té nemoci těch rakovin strašně
1: lidí,
2: stoupla a člověk se normálně bojí k doktorovi, aby mu neřekl, že má rakovinu. Je to vlastně, nevím, jestli, čím se to stalo, ale hrozně mladých lidí, ano. A já sám mám nějaký, jako, nechci říct, že nemám rakovinu, pane bože, ale mám třeba nějaký zdravotní problémy a chci vlastně jako člověk to prostě nechce to řešit a chce od toho pryč.
1: Přijde si na to mladý.
2: Ale musí, jo, a Anička mě vždycky pomohla v tom, nebo mi říká, nevykašli se na to, běž tam, běž to, udělej to. Takže díky tomu vlastně, jenom díky ní vím, co mi je.
1: Já jsem samozřejmě tušila, že může nastat tahle odpověď a vlastně asi bych ji vlastně taky řekla, obzvlášť v souvislosti se sesterskou láskou, o které Ledové království je.
2: No, tak...
1: Ale ty víš, že bych si to nedovolila, ale protože tam ten vztah taky, známe se to z té branže blízky a mám pocit, že se nemá člověk bránit mluvit o některých lidech, i když jsou s námi v jiném prostředí, protože tím je sem vracíme, tím s námi stále jsou. Je nějaký místo, které si neumíme představit, jiný, soukromý, vaše, kdy si na Aničku vzpomeneš, chápu, že asi při Ledovém království, asi při písničce, kterou budeme za chvíli hrát, ale je nějaký moment bratrský, který ti vybaví a my ho nemůžeme znát?
2: Určitě, já s ní jsem vlastně 24/7, jsem s ní na chalupě, kde něco dělám, nebo jenom čumím do nebe a vlastně si povídáme si. Já jsem musel třeba teď uklízet její pokoj na té chalupě a bylo to takový, bylo to těžký. A vlastně pořád to tam jako voní po ní nějakým prostě ne parfémem, ale takovou tou...
1: Telem toho člověka, ano. Existencí toho člověka.
2: Ano, ano. A je to tam hrozně krásný, ten pokoj po tom uklizení prostě úplně se rozzářil a má to tam své místo. Já myslím, že s ním mluvím opravdu pořád, takže když se potřebuji na něco zeptat, tak se zeptám Aničky třeba, jestli nebo si nalhávám, že to je její zásluha třeba, nebo nelhávám. Ne, já si to prostě řeknu. Prostě cítíš, já si to řeknu.
1: Vedeš s ní ten dialog a cítíš, co by třeba...
2: Ano, a říkám si takový pomůcky a říkám si, že děkuju ti, Aničko, že jsi mě pomohla. I když vlastně třeba měl jsem to stejně s dědou nebo babičkou, jo, tak pořád vlastně s těma lidma, který pro vás byli v životě opravdu nejcennější a nejdůležitější, tak stačí jenom poděkovat, nebo držte mi palce, jdu teďko něco těžkého dělat, tak držte mi palce, určitě mě pomožte, určitě mě pomůžete, já vím, že jste tady.
1: No. Jo. Jo a jsou.
2: Co, no.
1: Tak já Aničku poprosím, aby nám zaspívala tu svoji krásnou.
2: Já jsem včera chtěl pustit pohádku. Malej říká, pust mě pohádku. Hmm. A tam byla nějaká pohádka, kterou namluvila Anička. A já si říkám, já jsem neměl odvahu to pustit normálně, člověče. Nejenom... Najednou mě to tak překvapilo, že jsem to nechtěl tomu klukovi pustit, aby on třeba nezačal být smutný, jo, nebo já. Tak jsem pustil něco jiného. Ale tuhle tu písničku si rád pustím.
1: Máme ji rádi. Ano. Tak zastavit čas.
3: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme si s Felixem Slováčkem mladším. Zazněla nám tu nádherná písnička Aničky. Já jsem opravdu ráda, že tu takhle jsme nějakým způsobem pospolu. Felixi, máme poslední vstup. Můžeš nás vlastně vzít kamkoliv. Jestli chceš zůstat ještě u toho dirigování, jestli to je to téma, anebo naopak chystáš něco, co nevíme. Kudy se ubírá tvůj život teď?
3: Já sám nevím. Ale
2: to je taky hezký.
3: Ne, já sám nevím. Já jsem se přes prázdniny jsem se učil Drákulu, který vlastně bude mít teď obnovenou premiéru v listopadu.
2: Naučil se co? Zpívat, dirigovat, tančit, hrát.
3: Jsi miláček. No, učil jsem se tu partituru samozřejmě. V listopadu to má premiéru, takže to je to. Teď můžu snad i prozradit, že jsem dostal nabídku na Jesus Christ Superstar. Takže to, já si pomalu vlastně plním dětské sny.
2: No teď jsem to chtěla říct, jsem teda k věku, který jsme na začátku ti gratulovali.
3: Ano, 43.
2: bych tak řekla. Tak to jsou všechno věci, které jsi musel vidět nutně jako kluk. Musel tě oslovovat jako hudebníka z hudebního světa.
3: Já myslím, že zrovna tyhle ty věci jsem viděl opravdu jako dítě. 6-7letý. Drákulu jsem viděl premiéru v Paláci kultury v 96. roce. To jsem vůbec nechápal. Okamžitě mě to vlastně, ano. Ale ani jsem tomu nerozuměl vlastně, jo. Na čem jsem, ano. Ale tak mě to vlastně strhlo. Geniální muzika Karla Svobody, ano. Opravdu. Co skladba, to hit. Takže to mě strašně baví a těším se na to potom, teďkon vlastně máme, zítra máme oprašovačku Ledového království, budeme teďkon hrát v kuse 14 dní až do prosince, takže tato práce mě strašně baví a rád ji dělám.
2: A zveme na všechny ty
3: projekty. A samozřejmě všechny přijďte.
2: Felix, ještě mi řekni, když říkáš oprašovačka. Já vím, jak oprašujeme my herci, to ty víš taky, jak oprašujeme naše závity mozkové a pohybové a emoční. A jak oprašuje dirigent? Fakt si sedneš doma, nějak se jako projdeš, něco si máváš někde u zrcadla, nebo jo, jak oprašuješ, nebo to přijdeš a víš to takzvaně zvolej.
3: Ne, já se zrovna na to Ledový království se musím podívat, že jsme ho teďko nehráli a já si to tak už jenom prolistuju a vím, už to mám tak jako...
2: Jako začneš se, mám si to představit, že to slyšíš, když to otevřeš, začneš to slyšet, nebo jenom vidíš nějaká těžká místa? Nebo...
3: Tam jde spíš o ty předěle, aby to, o ty spojováky, jo, aby to všechno jelo krásně. Aby se to nezadrhlo někde. Samotná písnička už jako není tak těžká, ale takový ty scénické hudby, kdy mají hrát a kdy nemají hrát a tak dál. A vlastně provádím celým tím vlastně tím muzikálem, takže tady vlastně samozřejmě herecký narážky a tak dál, aby to pořád jako, aby to plynulo zkrátka, aby nebyla palma takzvaně.
2: No, může se stát, Felixi, že teda to, co má herec okno, můžeš mít, jako máš partituru před sebou, tak myslím, že ne, ale můžeš udělat nějakou chybu, mít okno a co to způsobí? Může to něco způsobit? Nebo jak až velká chyba něco způsobí? Nebo to oni udržejí a řeknou si, no Felix se dneska zaspal.
3: No, jako stát se může opravdu všechno.
2: Jako pro příklad, co třeba jsem jako...
3: Já mi se to zatím klepu nestalo, ale člověk asi musí být pořád ve střehu a nemít to takzvaně na háku. I když to třeba dirigoval 100krát, tak pořád být ve střehu a být mít to napětí, protože a udržet to napětí pro ty muzikanty, aby
2: se jako nerozsypali, že jo?
3: Aby jako měli tu pozornost pořád, že teď to přijde, jo, takže tohle může se stát, že někdo začne hrát dřív, jo, nebo že začne hrát dřív, oni mají ještě půl stránky textu. A teď už ten orchestr nezastaví.
2: Jasně, to je masa, takže, to už se valí.
3: To se mně nestalo, takže dobrý.
2: Takže držíme palce. Felixi, máme před sebou ještě jedno velmi důležité a chutné téma.
3: Ano.
2: Jak děláš ta povidla?
3: Tak prosím tě, já jsem je dělal na dvojí způsob.
2: Ano.
3: Jedny jsem dělal jenom v hrnci. Tam jsem přidal spoustu koření a spousty kůr. pomerančových, citronových a tak dál.
2: Z kořici?
3: Z kořici, badián jsem tam dal, řebíček. Jo,
2: vánoční povidla.
3: Takový, ano. A hodně to skaramelizovalo, je to takový jako hodně do cukrkandla, až bych řekl. A včera jsem dělal povidla jenom na plech, jenom, a ty se nemíchají.
2: Ano.
3: Tam se přidá jenom cukr a pak už ke konci ten rum a tohle a úplně zadělaná kuchyň teda, všude od 100 milky, úplně bordel šílený, ale a ono vlastně ve finále si řekneš, že toho bude a nakonec je to vlastně 6,5 litrový sklenic jenom, no, no tak tý práce je strašně moc a...
2: Já to na víš, tobě vidím. Bordel, ale šťastný dítě a šťastný táta. Šťastný děti a šťastný táta. No. Felixi, děkuji, že jsi byl naším hostem. Ať tvé děti zvládnou tak akorát, co mají, s radostí hrát, dostat se kam mají, pokračovat ve vaší úžasné tradici, ať tě těší hudba a ty nás těšíš svojí hudbou.
3: Já moc děkuji za pozvání, bylo to nezapomenutelné.
2: Děkuji. Felix Slováček mladší byl naším dnešním hostem na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Moniky Valentové bude krizová interventka a specialistka pro školství z poradny Wigwam Michaela Dlouhá. Co chystá poradna pro pozůstalé děti a jejich dospělé k 10. výročí existence? Jak čeští učitelé mluví s dětmi o smrti a neměli by to nechat na rodičích? A proč školy hledají pomoc odborníků většinou pozdě?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Je to zvíře obsedené tajemstvím.
5: Přestože se jimi zabývám od začátku své vědecké kariéry, tak živého jsem u nás nikdy neviděl.
6: Chceš vidět losa? Tak pojď, jestli tu máš chvilku, tak tam zajedeme a on tam určitě bude.
4: Jak losy propojují lidi i kultury napříč světadíly.
7: Vždy jsme věřili, že zvířata s námi dokáží mluvit a my s nimi.
4: Premiéra dokumentu Amúst Losí Odyssea. Dnes večer na ČT2.
1: Dvanáct hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
1: Nejvyšší žalobkyně Bradáčová slibuje dodržování zásad trestního řízení. Podle ministra spravedlnosti by státní zástupci měli zohledňovat priority vlády. Státní zástupce obžaloval 4 lidi a firmu v korupční kauze na odboru dopravy v Pardubicích. Dnes má být polojasno až jasno, ojediněle nízká oblačnost, teploty kolem 24 stupňů. Dobré poledne, hlavní zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Podle Tejce by se měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů nebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Čtyři lidé a jedna firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bajaksa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem 268 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody zhruba 24 milionů korun. Podle mluvčího Matyáše Strnada magistrát po odhalení případu zpřísnil pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
8: Kromě standardně probíhajících interních auditů jsme nechali provést externí audit společnosti Datlab a upravili jsme zadávací řád pro veřejné zakázky malého rozsahu, konkrétně u zakázek v kategorii 1, které je možné realizovat v rozsahu do 100 000 korun. U stavebních zakázek jsme také zavedli povinnou fotodokumentaci. Veřejné zakázky města jsou zároveň evidovány v Národním elektronickém nástroji, takzvaném NENu.
1: Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
1: Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američané jsou první, kteří to potvrdili.
9: Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Kvůli nim teď podle americké zprávy není pochyb o tom, že i vesmír bude možné považovat za bojiště. Americká armáda neuvedla, kde na oběžné dráze zbraně jsou. Mají být ale obrané i útočné.
10: Jsou schopné bránit naše síly před nepřátelskými útoky protivníků,
9: řekl americký ministr letectva Troy Mank. Trvajícím tabu ve vesmíru je umístění zbraní hromadného ničení. Jaderné velmoci se na tom shodly ve smlouvě z roku 1967. Podle agentury AFP se ale jednotlivé státy snaží najít způsoby, jak dohodu obcházet. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Americké televizní ceny Emmy ovládl seriál Widow's Bay. Hororová komedie zvítězila celkem v 6 kategoriích.
11: Série zavede diváky do novoanglického města Widow's Bay. Tamní starosta chce udělat z místa oblíbenou turistickou lokalitu, a to i přesto, že ho ostatní varují, že ostrov je prokletý.
12: Was there cannibalism?
13: No.
11: Favoritem cen Emmy byla z hlediska počtu nominací druhá řada seriálu Urgent.
14: Your replacement came in early.
15: She's just covering while I go on my little sabbatical.
11: Dramatický příběh z jednoho dne na urgentním nemocničním příjmu, ale získal na hlavním ceremoniálu pouze 2 ceny. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Dnes by mělo být polojasno až jasno, někde ještě nízká oblačnost, teploty 19 až 24 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
0: Doprava.
1: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Jesenici na 80. kilometru nepojízdné nákladní auto už odtáhly, ale dlouhá kolona začíná už u sjezdu na Barandov na 16. kilometru a potrvá to chvíli, než se fronta rozjede. Pražský okruh je plný i směrem na letiště, fronta kamionu se táhne už z dálnice D1, kamiony se zastavují na 14. kilometru za sjezdem na Velké Popovice. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pomalu v klesání za sjezdem na Rudnou. Na 6. kilometru se brzdí, na 8. kilometru máme hlášenou nehodu, zdržení je asi 10 minut. Na D5 se směrem do Rozvadova za sjezdem na Zdice ze 30. kilometru je další kolona před omezením u žebráku. Tam je to asi na 15 minut. A na silnici 35 směrem z Mohelnice do Hradce stojí před Hrušovou dlouhá kolona kvůli vyfrézované vozovce. Přeji vám šťastnou cestu a na dvojce už má slovo Jitka Asterová.
16: Ano, je to tak, jsem zde a přeji vám krásné úterní poledne. Startuje opět naše hra Byl jednou jeden rok. Mě včera moc potěšilo jednak, jak vám to šlo, a všimla jsem si, že si nás naladili i noví posluchači, takže pro ně zopakuju pravidla. Já jsem ta, hraju si na chytrou, která připomíná různé zajímavé události, které se udaly v jednom konkrétním roce, a vy pouze dle mých nápověd, a to i hudebních, typujete, kolikátý rok, že by to mohl být. Googlování je samozřejmě zakázáno. A jdeme na to. Dnes si budeme připomínat rok, kdy jsem pověsila své závodní krasobruslení na hřebík. Důvod? Po velkém úspěchu, kdy jsem na mistrovství České republice byla 24. ze 24. a kdy jsem porazila dokonce hlavního rozhodčího, aspoň někoho jsem porazila, no tak jsem prostě toho nechala. A náladu jsem si spravovala na diskotékách na Strahově, kde jsem tančila na smouky a šla jsem z náruče do náruče. My si je teď samozřejmě zahrajeme a vy si zkuste tipnout rok už hned teď. SMSky posílejte na 702 222 220 a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
0: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
2: na dvojce.

Ti nejrychlejší mají samozřejmě tu výhodu, kteří píší sem do naší hry byl jednou jeden rok, že většinou všechny stačím číst do éteru, takže nejrychlejší Jana typuje rok 1980. Stejný typ má Renča, která typuje také rok 80, píše byla jsem čerstvá maminka druhého dítěte krásného chlapečka. Pak zdravím Ninu, která mě pobavila. Pevně věřím tomu, že pokud jste porazila rozhodčího, tak si to rozhodně zasloužil. Za ty známky určitě to mohu potvrdit. Rok zatím nehádám, potřebuji nápovědy a já je dávám. V pořadí první. V Mostě v našem roce bylo zkolaudováno nové vlakové nádraží. To původní muselo spolu s velkou částí města ustoupit hnědouhelným dolům. Ještě před kolaudací samotné budovy byly zkolaudovány bufet, restaurace anebo například autobusová čekárna. A v našem roce na jaře byly převedeny tratě Obrnice, Most a Ústí nad Labem, Chomutov na koleje 9 a 7. V létě námi hledaného roku pak byla zkolaudována výpravní budova a autorem nádražního komplexu byl Jan Reitermann a samotné budovy pak architekt Václav Dědek. Takže Mostečtí určitě budou vědět, tak já se budu moc těšit na vaše tipy a dám samozřejmě v pořadí druhou hudební nápovědu pro obdivovatele Mekyho Žbirky. Ten v našem roce působil v kapele Modus spolu s Jankem Lehockým a Marikou Gombitovou. Byli velmi úspěšní a získali zlatou bratislavskou liru.

0: Nejrychleji zareagovala Ina, která poslala SMS-ku ve 12.09, to jsem ještě vůbec nenapověděla, a typovala rok 1976 až 77 a podle této písničky od skupiny Modus Marcel z Prostějova, kterého moc zdravím, ten typuje rok 1979. A teď potěším všechny milovníky Queenu, protože v našem roce vydává kapela svůj vele úspěšný single We Are The Champions. Písnička se k posluchačům na singlech a z rádií dostala na počátku října našeho roku a o necelý měsíc později pak vyšlo celé album, které se jmenovalo News of the World. Autorem písničky není nikdo jiný než geniální zpěvák Freddie Mercury. Při natáčení ve studiu byl přítomen také filmový štáb a tak mohl natočit také hlas Freddieho. Vysvětluje to, jakým způsobem písničky vytváří.
1: Když napíšu písničku, vezmu ji na sebe od skutečného psaní přes zkoušení až po zpracování do nahrávky, jako můj projekt. S mými písněmi mám víceméně všechno naskoušené.
0: Ano, to řekl Freddie Mercury. Bylo to právě v roce, který dnes hledáme. We Are The Champions se stal celosvětový hit, no a my si jenom těžko dokážeme představit sportovní vítězství bez tohoto, aniž by zazněl. No tak si ho samozřejmě teď pojďme vychutnat. No a během písničky samozřejmě můžete psát své tipy se vzpomínkou, anebo teď je ten moment, kdy mi můžete volat sem přímo do studia, takže já budu moc rád, když vytočíte číslo 22 155 25 a 25.

0: Zdravím Michala, který píše Červená řečice, zdraví Královské Vinohrady. Jitko, vy si plavete v rybníku a já se toulám v lese. Odpočinu si s vámi hodinku a jdu zpracovávat. Včera byl rok narození mé ženy, dnes zkusím rok 1977. Včera jste se trefil, tak uvidíme. No a poslal mi Michal nádhernou fotku. Hup, já jdu o víkendu, takže se také pochlubím výsluškou. A já mám teď na telefonu pana Tomáše, kterého moc zdravím. Dobrý den, Tomáši.
1: Dobrý den, paní Jitko.
0: Dobrý den, Tomáši. Tak jaký máte vy tip?
1: 100% 1977.
0: Ale prosím vás, jak si můžete být tak jistý?
1: Podle Queenu.
0: To je vaše srdcovka?
1: Jistě.
0: A máte to spojené, pokud jste teda byl v tom roce na světě, máte to spojené s nějakou vzpomínkou?
1: No, byl jsem ještě děcko v tom roce a určitě vzpomínku mám velkou. Protože jsem si v zimě toho roku v lyžařském oddíle krásně zlomil nohu na svahu a měl jsem takový pětiměsíční prázdniny domácí.
0: Tak na to se asi nezapomíná a nezanevřela jste na tento sport?
1: Ne, vůbec ne, vůbec ne.
0: A lyžujete ještě i teď? Nemyslím teď jako dneska, ale...
1: No, to víte, že lyžuji.
0: Tak to teda klobouk dolů. Já už si na lyže nestoupnu a to jsem neměla nic zlomeného, protože já jsem byla opravdu postrach všech sjezdovek. Tomáši, já vám moc krát děkuji a píšu si rok 1977.
1: Já taky děkuji a mějte se pěkně.
0: Vy se mějte také moc krásně. No a my si teď uděláme takovou malinkou rekapitulaci pro ty z vás, kteří třeba přišli k rádiu až teď. My si dnes připomínáme rok, kdy v Mostě bylo zkolaudováno nové vlakové nádraží a kdy Queeni vydávají svůj úspěšný singl. A teď už běžte za štěstím.
2: Byl jednou jeden rok.

A to je dobrá rada. Jdeme všichni. Já zdravím moc Tomáše, který omlouvá Kamču a píše podle dostupných nápověd, se chystám vašeho ukončení krasobruslení. Podle mě to bude rok 77 nebo 79, ale ruku do ohně za to nestrčím. V tom roce by mě bylo 10 let, myslím, v tom roce 1977. Teď budete mít hodně času, protože budou následovat dvě písničky a hodně teď napoví Queeni. Promiňte, Bee Gees, já jsem blbá.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na dvojce.

0: zůstat s tebou, usměj se.
1: Naše hra byl jedno jeden rok. Pokračuje Marcel, který typoval rok 79, tak se opravil na rok 1976 podle písně od Karla Gotta Jdi za štěstím. Jinak Václav z Ostravy píše podle Queenu, je to jasné, desku mám a proto posouvám na rok 1977. Ten dal původní typ 1975 a do třetice všeho dobrého. Hinek, ten posílá pouze lakonicky číslici, rok 1998. No uvidíme, co řeknete po této třetí v pořadí nápovědě. V našem roce byl stanoven den, kdy se odhadovalo, že počet obyvatel Československa překročí hranici 15 milionů, což se nakonec stalo. A máme o tom svědectví také v našem rozhlasovém archívu. V příloze rozhlasových novin byli hosty tehdejší ministr práce a sociálních věcí Michal Štancl. A co vysílání rozhlasu v ten slavný den zaznělo?
2: Tak dnes je nás tedy 15 milionů. Jak vy osobně hodnotíte tuto skutečnost?
3: Já se domnívám, že to je skutečně velmi významné, lebo v historii naší republiky jsme ještě takýto počet občanů nedosiahli. A významné nejen z hlediska toho, že byl důsledně splněný sociální program naší strany, stanovený 14. zjazdom, ale významné i z hlediska budoucnosti našich generací alebo rozvoja celé naší společnosti.
1: A schválně, dokázali byste odhadnout, jestli byla v našem roce vyšší porodnost v Česku nebo na Slovensku? I to jsme se od ředitele statistického úřadu dozvěděli.
4: No tak je to známo skutečností, že porodnost na Slovensku je stále vyšší nežli tedy v České socialistické republice, i když ten dříve velmi výrazný rozdíl se trochu omezil. Že?
1: No a teď dám ještě jednu hudební nápovědu. Kapela Commodores. V našem roce s ní zpíval i zpěvák Lionel Richie. My si od nich teď pustíme píseň Easy. No a pro vás samozřejmě bude Easy vzít telefon a vytočit číslo 22 155 25 a 25.
5: Už víte, který rok dnes hledáme?
6: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak my si dnes připomínáme rok, kdy Queeni vydávají svůj úspěšný single a kdy se narodil 15-milionný občan v Československé socialistické republice a také, kdy v Mostě bylo zkolaudováno nové vlakové nádraží. No a teď už jenom zbývá doplnit, v kterém to bylo roce. A já mám teď na telefonu Evičku ze Zlína, kterou moc zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, Jitko.
0: Dobrý den. Takže nezměnila jste svůj typ? Pojďme ho říct do éteru. Co si myslíte?
1: Určitě ne, protože na jaře šel můj kluk na vojnu. Tak jsme zjistili, že se musíme v červenci vzít a v prosinci se nám narodila dcera, takže jsme taky přispěli k tomu 15-milionnému občánkovi.
0: No to teda, tak to jsou události samozřejmě, které se do paměti vrýjí, to je jasný, a ještě nám řekněte do éteru jednou to číslo.
1: 1977.
0: To je krásný, sedmičky jsou teda také v tom případě vaše šťastné číslo. Je to tak?
1: Určitě, ano.
0: No, moje taky, představte si, já jsem 7., můj bratr je 7., můj tatínek byl 7., takže sedmička jednoznačně je také moje šťastné číslo. Evičko,
1: takže
0: já...
1: slavíte.
0: Slavíme pořád 7., tak jo.
1: Tak fajn.
0: Evičko, já moc mávám do Zlína, děkuju moc za váš tip a mějte se moc krásně.
1: Krásný pořad je to, naschle.
0: Děkujeme moc. Já mám ráda tvůj smích. To je moje oblíbená píseň od Jany Kratochvílové, kterou si samozřejmě teď pustíme a já se budu těšit na vaše tipy.

0: Tak, já mám teď na telefonu pravidelného posluchače, pana Marcela z Prostějova, který píše během naší hry několikrát. Tak původní jeho tip byl rok 1979, pak se opravil na rok 1976 a teď to hodlá asi také změnit. No já jsem zvědavá. Marceli, jste tam?
1: Ano, Jitko, zdravím vás a všechny posluchače Českého rozhlasu a skvělého hadacího pořadu. No, teď mě trošku zmátla ta písnička Erika to chvílové.
0: No prosím vás, a vy jste to chtěl změnit na...
1: Na 1977, ale já to tak nechám. Opravuji na rok 1977, maximálně to bude o rok později, no uvidíme.
0: Dobře, no takže původně, takže to je už jako možná do třetice všeho dobrého. No, máte nějakou vy osobní vzpomínku na ten rok, co jste typoval jako poslední, 77?
1: No tak to jsem chodil na základku a zrovna jsem tajně byl do té Jany Kratochvilové na dálku zamilovaný.
0: No tak to jste nebyl sám. Jako můj bratr, ten jí zbožňoval úplně, takže jako, ale samozřejmě bylo to jenom jednostranné. Měl jste někdy možnost jít na její koncert?
1: Bohužel ne, akorát nějaký čas jsem si s ní psal na Facebooku, tedy do Anglie samozřejmě.
0: Tak, tehdy asi na Facebooku ne, že jo. Ale tak a ona vám odpovídala?
1: Ano, bylo to tam v nočních hodinách. Ona měla vždycky takové rozjímání nějaké, tak jsme to tak nějak doplňovali se navzájem.
0: No tak to je úžasný. Tak já jsem jí měla možnost vidět asi před 10 lety, když byla tady a samozřejmě jsem jí ten vzkaz od mého bratra vyřídila, že jí stále ještě miluje a kdybych věděla, že vy taky, tak jí to taky vyřídím.
1: No vidíte.
0: No je to tak. Marceli, mějte se moc krásně a třeba někdy ještě naslyšenou, určitě.
1: Ano, mějte se krásně a také naslyšenou.
0: Před námi poslední nápověda. Slovenský Pezinok v našem roce hostil druhý, ale zároveň také poslední koncert mladosti, kterému se také přezdívá Československý Woodstock. Podle pořadatelů v průběhu obou ročníků navštívilo 4,5 tisíce návštěvníků. Vstupné bylo tehdy pouhých 25 korun. Koncerty mládí byly na svou dobu odvážné kulturní události, na kterých účinkovali špičkoví českoslovenští představitelé folku, rocku a jazzu. V našem roce se tedy odehrál druhý ročník koncertu mladých v Pezinoku a moderovali ho Ladislav Snopko a Slávek Jíša. Poté, co Jaroslav Hudka zaspíval píseň Havlíčku Havle pro slovenskou televizi, po letech vzpomínal, že právě tohle vystoupení bylo na mnoho let také jeho posledním.
2: To byl můj vůbec poslední veřejný koncert, veřejný vystoupení. Pak už v Čechách už jsem měl zákaz všude a tady to ještě prošlo naposledy.
0: Třetí ročník koncertu mladosti se v následujícím roce už neuskutečnil. Oficiální orgány ho tehdy zakázaly. Tak a teď ke slovu přichází Billy Joel.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

0: Tak to bylo úplně hudební pohlazení, takže ještě nejsme úplně ve finále. Můj pozdrav teď patří Daně, která píše: téměř každý den se snažím sledovat váš pořad. Vždycky obdivuju ostatní posluchače, jak vědí, co který rok dělali. Já tedy vždycky nevím, ale podle vás, paní Jitko, soudím, že se jedná o rok 1977. Ten rok se mi narodil syn. No tak vidíte, že víte, co jste v tom roce dělala. No a teď to necháme být a skupina Olympic, užijte si to.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na Dvojce. Někdy

A máme tady finále naší hry Byl jednou jeden rok na dvojce a v něm je Lenka z Hrušován u Chomutová. Krásný den, Jituško, co to? Zase dnes lovíme v sedmdesátkách. Dneska určitě hledáme rok 1977. Skupina Queen je toho důkazem. V tomto roce mi bylo krásných 16 let a ještě k tomu pocházím z Mostu, takže kolaudace nádraží je další nápovědou. Ano, máte pravdu, dnes to byl rok 1977. Těší se na vás moc můj milý kolega Mirek Vaňura, kterému mávám, no a zítra vy se moc těšte na Honzu Kovaříka, který za mě zaskočí a loučím se s vámi Leo Sojerem.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Na festivalu Dvořákova Praha večer vystoupí orchestr Českého rozhlasu. Zahraje ke svému 100. výročí. Bude polojasno až jasno, teploty 19 až 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Kriminalisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadrželi 3 lidi. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hajková. Zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. Policie podle Rimkevič-Hajkové provádí také na 11 místech domovní prohlídky.
2: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
0: Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na víc než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o 3. největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili dron, který narušil litevský vzdušný prostor. Nejsou hlášeni žádní zranění ani škody. Podle litevské armády mohl bezpilotní stroj nést výbušnou nálož. Tuto informaci ještě nepotvrdila. Není zatím ani jasné, jestli šlo o ruský nebo ukrajinský dron.
3: Bezpilotní letoun přeletěl litevskou hranici východně od Kaunasu. Přiletěl z území Běloruska a zachytili ho litevské radary.
4: Objekt ale nebylo možné vizuálně ze země potvrdit a proto byly nasazeny letouny proti vzdušné obrany. Ty bezpilotní letoun zachytili a dle postupů ho zničili.
3: Řekl k zásahu velitele litevského letectva Antanas Matutis. Zmínil také, že nemá informace o tom, že by cílem útoku mohla být přečerpávací vodní elektrárna Kruonis. Spojenecké stíhačky vzlétly ze základny v Šauli a dron se střelili u vesnice Pratkuny asi 5 kilometrů od elektrárny. Trosky objektu jsou rozptýlené na velké ploše a v současnosti armáda pracuje na jejich sběru a průzkumu. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes ke svému 100. výročí zahraje na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. Rozhlasový orchestr si k oslavě jubilea společně s novým šéf-dirigentem Eliasem Grandim pozval mimo jiné mladé solisty, houslistu Daniela Matejču a violončelistku Sakuru Tobaovou. V sále Rudolfína zahrají dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr, který napsal dirigent a skladatel Jan Kučera přímo pro festival. Z té výročí oslavil Sočer už také 6. června v pražských Rýgrových sadech. Atletické mistrovství světa bude poprvé v Africe. V roce 2029 ho uspořádá keňské hlavní město Nairobi. Další světový šampionát bude o 2 roky později hostit Mnichov. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla Rada světové atletiky.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být polojasno nebo jasno, teploty 19 až 24 a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu směrem na letiště zůstávají dlouhé kolony. Do omezení u Jesenice chvílemi výjíždějí širší vozidla. Kvůli regulaci provozu se často stojí desítky minut v obou pruzích. Na okruhu se stojí i v opačném směru od D5 až do omezení u Jesenice. Tam překáželo nákladní auto, už je pryč, ale je to celé asi na 50 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Pečky se na 35. kilometru srazily 2 kamiony. V omezení blokují pravý pruh. Je tam 2-kilometrová kolona na více než 10 minut a na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové stojí před Hrušovou dlouhé kolony kvůli vyfrézované vozovce, zpoždění 40 minut. Z Litomyšle je možná trasa přes České Heřmanice a Choceň. Ve směru do Mohelnice je fronta o něco kratší. Přeji vám šťastnou cestu. A teď už má slovo na dvojce Mirek Vaňura.
6: A Denisa Žižková vám připravila zprávy a popřála šťastnou cestu. Zdravím D11, jezdím tam každý den, vím, co to znamená. Je úterý už 15. září, jen jsme se ohlédli a je polovička prvního školního měsíce. Do konce roku zbývá 107 dní, tak si je užijeme a začneme třeba dnes odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Ano. Ono to tady bude za chvilku ten sníh. Snowboardiáci, nevím jak vy, ale já mám tuhle písničku vždycky spojenou se sněhem a vůbec se zimou, která tady bude opravdu co by dup. Ale to nechme, nestrašme se. Vím, že je už u vás po obědě, jako vždycky, 8 minut po 13. jako každý všední den, ale jak se začne mluvit o jídle, každý zpozorní, včetně mě. A možná vás to už také unavuje, že bychom měli jíst zdravě a nepřejídat se. Jenže pro mnoho lidí, kteří se snaží jíst zdravě, představují největší překážku, co? Náklady, ano, peníze. Výživné potraviny, jako je ovoce, zelenina, maso a mořské plody, to vůbec ani nekomentujeme, bývají výrazně dražší než průmyslově zpracované potraviny. Neplatí to ale vždycky. Některé z nejvýživnějších potravin na světě patří zároveň k těm nejlevnějším. A jsme tam, kde jsme byli včera, bavili jsme se o fazolích, o hrachu, o čočce, ano, tedy luštěniny, levné a nejvíc výživné. Obsahují velké množství bílkovin a vlákniny, to jste už slyšeli mockrát, podporují zdravý střev, pomáhají při hubnutí, ano, je to tak, a přispívají ke zlepšení hladiny cukru i toho cholesterolu v krvi, toho špatného. Zdravotnické autority doporučují dospělým konzumovat 1 až 3 šálky fazolí, hrachu nebo čočky týdně. V závislosti na jejich kalorických potřebách. To jsem si také dohledal. Jen jsem nikde nenašel, co je to ten šálek. Šálek kávy mám teď u mikrofonu dvojky, ale co je šálek čočky, šálek hrachu, fazolí? Pokud to víte, zkuste mi napsat. No a když už jsme u toho jídla, tak u něho zůstaneme. Po obědě bychom nejraději usnuli, že odpoledne nám dochází energie. Může za to špatně sestavený jídelníček? Co když nám chybí nějaké vitamíny a třeba právě ty fazole, hrách anebo čočka? Nejčastější chyby dnes probere Tereza Bebarová s nutriční terapeutkou Andreou Pospíšil Jakešovou. Vězte, ať vám to sluší. Teď to bude ale Elton John, ten nás trochu sklidní, a pak Janek Ledecký. Tak se na to počkejte.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vězte, ať vám to sluší, tento týden bojujeme s únavou. Tady ne přímo, tady ve studiu jsme čerstvé jako rybičky, ale bavíme se o tom, jak pomocí správné stravy mít každý den dostatek energie. Dneska si

0: něco o tom, čeho se vyvarovat, abychom celé dny naopak neprozývali. A ve studiu je se mnou můj milý host, nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Tak pojďme na to. Dobrý den, Andrea.
1: Dobrý den.
0: Říkám si, že když na mě padne únava, jestli mi tím moje tělo nemůže například signalizovat, že mu něco chybí, že jsem třeba udělala nějakou nutriční chybu. Jak to vidíte, Andreo?
1: Určitě může. Samozřejmě únava nemusí být spojená jenom s tím jídelníčkem, také vám únava může říkat, že potřebujete více spánku, více odpočinku, ale ano, únava je typickým příznakem nedostatku některých živin. Jako první se určitě nabízí železo. To se typicky, pokud máme snížené železo, projevuje únavou, slabostí. Častější je to pravděpodobně u žen, kde to může souviset se ztrátou železa v průběhu menstruačního cyklu, nebo ve větším riziku mohou být třeba i vegani, protože železo sice je i součástí rostlinných potravin, ale ta využitelnost z nich není úplně stejná, takže je potřeba na to doopravdy velmi myslet. Jako druhé bych zmínila vitamin D, nedostatek vitaminu D, který je u nás opravdu velmi častý a opět typickým příznakem je slabost nebo i bolest svalů, únava. No a nedostatek vitamínu D nás ohrožuje zejména v ty chladnější měsíce. Takže tam je důležité se na to zaměřit a třeba i suplementovat to Dčko. Napadá mě ještě vitamin B12, opět to je něco, co spíše hrozí veganům, ale ti ho většinou naštěstí suplementují. A ještě bych určitě zmínila hořčík. Já mám pocit, že o hořčíku se dneska hodně mluví a spoustu lidí ho teda také užívá, ale zase jeho nedostatek se může, jak zmiňuji opakovaně, projevit tou únavou, slabostí. Takže zejména u sportovců nebo u starších osob nebo osob s nějakými trávicími obtížemi, tam je opravdu ta potřeba zvýšená. Takže tam je na to dobré myslet.
0: Pojďme si to teda shrnout. Jaké chyby v jídelníčku vedou k únavě?
1: Zejména je to nedostatečná pestrost naší stravy a vyřazování nějaké celé velké skupiny potravin. Typicky právě třeba těch živočišných výrobků. Tím nechci říct, že vegani by se nemohli stravovat zdravě a vyváženě. Mm-hmm. Možné to je, protože ty rostlinné potraviny už se hodně obohacují právě o to zmíněné železo, vitamín B12 i o ten vitamin D, ale je důležité vědět o tom a tyto potraviny opravdu cíleně vybírat.
0: Díky, Andreo. Jsme zase o něco chytřejší a zítra si dáme nějaký ten recept. Nalaďte si nás ve stejnou hodinu po 13. na stejné stanici a tou je Dvojka. Pohodový zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Jeste, ať vám to sluší. Na Dvojce.

0: Začala hlavní sezóna moštování jablek. Ano, je to tak, i když to možná leckde tak nevypadá. O lisování ovoce je totiž letos menší zájem. Je to asi kvůli malé úrodě. Pamatujete vloni, jaká byla úroda jablek? Neměli jsme to kam dávat. No a teď je to pravý opak. Podle Ovocnářské unie bude pravděpodobně poloviční celá úroda než v předchozích letech. Méně zahrádkářů zatím vyrazilo taky do moštárny v Kácově. Ano, to je na Kutnohorsku a byl tam mikrofon Českého rozhlasu.
1: Dobrý den. Jo, dozadu.
2: Pan Zdeněk přijel moštovat. Jste taková světlá výjimka, protože letos zatím nejezdí skoro nikdo. Tak jak jste na tom vy s jablky?
3: No, my máme tak 8 stromů, ale letos bylo tak asi na 3 jenom. Ale hodně teda, no. Byly letní, ale jako zimní nejsou, no.
2: Ruda Tichý teď tady převzal jablka na moštování. Dívám se, že je tam sem tam i nějaká hruška.
4: Nasypeme jablka do přímový vany, kde se vlastně opláchnou z hrubých nečistot. Potom ještě na páse vlastně se uplachuje úplně čistou vodou a jde to do drtičky.
2: Vedoucí pálenice Kácov Michal Áron, jak je to letos s moštováním?
1: Tak začínali jsme minulý týden poprvé moštovat. Zatím zájem moc velký není, takže se uvidí, co bude. Ale jak víme, z jara ovocní stromy pomrzly a když nepomrzly někde, tak letošní extrémní teplo a sucho prostě tím stromům dalo zabrat, takže poměrně hodně jsou velký propady.
2: Vy sami nakupujete jablka, protože nabízíte zákazníkům už hotové mošty, tak budete mít z čeho moštovat vy sami?
1: Už jsme skontaktovali sady, sady taky nám říkali, že těch jablek je poskromnu, že ještě uvidějí, že jsou na nějakým 30% výnosu. Těch moštů určitě na prodej bude mnohem méně, než se normálně běžně dělá.
5: No, v podstatě pasteurizoval bych asi všechno s výjimkou nějakých tak do 10 litrů.
2: Pan Ivo teď přivezl jablka na moštování. Přiznám se, jsem tady hodinu a půl a jste druhý. Jindy mi říkali, že tady stáli lidi ve frontě i několik hodin.
6: Loni se to nemohlo vejít ani do vjezdu.
2: A jak jste na tom letos s úrodou jablek?
6: Jak kde? Protože máme ty pozemky různý, kde je to u baráku a chytám vodu do sudu a občas těm stromům přilepším, tak tam je to lepší. No, kde je to vyložení na ty vláze, co přijde jako z hora, tak
2: tam není nic.
6: Tam je to takový drbonký.
2: To je to, co vidíme tamhle vzadu, kdy ta jablíčka, do dlaně bych jich vzala možná i 5.
6: Tak nějak je to, no.
2: O špatné úrodě mluví taky předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.
7: Předpoklad letošní úrody ovoce u profesionálních ovocnářů je na úrovni zhruba poloviny víceletého průměru. Tento předpoklad potvrzuje i průběh letošní sklizně. Nízká úroda je především z důvodu velkých škod způsobenými dubnovými jarními mrazy. Mohu tedy jen potvrdit, že objem ovoce i na zpracování, ať už na moštování nebo například na pálení, bude letos opravdu velmi slabý.
2: Dá se tak očekávat, že ceny jablek i produktů z nich porostou. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
4: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
5: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
4: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
5: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
4: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Pokud chováte také, musím říct, domácí zvíře, myslím tím kočku nebo psa, tak asi dobře znáte, když přijde ten den, kdy se místo radostného vrtění ocáskem nebo vrnění zvíře ani nehne a jen se na vás dívá takovýma smutnýma očima. Kdy už změny chování psa nebo kočky nejsou jen běžnou reakcí na situaci, ale mohou signalizovat nemoc. A jaké projevy patří ke stárnutí zvířete? A co bychom na to stárnutí svádět neměli? A vůbec, které projevy zvířete bychom měli pravidelně sledovat? Ano, o tom dneska bude káva o čtvrté. Po 16. hodině Patrika Strouhalová přivítá veterinární lékařku Martinu Načerackou. Ptát se bude Patrika, ptát se můžete ale i vy. Můžete zatelefonovat a nebo už teď napsat, adresu znáte, dvojka@rozhlas.cz, dotaz, na který pak třeba zapomenete. Takže káva o čtvrté, dnes o tom příjemném a aby dlouho vrnili, aby to dlouho bylo ještě příjemné.

0: Věda pomáhá odhalovat tajemství minulosti neustále a nedávno jsme se o tom mohli znovu přesvědčit v souvislosti s legendárním Závišovým křížem. Jenom připomenu, že vědci v něm objevili druhou relikvii, která se dotýkala relikvie hlavní, tedy údajného úlomku z kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Se mnou už je ve studiu Věra Pfeifrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Já to prozradím a ty se nebudeš zlobit, ty jsi velká milovnice historie.
1: Vůbec se nezlobím.
0: Tak, co tě na tomto objevu konkrétním zaujalo?
1: No, Míro, mě spíš zaujaly ty současné možnosti vědeckého zkoumání podobných unikátních památek, kde vědci dokáží neinvazivními metodami nejen objevit ty nové informace, ale třeba, jak se to stalo i v tomto případě, doplnit nebo opravit výsledky bádání svých předchůdců. Krásně o tom vyprávěl v nedělním pořadu Vltavín Českého rozhlasu České Budějovice geoinformatik neziskové organizace Naše historie, která právě Závišův kříž restaurovala a zkoumala, Jiří Šindelář.
0: Někdy to poslouchám, České Budějovice.
1: Poslechni si tenhle díl.
0: Ano. Pojďme si teď ale připomenout, co ještě na Závišově kříži vědci objevili.
1: Tady jenom připomenu, že Závišův kříž je tak výjimečná památka, že byl v posledních 100 letech prozkoumáván několikrát, ale až současné technologie umožnily upřesnit například to, že kříž nezdobí 4 rubíny, jak se původně myslelo.
2: Ty kameny opravdu na první pohled jsou krvavě červené nebo jsou zabarvené do těch červených odstínů a tvrdost odpovídá. My víme, že jsou to korundy, tedy předpoklad našich předků o tom, že se jedná o rubiny, vůbec nebyl špatný. Ale když si dneska změříte jejich složení, když zjistíte, že tam nejsou ty prvky, které by rubín měl obsahovat, tak jsme například zjistili, že ty nejkrásnější a nejzajímavější kameny, konkrétně ten jeden, který je centrálně v Závišově kříži uložen a byl považován dlouhá staletí za rubín, tak je safír.
0: Mm-hmm. Takže Věrko, i k objevu druhé dotýkané relikvie došlo díky novým vědeckým metodám?
1: Ano, i když tomu samozřejmě předcházel velmi podrobný průzkum dokumentace z velkého restaurování kříže v letech 1985-86. Tam vědci našli, jak vypráví Jiří Šindelář, dvě fotografie, na kterých má být ta původní relikvie, tedy kříž z cedrového dřeva z údajně Kristova kříže. Jenže na každé té fotografii vypadala ta relikvie jinak. Vědci si dokonce chvíli mysleli, že tu původní relikvie někdo vyměnil, tak se dali do podrobnějšího zkoumání, při kterém už došlo na ty nové metody.
2: Celou tu dokumentaci z 80. let jsme dokázali zdigitalizovat. Vytvořili jsme si vlastně digitální modely i toho, co je uvnitř kříže a začali jsme to ve virtuální realitě zkoumat. Začali jsme to skládat dohromady, začali jsme dělat něco, čemu se říká reverzní inženýrství. A dostali jsme se postupně do okamžiku, kdy jsme říkali, ono to vypadá, že všechny ty dřeva jsou uvnitř toho stříbrného jádra Závišova kříže. To je strašně zajímavé. A ukázalo se, že ono to do sebe vlastně nádherně zapadá.
0: Třeba nás poslouchá Dan Brown a někdo mu to překládá a už tady bude nový román, opravdu to zní velmi zajímavě. Tak si tak říkám, skrývá Závišův kříž vůbec ještě nějaká tajemství? Je to při vší té nové technologii a vědeckých metodách možné?
1: Míro, je to možné. Tato památka, která patří společně s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura k tomu nejzácnějšímu, co u nás máme, ukrývá ve schránkách 26 dalších menších relikví v drobných dutinách celého kříže. A například pod těmi 4 velkými, teď už víme, že safíry, jsou některé ostatky, u kterých věci nezjistili, kterým svědcům jsou připisovány.
2: My třeba víme, že pod jedním břevnem jsou ostatky svatého Štěpána a svatého Osvalda plus další 3, které se nepodařilo už ve 20. století přečíst. I tak si ale Závišův kříž uchovává jedno velké tajemství, protože, jak jsem řekl, tak tyhle ty relikviové schránky jsou pod koncem každého břevna. Ty byly tedy v 80. letech otevřeny až na jednu jedinou. Na spodní části kříže toho středověkého, tedy pod tím spodním vertikálním břevnem, tam, kde nasedá původní středověký kříž na tu dnešní novodobou nohu nebo podstavec, tak tam se nachází stříbrná schránka, která je ale celá zaletovaná, no a ta nebyla v 80. letech ani v pozdějších dobách otevřená a nevíme, co přesně obsahuje.
1: Já ještě doplním, že tým neziskové organizace Naše historie Závišův kříž restauroval a zkoumal celých 10 let a o výsledcích jeho bádání vyjde kniha s názvem Závišův kříž, mystická záře z vyššího brodu.
0: No a než vyjde, tak si můžete poslechnout pořad Českého rozhlasu České Budějovice Vltavín. Věrka už to zmiňovala, kde o těchto unikátních objevech vypráví geoinformatik Jiří Šindlerář. Já zatím poděkuji Věře Pfeifrové, říkám zatím, protože ty jsi milovnice historie a jak se něco objeví nového, určitě tady zase budeš.
1: Určitě. Děkujeme. Naslyšenou.

0: Tak z Japonska teď půjdeme do Belgie. Halina Pavlovská totiž zahraje na moji strunu. Bude si povídat o Agátě Christy a o jejím nejlepším detektivem. Ano, je to pan Poirot.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: 15. září roku 1890 se narodila vynikající spisovatelka Agáta Christy. Jsem platonicky zamilovaná do jejího hrdiny Arkila Poirota. Obdivuju slečnu Marplovou. Souhlasím s Agátiným konstatováním, že je báječné mít manžela archeologa, protože čím je žena starší, tím je pro něj zajímavější. Občas se ponořím do Agátiných citátů. Mohu potvrdit její výrok, který pro mě extrémně platí, když se mám pustit do psaní knihy. Agáta řekla, tajemství úspěchu je začít. Taky souhlasím s tím, jak pravila. Dobrá rada bude vždy ignorována, ale to není důvod ji neposkytnout. A proto vám dnes poskytnu svou nejoblíbenější radu. Užívejte života na plné pecky. Dřív než vám zubatá, podrazí kecky.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramatický rozchod a strach o malého syna. Výhrůžky smrtí narůstaly každý den. Nová kriminálka. Stín ex-přítele.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde podle ministra životního prostředí jsou sudy s nebezpečnými látkami. Rakousko o půl roku prodloužilo hraniční kontroly, týká se to i Česka. Bude polojasno nebo jasno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš s ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí. To je o 12 víc než loni, oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod. Bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38-letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila to moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení žena odešla.
3: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců, oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu. Kapela Činasky zakončí v Praze své letošní turné Open Air Léto. Závěrečný koncert odehraje v trojské loděnici, kterou do původního plánu turné vůbec nezařadila. Pražskou zastávku přidala až na přání fanoušků. Pětihodinový program začne v 17 hodin setkáním s kapelou a nabídne také soutěž s moderátorem Liborem Boučkem nebo set DJ Frikyho. Samotní Činasky vystoupí od 7:30 a během téměř dvouhodinového koncertu zahrají starší hity i nové skla.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Očekáváme polojasno až jasno, teploty 19 až 24 v tisíci metrech na horách bude kolem 16.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu do Brna z Vyškova, brzdí se prudce na 211. kilometru v obou pruzích. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolony za sjezdem na Zdice. Na 33. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, do kolony se dojíždí na 27. kilometru. Zpoždění je okolo 15 minut. Hodně řidičů sjíždí na Zdice a objíždějí to po staré silnici 605. A silný provoz a kolony hlásíte na Pražském okruhu před sjezdy na Ořech v obou směrech ve směru z D1 na letiště. Musí občas i zavřít tunely kvůli regulaci provozu. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Mirkovi Vaňurovi.
4: Také zprávy ve 14 hodin připravila na Dvojce Denisa Žižková. Svátek má ale Jolana, to protože je 15. září, tak všem Jolanám, které poslouchají Dvojku, přejeme všechno nejlepší a posíláme první písničku.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Tak kdo se narodil 15. září? Automobilový konstruktér Bugatti, herec Oldřich Wellen, další herec Petr Haníčinec a americký herec Tommy Lee Jones. Také muzikálová a operetní zpěvačka a herečka Pavla Břínková a britský princ Harry. Mimochodem 15. září odešel vynikající filmový režisér, scénárista, také pedagog, pan Otakar Vávra, to bylo v roce 2011. Víte, kde děti najdou obří trampolíny, ale také třeba podzemní chodby, spermuníky anebo několik lanových center? Možná to víte, možná vám to teď prozradím. Je to v zábavním parku Miraculum. To je v Milovicích u Lysé nad Labem. No a právě tam nás už za chvilku pozve Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Tak zdravíme Vaška dnes na dálku. Vašku, vítej.
2: Děkuji, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, slyšel jsi písničku teď od Lenky Filipové?
2: Slyšel, to má být na mě.
1: No, člověk, aby se bál radovat totiž, že? Aby se nestal bláznem. No. I když ty nás teď zavedeš někam, kde se radovat je skoro povinnost, tak prosím
2: ano,
1: tě představ... Ano, představ tedy Milovické Mirákulum, co všechno tam hravé a radostné najdeme a nejen naše děti.
2: No tak třeba lesní hřiště a kontaktní zoo, taky obří trampolíny a obří houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky, pohádkový hrad, lesní město a v neposlední řadě také úzkokolejnou železnici, která park propojuje se sousedním tankodromem. Tu si možná užijí i rodičové, ale všechno je tam hlavně pro děti. Celkem je to asi 12 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím opravdu nápaditých herních prvků.
1: Tak mě zaujalo kontaktní zoo a pak, že tam, kde se radují děti, je to

0: jak ty tedy víš, stojí za návštěvu. Mají tam důl, ve kterém jsou uměle vytvořené skály a dostaneš se taky do tajemných štol, kde permoníci hledají drahé kameny a střeží svoje poklady. V šeru těch chodeb je vidět množství barevných drahokamů, které září ve stěnách, což jenom potrhuje atmosféru skrytého tajemství. No a tohle podzemí je taky ozvučené.
1: Aha, ozvučené. No a když už to takto lákáme, taky jsem rád šplhal a lezl do výšek, viď? No ne, je to tak?
0: No i na to v Mirákulu mysleli, je to tak. Další atrakce, která stojí za návštěvu, je vysoká věž s vyhlídkou vertiko. Tahle vyhlídková věž sahá do výšky až 13 metrů a je z ní vidět na ten sousední tankodrom. Jsme totiž v Milovicích, ano, že jo? A tam vždycky byli vojáci, nakonec tedy ti sovětští. No ale je vidět i širé okolí a na malé i větší návštěvníky, tam čeká spousta atraktivních výzev. Můžeš se těšit na tobogán, na průlezy, na skluzavky, na balanční lávky, na přeskoky a hlavně na lanová centra. Tedy mohou se těšit, myslím si, zejména děti. A děvčata a kluci si tam mohou připadat třeba jako Tarzan.
1: Přesně tak. I když, Vašku, tohle všechno, ono to zní opravdu lákavě, ale vypadá to jako typy pro, řekněme, větší děti. Co v Mirákulu s těmi malými a nejmenšími caparty?
0: Tak ti se tam určitě taky zabaví. Mohla by je potěšit třeba farma, což je unikátní herní prvek pro ty nejmenší návštěvníky, který prý nikde jinde v České republice nemají. I když jsou všechna ta zvířata vyrobena z laminátu, tak vypadají velmi věrohodně. Jsou v reálných podobách i velikostech. A tak tam jsou odpočívající kozy, ovce a husy. Ve stájích stojí koně, kteří čekají na vyhřebelcování a je možné nahlédnout také do kurníku ke slepicím. No a z králíkárny voní seno a na střeše pochopitelně nechybějí holuby, ale v Mirákulu mají i živá zvířata, jak už jsme prozradili. Jsou to holandské minikozy v tamnější kontaktní mini zoo.
1: No a to by se mohlo těm capartům, jak jsem je zmiňoval, hodně líbit.
0: Já si myslím, že ano. A děti se zabaví taky na autodromu, kde jsou nejrůznější šlapadla a odrážedla. To je taky i pro ty menší. Jsou tam vozítka vyrobená ve věrných originálních barvách traktorů a jiných vozidel a prý jsou nezničitelná. Kluci a holky si tam vyzkoušejí jízdu na dopravním hřišti, kde nechybí semafor, který řídí dopravu, anebo železniční přejezd. No a hned vedle mohou taky natankovat na benzínové pumpě anebo umít mít auto v automičce.
1: Teda musím říct, že od té doby, co jsem tam nebyl, se hodně, hodně změnilo. Je to prostě paráda. A tak si říkám, není tam třeba něco taky na sklidnění?
0: Tak Mirku, na sklidnění bych navrhl tvůrčí dílničky, tam se mohou i rodiče a prarodiče posadit konečně.
1: Ano.
0: A děti tam mohou dát naplno průchod své fantazii.
1: No a co přímo my jako rodiče?
0: No tak ti mohou v těch dílničkách, jak jsem naznačil, tvořit s dětmi a nebo se mohou třeba posadit na piknikové louce.
1: Nádhera, pikniková louka. No tak jak se do parku Mirákulum konkrétně dostaneme?
0: Tak pochopitelně, že autem, je to do Milovic, anebo taky vlakem z Lysé nad Labem do Milovic a potom prostě místní MHD. Je to autobus číslo 432 a ten jezdí denně z vlakového nádraží Milovice do stanice Park Mirákulum a zpátky z parku na vlakové nádraží. Jednoduché jako facka.
1: Přesně tak. Do zábavního dětského parku Mirákulum nás pozval Vašek Žmolík. My za to hodně děkujeme a myslím si, že si užijí opravdu všichni, od babiček a dědečků až po ty caparty. Tak zítra naslyšenou.
0: Taky si to myslím. Naslyšenou.

0: Pokud jste pravidelnými posluchači naší četby na pokračování, tedy na dvojce, čeká vás dnes večer vlastně už páté setkání s hrdinkou románu Jeden život. Jeho autorem je francouzský klasik Guy de Maupassant a Jeanne je mladá žena, která se po odchodu z kláštera vdala za atraktivního šlechtice, který dosud bezstarostný život obrátil doslova vzhůru nohama. I v dnešním díle se přesvědčí, že svět kolem ní je jiný, než si představovala.
1: Cválala domů na topolku. V hlavě jí to pracovalo, uvažovala, dávala si dohromady fakta, spojovala okolnosti. Jak to, že jí to nedošlo už dřív? Jak to, že nic neviděla? Proč jí nebylo podezřelé, že Žilien pořád někam jezdí, zase dbá na elegantní zjev a že má teď pořád dobrou náladu? Také si vzpomněla na Žilbertino přehnané lísání a na to, jak je v poslední době blažená a jak je proto hrabě šťastný. Když přešlo první vzrušení, uklidnila se. Necítila žárlivost ani nenávist, jen ošklivost a nechuť. Na Žiliena moc nemyslela. U něj už ji nic neudivilo. Pobuřovala ji však dvojí zrada její přítelkyně hraběnky. Všichni jsou tedy proradní.
0: Pátý z osmi dílů četby na pokračování z románu Jiný život, ve kterém v režii Lukáše Hlavici účinkuje Dana Černá, vysíláme u nás na dvojce po 22. hodině, jak jste zvyklí. A zvyklí jste také na to, že celý díl najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Hezká setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude moderátor Aleš Zbořil. Dovede si vůbec představit život bez legendárního AZ kvízu? Čím ho nejvíc uhranul golf? A nechybělo mu někdy herectví, které vystudoval? Pokud máte rádi nejrůznější kvízy, poslouchejte nás. Jistě na nějaký dojde. Těšíme se na vás s moderátorem Alešem Zbořilem.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Dvojku, mimochodem 14 hodin 32 minuty. A teď si představte, na jednom místě čte Miroslav Táborský, o pár ulic dál třeba Simona Babčáková nebo Igor Orozovič. A místo klasických divadelních sálů se můžete podívat třeba do bývalých továren, galerií nebo dalších míst, kam se prostě běžně nedostanete. Noc literatury. Slaví letos, představte si to, 20 let a její jubilejní ročník se uskuteční už zítra. To se nemusíte představovat, o tom si teď budeme povídat. Co všechno letošní Noc literatury nabídne a jak si z takového množství vlastně vybrat, o tom se budeme teď povídat s vedoucí projektu Adrianou Krásovou z Českých center. Vítejte na Dvojce.
1: Děkuju.
0: 20 let, je to možný?
1: Je to možný, je to vlastně jedna generace. Koukala jsem se, jak se definuje generace, tak to je jedna generace.
0: Tak jedna generace.
1: Jedna generace, přesně
0: tak. No, tak a máme teda generaci jednu pryč, nebo spíš tady, jak to říct. Čteme hodně, my Češi?
1: No, tak je to asi něco, o čem se hodně mluví. Z pohledu Noci literatury a tak, jak my to vidíme, tak ta návštěvnost roste. Jestli to znamená, že čteme víc nebo nečteme víc, prostě z našeho pohledu, asi je to možná subjektivní, zájem o Noc literatury roste. Roste nejenom v Praze, loni jsme zaznamenali 10 000 návštěv, mladí lidi a skutečnost, že protože Noc literatury se koná nejenom v Praze, ale po celé republice a že letos se koná na 105 místech, tak si myslím, že to znamená, že a nebo možná nečteme, nebo není to možná důkaz toho, že se čte, ale že lidi chtějí slyšet příběhy. Že chtějí, možná, že těch informací, kterýma jsou zahlcenými, už mají dost a chtějí už tomu světu rozumět nějak jinak, tak možná, že spíš tak bych to definovala. Spíš je to o těch příbězích, asi ne nutně o tom čtení.
0: No, a nebo o tom poslouchání. Jsme v rozhlase, protože vlastně funguje fantazie. Nemáte to na videu, nebouchá tam sopka, nepadají letadla, ale prostě někdo vypráví vlastně čte.
1: Ano, ano.
0: Koho to tenkrát napadlo před těmi 20 lety?
1: Tak napadlo to tehdejšího ředitele Českých center. To bylo v roce 2006. Byl to takový model, který existoval různým způsobem, nebo taková veřejná čtení byla například v Berlíně. Takže vlastně se inspirovali trošku těmi veřejnými čteními, které už já jsem působila ve Španělsku, tam taky je Noc knih, takže jsou to veřejná čtení. Takže ten model lehce byl inspirován tím, nicméně je to teda originální český projekt, je to síťový projekt Českých center a v tom roce 2006 to začalo poprvé. Trošku to bylo napojený na svět knihy tehdy a využívali se, nebo respektive zvali se i autoři, kteří přijeli na svět knihy. A my jsme v roce, a teď nevím kdy, prostě v nějakých covidových obdobích těch dvou let jsme se od světa knihy oddělili a vlastně už je to autentický projekt, který děláme na podzim. Dřív se to dělalo v době světa knihy, to znamená v květnu, ale teď už to děláme na podzim a myslím si, že je to daleko lepší. No. Víc nám vlastně je větší zájem o to, protože vlastně není těch akcí tolik a tak dále. Takže tím začínáme tu sezonu. Teď jsem toho řekla asi hodně najednou, ale...
0: Ne, krásně. Tak vy byste mohla číst, krásně se posloucháte.
1: No jasně.
0: Ale teď, možná jsme to někomu připomněli, plácel se do čela, ono to zítra začíná. Možná jsme to někomu odtajnili, třeba o tom jen tak jako slyšel. Tak jak si to má ten člověk představit? Dneska teď sedí u, nevím, počítače, poslouchá Dvojku při práci a říká si, to by mě docela zajímalo. Tak co má udělat?
1: Co má udělat? No tak má zítra přijít a záleží na tom, kde sedí. Pakliže sedí v Praze, tak ať přijde do Holešovic, pakliže sedí kdekoliv jinde, stačí podívat se na stránky nocliteratury.cz a tam najde i sekci regiony a zjistí, ve kterých městech se ta akce koná a vždycky u toho města klikne na to a zjistí ten program na, v daném městě. To znamená, ty možnosti jsou, ale pakliže mluvíme o Praze, přijďte do Holešovic a tam... Myslím si, že od těch šesti to začne žít. Ale stejně tak v těch ostatních městech, myslím, že to je, že ta akce na tu akci velmi se už upozorňuje dopředu. Já vím, že je spousta nocí, to i lidi píšou, je noc kostelů, noc divadel, noc muzeí a tak dále. Já si myslím, že Noc literatury je něco jiného, protože tam se vlastně tak snoubějí tři elementy, a to je ten text, potom místo, který je vždycky velmi specifický, a potom ten herec, který vás vlastně tím svou emocí nebo tím svým přístupem k textu vlastně tím příběhem provází, a to je naprosto unikátní.
0: Se omlouvám právě, že to chci slyšet tak jako polopatické, ale prostě něco jako do divadla přijdu, sednu si, usednu v tom prostoru, který máte připraven pro vlastně posluchače, nebudu ani říkat diváky, tam bude sedět Miroslav Táborský a začne?
1: Jo.
0: A přečte, toho přečte?
1: Tak já vám to řeknu. Takže je to taková čtvrthodinová ukázka, potom máte čtvrthodiny na to, abyste se přesunuli podle mapičky na nějaký jiný místo, který si vyberete. On má připravenou čtvrthodinovou ukázku, která by jako měla otevřít ten, nebo nabídnout pohled do té knihy, ze které se čte. Ta místa jsou pro 20 až 50 lidí. My se snažíme vždycky, aby to bylo takový intimní prostředí, abyste měl pocit, že prostě ten člověk čte pro vás.
0: Ano.
1: Že to není, prostě nejste v divadle. Ale v podstatě je to takových 23, protože se v Praze se čte na 23 místech.
0: Ano.
1: A jak to podobně to bude určitě jinde. Praze, když budu mluvit o Praze, 23 malých divadelních představení.
0: Vlastně.
1: Mm-hmm.
0: Takže Miroslav Táborský, že ho teda pořád si beru do úst, přečte 15-20 minut něčeho a my pak musíme jít pryč, nebo můžeme jít pryč?
1: Ne, vy půjdete pryč.
0: Jo,
1: dobrovolníci, kteří se o tom místo starají, vás poženou pryč, protože budou pouštět další skupinku lidí, která přijde na Mirka Táborského. A vy během té čtvrt hodiny si půjdete na nějaký další místo, který není daleko od toho, kde jste slyšeli Mirka Táborského, a půjdete si poslechnout něco jiného. A takhle se to vlastně opakuje v půlhodinových intervalech. Lidi nestihnou všechno, na 23 míst nedojdou, ale třeba 9, 10. Takže si většinou lidi dělají ten výběr doma, udělají si trasu, koho by chtěli slyšet, jaký místo by chtěli navštívit, jakýho herce slyšet, takže je to tak, každý si to vlastně koncipuje sám, ale na tom místě to sdělí s těma ostatníma a ten herec čte pro ně.
0: Říkali jsme, že to začíná v 18 hodin. Ve všech městech stejně? V 18?
1: Ne, různě. No, je to různě. V těch 18 hodin myslím si, že ve všech městech, ale samozřejmě, když je to nějaký menší město, tak to skončí dřív. Ale na všech místech, nebo v těch 105 městech nebo místech se čte to, co jsme my připravili jako Česká centra.
0: Takže to je stejné.
1: To je stejný. A oni si vybírají to, co si myslí, že tam dobře bude působit, nebo o co by mohl mít zájem, takže někde to je kratší, někde delší.
0: K tomu se dostaneme po písnice. Adriana Krásová, vedoucí projektu Českých center Noc literatury, nás pozve a mě bude docela zajímat, jak se třeba získává takový herec, aby četl. Ale to tedy až po písnice, zůstaňte s námi, Bonnie Tyler.

0: to ztratila.
1: Adriana Krásová, vedoucí projektu Českých center, nás přišla pozvat na noc. To zní zajímavě, teda, ale noc literatury. A asi jsme se všichni divili, že už je to 20 let. My jsme si to rozebírali prakticky, 105 míst v České republice, zítra to začne. Je to noc literatury. Asi by tam měl přijít člověk vyspalý, ne? Aby, rozumíte, když tam přijde po práci, aby tam neusnul tomu Miroslavu Táborskému.
0: Ale tak to nebude jenom Miroslav Táborský.
1: Já vím. To jsem
0: chudák.
1: To byl žert. Tak dobře, jinak. Jak získáváte herce? Tak tady v Praze můžeme vyjmenovat další. Jo? Igor Ozorozovič, už jsem to říkal, asi Simona Babčáková, David Matásek a další a další a další. Je to podobné i v regionech?
0: Tak já začnu tou Prahou.
1: Ano.
0: Protože, a taky začnu rozhlasem, protože já si hodně naposlouchávám hlasy v rozhlase, jak herci čtou, jaký mají, jestli s tím příběhem jsou schopní skutečně se udělat to, že tam máte 15 minut na to, abyste provedl toho posluchače, nebo abyste ho nalákal na ten příběh.
1: Ano, ano.
0: A to si myslím, že ne každý umí, ne? Pro každého je to disciplina, kterou má rád a která funguje. Ale my si máme už zkušenost, s ním jmenoval jste Simonu Babčákovou, která noc literatury má moc ráda, čte po několikáté, Igor Orozovič čte po několikáté, Markéta Děrgelová velmi ráda čte na noci literatury a bude zase číst, teď bych asi neměla vyjmenovávat všechny.
1: No, ano, ano.
0: Podle těch hlasů, podle toho, jak jsou schopní uchopit ten text, jak jsou schopní přenést emoci. V divadle je to stejný, ale tady na to máte čtvrt hodiny, abyste skutečně ten příběh otevřel. Takže vlastně je to docela asi náročná disciplina a velmi důležitá pro to, aby to bylo úspěšný. Takže my si je rezervujeme třeba rok dopředu, popravdě řečeno. A někoho třeba s Igorem, pamatuju si, že jsem mu volala hned v říjnu, ať si udělá, nebo Martin Finger taky, na rok dopředu si to zabukuje ten den. No a v regionech záleží na tom, buď se domluví s nějakými herci z místních divadel, nebo i z herci z Prahy, ale není to nutný. Je, myslím si, a jak jsem se dívala, tak je spousta míst, kde ty texty čtou místní zajímaví lidi, inspirativní osobnosti, udělají si z toho takový komunitní večer,
1: ano,
0: a myslím
1: ano.
0: si, že to je úplně skvělý.
1: Ještě jedna věc, já tady připravuju kriminálku, to je pořad z detektivy a znám Věznici ve Světlé nad Sázavou, byl jsem tam, vy jste tam také četli, jak se vám to povedlo?
0: No, my jsme tam teda nečetli. Oni si tam četli.
1: Oni si tam
0: četli. Já jsem měla vlastně... Měli jsme takový nápad, že bychom nabídli ten projekt do věznic. A věznice, která se přihlásila, byla Světlá nad Sázavou.
1: Ženská věznice
0: s dětmi.
1: Ano, ano.
0: Takže tam si to... A samozřejmě jsme tam nebyli u toho, ale ten projekt si skoncipovali sami. Měli to na takový tři fáze, byly to vybrané. A o tom ani nechci moc mluvit, protože nebyla jsem u toho, mám to vyprávěno, jak to tam probíhalo. Nejdřív se četlo s Kaplanem, potom si vybírali příběhy ženy, potom byly nějaká sekce pro děti. Mně to přišlo úplně senzační.
1: No, bylo
0: a ten
1: určitě.
0: Výsledek byl skvělej. A my jsme posílali potom ještě knihy, které se tam četly, nebo jsme se ptali, které knihy by chtěli ještě vyznát do konce, tak jsme je tam potom ještě posílali,
1: úžasný,
0: aby si to mohli dočíst. Takže letos bude ještě další věznice a z toho mám opravdu velkou radost, protože je vidět, že kniha, text, literatura může opravdu sloužit.
1: Ještě vám teda poslední věc, máme pár sekund, že čtete z knížek, které voní papírem a jsou papírové.
0: No jasně.
1: No, to je prostě, tak to musí být. Takže myslím si, že to s námi není tak špatné, protože noc literatury už má 20. ročník a ten zájem je větší a větší. Tak ať se to povede i letos. Adriana Krásová, vedoucí projektu Českých center. Děláte krásnou záslužnou práci. Za rok se tady sejdeme při 21. ročníku.
0: Doufám. Děkuji vám moc krát za rozhovor.

Za chvilku je tady 15. hodina, a tedy zprávy na dvojce. Ta chvilka bude trvat 5 minut. Denisa Žižková připravuje dnes odpoledne zprávy. Mimo jiné se dozvíte, že Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Je to ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem. Hodně o tom ještě uslyšíte a je to hlavně další z důvodů, proč poslouchat Český rozhlas. Jsme rádi, že jste s námi. Zprávy a jak víte, po zprávách další hodina a ta začíná soutěží.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Je mladá, krásná, bohatá a zamilovaná.
0: Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela, a myslela na něj ustavičně.
1: Dokud se romantický sen nestane krutou realitou.
0: Necítila žádnou radost ze svého mateřství. Skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Pořád jí deptaly obavy z nějakého neurčitého neštěstí.
1: Jeden život. Román Guy de Maupassant jako Četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Zprávy. Premiéru Babišovi Evropská komise navrhuje řešení jeho možného střetu zájmu. Na Slovensku nalezli šarži vody Natura s žiravinou. Může být i v Česku. Očekáváme polojasno až jasno, teploty maximálně 24 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmu. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřeneckého fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiérův střet zájmu. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmu dlouhodobě odmítá. Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody třeba při povodních, požárech, haváriích nebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
4: My jsme si nastavili dva limity. Jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60, spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
3: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech nebo přeladí na radiožurnál. Slovenští hygienici nalezli v lahvích vody Natura žiravinu. Půllitrové lahve jemně perlivé vody měly být plněny v Česku, informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdravotnictví s tím, že testovaná voda měla vysoké pH. Zjištěné pH 14 znamená podezření na přítomnost silně alkalické žiravé látky. Konzumace takové vody může vést k chemickému poleptání dutiny ústní a trávicího traktu. Úřad nařídil mimořádné kontroly a vyzval spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Výrobek může být i na českém trhu. Podle hygieniků se podezření týká šarže s datem spotřeby do 27. listopadu letošního roku. Rusko nezastaví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml také uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné, jen pokud z údery přestane Rusko. Hokejisté Karlových Varů a Třince proti sobě nastoupí v prvním utkání nového ročníku Tipsport Extraligy. Zápas začne v 18 hodin. Ostatní týmy nejvyšší soutěže budou hrát zítra.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
3: Počasí. Dnes by mělo být polojasno nebo jasno s teplotami 19 až 24 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Doprava.
3: Dálnice D7 z Prahy do Chomutova je u Slaného neprůjezdná. Na novém úseku u sjezdu na Řevničov a Mělník se srazila dvě osobní auta. Zasahují tam hasiči a nedá se projet ani v jednom směru. Ucpává se i silnice 16 obchvat Slaného ve směru z Mělníka. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Zdice. Je tam zúžení na 33. kilometru a zdržíte se okolo 15 minut. A na Pražském okruhu je silný provoz ve směru z D1 na letiště. Musí regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut osobním autem. Přeji vám šťastnou cestu. Pokračuje odpolední dvojka s Mirkem Baňurou.
2: Od Panny Marie sedmibolestné, teplota rychleji poklesne. To jsem nedoplnil zprávy Denisy Žižkové, tak zní pronostika na dnešní den. Tak nebudeme ji poslouchat, raději se napijeme u pramene a před 16. hodinou opět zkontaktujeme Český hydrometeorologický ústav, ale do té doby je ještě hodně daleko, tak myslím si, že písnička od Marty Kubišové se na začátek hodí.
1: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Dnes jako včera hrajeme o balíček od české značky Citronek.com. Jeden z vás získá, nebo jedna z vás získá mořský kolagen Natikol. A k tomu ještě poukázku v hodnotě 500 korun pro nákup na e-shopu. Pokud se rádi vracíte s Václavem Koptou do zlatých časů, určitě jste si nenechali ujít nedělní premiérový díl jeho pořadu. Vedle písniček, které mnohé z nás vracejí do časů mládí, přidal Vašek jako vždy i několik historek. No, třeba tu o své školní fotografii z 9. třídy a hlavně o účesu, který na ní rozhodně nejde přehlédnout. Jak vlastně vznikl? Poslouchejte pozorně.
2: Tenkrát se mi dostala do ruky taková kadeřnická pomůcka. Byl to vlastně takový strojek na seřezávání vlasů, možná i vousů. Byla to taková podivná černá plastová věc, tedy plastová prostě černý vykslajvant, umělá hmota, do toho se vložila obyčejná žiletka. Vzpomínáte, přátelé, a byl to takový hřeben s žiletkou uvnitř. Samozřejmě v rukou zkušeného kadeřníka se dali s tímto zařízením dělat zázraky. Vím, že to fungovalo tak, že jste si namočili vlasy, učesali jste si je a potom krátkými pohyby, jako kdybyste se česali, ovšem se žiletkou, jste zkracovali svůj účes.
1: No já teda musím říct, že já jsem to také zažil v těch 80. letech a bylo to něco hrozného a tu fotku jsem pak měl na svém prvním občanském průkazu. Ale to nechme stranou, tady jde o Váška a o otázku, jakou barvu měl hřeben se žiletkou na úpravu těch vlasů, jakou barvu měl hřeben s tou žiletkou. 702-222-220, nezapomeňte se podepsat, čekáme vaše SMSky.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Už nepište, už to všechno víme, včetně tedy vítěze nebo vítězky, ale nejdříve správná odpověď. Ptal jsem se, jakou barvu měl hřeben se žiletkou na úpravu vlasů, který používal Vašek Kopta. Tady je správná odpověď.
1: Byla to taková podivná černá plastová věc, tedy plastová, prostě černý Vixlajvant, umělá hmota, do toho se vložila obyčejná žiletka.
0: Stačilo napsat černou, ne taková černá, a prostě jste vyhráli. No, jako pátá poslala správnou odpověď Barbora Růžičková. Paní Barboro, máte tedy balíček od české značky citronek.com. Musím říct, že tam je kolagen, mořský kolagen na kytol a k tomu ještě natykol, řekl jsem to dobře, a k tomu ještě poukázka v hodnotě 500

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Krušné hory budou od neděle patřit turistům. To by nebylo nic tak zvláštního, ale budou to turisté z celé Evropy. Začíná tam totiž Eurorando, tedy největší evropská setkání milovníků pěší turistiky, které se koná jen jednou za 5 let. Letos navíc vůbec poprvé propojí 2 země, českou a saskou stranu Krušných hor. Připraveny jsou desítky pěších tras, výlety za památkami UNESCO, ale také koncerty nebo regionální trhy. Na Eurorando nás teď pozve spisovatel a ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek. Jestli nás tedy slyší. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás slyším.
2: No tak to je paráda, my vás také, protože v Krušných horách nikdy neví člověk, jak je to se signálem. Začněme úplně jednoduše. Co je vlastně Eurorando a čím je tak výjimečné, že se koná jen jednou za 5 let?
3: Už jste to naznačil, je to setkání vlastně evropských turistických federací. A když si to posluchač představí, tak je to tak, jako u nás velmi dobře funguje klub českých turistů, ano. Tak vlastně v každé evropské zemi funguje obdobná organizace, která združuje lidi, kteří mají rádi přírodu, rádi chodí ven a třeba se i starají o značkování a podobně.
2: Aha.
3: A právě v první řadě příslušníci těchto evropských turistických federací se jednou za 5 let schází na jednom místě, aby poznali nějaký konkrétní kout Evropy. Takže jsou to vesměs lidé, kteří mají rádi přírodu, kteří ví, jak se v ní chovat, což je velký plus, když je to takováhle hromadná akce a jsou to lidé, kteří většinu svého života představují svoje regiony jiným, tak se jednou za 5 let někam sjedou, aby taky viděli něco jiného.
2: No letos je navíc poprvé tedy přeshraniční, poprvé propojí českou a saskou stranu Krušných hor. Jak to bude vypadat v praxi? Budeme během výletů běžně přecházet z Česka do Německa zase zpátky?
3: Běžně ne, my máme zhruba 50 tras, z nich drtivá většina je buď na jedné nebo na druhé straně a pak jsou samozřejmě takové ty logické přeshraniční, takže na některých to tak bude a některé jsou v Sasku, některé jsou v Čechách, ale ta akce je prostě v Krušných horách a my tu hranici moc neznáme.
2: Ano, přesně. To byly roky minulé. Já jsem tedy si našel, že máte 56 pěších tras konkrétně. Přesně, a tak si říkám, zvládnou to i posluchači dvojky, kteří nás teď slyší vlastně po celé republice a i když nejsou, řeknu, zdatní horalové, zvládnou to fyzicky?
3: Zvládnou, protože ty trasy jsou různě dlouhé a různě náročné. Na tom našem webu www.eurorando2026.eu vlastně každá ta trasa je popsaná, vzdálenost, převýšení a podobně. A na každé té trase zároveň je průvodce, což je taky bonus, že vlastně máte i člověka, který vám k tomu řekne nějaké lokální místní zajímavosti a tou krajinou vás provede.
2: Výborně. Řekl jste i webovou adresu. Začíná Eurorando, vy jste zváni. Štěpán Javůrek nás pozval a my vám přejeme, ať vyjde počasí a ať to celé skvěle dopadne. Díky a naslyšenou.
3: Děkuju pěkně. Naschledanou.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Tak kdo měl přání, aby Petr Horký dorazil na Dvojku, tak mohu říct, je splněno. Petr je u mikrofonu. Hezké odpoledne.
3: Krásný den.
2: Ty jsi dnes vybral téma jako největší přání.
3: Je to jedna z věcí, která se prolíná napříč kulturami po celé zeměkouli. Samozřejmě všichni lidé si něco přejí.
2: Ano.
3: Něco, nějaké touhy máme. A on se tomu věnoval už režisér a kameraman Jan Špáta, když natočil film Největší přání. A potom o řadu let později jeho dcera Olga Špátová natočila také Největší přání. A ono to právě ukazuje, jak jsme i generačně, ale i kulturně jinde, ve chvíli, kdy se člověk vydá dál po země kouli. A já právě inspirován těmito dvěma filmy často dělám to, že se těch lidí ptám, jaké je tvoje největší přání, jaké je vaše největší přání. A pak si to tak jako dávám do sbírky.
2: No dobře, tak každý si přeje asi něco jiného. Já myslím tak, že každý si přeje zdraví pro své blízké, ale jinak si myslím, že ta přání mohou být diametrálně odlišná. Tak k čemu si ty došel?
3: Většinou to začíná přesně, ať jsme hlavně zdraví a ať jsme v pořádku. To je takové jako obecné, ale ve chvíli, kdy ta debata, kdy já vydržím neuhnout, tak říkám, dobře, já chci taky, ale co si fakt přeješ, kdyby si teď mohl vybrat? Otočil bys kouzelným prstenem, nebo bys tady byla zlatá rybka? Co by byla ta věc, nebo ta změna? Co by si v tuto chvíli konkrétně přál? A tam se to pak začne otevírat, protože každé přání u člověka vlastně je odrazem určitých aspirací. Tedy toho, co mám pocit, že já nemám, ale jiní ano, a já bych na tom chtěl být stejně jako ti druzí. Jde o to, že žije-li chuďas mezi chudými lidmi, tak jeho největší přání může být například, aby měl okna. Ale ve chvíli, kdy ten stejný člověk bude žít mezi bohatými lidmi v nějaké prostě čtvrti města, je úplně jedno, že bude mít všechna okna zasklená. Když bude denně koukat na to, jak kolem něj jezdí lidi v autech, bude mu připadat jako strašná nespravedlnost, že nemá auto a bude toužit potom, aby to auto měl. Takže to přání velmi často neodráží něco, co bychom doopravdy potřebovali, ale tu naši touhu nějak se srovnat s okolím, které kolem sebe vidíme. A to už pak najednou na různých místech světa vypadá jinak, protože to odráží životní podmínky v té zemi, hodnoty, které ta země nese, náboženství, které nese ty hodnoty v té které zemi. A tam to právě začíná být zajímavé.
2: Asi si to umíme, Petře, představit, ale ty jsi cestovatel, tak máš nějaký opravdu konkrétní příklad?
3: Měl bych jich celou řadu, no, ale říkal jsem si, vyberu jeden. Když jsem si povídal v Indii s chlapíkem, právě přesně na toto téma, a on mi říkal, že jeho úplně největším přáním je, aby si zlepšil pracovní zařazení. Musím totiž říct, že ten muž jako svoje zaměstnání měl to, že turistům ukazoval, kde jsou telefony, ze kterých se dá dovolat mezistátní hovor. Tam bylo x telefonních automatů, to ještě bylo v době, kdy prostě byly telefonní automaty běžně na ulicích, a většina z nich nefungovala ve chvíli, kdy člověk zadal mezinárodní předčíslí. A on řekl, když mi dáš dolar, tak já ti ukážu, kde to funguje. A když mi tady tenhle chlapík řekl, že bych chtěl změnit své pracovní zařazení, tak jsem tomu celkem rozuměl, říkal jsem si, je to pitomá práce, ještě k tomu málo vydělá. Tak co bys tak chtěl dělat, chlapče? On mi řekl, mým největším přáním je, abych to dotáhl tak daleko, že budu umývat čelní skla aut, která zastaví před hotelem. Protože tam je spousta práce a obrovská spousta peněz. A to jsem si řekl, když toto najednou je pro někoho ta největší hodnota, já jsem se ho ještě ptal, a co by si za ty peníze pořídil? On mi řekl, já bych zlepšil bydlení pro sebe a pro celou moji rodinu. Tak tedy, když z tohohle člověk může uživit celou rodinu, tak pak najednou si člověk úplně jinak začne vážit těch svých vlastních přání, která proti tomuhle jsou vlastně úplně zbytečná. V naprosté většině případů.
2: No, dneska to bylo velké zamyšlení i díky tomuto konkrétnímu příkladu. Tak já doufám, že Petr Horký nebude měnit svoji profesi, že dosáhl svého cíle, že bude cestovat, bude o tom povídat a třeba zase příště na Dvojce.
3: Jo, a slibuju, že taky nebudu takhle filozofovat pořád.
2: Tak se těšíme příště.
3: Krásný den.

0: Bonnie M dohrávají a Štefan Hanžák je u mikrofonu v Českém hydrometeorologickém ústavu, abychom ho slyšeli na dvojice. Štefane, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak to vám také přejeme. Jaká bude noc? Bude podobná té dnešní?
1: Bude podobná s tím, že počítáme, že zůstane jasná až polojasná obloha. Teploty by měly klesat postupně na 14 až 9 stupňů. Hlavně na východě může být až 7 stupňů Celsia a v Čechách nám bude od západu postupně přibývat oblačnosti.
0: Probudíme se, mimochodem v Hradci Králové dnes byla mlha ráno, nic neobvyklého na září. Probudíme se také třeba do mlhy?
1: Zítra už počítáme ráno, jenom ojedinělé mlhy se můžou objevit, ale zítra nás začne ovlivňovat od severozápadu studená fronta, takže zpočátku oblačno až polojasno, ojedinělé ty mlhy. Během dne od severozápadu se nám zatáhne, odpoledne v Čechách, večer i na Moravě ve Slezsku se přidají jak déšť, tak přeháňky a lokálně i bouřky. Mm-hmm. Potom později večer v jihovýchodní polovině území, tím pádem, že ta fronta se bude pravděpodobně vlnit, tak počítáme s vydatnějšími srážkami a od severozápadu budou v Čechách naopak srážky ustávat. Ty nejvyšší teploty zítra však vyšší než dnes od 22 do 27 stupňů, takže na mnohých místech zaznamenáme zítra letní den.
0: Výborně, děkujeme za tu předpověď. Dál se vás nebudeme ptát, abychom si neskazili náladu. Letní den, středa 16. září, Štefan Hanžák předpověděl. Děkujeme, zítra se opět ozveme. Naslyšenou.
1: Děkuji také, naslyšenou.

0: Tohle by prý chtěla slyšet každá žena, každý mi tě lásko závidí. Tak nevím, ptám se Patriky, jestli je to tak?
1: Je to tak.
0: Ano, jo, je to tak.
1: Jo, dobře, jo, je to tak.
0: Tak se trafili.
1: No, to je dobře.
0: No, ale dneska to bude také o lásce v Kávě o čtvrté, i když o té jiné. Nebude to muž, žena, bude to...
1: Páníček a zvíře, ano. Nebo panička a zvíře a naše péče o ně, o domácí mazlíčky, samozřejmě nejvíce se budeme bavit asi o kočkách a o psech, těch máme doma většinou nejvíc, v přepočtu tedy na obyvatele. Ano. A myslím si, že je hodně důležité si povídat s naším dnešním hostem, kterým bude veterinářka Martina Načeracká, o tom, pokud se nám to zvíře, jak se tak říká, jako nějak nezdá, tak můžeme mít zkušenosti, můžeme něco zanedbat nebo můžeme zbytečně stresovat. V každém případě bychom si měli říct, kdy tedy opravdu už bychom měli zvážit ten jeho zdravotní stav a navštívit lékaře, co zvládneme samoléčbou, co i špatná samoléčba může způsobit. No a pak je tady stáří samozřejmě i našich psů a koček. Tak co na to stáří svádět můžeme a co nepodcenit?
0: Velmi poslouchaná bude dnešní porada.
1: Já věřím, že budou i posluchači volat a ptát se.
0: Káva o čtvrté, Patrika Strouhalová. Příjemný poslech.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě. Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu Amúst Losí Odyssea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
4: Český rozhlas Dvojka. Právě.
5: Ve Vladislavském sále Pražského hradu začala výstava českých korunovačních klenotů. Slovenský premiér Fico navrhl odvolání ministra životního prostředí Taraby, ustoupil tlaku koaličního partnera. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se přidají přehánky nebo déšť, teploty místy až 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Denisa Žižková, na Dvojce začínají zprávy. Ode dneška jsou na Pražském hradě znovu vystavené korunovační klenoty. Jako první si nejvzácnější české insignie mohli dnes prohlédnout školáci.
6: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou umístěné v bezpečnostní vitríně ve Vladislavském sále. Do pátku se tu vystřídá přes 300 školních skupin. Přišli třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
7: My jsme se těšili, máme jako celá třída rádi dějepis. Většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
6: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů do počátků národního obrození. Popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
8: Ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost.
6: Veřejnosti budou klenoty přístupné od soboty až do 28. září. Jakub Vik, Český rozhlas.
5: Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Slovenský premiér Robert Fico navrhl odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany. Ta hrozila, že bez Tarabova odchodu nepodpoří začátek dnešní schůze parlamentu. SNS ministra původně nominovala, teď mu ale vyčítá, že rezort řídí příliš samostatně.
9: Jen krátce před podáním návrhu přitom Fico s Tarabou společně vystoupil před novináři a jeho práci chválil. O pár hodin později už navrhl jeho odvolání.
10: Je třeba někdy přijat rozhodnutí, kterým já nerozumím a nechcel jsem jich urobiť, ale bohužel.
9: Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po návratu z jednání ve Spojených státech koncem měsíce. Pokud Taraba ve vládě skončí, může se vrátit do parlamentu jako poslanec. Ficova koalice tam má přitom jen těsnou většinu a i Tarabův hlas tak pro ní může být důležitý. Jestli s ním může dál počítat, ale ministr neřekl. Podporu chce zvažovat u každého zákona zvlášť. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční silniční dopravy a vytápění budov. To se tak promítne do cen benzínu a nafty a u některých domácností také do plateb za vytápění budov. Rozsáhlou rekonstrukci muzea na Mikulášském vrchu plánuje až na Chebsku. Práce budou stát kolem 90 milionů korun, proto se radnice na projekt pokusí získat dotace. Součástí úprav je také přístavba pro stálou expozici. Celý objekt pak nabídne moderní prostory i další služby pro návštěvníky. Jak potvrdilo vedení města, i když objekt byl rekonstruovaný v roce 2009, je teď nutné ho opravit znovu. Budova je totiž ve špatném stavu a má problémy s vlhkostí.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra by mělo být oblačno až polojasno, zpočátku mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne se v Čechách, večer pak i na Moravě postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer se v jeho východní polovině území vyskytnout i vydatnější srážky. Od severozápadu pak budou srážky v Čechách ustávat. Teploty zítra 22 až 27 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 18.
0: Doprava.
5: Dálnice D7 je na obchvatu Slaného neprůjezdná. Na novém úseku u sjezdu na Mělník a Řevničov se srazila dvě osobní auta. Je to vážná nehoda, dálnice je zavřená v obou směrech a ucpaná je i silnice 16 ve směru z Mělníka. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Zdice, je tam zúžení na 33. kilometru a zdržíte se okolo 15 minut. Na dálnici D1 popojíždí kolony v Brně v obou směrech ve směru do Ostravy, navíc na 194,5 kilometru je nehoda v pravém pruhu, kamion a osobní auto. Fronta je od 185. a zabere asi půl hodiny. A silnice 44 ze Šumperka do Jeseníku je neprůjezdná. Před Bělou pod Pradědem vyšetřují vážnou nehodu auta s motorkou. Silnice je tam zavřená obou směrně. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už Patricie Strouhalová a káva o čtvrté.
11: No a k přání šťastné cesty se samozřejmě přidáváme i my z kávy o čtvrté, pokud nás zrovna posloucháte někde v autě, třeba cestou z práce, pak šťastně dojeďte. No a pokud vás doma bude vítat nějaký ten domácí mazlíček, pes nebo kočka, bude vrtět ocáskem, pak je to jenom dobře. Co ale udělat v případě, pokud na vás jenom tak smutně se podívají zvířata, ať už kočka nebo pes ze svého pelíšku a vy si tak povzdechnete, aha, tak to se mi nějak nezdá. Tak pak jste naladili správně dnešní kávu o čtvrté, protože právě o tom si budeme povídat. Veterinářka Martina Načeracká je dnes naším hostem. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
12: Dobrý den.
11: No, paní doktorko, jak často právě slyšíte ve svých ordinacích s vašimi kolegy od chovatelů tohle povzdechnutí?
12: Docela často to slýchám a potom je to taková detektivní práce zjistit, co tomu zvířeti je. A viděla jsem jedno boží video, kdy humánní doktoři říkali, že to je hrozně těžký jako dostat z těch pacientů, co jim vlastně je. No a pak tam byl obrázek na veterináře a kočka v přepravce a veterinář říká, tak co, tak jak se máme?
11: Kdyby mohla, tak to řekne. Těžko, samozřejmě, pokud máme naše první zvíře v rodině, tak to poznávání se, kdy to zvíře se cítí o něco hůř, než normálně, trvá asi trošku delší čas, ale říká se, že ti, co chovají dlouhou dobu zvířata, už mají šestý smysl a že to tak jako odtuší. Vyjde to většinou?
12: Někdy jo a někdy ne. Ono záleží na tom, co to je za člověka, protože když je to člověk, který má hodně dobře vycvičenou empatii, tak ano. Ale pokud je to člověk typu jsem přesvědčený, že vím, kde je problém, tak ten ne.
11: Pokud chcete, přidejte se svými otázkami dnes k tématu to zvíře se mi nějak nezdá. Dvojka@rozhlas.cz
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Hostem Kávy o čtvrté je dnes veterinární lékařka Martina Načeracká. K tématu to zvíře se mi nějak nezdá. My si budeme povídat nejenom o tom, kdy jde o takovou chvilkovou slabost, ale co už může třeba znamenat i závažnější zdravotní problém. Platí, paní doktorko, že zvířata mají přirozený instinkt té své slabosti ho maskovat, že i ti naši, kteří s námi roky žijí, to před námi můžou chvíli maskovat, jakože jim nic není?
1: Určitě, a kočky jsou v tom mistři.
0: Proč to dělají, ale když je to bolí?
1: No, protože ta kočka nebyla, ona s náma nežije tak dlouho. Pes, ten s náma žije 10 tisíc, 14 tisíc let, relativně úzce. No, ale kočky ty zavíráme doma posledních 20 let v podstatě. Jinak si žili venku, někde na statku a chodili se k nám akorát občas nažrat. A ta kočka není naprogramovaná na to, že když jí bolí packa, že ji vezmeme k veterináři. To vůbec ne. Ta je naprogramovaná na to, že když se nebude schopná sama o sebe postarat, tak umře.
0: Takže je to pozůstatek, evoluční pozůstatek vlastně?
1: V podstatě ano. A ty kočky jsou takový mistři ve skrývání bolesti, že často i majitele, kteří roky chovají kočky, vůbec nejsou schopní poznat, že ta kočka má bolesti. A já doporučuji všem mým majitelům, oni to vědí, moji klienti, že si musí stáhnout aplikaci Feline Grimace Scale, neboli Feline Grimace Scale. A je to taková obrázková jako aplikace, kdy oni myslím, že jsou to 4 sady obrázků, jsou schopní potom poznat na bodovým skóre, jestli ta kočka je bolavá nebo ne. Protože kočka má o 2-3 mm ucho na křivo, má trošku přivřený oči, má trochu roztažený fousky a malinko stažený čumák a znamená to, že trpí velkou bolestí. A ono opravdu, pokud se nepodíváte na ty obrázky, tak to tam ani nevidíte.
0: U psa to taky takhle poznám.
1: A pes je něco jiného. Pes je smečkový zvíře, je to parťák, takže on docela často za tím majitelem chodí a dává mu to vědět, ale už jsem se setkala i s kočkama, který dávali vědět, že jim něco je, že za tím majitelem fakt přišli, ale to jsou opravdu velmi, velmi výjimečné případy. Takže ten pes opravdu spíš tomu člověkovi dá vědět, že ho něco bolí, anebo potom se to u něj začne projevovat třeba jako porucha chování, protože já se zabývám i poruchama chování a pro mě jsou nejtěžší ty případy, kdy já musím toho majitele přesvědčit, že ten pes nepotřebuje antidepresiva, ale že potřebuje diagnostiku a zjistit, co mu je.
0: Ty poruchy chování související právě s tou bolestí, jaké jsou nejčastější projevy? Jaký je nejčastější projev?
1: Ono to je strašně různé, ale třeba u koček to může být to, že ta kočka je nespí, toho majitele v noci budí. Měla jsem případ kočky, která byla asi 4 roky, to bylo po těžké fraktuře pánve, že vypadla z okna. A začal to řešit až přítel té paní, té majitelky, protože nemohl v noci spát. A my jsme udělali rentgeny, ale museli jsme tu kočku sedovat, vůbec se na ní nedalo sáhnout a zjistili jsme, že má úlomky pánve v těch svalech, steheních, takže opravdu měla velké bolesti a potřebovala 3 léky proti bolesti, včetně opiátu, aby vůbec byla schopná fungovat. A nebo teď taky nedávno se mi stalo na univerzitě, na klinice, přišel kocour taky v noci, nebyl schopný, budil majitele a my jsme udělali rentgen a zjistili jsme, že 2letý kocour má prakticky neexistující kyčle, takže majitele teď zvažují totální endoprotézu té kočky, jakože opravdu jako se to může projevovat, nebo ta kočka může být agresivní, najednou se přestane snášet s kočkou, se kterou se snášela, nebo začne být agresivní na majitele, protože ono, když si to vezmeme, když nám něco je, nás něco bolí, třeba nás bolí hlava, tak rozhodně nebudeme milí na svoje okolí, nebo nám to půjde mnohem hůř.
0: U psů to máme většinou spojené s tím, že ten pes zůstane v pelíšku delší dobu, než jsme zvyklí. Tak někdy si řekneme, tak má za sebou třeba náročný víkend, hodně jsme chodili, hodně toho naběhal, potřebuje si odpočinout. Jak dlouho je dobré to zvíře nechat takhle jenom polehávat v případě toho psa?
1: Ono to strašně záleží, je to individuální, protože když vím, že ten pes je unavený, protože zaběhnul u víkendu 20 km a není na to zvyklý, tak asi vím, proč se to stalo a když jsem běhala s ním, tak v mém případě bych vypadala úplně stejně jak ten pes. Ale

0: zvířata přijímat vodu z potravy, ale pes, pokud nechce pít, nechce ani žrát, tak to obzvláště pokud je to třeba štěně nebo pokud je to starší pes, tak to je určitě indikace k tomu, aby jsme ho vzali k veterináři. A já obecně mám radši majitele, který přijdou a radši i třeba s blbostí, ale nezanedbají nějaký problém, protože my máme, je webová stránka pro veterináře a tam je výborný obrázek, přijde kostra k doktorovi. A má to od včerejška. Tak to je pro nás mnohem horší, než to, že ten majitel přijde a řekne, no, ona ta kočka jenom blbě čumí, nebo ten pes.
1: Jestli máme šanci i poznat, odkud zvíře ti bolest vychází, co když jsou místa, na která si zvíře vůbec nenechá sáhnout, i o tom si budeme povídat. Veterinářka Martina Načeranská připravená odpovídat i na vaše otázky, které můžete posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Stroj.

0: Disciplín dnes hostem Kávy o čtvrté. Před písničkou jsem říkala paní doktorko, že se zkusíme pobavit chvilku i nad tím, jestli máme šanci poznat, podle čeho případně, odkud zvířeti ta bolest vychází. Tak já jako pejskář troufnu si říct, že maximálně poznám, když klepe hlavou, že mě napadne, že má problém s ušima. Ale jinak nevím, podle čeho bych měla něco dalšího poznat a u koček už vůbec ne.
1: Ono to je... Jako záleží na tom, jak ten majitel má to zvíře napozorované, ale ono, to zvíře nám to často řekne, když se ho někde dotkneme a ono něco udělá. A často ta kočka, když je někde hodně bolavá, tak ona prostě se vožené, nebo kousne, nebo zasyčí, zavrčí. A ten pes někdy chodí a ukazuje to. Mně se to stává občas právě i na těch konzultacích, co dělám, že ten pes přijde a přijde ke mně tou částí, která je bolavá. Že z nějakého důvodu přijde mi to prostě ukázat. A mně to přijde naprosto úžasný, tedy to, že když člověk to zvíře trochu poslouchá, snaží se opravdu zjistit, kde je ten problém, tak to dost často i najde, ale ono to je hrozně, hrozně těžký, já už prostě to dělám 20 let, no, tak ještě zvíře to pozoruju dlouho.
0: A když zvíře ti sáhneme na břicho, tak to asi nemáme jako úplně šanci poznat, nebo co nás může třeba navést?
1: Může nás třeba, když psa hodně bolí břicho, tak může si třeba často sedat, nebo může dělat takovou tu hravou pozici. Já tomu říkám, pojďte pane, budeme si hrát. A bývá to typický při velkých bolestech břicha, kdy ten pes si lehne na lokty a dá zadek nahoru, že to je jako úlevová pozice, tak tohle to dělá. Ale ono to je právě i třeba konejšivý signál v rámci komunikace, takže se to těžko odlišuje. Ale mám opravdu pejsky, který, když mají bolesti, tak jsou neklidný, nevědí, jak si lehnout, jak si sednout, to samý dělá i ta kočka. A třeba v rámci toho feline grima scale, tak když ta kočka je bolavá, tak právě docela často leží v pozici velikonočního beránka, v uvozovkách tlapky složený pod sebe, ocas přitažený k tělu, hlavu dolů, přivřený oči, uši tak jako dozadu. A to bývá pozice právě jako kočky, která je, má nahrbený hřbet, že je vidět, že je taková jako stažená, že je bolavá. No, podobně je na tom i ten pes. A opravdu, když jsou hodně bolaví, oni nám to dají vědět, když se chceme, už třeba i stačí, že se jenom přiblížíme k tomu místu, který je bolí.
0: Jak velkým problémem pro zvíře je, pokud má průjem nebo trpí plynatostí?
1: Ono to je stejně nepříjemný jim jako nám. Takže když si představíme, že máme průjem a chodíme často, bolí nás břicho a jsme plynatí, tak oni to mají úplně stejně, jenom to neumějí říct slovama stejně jako my. Ale třeba zrovna chvíli předtím, než jsem šla teď do rozhlasu, tak jsem měla pejska, a u kterého jsme přišli na to, že měl roky bolesti břicha. A podařilo se nám zjistit, že nejbezpečnější způsob nebo nejúčinnější způsob, jak to řešit, je přísná dieta. Žádný léky, jenom opravdu dieta. Paní přišla dneska na kontrolu na Sonou a říkala mi, no on běhá, kdyby byl o 10 let mladší. Prostě úplně najednou ho přestalo bolet bříško. Sice trochu ještě prdí, ale chová se úplně jinak.
0: A ta dieta, pokud to zvíře nemá ten problém dlouhotrvající, ale občas se tohle to dostaví, den, dva, stačí vařená rýže, případně kuřecí maso ono, do toho?
1: Ono je to dvousečné, protože pokud to zvíře není zvyklé na vařenou stravu a já mu ji najednou dám, tak ten mikrobiom, který se zvyká několik dní i týdnů na to, co tomu zvířeti dávám, tak najednou dostane úplně něco, na co není úplně zvyklý. Takže paradoxně mu to nemusí úplně pomoct. Takže pokud to zvíře je zvyklé na vařenou stravu, tak třeba ano, kuře s rýží, no ale nesmí být alergický na kuře a na rýži, protože to už se bohužel děje. Takže u nás se dává spíš
0: jako
1: třeba
0: i na rýži?
1: I na rýži může být. A u nás se dává typicky třeba jehněčí nebo králičí, když jsou alergičtí. No a třeba v Austrálii jsou zase všichni psi alergický na jehněčí, protože tam mají jehněčí, takže to, co se krmí nejčastěji, bývá často příčinou té alergie. No a pokud to zvíře krmím granulema, tak je lepší spíš mu dát dietu, která je určená pro zvířata, která právě mají průjem. A ta dieta je základ. Ono dřív, já si pamatuju před těma 20 lety, že když zvíře přišlo, mělo průjem, dostalo antibiotika a nazdar. A teď první volba je dieta, potom nějaká vláknina třeba ještě, protože se zjistilo, že vláknina je důležitá potrava pro bakterie, takže je pro ně opravdu důležité, aby ta strava ji obsahovala. No a potom nějaká ta probiotika, takže určitě ne antibiotika.
0: Jak vypadá alergie na rýži u psa?
1: Úplně stejně jako alergie na cokoliv jiného se to může projevovat. A může zvracet, může mít průjem, může být plynaté, může mít vyrážku.
0: Dotaz, který přišel, prosí vás o radu posluchačka Dita, že má italského vodního psa, je mu 7 let. Je zdravý, v kondici, ale trápí nás opakované záněty uší. Vždycky poznám, když to přichází a snažím se léčit přírodními kapkami. Vyléčíme, ale za čas se zánět znovu objeví. Náš veterinář mi nabízí pouze léčbu kortikoidy, ale tomu bych se ráda vyhnula. Výtěr z uší udělat nechce, moc prosím o radu. Děkuji, krásné odpoledne.
1: A tam je potřeba, bohužel, bez výtěru uší se nikam dál neposunem. Je potřeba opravdu se podívat, co v těch uších je, protože to, že se to neustále vrací, neznamená, že to bylo vyléčeno. To znamená, že to často ani doléčeno nebylo. A já třeba, když vyšetřu uši, tak končím léčbu v případě, že cytologie z toho ucha je v pořádku. Ne, že klinicky se podívám do toho ucha, ale musí to být na tom sklíčku, v tom mikroskopu v pořádku. A další věc, proč se to může vracet, je, že často tihle psi mívají alergii na krmení nebo na nějakou látku. Může to být i z prostředí, a nejčastější to bývá krmení. Takže první věc, kterou probírám, když majitel za mnou přijde, protože často za mnou chodí majitele, který už se léčili někde jinde a ptají se, co mají dělat, a první věc, kterou probíráme, je krmení. Co ten pes žere, co když žere, kdy se to objevuje, jak dlouho to trvá. Takže tam bude potřeba komplexní přístup tady k tomu pejskovi.
0: Uh-huh. Další otázky přivítáme. Samozřejmě můžete i telefonovat na 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: S veterinářkou Martinou Načeradskou si povídáme. Káva o čtvrté dnes patří tomu, pokud se nám na našem zvířeti, ať už kočce nebo psovi, něco tak úplně nepozdává. Co takové náhlé pomočování, které by nemuselo být jenom nastydnutí, může, nebo v jakém případě, může signalizovat i vážnější problémy? A napadá mě třeba problémy se zády. Uskřípnutá ploténka nebo něco podobného bych tak jako viděla.
1: Teoreticky je to možné, ono to má strašně širokou škálu toho, co to může být. Jo, může to být od toho, že to zvíře hodně pije a pak hodně čůrá a tam může být cukrovka, může to být třeba u psů, se tomu říká psychogenní pití a čůrání, jakože když jsou vystresovaní, tak hodně pijou, hodně čůrají, pak se počůrávají, protože to prostě nevydržej. Pak je nemoc, která se jmenuje diabetes incipitus, taky to zvíře není schopný koncentrovat moč, takže zase hodně pije, hodně čůrá. A nebo se můžou začít počůrávat, že jim nefunguje svěrač, třeba větší feny, starší, vykastrované obvykle, tak ty mají problém s únikem moči potom, takže i tohle to může být problém. Setkávám se s tím, ale i u starších pejsků někdy. Může to být pes, který má problém s prostatou. Obzvláště pokud to najednou vznikne, tak bychom to měli řešit. Může to být i třeba zánět močových cest nebo močové kameny. A to zvíře může mít přiucpané močové cesty nějakým pískem, kamenem. A může to vypadat jako, že učůrává, on se snaží čůrat a nemůže, protože má ty močové cesty přiucpané.
0: Mm-hmm. No a co může znamenat zrychlené dýchání u zvířat, jako je kočka a pes?
1: Zrychlené dýchání může mít více příčin a my třeba dneska zrovna jsme měli kardio dopoledne s kolegyní mojí kamarádkou a může být příčinou třeba srdečního onemocnění. A my používáme třeba na klinice, kde necháváme hospitalizované kočičky po terapii, tak jim několikrát denně počítáme dechovou frekvenci a vyhodnocujeme díky tomu, jestli jsou ve stresu, protože stres je jedna z hlavních příčin, jestli je něco nebolí. I bolest je jedna z příčin a právě i onemocnění srdce může být jedna z příčin. A používáme to ke sledování léčby kardiologických pacientů, protože pokud ta dechová frekvence je pod 30, když to zvíře leží v klidu, ať je to kočka nebo pes, tak je to v pořádku, ale jakmile kardiak začne mít klidovou dechovou frekvenci více jak 30, tak už musíme spozornit a musíme tu léčbu upravit.
0: Které změny chování psa nebo kočky už nejsou jenom tou běžnou reakcí na situaci, ale můžou signalizovat i nemoc?
1: V podstatě jakákoliv změna rutiny. Já třeba jsem hysterická majitelka 14-letého bengalského kocoura, takže jakmile kocour nejde spát do postele, tak si říkám, ty jo, nemá na hru pankreatitidu, on má chronickou pankreatitidu, takže občas ho to bolí a občas zvrací, takže na něj musím dávat pozor a jsem správná hysterická matka, která okamžitě zbalí kočku, jakmile zvrací a odveze ji na veterinu a okamžitě mu dělám všechny vyšetření, krev, moč, sono, rengeny, protože chci vědět, co se mu děje. A ten majitel, když má to zvíře dobře napozorované, tak přijde právě včas. Pokud to je majitel, který si řekne, a oni psali, že to je normální, tak přijde dost času pozdě.
0: No, když říkáte psali, že je to normální, tak já jsem v několika materiálech našla, že je pro kočky přirozené časté zvracení oproti psům. Je to pravda nebo ne?
1: Z tohohle tvrzení já lezu vsteky později. Protože dost často se mi stává, že přijde majitel a řekne, má normálně zvrací, tak v obden, dvakrát týdně. A když se zeptám, jak dlouho už to dělá, no, tak 8 let třeba. A teď já se zeptám toho majitela a říkám, a vy byste se zvracel v obden, tak by vám to přišlo normální. A tohle to vůbec není normální, ta kočka by vůbec neměla takhle často zvracet.
0: No a z čeho to vzniklo, že to je pro kočky v podstatě přirozené nebo přirozenější?
1: Úplně si to neumím představit, proč, ale no, ono ty kočky, když žijou úzce s náma, tak často bývají nemocné. A jelikož to nedávají znát, tak ten majitel to, že ta kočka je nemocná a projevuje se to jenom tak, že zvrací, často považuje za normální věc, protože ona přesně se netváří bolestivě, ona jako se nažere, tak je to vlastně dobrý. A jedno z nejčastějších endokrinologických onemocnění starších koček je právě hypertyreóza, nadměrná funkce štítné žlázy a projevuje se to mimo jiné zvracením. Takže spousta těch starších koček zvrací, protože má třeba tohle onemocnění, a ke mně se ty kočky dostanou, když to mají třeba rok. Ta kočka rok zvrací, nikdo ji nevyšetřil, tady tenhle ten hormon, a pak ke mně přijde a zjistíme, že má hypertyreózu.
0: A co, když zvrací pes? Jde v takovém případě třeba o vážnější zdravotní problém?
1: Ono záleží na intenzitě a jestli je mu celkově špatně. Jako když se mi pes jednou za 14 dní pozvrací, protože někde sežral nějaký fujtajbl, tak asi to není takový strašný problém, když vím, že sežral někde nějaký salám. Ale ono, já se tomu směju, ale psi jsou strašně citliví třeba na tučné věci, takže už jsem se setkala s tím, že jednomu známému umřel Yorkshire, protože mu sežral nějakou klobásu, kterou si přivezl ze Slovenska, takže mu to způsobilo těžkou nekrotickou pankreatitídu, takže ono opravdu to je zvracení a zvracení. Když to zvíře intenzivně zvrací, tak je potřeba určitě jít na veterinu, může to být cizí těleso a tam potom je to opravdu, jde to rychle.
0: Je žádné tučné uzeniny, vůbec uzeniny a žádné tučné sýry, co by pamlsky.
1: Tak nějak.
2: Hraní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme 19. září v Kroměříži.
4: Totiž v září. Kroměříž září.
5: A já a oba moji chlapci zazáříme v naší fialové kavárně.
3: A nebo budeme všichni zářit ve vysílání dvojky od 14.00.
6: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
7: Celý rok jsme s vámi.
6: A někdy i u vás. Dalibor,
8: Regina,
9: Jakub.
10: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
0: Také odpovídá na vaše otázky 22 155 25 25. Může

0: Dotazy přicházejí, telefonické vezmeme a pak se podíváme na ty písemné, které přišly na adresu dvojka@rozhlas.cz. Ty telefonické vezmeme hned teď. Posloucháme vás s paní doktorkou Načerackou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, mám synku 14-letou, kde krasla. Je kastrovaná a opravdu už nějaký delší čas, teď mi možná vyhubujete, tak se právě v noci počůrává. Koupila jsem jí i takový ty psí plenkový kalhotky, ale ona to ze sebe v noci strhá. Takže a chodíme opravdu skoro o půlnoci a ráno jdeme v 5 nebo 6 hodin čůrat. Takže, ale přes den to neudělá, nebo málo kdy loužičku, ale v noci se tak dvakrát za týden počůrá.
0: Dobře, takže co by mohlo být tím důvodem, otázka pro našeho hosta?
1: Vzhledem k tomu, že to je 14-letá fenka, tak bych první udělala návštěvu u veterináře vyšetřit krev a moč. Protože u takhle starého zvířete může to být třeba selhání ledvin, cukrovka, cokoliv, co způsobuje to, že to zvíře trošku víc pije a víc močí. Protože to nebude, že by ta fenka jako se pomočovala třeba ze stresu, to si nemyslím. A často majitelé právě radši koupí plenkové kalhotky, než aby navštívili veterinárního lékaře, aby se vyšetřila krev, že 14-letý zvíře může mít jakýkoliv zdravotní problém.
0: Dobře, děkuji za odpověď. Vítáme dalšího volajícího. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka z Plzně. Mám 13-letou šelty. Na jaře měla takový záchvatový stav, který veterinář vyhodnotil jako mini mozkovou příhodu. Vítání očí, hlavy, strnulost, potíže s chůzí. Ten stav odezněl asi tak po 2 hodinách a stejný záchvat se ještě v době letních veder opakoval 3x. Nicméně vždycky to odeznělo bez jakýchkoliv následků. Pejsek je veselý, žere všechno. A veterinář mi řekl, že pokud se to neprojeví na pohybovém aparátu, takže se s tím nic nedělá.
1: Já se chci zeptat, vyšetřovalo se u té fenky srdíčko?
3: Poslouchal jí, vyšetřil jí srdce, plíce a říkal, že tam neslyší nic.
1: Ono tam nemusí být nic slyšet, ale problém je, že když se to zhoršuje ve vedrech, tak to často bývá u kardiaků. A oni nemusí mít nutně všichni šelest. Takže i protože jakákoliv nedokrvenost mozku se může projevovat právě takovýhleme stavy a jedna z diferenciálních diagnóz je onemocnění srdce. Takže pokud se neprovedl rentgen a neprovedlo se sonografické vyšetření, tak bych určitě tohleto vyžadovala a případně bych ještě dovyšetřila krev, protože tam může být nějaká iontová nerovnováha, tam toho může být víc než mrtvice. Mrtvice není jediná věc, která se projevuje tímto způsobem.
0: Mm-hmm. Co to znamená, pokud kočka vykašle takový ten chlupový chomáč. Já se na to ptám v souvislosti s tím, že jsme tady měli dotaz od posluchače právě popisující případ jeho 10leté kočičky, která má týdny nutkání na zvracení, ale zatím ještě nezvrací. Tak si říkám, jestli to nemůže být třeba spojené s tím vylizováním chloupků a pak jejich vykašláváním.
1: Ono to je, to jsou vlastně dvě věci. Jedna věc je, že ta kočka stráví několik hodin denně tím, že si čistí srst, že si ji olizuje. A pokud má nějaký kožní problém a dělá hodně často, že si vylizuje tu srst a má třeba někde i kratší chlupy, tak pak se můžou ze zvýšené míře tvořit ty chlupové chomáče, které ona potom může zvracet. To je jedna věc. A druhá věc je, že i přirozeně kočka stráví spoustu hodin tím, že se 2 hodiny denně minimálně se vylizuje. Takže přirozeně spoliká spoustu svých chlupů a ty chlupové chomáče mohou dělat problémy, třeba když ta kočka má nějaké zažívací potíže, má třeba sluštěnou stěnu střeva, nebo tam má zánět, nebo má lymfom, pokud je to starší kočka, tak bych určitě udělala vyšetření krve a vyšetření sonografické bříška, protože to, že ta kočka má třeba nápinky na to zvracení, tak ona nemusí nutně zvracet, ale může mít nauzeu. To známe určitě, když je nám prostě blbě jenom od žaludku a podíváme se na jídlo, uděláme blá.
0: Když jenom to zvíře kašle, v případě tedy asi častější je to u kočky a vykašlává ty chlupy, tak to je přirozený proces.
1: No, tohle to je fáma, se kterou se strašně často setkávám a opravdu mám z toho chutí vždycky fokusovat monitor, protože když mi to majitel říká, protože kočky opravdu nevykašlávají chlupy a setkávám se s tím velmi často, že přijdou a řeknou, no on jí zaskočil ten chlup, ale to vůbec není pravda. A kočky často kašlou, protože mají infekci, kočky často kašlou, protože můžou mít astma, kočky často kašlou, protože majitel doma kouří a to jim vadí. Takže těch příčin může být mnoho, ale nikdy to není kvůli chlupům.
0: Jaké projevy doprovázejí jejich stárnutí? I o tom si budeme v kávě o čtvrté pomídat. Naším hostem je z České zemědělské univerzity z fakulty veterinárních disciplín paní doktorka Martina Načeracká. Máte ještě možnost? Můžete poslat na adresu dvojka@rozhlas.cz svoje otázky, případně využít telefon 22 155 25 25.
4: Káva o čtvrté.
5: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Paní doktorka Martina Načeracká očekává jistě tu otázku, kterou jsem řekla před písničkou. S jakými změnami chování bychom se už měli smířit, pokud máme doma staršího psa nebo kočku? A vlastně si říct, co to, jako od kdy ten starší věk u těch zvířat máme počítat?
1: Ono to třeba u těch psů se liší dle plemen, že něco jiného je 15-letá čivava, něco jiného je 15-letý labrador, který už je obvykle mrtvej. Takže čím větší pes, tím rychleji stárnou. Takže ono často mívají pohybové potíže, to je úplně nejčastější. Ono, když se podíváme na starého člověka, my jsme si dneska s kamarádkou na obědě dělali srandu, že se sejdeme s těma chodítkama v tom domově důchodců. A něco podobného to je právě i u těch koček nebo psů, že oni, třeba ty kočky, nejsou schopní už přeskočit tu hranu toho záchodku, protože mají artrozu v těch pacinkách a potřebují rampu, aby mohli dojít na ten záchod, potřebují schůdky do postele, protože už tam třeba nevyskočí. A to samé i starší pes. A v podstatě my bychom měli tu domácnost tomu staršímu zvířeti přizpůsobit. A jednak té kočce, aby se dostala kam potřebuje, a jednak tomu psovi. Potom často oslepnou nebo ohluchnou, takže potom se musíme naučit s nima komunikovat, aby se nám někde nestratili, nezaběhli. Potom stejně jako starší lidé můžou trpět demencí, takže často to řeším třeba u hodně starých kočiček, že se v noci ztratí, neví kam jdou a začnou žalostně mňoukat. Takže i to může být problém, nebo pes může štěkat, kňučet a je potřeba to řešit. Potom takovýhle mu pejskovi musíme dávat nějaký léky, aby se uklidnil, aby se tolik nebál.
0: Posluchač píše, Vladimír, ale nevidím, že by napsal, o jaké plemeno psa jde. V každém případě je mu 15 let a píše, popisuje tu situaci, že to vypadá, jako kdyby dostával elektrické šlehy do mozku, cuká hlavou, zavírá oči, jako by se něčeho velmi lekl, často ztrácí rovnováhu zadních nohou, hodně pije, často čůrá. Zajímavé je, že venku na ulici je celkem bez příznaků, žere a pije, stolice oka, hodně spí. Dá se to poznat přes rozbor krve? Moc děkuji za radu, my totiž na CT nebo magnetickou rezonanci nemáme penízky.
1: Ono je potřeba určitě začít tím vyšetřením krve a případně vyšetřením srdce, protože, jak jsem říkala, a ty neurologické příznaky můžou být příčinou třeba těžký selhání ledvin a zase toxické látky se dostávají do mozku, nebo selhání jater, to samé, toxické látky se dostávají do mozku. Případně, když je onemocnění srdce, tak když to srdce selhává, tak zase můžou tam být stavy slabosti, můžou tam být až křečové stavy. Takže začala bych tím, co jsem schopná vyšetřit a co jsem schopná řešit. Pokud bychom se dostali k tomu, že tohle to všechno je v naprostém pořádku a skončili bychom u toho, že je nějaký problém v mozku, tak tam už to jde řešit jenom tak, že dávám nějakou podpůrnou léčbu na ten nervový systém. Jsou už látky, které jsou schopné pomoct. Mm-hmm. Ale pokud chci diagnózu, tak se k tomu nedopátrám, pokud nevyšetřím ten nervový systém pořádně.
0: Paní Zita vás zdraví a píše, že má border collie, jde o fenku, 6 let, krmení granule bez kuřecího, vždy si průběžně ukusovala vybrané vysoké v uvozovkách psí trávy. Poslední 2 roky neustále na zahradě intenzivně okusuje a vykusuje jakoukoliv i posekanou trávu a údajně mají pomoci probiotika. Je tady i nějaká jiná pomoc nebo po jakých probioticích sáhnout?
1: Já bych se podívala na to, jak ta fenka vypadá, jestli nemá nějaký zdravotní problém. Určitě, protože takováhle změna chování je přesně něco, co bychom měli zaostřit a jít na vyšetření krve moči, případně sonobříška.
0: Vezměte si sluchátka, ještě zvládneme telefonický dotaz. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Hana Cabanová. Ráda bych se zeptala na svého kocoura Brita, kterému je 17 let. A ač byl velmi čistotný, najednou začal chodit čůrat mimo záchůdek. Kadit chodí do záchůdku a čůrá mimo záchůdek a vždycky si něco stáhne, třeba utěrku, ručník.
1: Chci se zeptat, v tom záchůdku musí něco přeskočit, překročit? Kde ten záchůdek přesně má?
2: Má to pořád na stejném místě, ale někdy tam jde, ale výjimečně. Spíš tak jednou do týdne, maximálně dvakrát.
1: Mně jde o to, právě jsme se bavili o tom, že ty starší zvířata často trpí artrozou a pokud tu kočku bolí klouby, bolí kosti, bolí něco, tak ona pokud musí překonávat nějakou překážku, když půjde do toho záchůdku, tak bude mít problém, může ho to bolet. A plus vyšetřit pořádně krev, moč, jestli tam není nějaký jiný zdravotní problém ještě. Protože léky na bolest se těm kočkám dají dávat, už existuje biologická léčba.
0: Děkuji za odpověď. Posluchač Pavel vás zdraví a ptá se na alergii na bleší kousnutí. Je to možné?
1: Ano, je to možné. Já setkávám se s tím docela často.
0: No a to pomohou nějaká antihistaminika?
1: Je potřeba ty blechy řešit. To znamená, nemůžu se koukat, jak po psovi skáčou blechy, ale musím mu dát nějaký přípravek na ty blechy. Ať už tabletu nebo pipetu, záleží na tom, co ten pes lépe snáší a musím ošetřit domácí prostředí. Blechy totiž toho psa mají jako chodící bufet. Uh-huh. Oni se na něj chodí nažrat, ale žijou v podstatě v tom prostředí. Takže pokud se nevyluxuje, nevypere, všechno nevyřeší, případně i auto, ve kterým ten pes jezdí, protože samozřejmě ty blechy se můžou usídlit i tam.
0: Tak já děkuju. Víc dotazů dnes nezvládneme. Děkuju za to, že jste volali i psali. Naším dnešním hostem byla veterinární lékařka z České zemědělské univerzity Fakulty veterinárních disciplín, paní doktorka Martina Načerecká. Děkuju za rozhovor a mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Děkuji. Hezký den. Naslyšenou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Noční mikrofórum.
2: Hostem Moniky Valentové bude krizová interventka a specialistka pro školství z poradny Wigwam Michaela Dlouhá. Co chystá poradna pro pozůstalé děti a jejich dospělé k 10. výročí existence? Jak čeští učitelé mluví s dětmi o smrti a neměli by to nechat na rodičích? A proč školy hledají pomoc odborníků většinou pozdě?
0: Noční mikrofórum.
1: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
2: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Počet kybernetických incidentů v Česku byl v srpnu nadprůměrný. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, je to víc než loni. Zítra bude oblačno až polojasno, později se přidá déšť a teploty zítra 22 až 27 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí. To je o 12 víc než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři. Oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod. Bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
3: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič pod vlivem alkoholu.
2: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje. Informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev měla být plněná v Česku. Po útoku na ropný tanker v Ománském zálivu se pohřešují dva členové posádky. Informoval o tom Ománský úřad pro námořní bezpečnost. Kdo za útokem stojí, ale neuvedl. Plavidlo po úderu začalo hořet. Ománské námořnictvo z něj evakuovalo 23 lidí. Tanker plul pod panamskou vlajkou. Fotbalisté Sparty se v Jerevanu připravují na úvodní utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Zítra nastoupí proti domácímu Araratu Armenia. Stejného soupeře Pražané dvakrát porazili v loňské kvalifikaci konferenční ligy. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
4: Oproti loňsku u nich došlo ke změnám v kádru. Nebylo jich tedy tolik jako u nás, ale mají nové hráče, kteří před rokem nehráli. Bude to znovu zajímavý souboj. Navíc tentokrát budeme hrát na jiném stadionu, což bude mít také určitě vliv.
2: Úvodní utkání Evropské ligy mezi fotbalisty Araratu Armenia a Sparty začne ve středu v 18 hodin 45 minut.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne, odpoledne v Čechách a večer na Moravě se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Od severozápadu pak budou srážky v Čechách ustávat. Teploty 22 až 27 a v 1000 metrech na horách bude kolem 18.
0: Doprava.
2: Dálnice D7 ve směru z Prahy na Chomutov je stále zavřená na obchvatu Slaného. Na novém úseku dálnice u sjezdu na Mělník a Řevničov se srazila dvě osobní auta. Kolona je dlouhá. Ve směru z Prahy se zastavíte už na konci dálnice na 15. kilometru. Hodně ucpaná je i silnice 16 směrem z Mělníka a nebo centrum Slaného. Na D5 se z Prahy do Plzně čekejte kolony za sjezdem na Zdice. Na kilometru 33 je zúžení a popojíždět budete asi 15 minut. A na D1 vázne provoz v Brně před omezením u bratislavské D2. Větší jsou teď kolony směrem z Prahy na Ostravu. Od 182. kilometru je to asi na 25 minut. Přeji vám šťastnou cestu a teď už jsou tu příběhy z kalendáře.
5: Vážení a milí, zdravíme vás, vítáme na vlnách dvojky v pravidelném čase příběhů z kalendáře. U mikrofonu jsou Jan Kovařík
6: a Jitka Novotná, hezký den. Ti z vás, kteří mají rádi historii, si dnes přijdou na své.
5: Dnešní výlet do minulosti bude poněkud temný, protože si budeme povídat o vraždách na českém trůně, tedy především o jedné.
6: Na 15. září totiž připadá výročí zavraždění jisté české světice a to budiš naší první nápovědou.
5: V době své smrti pochopitelně ještě svatá nebyla. K jejímu svatořečení došlo až zhruba o 200 let později. Slavná ale už byla za svého života. Stala se manželkou prvního českého historicky doloženého přemyslovského knížete. No a po této druhé nápovědě by snad už třetí ani nemusela následovat.
6: Pravděpodobně ne, ale pokud by přece jen někdo ještě tápal a trval na té třetí nápovědě, i tu máme připravenu. Symbolem této světice se stal dlouhý šál, údajný nástroj jejího zavraždění.
5: Odhalení správného řešení našeho tradičního úvodního kvízu přijde jako vždycky za pár minut.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Milí posluchači Příběhů z kalendáře, pokračujeme vyluštěním našeho tradičního úvodního kvízu.
2: Jak už jsme řekli, je 15. září a my se teď spolu s vámi přeneseme do stejného dne, ovšem roku 921. Právě v tento den se odehrála jedna z nejznámějších vražd české historie. Kdo byl její obětí a kdo je tedy zároveň protagonistou, vlastně správněji protagonistkou dnešního dílu?
1: Samozřejmě kněžna Ludmila, toho času již vdova po přemyslovském knížeti Bořivojovi. Čeho si možná nejsou všichni vědomi, je skutečnost, že jelikož je Bořivoj považován za prvního historicky doloženého českého panovníka, Ludmila je logicky první historicky doloženou panovnicí.
2: Ano, přátelé, je to jasné. Žádný Přemysl Oráč, žádná Libuše, natož pak praotec Čech, kde pak, to všechno jsou jen osoby a postavy z pověstí. Tvrdá, doložitelná fakta máme až o Bořivojovi.
1: Ve franských análech je sice k roku 872 uvedeno několik jmen různých knížat či předáků, ale Bořivoj je považován za prvního, komu se podařilo ovládnout větší území v oblasti středních Čech a v podstatě položit základy české státnosti.
2: Nalijme si čistého vína. Na území Čech to kolem poloviny 19. století byla ještě docela divočina a rozhodně si nemůžeme představovat nějaký jednotný stát.
1: Existovaly zde různé klany, které spolu nevybíravě soupeřily. Zkrátka tak nějak, kdo si co urval, to měl.
2: Přemyslovcům se to nejspíš dařilo a začínali se prosazovat, což nebylo jen tím, že měli, obrazně řečeno, větší kyj.
1: Dařilo se jim navazovat hospodářské a kulturní kontakty. Zároveň už tenkrát nejspíš do jisté míry hrála roli i sňatková politika.
2: Ostatně dokládá to i jedna zaznamenaná událost z roku 871. Tehdy se dcera jakéhosi knížete z území Čech provdala do Velkomoravské říše.
1: O osobě tohoto knížete ani o dotyčné dámě už téměř nic s jistotou nevíme. Co ale víme je, že její průvod na Velkou Moravu byl přepaden Franky, kterým se podařilo ukořistit 644 koní.
2: Z toho počtu lze odvodit, že to musela být opravdu významná výprava a že sňatková politika už tenkrát celkem spolehlivě fungovala.
1: No a z takových drobných střípků musí historici skládat obraz doby, do které jsme se prostřednictvím dnešního příběhu z kalendáře přenesli.
2: Pramenů z těchto dávných časů není mnoho. Jsou velmi kusé a není snadné je rozluštit a přiřadit k sobě správně data, události a osoby.
1: A tak nám tedy promiňte, že se naše povídání bude hemžit samým, pravděpodobně možná nejspíš snad asi. Z temnot dávné historie k nám zkrátka jen občas něco probleskne.
3: Jitka Novotná
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na Dvojce.

0: Dnes se spolu s vámi, milí posluchači, pohybujeme po raně středověkých Čechách. Vypravili jsme se do doby, v níž žila protagonistka dnešních příběhů z kalendáře, svatá Ludmila.
1: Už jsme si řekli, že o nějakém jednotném státě se ještě nedalo mluvit. Neexistovaly pravděpodobně žádné pevné hranice ani jednoznačný monopol na moc. O území bojovaly různé klany, z nichž některé postupně získávaly výsadní postavení. Byli to zejména Přemyslovci.
0: Důležitou okolností byla otázka náboženství. Pochopte, byla to doba, kdy v nějakého boha věřil každý. Křesťanství do raně středověkých Čech teprve začínalo pronikat a právě Bořivoj se svatou Ludmilou se významně zasadili o jeho šíření.
1: V této souvislosti zmiňme důležitý letopočet, a sice rok 845, kdy se v Bavorském Řezně konal křest 14 českých knížat.
0: Jedná se o jednu z mála doložitelných událostí té doby a zásadní milník přijetí křesťanství ze západu. Reálně se možná jednalo o záležitost především diplomatickou či politickou.
1: Bořivoj s Ludmilou se ho však nezúčastnili. Ti přijali křesťanství staroslovenské liturgie s rukou moravského arcibiskupa Metoděje.
0: Podle Kristiánovy legendy prý Bořivojově křtu předcházela poněkud potupná návštěva na Velkomoravském dvoře u knížete Svatopluka.
1: Kníže Svatopluk údajně pohlížel na Bořivoje z vrchu, protože sám byl křesťan a pohana.

0: Pojďme si ve jménu dnes pojednávaného tématu upřímně odpovědět na otázku, co vlastně víme o Bořivojovi a Ludmile, historicky prvním českém panovnickém páru.
1: Nekladeš si jednoduché úkoly, kolegyně, protože skutečně doložených faktů není mnoho. Tak třeba, kdy se narodil Bořivoj? No, snad kolem roku 852. Podle Kosmy měl být synem bájného knížete Hostivíta. Kosmova kronika ovšem není považována za historicky hodnověrný zdroj.
0: A ani přesné datum jeho úmrtí není známo. Zemřel pravděpodobně v roce 888 či 889 a mohlo mu být kolem 630 let.
1: Ludmilu si vzal nejspíše v roce 874. Podle některých pramenů měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Historicky doložení jsou ale pouze 2 synové.
0: Dále z pramenů vyplývá, že Bořivoj, někdy uváděný jako Gorivej, po celou dobu své vlády podporoval velkomoravského knížete Svatopluka. Však také právě na Velké Moravě přijal křesťanství.
1: Po svém návratu z Velké Moravy nechal na Levém Hradci vystavět první křesťanský kostel v Čechách.
0: Brzy potom vypuklo proti Bořivojovi povstání, patrně kvůli jeho orientaci na Velkou Moravu.
1: No, a to je asi tak všechno, co o Bořivojovi víme.
0: A kolik toho dáme dohromady o Ludmile?
1: Možná tě to nepřekvapí, není to o moc lepší. Ludmila pocházela pravděpodobně z kmene Pšovanů na Mělnicku a byla dcerou knížete Slavibora. Vychována byla jako pohanka. Existuje však ještě druhá verze jejího původu.
0: Jaká verze?
1: No, ta její původ klade do lužického Srbska, které se pak díky sňatku s Bořivojem stalo součástí Čech.
0: V době sňatku bylo Ludmile podle všeho 14 či

0: 15 let. Patrně záhy po svatbě se narodil z Pitihněv a nejspíš v roce 888 přišel na svět Vratislav. Jiné děti spolehlivě doložené nejsou.
1: Je pravděpodobné, že dětí se Bořivojovi a Ludmile narodilo více, zemřeli však nejspíše v mladém věku. Jejich jména v každém případě známa nejsou.
0: Ludmila přijala stejně jako Bořivoj křesťanství s rukou Metoděje. Nejspíš se tak ale stalo v Praze.
1: Kníže Bořivoj zemřel poměrně mladý a Ludmila se tak stala mladou vdovou. Její synové dokonce ještě ani nebyli dospělí, aby se mohli ujmout vlády.
0: Té se na čas ujal velkomoravský kníže Svatopluk. Ještě si o něm také něco málo povíme.

0: První historicky doložená panovnice naší země, kněžna Ludmila, je protagonistkou těchto příběhů z kalendáře. Ocitli jste se spolu s námi hluboko v historii až na přelomu 9. a 10. století. I proto jsme s Jitkou dnes tak opatrní v našich tvrzeních a dost často od nás slyšíte slůvka jako zřejmě, asi, pravděpodobně a nejspíš. No, nedá se nic dělat. Historické prameny jsou na fakta skoupé. Jisté je, že Ludmila byla manželkou knížete Bořivoje, zhruba víme, odkud oba pocházeli, a máme mlhavou představu o tom, kolik měli dětí. Nepochybujeme ovšem o jejich příklonu ke křesťanství ani o tom, že spoléhali na podporu a pomoc velkomoravského knížete Svatopluka. Ten byl ostatně Ludmile nablízku i v těžké chvíli, kdy její poměrně mladý manžel zemřel a ona zůstala sama se svými syny.
1: O sporu kněžny Ludmily s její snachou Drahomírou už bylo řečeno a napsáno mnohé. My dnes ale samozřejmě musíme shrnout, co se do něj promítlo. Zda to byly zájmy mocenské, politické, náboženské, dynastické, osobní, anebo tohle všechno dohromady. Jaký panovník byl asi Ludmilin vnuk, budoucí svatý Václav, o kterém vznikl bezpočet legend, různě zkreslených obrazů a mýtů? Čím svého bratra popuzoval, dráždil a přivedl k natolik nepředstavitelné nenávisti, že v důsledku jeho vražedného konání završil svůj mladý život mučednickou smrtí? Není to dnes jednoduché téma. A z těch vražd, milí posluchači, jen tak nevyvázneme, protože hodláme pojednat také konec posledního mužského panovníka z královského rodu Přemyslovců, totiž Václava III.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
3: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
2: Taťána Medvecká,
3: František Kinský,
2: Saskia Burešová,
3: Miroslav Hanuš,
2: Lucie Výborná,
3: Jakub Kvášovský,
2: Naďa Konvalinková,
3: Daniel Stach,
2: Jaroslav Svěcený
3: a Martin Mišička.
2: Vyberte absolutního vítěze.
3: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 730 36 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
2: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
3: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
2: chytrý telefon,
3: DAP rádia a další ceny.
2: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
6: Jako by se člověk díval do nějaké
7: a přece je to dnes a tady.
5: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
8: 666. Úžasné, pane doktore.
9: Neuvěřitelné.
5: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Když kníže Bořivoj odešel na věčnost, byla hrdinka těchto příběhů z kalendáře kněžna Ludmila ještě mladá a nehodlala rozhodně odejít do ústraní.
1: Chtěla zajistit, aby na trůn usedly její děti.
0: A to se jí podařilo. Po dočasné vládě velkomoravského knížete Svatopluka na trůn dosedl Ludmilin prvorozený syn Spytihněv.
1: V roce 915 ale Spytihněv zemřel, aniž by po sobě zanechal potomky, a vlády se ujal Ludmilin mladší syn Vratislav.
0: Vratislav se oženil s Drahomírou z lutického kmene Havolanů, sídlícího na území dnešního Braniborska. S největší pravděpodobností šlo o politicky motivovaný a předem domluvený sňatek.
1: Drahomíra Vratislavovi porodila několik dětí, uvádí se, že 7, spolehlivě ale známe jen 2 jména. Václava, tedy patrona naší země, a mladšího Boleslava. V některých pramenech se ještě objevují jména dětí Spytihněv a Přibyslav.
0: Víme, že Václava a Boleslava vychovávala jejich babička Ludmila, a to už za Vratislavova života.
1: Vratislav umírá v roce 921, kdy mu bylo nejspíš 33 let. Možná to bylo na následky zranění, které utrpěl v době maďarského vpádu do Čech. S jistotou to ale nevíme.
0: Zdá se však, že Vratislavova smrt byla jakýmsi počátkem krize, která vyvrcholila Ludmiliným zavražděním.
1: Vzhledem k tomu, že Vratislavovi synové nebyli v době jeho smrti plnoletí, bylo třeba určit, kdo bude zemi vládnout.
0: A moc tak byla rozdělena mezi Ludmilu a Drahomíru.
1: Ludmile byla svěřena výchova budoucího knížete, Drahomíra byla naopak pověřena jeho zastupováním do doby plnoletosti.
0: Některé legendy spor obou kněžen vykreslují jako spor kruté pohanky Drahomíry a zbožné křesťanky Ludmily, zastánkyně chudých a nemocných.
1: Toto zarámování se ale nejspíš nezakládá na skutečnosti, protože Drahomíra je v dobových pramenech označována za vzornou křesťanku.
0: Drahomíře také údajně vadilo, že se z Václava pod vlivem Ludmily stává více mnich než budoucí panovník.
1: Hlavním či dalším důvodem sváru byl nejspíš odlišný pohled obou kněžen na budoucí orientaci země a s tím související výchovu Václava jako budoucího vládce.
0: A svou roli patrně sehrála i povaha obou dam, které chtěly hrát aktivní roli a nebýt jen figurkami v ústraní.
1: Ludmila se nakonec rozhodla stáhnout na hrad Tetín. Eskalaci konfliktu tím ale už zabránit nedokázala. Drahomíra vyslala na Tetín nájemné vrahy, své družiníky Tunu a Gomona, kteří Ludmilu uškrtili. Patrně jejím vlastním šálem.
0: Stalo se to 15. září roku 921. Snad jako pokání pak Drahomíra nechala nad hrobem Ludmily na Tetíně vystavět svatostánek.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: to my už víme, že historie někdy píše opravdu spletité příběhy s neuvěřitelným vývojem událostí.
1: Ano, a proto rádi i v těchto příbězích z kalendáře připomeneme, že rukou vraha zemřela nejen první doložená přemyslovská kněžna Ludmila, ale i poslední přemyslovský panovník Václav III.
0: A zapomenout nesmíme ani na Ludmilina vnuka Václava. Boj o vliv na jeho osobu mohl být jednou z příčin Ludmiliny vraždy a i on sám nakonec zemřel rukou vraha. Z tohoto pohledu je to až románový a dosti zlověstný příběh první české panovnické dynastie.
1: Příběh svatého Václava je už od středověku jedním ze základních mýtů české historie. Ale pozor, realita je obalena nánosy legend.
0: Zbavit se jich, odloupat je a dostat se ke skutečnému Václavovi, to je opravdu těžký úkol.
1: Přesto se pokusíme. Václav se narodil patrně roku 907.
0: Jeho výchova byla svěřena do rukou babičky, kněžny Ludmily.
1: Václav je často líčen spíše jako mnich na trůně a jeho chování je někdy až těžko uvěřitelné. Ostatně posuďte sami.
0: Václav kácí šibenice, propouští vězně, rozdává chudým, sám pěstuje révu a lisuje víno.
1: Samozřejmě mešní.
0: Také sám peče hostie a tak bychom mohli pokračovat.
1: Nakolik se ale skutečný Václav blížil tomuto idealizovanému obrazu?
0: Je pravděpodobné, že to byl panovník schopný a mírumilovný.
1: Zranění na jeho lebce, která jsou zhojená, jsou ale důkazem, že žil drsný život středověkého panovníka. Jinak to ostatně ani nešlo.
0: Pojďme ale k závěrečnému dramatu jeho relativně krátkého života.
1: Vycházet musíme z toho, co popisují legendy. Václav přijal pozvání svého mladšího bratra Boleslava na hostinu ve Staré Boleslavi u příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiana.
0: V noci po hostině dohodl Boleslav se svými věrnými Václavovu vraždu.
1: Druhý den při cestě na ranní bohoslužbu Boleslav Václava udeřil mečem. Ten mu ho ale vytrhl a odhodil.
0: Pak přispěchali Boleslavovi věrní. Nejprve tuža, který ťal Václava do paže. Václav se utíkal schovat do kostela, u dveří ho ale dostihli další. Tyra a Česta ho ubili a Hněvsa ho probodl.
1: Proč k vraždě došlo? Za jádro sporu bývá v legendách označována Václavova křesťanská víra. Podle historiků ale byla Boleslavovou motivací spíše jeho touha pomoci a odlišná představa o politickém směřování země.

0: můj. Posloucháte příběhy z kalendáře, které by si dnes zasloužily podtitul Kriminálka z časů Přemyslovské dynastie. Jestliže tato dynastie začíná Ludmilou a Bořivojem, po meči končí zavražděním Václava III.
1: Po meči, tedy v mužské linii. A to ještě nepočítáme levobočky. Přemyslovská dynastie tedy reálně nevymřela.
0: U Václava III. Se přece jen už můžeme opřít o více historických pramenů než u prvních Přemyslovců.
1: Narodil se roku 1289 jako syn českého krále Václava II. A jeho manželky Guty Habsburské.
0: Po smrti otce se v roce 1305 ujal vlády na českém i polském trůnu.
1: V té době mu bylo 16 let.
0: Situace v království ale nebyla dobrá. V Polsku totiž na přemyslovskou moc útočil odbojný Vladislav I. Lokýtek a také hlohovský kníže Jindřich III.
1: Václav III. Se proto rozhodl podniknout válečné tažení do Polska.
0: Při shromažďování svého vojska se zastavil v Olomouci a to se mu stalo osudným.
1: Ve čtvrtek 4. srpna roku 1306 v necelých 17 letech byl v Olomouci zavražděn.
0: K vraždě existuje soudobý záznam v nekrologu Olomoucké metropolitní kapituly.
1: Píše se tam: Václav III., král český, když se procházel v paláci na vzduchu popoledni, byl usmrcen krutým a nelidským Durinkem Konrádem, řečeným z Mulhova, léta páně 1306.
0: Údajně snad králi zasadil 3 rány nožem či mečem a utekl. Na útěku bylo všem chycen, byla mu uťata ruka a poté byl roztrhán psy. S jistotou to ale nevíme.
1: Stejně tak se dodnes spekuluje o důvodu Václavova zavraždění.
0: Za objednatele této vraždy je někdy označován Albrecht Habsburský, jindy Vladislav Lokýtek a jindy zase příslušníci české šlechty.
1: Na seznamu možných objednatelů vraždy figuruje dokonce Václavova manželka Viola Těšínská, což ovšem není moc pravděpodobné.
0: A dokonce se uvažuje i o tom, že vražda neměla žádný politický motiv a šlo o prostý akt osobní pomsty.
1: Ať už bylo motivem cokoliv, Přemyslovská dynastie touto vraždou vymřela po meči.
0: Ostatky Václava III. Byly uloženy v Olomouci a teprve v roce 1326 je nechala vyzvednout jeho sestra Eliška Přemyslovna a přenést do Zbraslavského kláštera.
1: V roce 1420 ale klášter vyplenili husité. Ti ostatky králů, kteří tam byli pohřbení, zneuctili a ostatky Václava III. Jsou od té doby ztracené.

0: Dnešní příběhy z kalendáře z pera scénáristky Denisy Hrnčířové, které jsme věnovali výročí zavraždění svaté Ludmily, se chýlí ke svému závěru.
1: Zmiňme ještě ve finále, že kněžna Ludmila je nejstarší českou světicí.
0: Postupně začalo být její zavraždění chápáno především jako vyvrcholení sporu o křesťanskou víru.
1: O budování Ludmily na kultu se pak starali zejména abatyše z přemyslovského rodu při klášteře svatého Jiří na Pražském hradě.
0: O tom, jak moc byla svatá Ludmila uctívána, svědčí i jedna událost z roku 1142.
1: Při přestavbě svatojiřského kláštera tehdy pražský biskup Ota bez souhlasu papeže nepovolil pohnout s Ludmilinými ostatky.
0: Již ve 12. století byl Ludmilin kult velmi silný a tehdejší papežský legát a budoucí papež Celestín II. Potvrdil v roce 1143, případně 1144, úctu ke svaté Ludmile.
1: Tyto roky se v historických pramenech nejčastěji uvádějí jako doba jejího svatořečení.
0: Za nás dva slibujeme, že až se tu příště potkáme, bude výskyt slůvek snad, možná, pravděpodobně a zdá se o něco nižší, tedy za předpokladu, že nepůjdeme tak hluboko do historie.
1: Každopádně jsme zvědaví, které téma nás čeká příště a věříme, že u toho nebudete chybět. Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.
2: Příběhy z kalendáře.
3: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
2: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
3: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
2: Příběhy z kalendáře.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Hostitelská setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude moderátor Aleš Zbořil. Dovede si vůbec představit život bez legendárního AZ kvízu? Čím ho nejvíc uhranul golf? A nechybělo mu někdy herectví, které vystudoval? Pokud máte rádi nejrůznější kvízy, poslouchejte nás. Jistě na nějaký dojde. Těšíme se na vás s moderátorem Alešem Zbořilem.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Na čištění půdy na Šumavě bude stát muset najmout specializovanou firmu, řekl to ministr obrany Zuna. Turecká policie zadržela přes 150 protestujících, kterým vadil víkendový zásah proti LGBT+ komunitě. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se přidají přehánky nebo déšť, teploty místy až 27 stupňů. Dobrý podvečer, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset udělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu ale podle Zuny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci, říká Zuna.
4: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
3: V Národním parku Šumava se podle ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Nebezpečná šarže jemně perlivé vody Natura se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. Její výrobce tvrdí, že ji dodal jen na slovenský trh. Slovenský úřad veřejného zdravotnictví dnes informoval o vysokém pH vody a o podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky v šarži se spotřebou letos v listopadu. Látka se našla v jedné půllitrové lahvi. Hygienici nařídili mimořádné kontroly a vyzvali spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Evropský parlament odsouhlasil úpravy, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Ten od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cílem přijatých změn je zamezit prudkému zdražování, které by dopadlo na spotřebitele.
5: Podpora pro úpravu takzvané rezervy tržní stability byla napříč parlamentem široká. S výhradami pro ni hlasoval i europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO.
6: Drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
5: Ještě výraznější úpravu si přála taky frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž součástí je i česká ODS. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová z Hnutí STAN ale návrh hájí.
7: Rada nechtěla vůbec žádné změny. Celé to vyjednávání vlastně znamená, že cena té emisní povolenky se ve finále sníží zhruba o 25%.
5: Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
3: Policie v Istanbulu zadržela nejméně 150 demonstrantů. Lidé v největším tureckém městě protestovali proti víkendovým zátahům a zatýkání lidí z LGBT+ komunity po celé zemi. Turecká vláda razí zdůvodňuje ochranou dětí a rodinných hodnot. Policie o víkendu zadržela nejméně 40 aktivistů. Vtrhla do barů i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali. Vztahy mezi osobami stejného pohlaví nejsou v Turecku nezákonné podle agentů. AFP je ale v zemi velmi rozšířená homofobie. Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovícké katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve. Veřejnosti budou klenoty přístupné od soboty až do 28. září.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude nejprve oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne, odpoledne se v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer v jeho východní polovině území se vyskytnou i vydatnější srážky. Od severozápadu budou pak srážky v Čechách ustávat, teploty 22 až 27 a v 1000 metrech na horách bude kolem 18.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz od 180. kilometru až na 196. K omezení u D2 pojedete pomaleji. V Praze je silný odpolední provoz ve Kbelské ulici směrem na Ústí nad Labem. Je teď navíc nehoda, dvě auta blokují levý pruh nahoře na Klíčovském kopci, fronta je už z Průmyslové ulice. V Praze také stále regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Před tunelem jsou stále kolony, třeba v Patočkově ulici, je to nadlouho. A pozor, u Prahy je zavřená silnice 611 mezi Mochovem a Starým Vestcem. Po tragické nehodě u Mochova objížďka vede po úzké silnici z Mochova. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začínají úžasné životy.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
8: A teď už tu, přátelé, pro vás máme úžasné životy. Charismatický herec Radoslav Brzobohatý patřil k hvězdám jeviště, filmového plátna i televizních obrazovek od 60. let. Režisér Jiří Adamec obsadil Radoslava Brzobohatého ve svých seriálech Rodáci, Dlouhá míle nebo v televizní inscenaci Klec. Kdyby mohl vrátit čas, viděl by ho rád v roli Shakespeareova Romea nebo Hamleta. V úžasných životech na něj vzpomíná jako na báječného muže, silného charakteru, profesionála a skvělého kamaráda.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
2: Radoslav Brzobohatý podle Jiřího Adamce.
9: Dobrý den, já se jmenuji Jiří Adamec a jsem režisér, teda byl jsem režisér, teď jsem důchodce. Radek Brzobohatý byl můj kamarád, si myslím, protože jsem ho navštěvoval u něho doma v Říčanech. A nejen v Říčanech, ale taky tady navštěvený, když bydlel na Václavském náměstí v Praze. A jinak jsem ho měl rád, protože to byl úžasný chlap.
10: Role, ty jsem nikdy nepočítal, byly velké i malé. Na některé jsem zapomněl současně s tím, jak spadla opona za posledním představením. Jiné si zase pamatuju tak dobře, že na ně nemohu zapomenout, i kdybych chtěl.
9: Jsme spolu probírali většinou práci. To je zajímavé, že v tyhle ty branči, když se lidi potkávají, tak spolu mluví často především o tom, co spolu dělají a co je spolu čeká, nebo v čem právě jsou oba namočení společně a věnují tomu většinu času, který spolu tráví. A to mě samozřejmě potkalo i s Radkem. Byl to chlap se vším všudy, akorát netrpěl žádnou chlapskou nemocí, jakože podle mýho názoru to nebyl pijan, ani neholdoval kouření žádným mužským neřestem. V každém případě to byl Moravák z Valašska. A on nebyl zase tak starý, aby druhou světovou válku zažil jako dospělý chlap, spíš jako kluk. A s tím se nemohl nesetkat nikdo, kdo žil v té době, protože to bylo na denním pořádku a tím pádem i Valach, Radek Brzobohatý, musel někde na Moravě ty situace potkávat.
10: Na Valašsku ten průběh té války byl kapánek trochu drsnej a nebyly to příjemné okamžiky. Potom se vrací celý život, to je otázka života a smrti. Tak nějak člověk to začne chápat nějak po 30 teda, že jo? Ale v okamžiku, když tohle si člověk uvědomí, když je mu těch 8, 9, 10 a vidí mrtvoly a vidí oběšený lidi za ty války, to jsou strašlivé věci. Člověk je tím poznamenaný nějak svým způsobem na celý život. Ne, že bych měl nějaké stresy, jako tady takhle, ale ten totální odpor k jakémukoliv násilí, ať drobnému nebo velkému, prostě je tak strašně silný, právě protože jsem to jako dítě zažil, že všechny ty násilnosti, které se dneska pášou a páchati budou, máš takový svět, nejenom, že je mě cizí, ale jim je to odporný, prostě je to, prostě je mě z toho zle.
9: Sice byl Valach, ale spíš to byl vinař. Měl rád víno a myslím si, že mu i rozuměl.
11: Tak dost. Tam přece schází housle. Co pak to neslyšíte?
12: No slyšíme, no vidí, no. Ale on přece nebudeš rád sám v sobě.
11: Proč bych nemohl rád sám pro sebe? Budu rád s váma a pro vás.

0: on byl muzikant, on hrál na housle a rád hrál, i když to neuměl úplně nejlépe, ale nikdy jsme se neopili spolu do té míry, že bychom na konci seděli u sklenky a hráli a on hrál na housle a já zpíval, protože já zpívám špatně a on nehrál bůh ví jak na housle. Ale hudbu měl velmi rád a myslím si, že vztah měl k hudbě opravdu velmi srdečný.
1: Muzika šla se mnou vlastně nějak od malička. Doma jsme sice moc ani nespívali, ani se nemuzicírovalo. To spíš teda muzicíroval řemen z ruky naší maminky. Ale v prostředí, kde jsem v mládí pobýval, tedy na Valašsku, tak tam bylo muziky habaděj. Nebo na gymnáziu, v hudební škole. Prostě ta muzika byla kolem nás každý den a byla strašně hezká. Když jsem chodil do hudební školy, tak kde jsem teda se učil hrát na housle, tak jsem spíš chodil za ty housle, než na housle. Protože v té době přece jenom ten fotbal byl pro mě přitažlivější, než učit se notečky. Nicméně takové první setkání vůbec s muzikou jako takovou byla lidová písnička. Nejenom valašská, ale vůbec moravská lidová písnička.

0: Kolikrát byl na Moravě, to já samozřejmě nevím, ale on byl natolik zaměstnaný a vytížený člověk, že na nějaké soukromé záležitosti, výlety nebo radovánky tohoto typu podle mého názoru neměl moc času. Já jsem ho nikdy nezažil, že by řekl, já jsem Moravák. Nic takového jsem nezažil, ale on to měl sobě. On byl ten Moravák. On prostě byl člověk, který měl tu Moravu v duši a měl ji rád.
1: Co člověk má? Snad obrázek mladičké lásky v srdci svém? Krev jako voda oblázek jej umývá, však vzpomenem, když zapomenuli jsme již, ach, na pramen. Co člověk má? Snad vína přítulnou jen číš, již nejen svýma očima, ale i ústy slíbat smíš.
0: Jeho kladný vztah k kněžnému pohlaví byl u něho výrazný, že měl rád ženy a že měl rád krásné ženy a ženské kráse, že on rozuměl. A to, že byl gentleman, je u něho docela samozřejmé. On byl schopen se k ženám chovat tak, jak se mnoho mužů k ženám chovat neumí. A bylo radost s ním být, když se mu někde líbila nějaká žena. Byl schopen udělat ženě radost. A toho bavilo, toho těšilo.
2: Já ženy nesmírně obdivuju. Já obdivuju vůbec jako lidi, kteří umějí to, co já neumím. U ženy obdivuju to, že mají v sobě prostě takový zázrak. Nejenom, že dávají život, což je pro mě něco nepředstavitelného, něco tak nádherného a to, co si neumím vysvětlit. Teda. Jsou na to jistě nějaké teorie, dokonce jako asi tohle, ale já prostě nevím. Ale jak žena dovede vnímat daleko intenzivněji a jinak život než muž? To jsou věci, které nejsou v zemi. Já jsem tak vychovaný z domu od táty. Táta byl dlouhá léta na moři, on byl námořník a dědek byl námořník a pradědek byl námořník. Snad právě proto, že dlouho byli na moři a byli bezženský, že? Tak potom k ženám měli právě tenhle ten krásný, nádherný vztah.
0: Radka jsem znal jako výborného manžela, chlapa, který dokázal v domácnosti být pozorným, ohleduplným, tolerantním manželem. Mám pocit taky, že před Jiřinou Bohdalovou byl ještě zamlada zamilován do nějaké ženy, která mu byla manželkou nějaký krátký čas nebo kratší čas. Možná ta Jiřina byla natolik velká osobnost, že ho okouzila a to se mužům stává. Ale že bys hledal jako pro svůj život herečku nebo herečky, to jsem si nikdy nevšiml. A nebyla to jeho dominantní vlastnost. Určitě ne. On byl tak báječný chlap, že pro kteroukoliv ženskou o něho přijít muselo být velmi nepříjemné a velmi bolavé. Protože za Radka najít náhradu nebyla úplná legrace. Prostě jsou některé věci, které se v životě přihodí a těžko se s nimi srovnává kdokoliv z nás.
1: Co člověk má? Snad stesk a žal, jež srdce věrně sevřou ti, jako bys v dlani zavíral krvavou růži na pouti tím životem, co dal i vzal. Kde je, co dal?

0: tu měl i v tom herectví a to bylo něco, co pro režiséra bylo velmi inspirativní nebo přitažlivé.
1: My když jsme točili takový známý film, je to film, který považuji já jako sám pro sebe za svůj nejlepší film a možná, že je to vůbec nejlepší film, který se natočil od roku 45 a to je Všichni dobří rodáci. A je to film o Valašsku. Je to podle skutečných příběhů, které se tam staly. Já ty lidi všechny jsem znal, dokonce i to Františka, kterého jsem tam hrál. Jsem měl František Slimáček, byl z Kelče, kousek od Valašského Meziříčí. Takže to jsem chtěl říct, že s tím režisérem Vojtou Jasný, který byl taky Valach, ten pocházel z Kelče, ale studoval ve Valašském Meziříčí na Gimplu, a že byl, nebo je o čut starší, tak s tím Vojtou jsme se bavili zásadně i při práci, zásadně valašsky. Však tam je aj ta baba, však na ní se podívají. Je strašně zvláštní, jak to v nás zůstane.
0: Tam jsem ho viděl, to je film Vojtěcha Jasného a tam on hrál krásnou velikou roli. To jsem viděl dávno předtím, než jsem ho obsadil. A tam byl báječný, tam na něj zapůsobil, ano.
2: Pozdrav pánbu.
3: Dejš to pánbu. Jak si nemůžu. Co si jemně a nevím co.
2: S bohem, strýcu.
4: Chudák neví, že už je starý. Že síla není věčná, jako člověk není věčný. Nelež z posledního, Kobzo. A kdo by měl odvahu ti to říct?
5: Zabrali jsme Kurfürstovo, připadlo nám Zášinkovo, a vstupte i vy další a uvidíte, jak bude vaše družstvo zkvétat. Setněme se a už nikdy víc Čehy ani hod, ale stále bio.
2: Přesvědčování bylo už dost. Družstvo má dosud přes 2 miliony dluhů a zajívala je sběratelem funkcí. Za sebe i přítomné.
0: Já jsem měl touhu pracovat s Radkem dřív, například v seriálu Sanitka jsem ho chtěl, ale tam mi to nebylo dovoleno, nebo nebyl mi v rozpisu hereckého obsazení, mi nebyl schválen, protože těsně předtím se vysílal seriál Nováci, ve kterých hrál Radek hlavní roli a na některé odpovědné pracovníky tehdejší televize to bylo asi trochu moc práce pro jednoho herce. Kterou roli by měl hrát v Sanice, tak bych vám to, že vám to neřeknu. To by nebylo korektní ode mě, protože tu roli musel hrát jiný herec a ten ji odehrál také báječně a bylo by k němu nefér, kdybych řekl, že to měl hrát někdo jiný a on, že byl náhradník. Takže neřeknu.
6: Když se řekne herec, představují si někteří lidé, že člověk začne sypat z rukávu verše od stařičkého Podkoního a Žáka až po nejnovější prvotinu nadějného autora. V praxi to ale vypadá trošku jinak. Jedna stránka věci je profese, která nutí herce k tomu, aby recitoval a četl autory a básně, kterému režisér předepíše. Přitom to ale vůbec nemusí být v souladu s tím, co ten či onen herec má osobně rád. Já například při veškerém respektu nemám rád Březinu. Nebo lépe řečeno, moc mu nerozumím. A jako z udělání jsem jeho verše a komentář četl v televizním filmu, který točili v Brně. Mě vyhovuje Seifert, Nezval. Mám rád Hajného a Apolinéra a taky Jesenina a přitom Chlebníkova, ačkoliv ti dva jsou úplný protikpol. Já si vůbec myslím, že na to, co se komu v té které chvíli líbí, není vůbec žádný recept. Záleží na nátuře, temperamentu, náladě, prostředí a spoustě dalších věcí.

Radek hrál trenéra v seriálu Dlouhá míle, který já osobně jsem měl velmi rád a který jsem velmi rád režíroval a myslím si, že jsme spolu

0: spolu trávili spoustu času na Strahově a že to bylo velmi příjemné. Jako ostatně každá chvilka s ním strávená byla příjemná. Ten mechanismus kdysi tenkrát před rokem 89 byl takový, že režisér musel návrh na obsazení televizní inscenace nebo seriálu předložit nějakému nadřízenému orgánu v televizi a ten to podepsal nebo nepodepsal. A mohlo se stát, že některé jméno bylo třeba přeškrtnuto a bylo potřeba ho doplnit jiným jménem. A je možné, že Radek Brzo Bohatý asi pravděpodobně hrál ve více věcech, než nakonec hrál, ale on měl práce dost a byl hodně známý a byl divácky velmi oblíbený, takže on neměl zapotřebí si stěžovat nebo plakat. Nic takového jsem u něho nezaregistroval. Já si myslím, že Radka Brzo Bohatého nedokázal ovlivnit nikdo moc. On měl na věci svůj názor a byl to člověk, který, aspoň tak jsem ho já znal, že to byl člověk, který si za tím názorem stál a nebyl ochoten nikomu se uklonit nebo někomu poklonkovat nebo něco obětovat ze sebe za nějaký prospěch. To nebyl Radek Brzo Bohatý. A i to bylo na něm sympatické nebo důležité, že prostě nebyl z těch, kteří by vyžadovali. On spíš dával, než dostával. A myslím si konce, že raději dával, než dostával.
1: Já si myslím, že každý má kousek toho štěstí. Ono, zase, když je to, toho štěstí moc, tak není vzácný. Přestane to být to, najednou ten krásný okamžik právě toho štěstí. Takže toho štěstí, jak si v mém životě bylo, trochu, někdy víc, někdy míň. Ale bylo, já myslím, že prochází to u každého člověka. Popravdě řečeno, já si někdy myslím, že jsem se narodil na šťastné planetě. Že jsem měl jako štěstí, ale takový zvláštní štěstí.
0: Víte, já jsem Radka Brzo Bohatého zažil jako dospělého chlapa. A žádný Romeo, nic takového, nepřipadlo v úvahu, protože už byl zralý chlap a vlastně byl za zenitem těchto rolí. Ale nepochybně, kdybych ho znal jako mladého kluka, tak Romeo by mu podle mého názoru seděl. Nebo Hamlet. Velký shakespearovský úkoly. Já jsem ho na divadle tolik zase neviděl. Kdybych si měl vzpomenout na titul, ve kterém jsem ho viděl na jevišti, pokud si na něco mám vzpomenout, tak třeba na Krále Krysu. A tam byl báječný.
2: Petře, ty chceš jít pro ty prachy, i když víš, že ti nemůžu pomoct?
3: A co je na tom?
2: Nemůžu ti pomoct, slyšíš? Já ti nemůžu pomoct!
3: Já vím od první chvíle, že mě nemůžeš pomoct, já to by ano, tak na co čekáš?
2: Pojď! Sotva stojíš na nohou. Hned, Petře, hned. Já musím přivést prachy! Táta na mě čeká!
3: Na mě taky. Jenomže já už se nevrátím, Kingu. Mrzák bez ruky v důstojnické uniformě, to u nás prostě nejde. V Anglii si potrpíme na dobrý vkus.
2: Jaký vkus? K čemu uniforma? Blbče, dostaneš doživotní rentu, balík prachu. Za pravou ruku dávají dvojnásob, ti to hodí nejmín 10 000.
3: Mě neukecáš. Jestli jsem kdy v životě za něco stál, tak jedině proto, že jsem vždycky chtěl života všecko.
2: Žádný papírky. Neříkej mi sakra, že tady chceš chcípnout, to mě neříkej.
3: Nerozčiluj se, Kingu.
2: Tak ty chceš umřít jen proto, že by ti nepadla parádní uniforma, ty blbče! Záleží přece na jediný věci na světě! Aby člověk zůstal naživu! A aby vydělal prachy! Prachy! Všechno ostatní jsou keci!
3: Neměj strach, já to dokážu.
2: Jdeme. Počkej, Petře! Nikam nechoď. Zůstaneš tady.
0: My jsme spolu prožili spoustu nedělních odpolední, kdy jsme s mojí bývalou ženou Taťánou sedávali u Brzo Bohatých v Říčanech na zahradě, kde před prosklenou stěnou byl bazének se studenou vodou a tam se Radekrát koupal. A když jsme zasedli doma u kafička a u buchet jako venkovští kluci, tak s ním prostě bylo fajn. Bylo s ním prima a to není s každým. A je to vzácné. A myslím si, že jeho obrovská radost byl Ondra. Jeho syn. On byl strašně šťastný, že Ondra miluje hudbu a že tu hudbu umí produkovat, a když Ondra hrál nahoře, cvičil a my jsme seděli dole, tak on přestal mluvit a my jsme poslouchali, jak Ondra nahoře hraje. A to Radka činilo šťastným.

odchod Radka bylo něco, co mrzelo, bolelo, trápilo nejenom mě, ale mnoho dalších lidí. Smrt často si bohužel nebere ty správné. On točil nějaký seriál ve dny, kdy zemřel, a pokud vím, tak dokonce, když ho odnášeli na nosítkách z jeho domu, kdy mu vlastně puklo srdce, tak řekl: Hani, prosím tě, říkal své ženě, zkaž, že dneska už to nepůjde, ale že jakmile se dám jenom trošku do pořádku, takže to natočíme. On byl profesionál opravdu tělem i duší. Miloval tu práci, kterou dělal, a kterou dělal dobře. Kterou dělal hodně dobře. Spát.

0: Na herce Radoslava Brzobohatého vzpomínal v Úžasných životech režisér Jiří Adamec. Natáčela s ním Lenka Nechvátalová. Mistrem zvuku byl Radim Dlesk a dramaturgii měl Jan Herget.
1: Četba na pokračování na dvojce.
2: Je mladá, krásná, bohatá a zamilovaná.
1: Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela, a myslela na něj ustavičně.
2: Dokud se romantický sen nestane krutou realitou.
1: Necítila žádnou radost ze svého mateřství. Skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Pořád ji deptaly obavy z nějakého neurčitého neštěstí.
2: Jeden život. Román Guy de Maupassana jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Okouzlující svět lesů, luk a jedinečných tradic na východě Česka.
5: Zůstaly tam pařezy, které museli vykopat, podle toho je ten název ty kopanice.
4: Úchvatná krajina plná života, malebných zákoutí a lidských příběhů. Cestopisná série Přírodní divy Bílých Karpat.
6: Co si víc můžeme přát, než být součástí toho.
4: Premiéra 24. září na ČT2 a v iVysílání.
7: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Srdcovky od Dvojky.
8: Je úterý 15. září, digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 33 minuty 13 vteřin, no a dnes mají svátek dívky a ženy s křestním jménem Jolana, který žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 6665. Jolana je ženské křestní jméno slovanského původu a jde pravděpodobně o východoslovanský překlad řeckého jména Helena. Může ale pocházet také z maďarského slova Jolán, tedy dobrá, respektive správná dívka. Jméno nosí namátkou dokumentaristka Matějková, filozofka Poláková, herečka a zpěvačka Smyčková, televizní moderátorka a ředitelka nadace Charty 77 Konta bariéry Voldánová nebo specialistka na autorizaci autorských práv Zemanová. A Jolana je také značka, pod kterou se od roku 1960 vyrábí v Hradci Králové české elektrické kytary. Jméno tyhle kytary dostali podle křestního jména dcery hlavního konstruktéra kytar Josefa Růžičky. K nositelka jména Jolana teď letí sváteční blahopřání a při poslechu druhé série ověřených a časem prověřených nahrávek tohoto týdne, ať už jste si Dvojku naladili kdekoliv a děláte cokoliv, vás od mikrofonu studia v Praze na Královských Vinohradech vítá a dobrý zvuk přeje Miloš Skálka.

dnešní hudební setkání právě otevřela Judita Čeřovská, a to za doprovodu rozhlasového orchestru. Judita patřila svého času na naší domácí hudební scéně k nejpopulárnějším, v rádiu nejhranějším a na deskách k nejprodávanějším interpretkám. Z jejich písniček jako Dominiku je po dešti malý vůz, každý jednou velkou lásku potká, Dlouhá bílá noc nebo Řekni, kde ty kytky jsou, se staly evergreeny. Narodila se v roce 1929 a zemřela na podzim roku 2001 ve věku 72 let. Na sklonku září roku 1963 naspívala s rozhlasovým orchestrem pod taktovkou dirigenta Josefa Vobruby melodii Harryho Macourka, kterou autorka textu Jiřina Fikejzová nazvala Orionu, a právě tuhle nahrávku jsme teď poslouchali. Billy Ocean, vlastním jménem Leslie Sebastian Charles, se narodil v roce 1950 v souostroví Trinidad a Tobago, ale vyrůstal ve Spojeném království. Ve své nové domovině, tedy na britských ostrovech, měl v letech 1976 až 1993 20 singlových hitů a uspěl také se 7 alby, včetně hitových výběrů. A navíc s tuctem singlových hitů se zapsal i do amerických singlových žebříčků. Na jaře roku 1977 byl Billy Ocean na druhém místě oficiální britské 20 nejprodávanějších singlů s nahrávkou skladby Red Light Spells Danger. Červená signalizuje nebezpečí.

Velký britský singlový hit Billyho Oceana Red Light Spells Danger, červené světlo znamená nebezpečí. To byl návrat do jara roku 1977 a současně na druhé místo oficiálního britského singlového žebříčku. Sestry řeckého původu Marta Athena Eleftheriadou se prosadily ve spolupráci s brněnským skladatelem, kytaristou, kapelníkem a producentem Alešem Sigmundem a spolu s ním se staly členkami rockové skupiny Vulkán. No a právě s Vulkánem se úspěšně zúčastnili brněnského Beat Salonu i prvního československého beatového festivalu. To bylo v pražské Lucerně. Od úspěšného startu se z naší hudební scény nestratili a v následujících minutách dnešních písniček Od srdce, pro srdce, pro duši a pro uši nás obě sestry vrátí do roku 1970, kdy se skupinou Aleše Sigmunda a s velkým smyčcovým rozhlasovým orchestrem pod taktovkou Miloše Machka naspívali ve studiu rozhlasu v Brně melodii Aleše Sigmunda, který na textu písně spolupracoval s Pavlem Smíralem. Marta s Tenou právě přinášejí Srdce na dlani.

0: Marta Athena, Eleftheriadu a jejich srdce na dlani. To byl návrat do roku 1970. Soulová královna Aretha Franklin se narodila v Memphisu ve státě Tennessee, kde prožil podstatnou část svého nedlouhého života Elvis Presley. Aretha, která je ročník 1942, patří k vůbec nejúspěšnějším americkým zpěvačkám. V letech 61 až 1998 měla v americkém singlovém přehledu bezmála 8 hitů a ve specializovaném rhythm and bluesovém žebříčku dokonce kolem stovky. V roce 1987 byla uvedena do rock'n'rollové síně slávy a v roce 1994 převzala za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. Soulová královna Aretha Franklin, která odešla na věčnost v polovině srpna roku 2018 ve věku 76 let, byla v létě roku 1968 ve Spojených státech 10. v tamním žebříčku Billboardu a ve Velké Británii v singlové 20. dokonce 4. a to s nahrávkou skladby Barta Bekerika a Ola Davida I Say a Little Prayer, odříkávám modlitbičku, kterou rok dříve uvedla ve známost na svém albu Windows of the World, Okna do světa, Dionne Warwick. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.
1: Srdcovky od dvojky.

Hit z léta roku 1968 a Aretha Franklin I say a little prayer for you. Odříkávám pro tebe modlitbičku. Skladba známá také v české verzi pod názvem Proč mě nikdo nemá rád. Skupina Blue Effect, známá také jako Special Blue Effect, Modrý efekt nebo M efekt, to podle toho, v jakém časovém údobí uvolnění či utažení režimu se kapela právě nacházela, odehrála svou koncertní premiéru 27. listopadu roku 1968 v dnes legendárním pražském Music F Clubu, tedy v prostorách Smíchovského domu kultury Kovoprůmyslu, kde se dnes nachází hudební klub Futurum a kde jsem v dobách svých začátků odehrál také své první diskotéky. O necelý měsíc později, v prosinci roku 1968, získala skupina Blue Effect na druhém československém beatovém festivalu cenu Objev roku. Blue Effect založil po svém odchodu z kapely Matadors kytarista a skladatel Radim Hladík a ten také určil stylové zaměření Blue Effectu, kterým se zprvu stalo bílé rhythm and blues s výraznými přesahy do jiných hudebních žánrů. Z roku 1977 pochází objevná nahrávka moravské lidovky Ej padá, padá Rosenka, která potom patřila vděčným číslům koncertů skupiny Blue Effect, skladbu v úpravě Radima Hladíka, Oldy Veselého, Fedora Fresha a Vlade Čecha nahrála skupina Blue Effect ve studiu bratislavského Opusu.

rok 1977, studio bratislavského Opusu, rocková úprava moravské lidovky Ej padá, padá Rosenka a Blue Effect. My jsme s touto nahrávkou vstoupili do další hodiny úterního večera. Teď máme 19 hodin, k tomu 49 vteřin dvojka vysílá živě. Americká vokální skupina The Drifters vznikla v roce 1953 jako formace kolem sólového zpěváka Clyda McFactora, který o dva roky později vyrazil na sólovou dráhu. V letech 1955 až 1966 měli The Drifters doma ve Spojených státech více než 35 hitparádových singlů, ale jejich hitparádová kariéra poté, až do konce 70. let, pokračovala na naší straně Atlantiku. Z kraje září roku 1975 byli The Drifters na třetím místě britského singlového žebříčku s nahrávkou skladby nazvané Támhle kráčí moje první láska. There goes my first love. The Drifters.

Skvělá americká vokální formace The Dritters nás právě vrátila ve skladbě anglických hitmakerů Barryho Masona a Rogera Greenawaye na začátek září roku 1975. There goes my first love, tamhle kráčí moje první láska. 6. března jsme si připomenuli nedožité 75. narozeniny Jiřího Schellingera a krátce poté 13. dubna také 45. výročí jeho tragického úmrtí. Zpívajícího autora a kytaristu Jiřího Schellingera si v dnešním pořadu Na dvojce poslechneme společně v nahrávce jeho vlastní melodie, kterou textem opatřil František Ringo Čech, který skladbu nazval Bral jsem to vážně. Autorská nahrávka Jiřího Schellingera vznikla v polovině června roku 1978 v někdejším suprafonském studiu Mozarteum za doprovodu skupiny Františka Ringo Čecha.

0: autorská nahrávka Jiřího Schellingera z poloviny června roku 1978. Bral jsem to vážně. Anglický zpěvák Bitty McLean, který se narodil v Birminghamu v roce 1972, se upsal muzice reggae, stejně jako skupina UB40, která pochází také z Birminghamu. V letech 1993 až 1996 měl Bitty McLean v britském singlovém žebříčku 10 hitů a k tomu úspěšné album Just to Let You Know, jen abych ti dal vědět. Největší úspěch mu přinesla do reggae rytmu převedená písnička Dedicated to the One I Love, věnováno té, kterou miluju. Píseň je dneska vlastně popový standard. Už v roce 1959 tuhle skladbu uvedla ve známost dívčí americká vokální skupina The Shirelles a potom s ní v žebříčcích bodovali The Mamas and Papas nebo Bernadette Peters, ale nahráli ji také namátkou Bob Dylan, Linda Ronstadt nebo Neil Diamond. Ale nás čeká píseň Dedicated to the One I Love v rytmu houpavého reggae a s ní Bitty McLean.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

rytmu houpavého reggae Bitty McLean a jeho verze jinak často nahrávané písně Dedicated to the One I Love, věnováno té, kterou miluju. Na jaře roku 1994 šesté místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů. O slovo se v následujících minutách dnešního hudebního setkání přihlásí Hanspaulský bard Ivan Hlas, ročník 1954, který 10. května oslavil 72. narozeniny. Vystudoval knihkupeckou školu, prošel spoustou nejrůznějších zaměstnání i skupin, začínal jako folkový zpěvák, s Ondřejem Hejmou zakládal skupinu Žízeň, potom působil opět s Hejmou v kapele Žlutý pes, která se z kraje 80. let jmenovala Tomahawk a psal texty pro Jojo Band. V roce 1982 vedl Ivan Hlas vlastní skupinu Navi Papaya, ze které o rok později vznikla skupina Nahlas. Na jaře roku 1986 nahrávala tahle formace album nazvané prozaicky Ivan Hlas a Nahlas a v polovině května roku 1986 vznikla pro tohle album autorská nahrávka písničky Láska je krám.

ti nedaroval. Jenom tak 10krát týdně jsem tě potřeboval. Ulice vypadá bíle, tak půjdu zas dál. Dokud jsem při plný síle,

To je ten roku 1986, Ivan Hlas a Nahlas a Láska je krám. O další písničku se postará jeden ze dvou posledních žijících členů skupiny The Beatles, a sice Sir Paul McCartney, který u nás zatím koncertoval dvakrát a pokaždé to bylo v Praze. A já jsem měl v roce 2004 tu vzácnou možnost s ním pořídit v Curychu obsáhlý rozhovor z oka do oka. V roce 1999 si Paul McCartney udělal velkou radost, když natočil a vydal album svých oblíbených rock'n'rollových kousků. To bylo album nazvané Run, Devil, Run, Utíkej, ďáble, utíkej. V sestavě 15 nahrávek nechyběla písnička ze zpěvníku Elvise Presleyho All Shook Up, celý roztřesený. Na jaře roku 1957 si ní Elvis obsadil první místo všech rozhodujících amerických singlových žebříčků a premiérově také první příčku britského žebříčku nejprodávanějších singlů. Paulu McCartneymu bylo v té době 15 let. Do písničky se doslova zbláznil a s odstupem 42 let si ji s velkou chutí zaspíval.

celý roztřesený All Shook Up, rok 1999, a Paul McCartney v nahrávce rock and rollu z repertoáru Elvise. Ve 40 letech v roce 1993 vydal zpívající autor a kytarista Jaromír Nohavica, rodák z Ostravy, ročník 1953, výtečné album Mickey Mausoleum. O aranžmá všech písní se tehdy postaral Nohavicův kolega a hudební souputník Karel Plíhal. A výrazný podíl na podobě 14písňového alba měl také Zdeněk Vřešťál z někdejší skupiny.

skupiny Neres dnes Neřeš. Výjimečná písňová poetika Jarka Nohavici a jeho skvělé zacházení s rodným jazykem hrají na všech jeho nahrávkách prim. A tak, ta, která nás čeká, není výjimkou. Peklo a ráj.

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, z

0: Písničku Peklo a ráj si hrajeme z alba Jaromíra Nohavici Mickey Mausoleum. Jehož nahrávky vznikaly na jaře roku 1993 v olomouckém nahrávacím studiu aranžéra skladeb Karla Plíhala. Skladatel, zpěvák a pianista Neil Sedaka, rodák z Brooklynu, ročník 1939, patří k legendárním osobnostem zámořské a potažmo světové scény populární hudby. Absolvent slavné Juilliard School, kde studoval klasickou klavírní hru, měl doma ve Spojených státech v letech 58 až 80 rovné 30 hitparádových singlů a třikrát stanul v těchto přehledech nejprodávanějších singlů na prvním místě. My se s Neilem Sedakou vrátíme do podzimu roku 1962, kdy v žebříčcích bodoval s autorskou nahrávkou skladby Next Door to an Angel, V sousedství anděla. Jejíž text napsal jeho stálý spolupracovník Howard Greenfield. V žebříčku hudebního týdeníku Billboard obsadil single místo 5., v listu Music Vendor 8. a v cashboxu 10. Neil Sedaka.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Neil Sedak a Next Door to an Angel, singlový hit z podzimu roku 1962. Aktuální čas 19 hodin 30 minut 12 vteřin. Dvojka vysílá živě, je úterý 15. září 2026. Letí to letí a proto se do tohoto pořadu hudebních vzpomínek vejde také skupina Činasky, která vznikla v roce 1987 pod názvem Starý hrady, ale fanoušci skupinu spontánně přejmenovali na Starý hadry. Formaci dali dohromady Pavel Groman a Michal Novotný, který posléze začal používat příjmení Malátný. V roce 1994 se kapela pod vlivem Charlese Bukovského a podle jeho literární postavy přejmenovala na Činasky a v roce 1995 vydala eponymní debutové album. Ze druhého alba skupiny Činasky, které vyšlo v roce 1997, pochází nahrávka písničky Dlouhej kouř, která dala albu také název. Michal Malátný nejen zpívá, ale skladbu také složil a napsal text.

Rok 1997, Činasky a dlouhej kous. A vydáme se do zámoří. Britsko-americká pop-rocková skupina Foreigner, tedy cizinec, vznikla v New Yorku, kde se jejím hnacím tandemem stali anglický kytarista Mick Jones, rodák z Londýna, ročník 1944, a zpěvák Lou Gramm, který se narodil v roce 1950 v New Yorku. No a je před námi jediné americké číslo jedna téhle skupiny, která ale měla v letech 77 až 1995 v zámořském žebříčku celkem 23 zápisů a v singlovém přehledu Spojeného království uspěla 13krát. Balada z pera Micka Jonese, nazvaná I Want to Know What Love Is, známá také v české verzi Bez lásky láska není, skvěle posloužila jako pilotní single k albu Agent Provokatér, které stejně jako single dosáhlo v roce 1984 na první místo britského albového žebříčku, zatímco ve Spojených státech bylo na místě čtvrtém.

Rok 1984, skupina Foreigner, I Want to Know What Love Is. Doživotní princ Josef Zima, který odešel na věčnost 6. března loňského roku v úctyhodném věku 92 let, nás v následujících minutách vrátí do roku 1962. Na konci června naspíval Josef Zima ve studiu Strahov a za doprovodu své skupiny písničku, ke které si složil hudbu a napsal text, a zrodila se twistová trvalka nazvaná Proč se neusmíváš?

Proč se neusmíváš? Tolik autorská nahrávka Josefa Zímy z roku 1962, která se k posluchačům dostala na jaře roku příštího. Nedá se nic dělat, dnešní hudební setkání zvolna končí, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál. Je tady hudební finále, o které se dnes postará anglická skupina The Real Thing, skutečná opravdová věc, která si prožila doma na ostrovech dekádu velkých úspěchů v letech 76 až 86, kdy vstoupila do britského singlového žebříčku 14krát. Na jaře roku 1976 se její nahrávka písně You to me are everything, Ty jsi pro mě všechno, zastavila až na prvním místě britského singlového přehledu. No a tenhle single také udělá hudební tečku za dnešní sestavou nahrávek z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali a vám u rozhlasových přijímačů a dalších přístrojů, na kterých nás posloucháte, přeju přesně takový večer, jaký se ho sami představujete mít. Hlavně zdraví a ať vás život baví. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího setkání loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer, připomínám, že už za chvíli tady budou bleší pohádky a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Zůstaňte s dvojkou.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Už tu čekám na všechny, kteří jsou zvědaví, co bude dál s pětkou bleších kamarádů. Přišli sice ovoříška ťapku, ale park je přece plný psů a páničků. Stačí si někoho vybrat a včas si mu skočit do kožíšku. Druhá bleší pohádka se jmenuje Renča a Arabelka. Tak honem do postýlek. Právě začíná.

0: Dobrý večer, děti. Pět blech, meda, béda, renča, skóča a pišta smutně dřepělo na lavičce v parku. Neměli domov, neměli zvířátko, na kterém by mohli žít. Smrákalo se. Parkem začali chodit páničkové se svými psíky na večerní venčení. No, snad půjde někdo dostatečně blízko, aby mohli naskočit. Dlouho to nevypadalo. Ale pak se k lavičce přiblížila dáma a na třpitivé šňůrečce si vedla maličkého psíka. To je naše šance, vykřikl Pišta.
1: To těžko, protestoval Skóča. Vidíte, jak je ten pes navlečený.
0: A ta paní strašně voní, upozornila maličká Meda. Všechny se asi nechytíme, přikývl Béda. Na nejvýš jedna z nás, že by... Já! Vykřikla zrzavá Renča. Bleskově se rozhoupala a než Béda svou myšlenku dokončil, hop, byla pryč.
1: To je celá Renča střelená,
0: povzdychl si Pišta. Čtyři blechy dál osaměle seděli na lavičce a s nadějí vyhlíželi příchod dalšího chlupatého domova. A Renča? Té se opravdu podařilo doskočit na oblečeného psíka. Přeskákala po vyšívaném propínacím kabátku až k jeho hlavičce a chlupatým špičatým ouškům.
2: Ahoj,
0: pozdravila ho. Pejsek sebou škubnul.
2: Co pak je, Arabelko?
0: Zeptala se psíka navoněná paní. Arabelka se zastavila a zavrčela. Bleška ovšem slyšela toto.
2: Co si zač? Ty, co mi sedíš za uchem?
3: Jsem Renča, tvoje blecha, odpověděla. Tobě se líbí ty šatičky?
0: Arabelka strnule stála a její paní na ní nechápavě hleděla. Po chvíli pejsek nejistě zavrčel odpověď.
2: Jsem čivavá, jsem křehká a miluju teplo.
3: Jo, a líbí se ti ty šatičky?
0: Trvala na své otázce blecha. Arabelka si sedla, o tomhle jí nikdy nenapadlo přemýšlet.
2: No, když mrzne, tak jsou fajn.
3: A když nemrzne?
0: Co je tohle za otázku? Fenka divoce zavrtěla tělíčkem, aby prozkoumala, jak se v oblečku stejné barvy, jakou měl paniččin kabát, cítí.
2: No, když nemrzne, tak mě spíš štvou,
0: odpověděl konečně psík.
3: Třeba nejsi křehká. Kdybych tě štípla, tak co?
0: Pokračovala ve znepokojivých dotazech blecha.
2: Nevím, asi bych omdlela,
0: vydechla Fenka.
3: Tak to zkusíme?
2: No, raději. Aha!
0: Renča málo kdy čekala, až někdo domluví. Bleskově se vsunula Arabelce pod kabátek a štípla jí. A Arabelka neomdlela. Vyskočila do vzduchu, vysoko, a následně sebou plácla na zem a zuřivě zaválela několik sudů.
2: Co je to, Arabelko? Vykřikla paní. Božinku, ty se zcela umazala, aby ty jsi mi nebyla nemocná.
0: To štíplo, vyštěkla Arabelka na blechu.
3: Ha, tak nejsi křehká. A pod tím tvým kabátkem se mi líbí. Zůstanu u tebe,
0: oznámila Renča Fence.
2: Ale já nechci.
3: Oblečky taky nechceš a máš je,
0: zasmála se Renča, načež Arabelku znovu štípla. Ta strašlivě zavila, vytrhla své paní z ruky třpitivé vodítko a začala lítat po parku a zuby ze sebe strhávat šatičky.
2: Ari, no co to je? Ari, pojď ke mně!
0: Křičela paní. Ale Ari neposlouchala. Paní proto nezbylo, než začít psíka chytat, což se jí nakonec po značném úsilí povedlo. Musela ale po čtyřech vlézt do neprostupného křoví a odtamtud Fenku, třímající v zubech kus svého oblečku, vylovit.
3: Ty jo, ty jsi teda divoká,
0: pochválila Arabelku Renča.
2: Jo?
0: Zeptal se udýchaně a potěšeně psík.
2: Honem domů, miláčku,
0: sténala dáma a snažila se je obě očistit. Nevěděla ale, že si spolu se zmítající se Fenkou, umazanou a otrhanou jako ještě nikdy, bere domů i blechu. Arabelčin domov Bleše Renče vyrazil dech. Psík nejenže měl postýlku, třpitivou mističku na jídlo i vodu. Měl taky šatničku plnou oblečků ve všemožných barvách.
3: Tady mi bude dobře,
0: vydechla Renča.
2: Ale moje paní mě často koupe, varovala jí Fenka. Tam vedle je koupelna a půlka lahviček na vaně je pro mě.
1: Renča se zachvěla. Pak jí ale zrak ulpěl na řadě srovnaných psích kabátků a uklidnila se.
3: Počkám tady. Je tady takových schovávaček?
2: To ne. Já už ty blbý šaty nechci.
1: Vyštěkla Arabelka. Vytrhla se své paní a začala vší svou čivavý silou demolovat šatničku a trhat oblečky.
2: Ari, začala zase ječet paní. Co je to s tebou?
3: Ta to nepochopí,
1: okomentovala situaci Bleška.
2: Já to nechápu,
1: sténala dáma a prala se s psíkem, který odmítal vydat zlatavý kabátek s bambulkami. Nakonec ho paničce z ruky vyškubl a zalezl s ním pod skříň.
2: Aby ty jsi mi neměla vsteklinu,
1: děsila se paní.
3: Vždy to říkám, nepochopí, že jsi zvíře a ne hračka.
1: Pobaveně šeptala Arabelce do ucha Blecha.
2: Když mi něco nechutná, tak to pochopí a nedává mi to,
1: nesouhlasil psík.
2: Vylez, okamžitě mi vydej ten overal,
1: rozkřičela se dáma.
3: Ta je nemožná,
1: bavila se dáminým zoufalstvím Renča. Jenže právě v tu chvíli se Arabelce v hlavince zrodila zásadní myšlenka.
3: Poslyš, Blecho, jestli se mi podaří mé paní vysvětlit, že nechci oblečky, přestaneš mě štípat a vůbec odstěhuješ se k někomu jinému?
1: Fíha, ty nejsi jen divoká, ty jsi i chytrá čivava.
3: Tak odstěhuješ? To se ti nepovede, řekla spokojeně Renča, takže ti to klidně slíbím.
1: Pozorovala přitom dámu, jak sbírá cáry oblečků a vykřikuje přitom.
2: To ne, to je kašmír a tohle bukle, to ne.
1: Uvidíme, štěkla Arabelka a vylezla spod skříně. Docupitala ke své štkající paničce a olízla jí něžně obličej. Pak jemně tlamičkou vzala z ruky utrženou nohavici a odnesla k odpadkovému koši. Dáma na psíka zaraženě hleděla.
2: To vypadá, jako bys měla něco proti svým oblečkům,
1: zašeptala. Fenka se k ní vzápětí vrátila a po psím způsobu jí zase opusinkovala. A pak to udělala ještě mnohokrát. Dala pusinku, sebrala obleček, odnesla ke koši. Paní obleček vzala, narovnala a chtěla vrátit do šatny. Arabelka paní opět trpělivě olízla a oděv opět odnesla. A znovu, a znovu. Nakonec zmožená paní řekla.
2: To jsem z toho jelen. Miláčku, ty prostě nechceš nosit šaty, že?
1: Arabelka vesele zaštěkala. Následovalo další velké pusinkování, které z čivavýho ouška pozorovala čím dál zachmuřenější Blecha.
2: Tak já už ti je dávat nebudu,
1: řekla přemožená paní. Půjdeš ale do vany, ano?
2: Jsi špinavá jako čuně.
1: Arabelka radostí vyskočila a Bleška Renča z ní posmutněle seskočila. Tak to vypadá, že už je zase bez domova. Blechy jsou totiž různě divoké a zlobivé. Vždycky ale drží slovo. Co se dá dělat? Při raním venčení se bude muset zase vrátit do parku. Snad tam její bleší přátelé ještě budou. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Noční mikroforum.
6: Hostem Moniky Valentové bude krizová interventka a specialistka pro školství z poradny Wigwam Michaela Dlouhá. Co chystá poradna pro pozůstalé děti a jejich dospělé k 10. výročí existence? Jak čeští učitelé mluví s dětmi o smrti a neměli by to nechat na rodičích? A proč školy hledají pomoc odborníků většinou pozdě?
5: Noční mikroforum. Dnes večer po 10:30
7: na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
8: Přeju pěkný úterní večer z Dvojky. Cestující do Lince nastupovat. Takový je podtitul Toulek českou minulostí, už je za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Martin Hrdinka a hitparáda Dvojky v 21 hodin. Ve 22 hodin četba z románu Jeden život, z románu, pod kterým je podepsán Guy de Maupassant. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, všichni naši milí, vítáme vás u 74. toulek českou minulostí. Jsme rádi, že zůstáváte vytrvalými posluchači navzdory jiným lákadlům života, ku příkladu politice. Náš kolektiv vám může slíbit, že vytrvá. Teď jde o to, zda s námi vydržíte i vy.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Ano, tito jmenovaní, k nímž nutno zahrnout ještě režiséra Jaromíra Ostrého a bez pochyby též knižního inspirátora Petra Horu Hořejše, tak tedy my všichni vám nabízíme příběh první železné dráhy na našem území.

0: Cestující do Lince nastupovat, die Fahrgäste nach Linz einsteigen bitte. Opakuji, cestující do Lince nastupovat.
1: Tak tedy nejprve, kde se nalézáme, milé dámy a vážení pánové. Ano, jsme přímo v Budweisnaja, v Budějovicích, zvaných též České. A to na místě staničního nádraží, jež má tu nevšední čest chlubiti se, že je prvním Bahnhofem a neb drážním dvorem nejen v mocnářství habsburském, leč na europejském díle světa. Ano, jest tu živo a čilo, i když mé kapesní hodinky ukazují sotva pátou hodinu ranní, prosím, dobytelného železničního vozu a nebo vagónu zvaného Steelwagen Hannibal usedají první pánové a s nimi ve slušivých cestovních kostýmcích též dámy. Račte prominout, milostivá paní, jen velice nerad vám zavazím.
2: Nix passiert, liebe junge Mann.
1: Ich kiese ihrer Hand gnädige Frau. Ruku líbám a již se vše nachyluje ke kýženému okamžiku, neboť trén, tento pravidelný spoj po železné silnici mezi Českými Budějovicemi a Lincem, jest připraven vyraziti.
3: Ano, kolega se zhostil role reportéra virtuálního CK rozhlasu na výbornou.
1: Vielen Dank.
3: Kolegyně v roli pasažérky taky nesklamala.
2: Es war mir eine große Ehre.
3: Tak. I němčinu jsme si procvičili.
2: Akorát, že tenkrát ještě jedno století nebylo po rozhlase vyduslechu.
1: Ba ani slovo rozhlas ještě nebylo vynalezeno.
3: Já jsem zdůraznil, že všechno bylo virtuálně. No hlavně, že jsme vaším přispěním vpadli přímo do prostřed děje.
1: Ano, v Českých Budějovicích se chystá k odjezdu koně z Přeška.
4: Tak to byly proudy nebo kolony formanských vozů po takzvaných císařských cestách, které vozily zboží v dolním dvořišti, se potom rozdělovaly. Některé směrovaly na Nové Hrady, ale většina teda přímo na Budějovice, protože České Budějovice měly jako určité výsadní právo kontroly provozu a tím i také vybírání daní. Formání to byla taková poměrně jako vyspělé teda řemeslo rozvětvené, které mělo i svoje vlastní zvykosloví, měli svoje prostě písně, měli svoje formanské pasy bohatě vyšívané, což také svědčilo o tom, že se jim některým z nich nevedlo špatně. Oni také patřili mezi svým způsobem určité nepřátelé potom výstavby železnic, poněvadž železnice je připravovala o chleba.
3: Vyprávěním historika doktora Vratislava Kulíře jsme si připomněli dobu staré předželezniční slávy.
2: Zejména, jak formani na železnou silnici nevražili.
1: Kdo ví, nechybělo mnoho a milí voskové by se museli směřovat na místo železnice s průplavem.
2: Proti průplavu však byli nejenom formani, ale i plavci na Dunaji, kteří se obávali toho, že by odvedení vody mělo zlé následky na plavbu po řece.
1: Hlavní argument pro železnici a proti průplavu však přinesl František Josef Gerstner. Na zasedání hydrografické společnosti v roce 1807 jej nanesl asi těmito slovy.
0: Tak tedy průplav. Zajímavá myšlenka, hodná našeho století. Ovšem, pánové, použitelnost by byla velmi problematická. Splavnost bychom měli zaručenu pouze 7 měsíců v roce, dokud by voda nezamrzla. Náklady na výstavbu by nesmírně stouply budováním plavebních komor nutných pro překonání výškových rozdílů. Spočítal jsem, že by jich bylo zapotřebí 243. Plavba kanálem by se počítala na 6 dní.
1: František Josef Gerstner ale nebyl člověk, který jenom zdůvodňuje, proč něco nejde.
3: Takových najdeme i dnes 5 na prstech jedné ruky.
1: On už měl v té době svůj návrh.
0: Die Eisenbahn. Železná silnice či železná dráha. Železnice, vážení pánové. Die Pferde Eisenbahn. Koně spřežná dráha.

0: A co? Prošlo mu to?
1: Doba byla zlá.
0: No, to je permanentní znak skoro každé doby, že se současníkům jeví jako zlá.
1: Jenomže tehdy se v Evropě válčilo a pro boje s Napoleonem už nezbývaly peníze na uskutečňování velkých myšlenek.
2: Přesto však císař František I. zásluhy Františka Josefa Gerstnera ocenil.
1: V roce 1810 ho povýšil dědičně do stavu rytířského.
2: A o rok později mu přidal k dosavadním úředním titulům ještě post ředitele vodních staveb v Čechách se zvláštním služným 2000 zlatých.
3: Jest ještě otázkou, zda mé povýšení bude štěstím pro mne a mé dítky.
0: Laureát zřejmě zůstal oběma nohama pevně na zemi.
2: Když ho chomutovští občané žádali, jestli by se nedal pro jejich radnici namalovat, stálo je to dlouhé přemlouvání.
1: Na jedné straně skromnost, na straně druhé tvrdost. Od svých podřízených vyžadoval poslušnost skoro slepou.
2: A byl tvrdohlavý, konzervativní. Udělal si hodně nepřátel mezi těmi, kteří chtěli po anglickém vzoru stavět parní stroj na kola.
3: Jsou to jenom takové hračky.
2: Když po válce a pádu Napoleonově v roce 1815 přišla zase klidná léta vývoje, oprášil svůj starý návrh na koně spřežnou železnici a tentokrát měl úspěch.
0: Úspěch ano, ale taky 6 křížků na krku.
2: To už se těžko začíná práce na díle, jehož provedení se může táhnout celá desetiletí.
1: Proto předal stavbu svému synovi Františku Antonínovi.
0: Měl otec lepší volbu?
1: Neměl. Mladý Gerstner, který měl za sebou studijní cestu po Velké Británii, byl tím nejlepším řešením.
3: 25. července roku 1825. rýpl mladý inženýr poprvé do země, aby zahájil stavbu první železnice nejenom v českých zemích a v rakouské monarchii, ale na celé evropské pevnině. Duchovním otcem myšlenky, která měla v několika desetiletích změnit tvář Evropy, byl František Josef Rytíř Gerstner.

0: výstavbu koně z Přešky mohl tedy František Josef s klidným svědomím svěřit svému synovi Františku Antonínovi a odejít do penze.
1: Toho ani nenapadlo. Byl přece ředitelem vodních staveb v Čechách.
0: No a?
1: A jako takový musel podniknout každou chvíli nějakou služební cestu.
2: V dostavnících, pochopitelně.
1: Jeho pevné zdraví ho poprvé zradilo v 65 letech, kdy jednu cestu odnesl zápalem plic.
2: Vykřesal se z něho, ale od té doby kašlal a začal špatně vidět.
1: Teprve tehdy požádal císaře, aby byl zproštěn profesury na Pražské univerzitě.
2: Panovník mu vyhověl, ale ponechal mu všechny příjmy, jakož i titul guberniálního rady.
1: Gerstner však stále přednášel. Jeho denní pracovní doba trvala 16 až 18 hodin.
2: Poslední dny strávil u svého zetě statkáře v Mladějově u Jičína.
1: Tam ho zastihla zpráva, že z jeho popudu bylo technické učiliště podstatně rozšířeno a dále, že v mocnářství budou zřízeny nové reálné školy, od kterých si sliboval, že budou připravovat mladé lidi výlučně pro další technické studium.
2: Bylo to jeho poslední vítězství na tomto světě. Zemřel 25. června 1832 ve věku 76 let.
1: V té době jezdila jeho koníka neboli koněspřežná železnice už čtvrtým rokem.
3: Dva dny před koncem roku 1823 požádal Gerstner syn o udělení koncese na stavbu koněspřežné železnice mezi Vltavou a Dunajem. Rozhodnutí uspíšila dohoda polabských států o volné plavbě na Labi. Rakouská vláda byla mimo jiné vyzvána, aby zregulovala Labe i Vltavu až do Českých Budějovic a vybudovala kanál nebo železnici mezi Vltavou a Dunajem, čímž by se značně usnadnila přeprava zboží z Hamburku do vnitrozemí. Mladému Gerstnerovi bylo ani ne za rok uděleno výhradní privilegium k stavbě dřevěné a železné dráhy spojující Mauthausen a České Budějovice. Bylo však hned od začátku zřejmé, že koněspřežná železnice se nebude stavět na státní náklady. Proto Gerstner postoupil privilegium akciové společnosti vídeňských bankéřů. Mezi touto společností a jím byla uzavřena dohoda, že on bude řídit technickou stránku podniku, bankéři měli zabezpečovat finanční a organizační stránku díla. Rentabilitu 130 kilometrů dlouhé koně z Přešky měla zajistit pravidelná přeprava soli ze Solnohradské komory do Čech, nepodléhající konjunkturálním výkyvům. Podstatně levnější přepravní tarify měly převést veškerý solní obchod ze silnice na novou komunikaci.
0: To jsme se dočetli v knize profesora Milana Hlavačky Dějiny dopravy v českých zemích.
1: Stavba se rozeběhla v září roku 1825.
2: A zanedlouho už na ní pracovalo na 6 000 dělníků a 1 000 koní.
1: Krajinou se začala vinout dráha se zářezy v terénu a s mohutnými náspy.
2: Měla před sebou těžký úkol.
1: Ano, musela překonat výškový rozdíl 330 metrů.
0: V Británii měli se železnicí už nějakou tu zkušenost. Jak si s převýšením poradili tam?
1: Když mělo přijít stoupání, koně se vypřáhly a vozidla se dopravovala dál pomocí zvláštního zařízení jakéhosi výtahu.
0: Výtahu?
1: Na nejvyšším bodě bylo jednoduché kolo, kolem něj lano, na obou koncích lana několik vozů. Jedny vozy sjížděly dolů a současně vytahovaly jiné.
2: A nebo se naložená vozidla vytahovala nahoru třeba parním strojem, vodním kolem, koňským žentourem.
1: Což se ovšem mladému Gerstnerovi nelíbilo.
0: Proč?
1: Protože on chtěl kopat zářezy a stavět náspy.
2: Čímž byli zase nemile překvapeni pánové z vídeňské komise.
3: Cestujícím se při pohledu z výšky zatočí hlava. Je to nebezpečné. Co když vozy ze svahu spadnou? Ta výška.
1: Gerstner se jenom usmíval a opakoval stále dokola, že je to nutné, že dosažená výška se nesmí ztratit.
3: Co když přijde sníh a po něm obleva? Co prudké lijáky, co udělá vodní příval s tak velkou spoustou zeminy?
1: Gerstner na to, že je nutno úpatí náspů kvůli povodňovému nebezpečí zpevnit.
3: A co nárazy ze shora?
2: Tato námitka byla vážnějšího charakteru.
3: Jestliže budou těžší koně klusat s řadou těžkých vozů po vysokém náspu, musíme počítat s tím, že otřesy nás se prozruší.
2: Tuto výhradu Gerstner uznal. Především proto, že pořád počítal s myšlenkou parních lokomotiv, že jednou budou po jeho trati tahat vozy parní lokomotivy místo koní.
0: I když jeho otec o tom nechtěl ani slyšet,
1: rozhodl, že uvnitř náspu bude pevné kamenné jádro a teprve pak přijdu na vrch kolejnice.
4: Neměla kolejnice v tom dnešním slova smyslu, byly to trámy, na kterých byly takové dlouhé, jako řekli, pláty, takové vodící lišty, které vedly v dráhu těch kol.
5: Až vlastně jezdila po dřevě, ne po železe.
4: Jezdila teda po dřevě i po železe. To železo bylo v menšině proti tomu dřevu. Dále potom byla jako důkladněji, měla dělanák zvaný ten, kde se tomu dneska říká železniční svršek nebo spodek. Ten byl v podstatě vyzdíván do poměrně hluboko, takže jezdila vlastně po takových zděných kamenných náspech.
5: A poctivá práce tedy.
4: Důkladná poctivá práce. Za třetí potom musela pamatovat na to, že potáhnou koně. To znamená, že musela mít určité prostě takové cesty pro ty koně. A musela také i ten provoz zase pamatovat, že ty koně vydrží jenom určitý kus cesty, že se musí přepřát, čili vznikaly takzvané přípřežní stanice, kde byly teda velmi teda velké stáje, kde zase se dali nové koně, čili muselo se počítat s velkým počtem rezervních koní v těch jednotlivých stanicích.
2: Na sklonku léta v roce 1828, jednoho krásného zářijového dne, se po koňské železnici rozběhlo první spřežení, první vlak.
4: Ten provoz byl teda velmi jako čilý, zejména u té nákladní dopravy, která běžela po celý rok. Osobní byla v tom, bychom řekli, jarním, letním a podzimním období.
5: Zimě se nejezdilo přes hranice.
4: Zimě se muselo použít té tradiční dopravy dostavníku, že? Nebo i dokonce prostě, jak se taky tehdy chodilo pěšky, nebo tak, ale aby se to zvládlo, muselo být celá řada stanic a výhyben, kde se ty vlaky také museli, jak to i dneska známe, vykřižovat. Či tenkrát ovšem ta situace byla poměrně snažší, že by jeli proti sobě, tak se snáze prostě zastavili a vyhnuli. Tak nemáme žádných tak velkých zpráv o tom, že by byly nějaké takové karamboly.
5: Se nestávali.
4: Taky určitě se staly, ale nemělo to následky takové, aby se o tom vyprávělo. Ale dráha musela mít už tehdy přesně dodržovaný jízdní řád, jak teda pro osobní, taky pro nákladní dopravu, aby prostě to spojení mezi stanicemi nebylo. Museli se spolehat pouze na ten jízdní řád. Žádná.
5: Museli být přesný tedy.
4: Museli být teda přesný a museli teda na sebe v těch stanicích prostě počkat. Když by někdo měl zpoždění, tak musel počkat, až ten druhý přijede.
0: Přesto se nehody stávaly.
3: Minulé úterý narazil přijíždějící nákladní vlak na železnici u celního úřadu uprostřed města na jiný, který přijel před ním a jinými vozy byl zastaven s takovou prudkostí, že byla roztříštěna rozsocha, jeden kůň byl povalen pod kola, ale nic se mu nestalo. Ostatní koně byli ducha přítomností kočích zachráněni.
0: Ani při jiných nehodách na koně z přešce se ku podivu nikomu nic vážného nestalo.
2: Ale nic na plat. Podle novin to bylo železniční neštěstí.
5: Kolikrát se jezdilo denně?
4: No tak u té nákladní dopravy to bylo třeba 6 až 8 vlaků denně, u té 8.

0: Je to křižování, takže ta jízda celkem byla na tehdejší dobu přece jenom jako dost rychlá.
1: Jak dlouho by trvala tedy dnes cesta z Budějovic do Lince?
0: No, tak dnes z Budějovic do Lince by to bylo podstatně kratší, že jo, tak i tím osobním vlakem i s tou celní prohlídkou by to bylo rozhodně tak asi 1/4 toho cestování. Ale i tak to byl v podstatě v té době pokrok a pokud jsou teda v časopisech takové, bychom řekli, cestopisné zprávy. Uh-huh. Lidi tu cestu daleko více prožívali, tak jsou to vždycky takové prostě přímo ódy na to, jak to prostě krásně jede, jaká je ta okolní příroda.
2: Na nádraží nastávala obvykle velká tlačenice do takzvaných kabrioletů, umístěných vpředu a vzadu na korbě vozů, protože uvnitř vagónu nebyl požitek z jízdy nijak zvláštní. Jakmile jsme všichni nastoupili, dal se vlak bez jakýchkoliv ceremonií do pohybu. Vyjelo se v 5 a kolem 8 už vlak stavěl v první stanici v Holkově. Tam byli přepřaženi koně a když jsme projeli středem vesnice Zvíkov, otevřelo se před námi krásné kaplické údolí a to už byl na dohled Bujanov. Začali jsme mít hlad a tak, když průvodčí trejnu docela úředně vyvolával Bujanov, Koláčová stanice, honem se všichni cestující vyhrabali ze svých přikrývek, aby nepřišli pozdě k znamenitým koláčům. Když bylo pěkné počasí, tak zdatný průvodčí vyzval cestující, aby před stanicí Kerschbaum neboli Třešňovec vystoupili a podnikli malou zdravotní procházku. V Kerschbaumu se obědvalo, křižovaly se zde 2 trejny, přijíždějící z Budějovic a z Lince, a tato příjemná záležitost promíchala pasažéry z obou směrů k nepoznání.
1: Když si představíme tehdejší železniční vagon, třeba osobní tedy dopravy, vypadal ten vagon podobně jako dnes? Byl třeba rozdělen na víc kupé, nebo jak se vlastně cestovalo tenkrát?
0: Ty majetnější si koupili místo ve vagonu, který se podobal těm známým kočárům. Ty méně majetnější, ty se prostě museli spokojit s vozem, který byl obdobou vozu nákladního, že, kde byly upravené sedačky, čili dokonce potom ty nejchudší samozřejmě cestovali na těch nákladních vozech. No a ty, co měli málo prostředků, tak vůbec radši použili z prostě svých nohou, poněvadž přece jenom byla to sice rychlá doprava, ale prostě znamenala finanční vydání, které si ty nejchudší nemohli dovolit.

0: Jakou rychlostí uháněla koňka?
1: Když to tak propočteme v různých úsecích, ta rychlost byla rozdílná, ale...
0: Podle toho, jestli šla do kopečka nebo z kopečka.
1: Kopečka, nebo tak, jestli šla třeba částečně po Budějovicích, že jo, nebo, nebo v tom terénu mimo město, tak bychom to mohli tak propočít na těch 15 km v hodině. Samozřejmě u těch nákladních vlaků to bylo delší, ale celkově to byl pokrok a především je nutno vidět v tom, že nejen teda zrychlení, ale byla to i úspora tažné síly, poněvadž to, co utáhlo třeba několik spřežení, tak to zde třeba po té trati utáhli jeden, dva koně, čili tady byla úspora teda nejen času, ale byla to úspora dnešní slova smyslu pohonných hmot, teda koní a všeho toho, co spotřebuje a samozřejmě také i lidi, pač čím více bylo jako vozu, tak tím bylo potřeba více vosku, když to tady fakticky třeba jeden voska uřídil dva více vozů. A samozřejmě také větší náklad, mohly se ty vozy daleko více zatížit, než ty vozy formanské, které toho tolik neuvezly.
0: Kolikrát toho vlastně ten jeden kůň nebo jedno spřežení, když to takhle vezmeme, uvezlo víc než po té silnici?
1: Tak bylo to hodně, poněvadž bylo to 7x více na jednoho koně než po té silnici.
2: Koňka byla na svou dobu vynikající stavební a technické dílo.
3: Zvláště úsek z Českých Budějovic na rakouské hranice a pak do Kerschbaumu.
2: Ano, ten vybudoval Gerstner opravdu důkladně, takže ho mohli stavitelé parní železnice použít skoro beze zbytku.
3: Zatímco dál na rakouské straně z Kerschbaumu do Freistatu a do Lince, kterou už Gerstner nestavěl, se šetřilo a trať se později pro parní lokomotivy vůbec nehodila.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 704. schůzka s toulkami českou minulostí, 705. s podtitulem O radosti a strázni českého technika. Vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramatický rozchod a strach o malého syna. Výhrůžky smrtí narůstaly každý den. Nová kriminálka. Stín ex-přítele.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Je naprosto nezbytné.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přej si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
2: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém reflektujeme aktuální dění, a jsem také ráda, že pozvání přijal Daniel Prokop, sociolog a ředitel výzkumné společnosti PAK Research. Já vás vítám, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Probereme především výsledky mezinárodního testování středoškoláků za rok 2025. Jak a hlavně proč dopadli čeští studenti ve třech kategoriích srovnávacích testů PISA ve čtení, v matematice a v přírodních vědách. Podíváme se také na návrh zákona o platformové práci se změnou definice zaměstnání. No a zamyslíme se i nad tím, zda se stáváme společností, která přestává umět číst a rozumět textu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
6: Přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tedy OECD, loni dál klesly, jak vyplývá z výsledků velkých srovnávacích testů PISA, které organizuje právě tato organizace. 15-letí studenti z České republiky, kteří se účastnili studie, dosáhli výrazně horších výsledků než před 3 lety. V oblasti čtenářské gramotnosti, jako kdyby ztratili celý rok vzdělávání. Jenom připomenu, že do testování se zapojilo 91 zemí, v České republice se zapojilo 387 škol a 8462 žáků. Nejdříve k samotnému testu srovnávací studii, pane Prokope, v čem vidíte její smysl?
7: Tak její smysl je v tom, že ukazuje, kam se vyvíjí to vzdělávání a jako ten trend poklesu posledních 10 let, tak například ukazuje, že opravdu ty děti nebo mladí lidé, žáci, ztrácejí schopnost, nebo část z nich ztrácí schopnost číst a interpretovat text, dělat základní matematické operace a podobně. Může ukazovat, v jakých zemích to daří, v jakých ne, a nějak jako pomoct nám analyzovat, v čem to je, protože dneska na ty mladé útočí spousta podnětů. Určitě část toho je rozšíření smartfonů a taková roztřesenost pozornosti, která působí na pokles schopnosti číst a podobně. A jsou tam další věci, změna, jak se učí a podobně. Takže ukazuje to nějakou reflexi toho, kam se ta společnost vyvíjí a že bychom měli trochu třeba něco přehodnotit v tom vzdělávání. Jo. Jinak vlastně nevíte skoro nic. Ukazuje to taky třeba velké sociální rovnosti v tom vzdělávání v Česku. No, pak to ukazuje, že třeba v Británii se daří v Anglii vzdělávat dobře i ty děti jakoby nebritského původu, jo, že tam jako opravdu excelují ta druhá generace migrantů. Takže je to jako dobrý takové zrcadlo těm vzdělávacím systémům a můžeme se podle toho učit a nějak je zlepšovat prostě, no, když se budeme soustředit na ty důvody.
6: Jak už jste naznačil, tak za posledních 10 let se ty znalosti snížily, zejména ve čtení, v matematice. Jsou to spojené nádoby, pane Prokope? Nižší úroveň čtenářské gramotnosti rovná se nižší úroveň v té přírodovědné i matematické gramotnosti?
7: Tak to čtení je určitě základní věc a problém, protože je to test a přeci jenom i ty úlohy z té matematiky si musíte přečíst. Jo? A tam prostě, když ty děti pomalej a hůře čtou, tak to ovlivňuje tu matematickou gramotnost, tak tu testovanou teda. Takže to jsou trochu propojené nádoby, ale samozřejmě jakoby v těch datech jsou studenti, kteří mají vysokou jednu a nízkou druhou, že to není úplně propojeno. Jo. Tam jsme prostě pojí to nějaké kognitivní schopnosti obecně a motivace těch studentů. A potom ta čtenářská gramotnost ovlivňuje i ty ostatní prostě, jo. Jsou studie, které ukazují, že čtenářská gramotnost ovlivňuje i jako rozvoj měřeného IQ, protože prostě se rozvíjíte jako dobrý čtenář, jo. Takže to čtenářství je velmi zásadní a měli bychom se na něj soustředit od mala a v těch základních stupních školy. Ta matematická gramotnost potom jako podmiňuje spoustu dalších taky, jo. Takže mně se zdá, že v poslední době jsme se bavili v tom školství hodně o takových těch sekundární gramotnostech a kompetencích, jo, takže se řešila finanční, mediální a podobně. Ale nakonec zjistíte, že jako tyhle gramotnosti jsou v drtivé většině podmíněny tou čtenářskou a matematickou. Takže těžko budete mít finanční gramotnost, když máte špatnou čtenářskou a matematickou. Jo. To je trochu taková úskalí soustředění se na tyhle věci, které jakoby jejich použitelnost nebo pochopitelnost je jasná v tom moderním světě, že potřebuje mít mediální a finanční gramotnost. No a když člověk neumí interpretovat ani základní text a ani základní matematické operace, tak jakoby nebude mít nikdy dobrou finanční gramotnost prostě.
6: A jak tedy dál postupovat? Těch nejlepších výsledků, když se podíváme zpět na tu studii, dosáhli studenti zejména v Číně, v Singapuru, v Japonsku, z evropských zemí se dařilo hlavně žákům v Estonsku, ve Velké Británii, kterou už jste zmínila, ve Finsku. Tak co dělají jinak?
7: Jedna věc je ta, abych ty výsledky nespochybnil, ale dal jim takový kontext. Jo. Jsou studie, které ukazují, že ty výsledky Číny a Singapuru a podobně, že jsou hodně dány motivací vyplňovat ty testy taky. Znám jeden příklad. V Americe udělali takový test, že dali části studentů peníze za dobrou odpověď v té pise. Jo. Takže dostanete nějakou kapesné za každou dobrou odpověď. A v té Americe se ty výsledky strašně zlepšily, když to udělali. A v Číně vůbec se nezlepšily, protože ty studenti už byli motivovaní to vyplnit dobře. Takže v těch výkonových systémech vzdělávání, typu ten Singapur, Čína, tak jakoby trochu toho náskoku je dáno tou motivací to dobře vyplňovat. Jo. Ale jako to bychom se trošku, kdybychom na to svedli celý ten rozdíl, tak se trošku jako to lakujeme moc na růžovo. Tam opravdu se ukazuje, že proběhla reforma kurikula, to znamená, jak se vzdělává, co je obsahem vzdělávání v posledních 20 letech hodně v Evropě. A bylo to zaměřeno na trochu nejasně definované kompetence a odklon od těch dvou hlavních gramotností. To proběhlo třeba ve Finsku a Česko jde taky tím směrem. Teda, jo. A i v té Evropě jsou na tom lépe země, které se tomu jako spíš vyvarovaly, že mají jako jasně definovaný ten obsah vzdělávání, měří, jestli ty děti dosahují. Ty učitelé mají jakoby relativně jasně zadané, co mají jak učit prostě a soustředí se na ty hlavní kompetence a gramotnosti, to znamená na čtenářství, matematiku a podobně. A zároveň učí tak, že ten učitel je tam relativně aktivní v té třídě, jo. Což může právě bránit tomu, že ztrácíte neustále pozornost v té roztřesené době smartphonu a podobně. A to je třeba Británie, ale vlastně i Estonsko, má jako relativně jako tradiční ten obsah toho vzdělávání. A tyhle ty země se mi daří jako velmi dobře, nestrácí ty výsledky, jako jedny z mála v Evropě. Jo. Takže možná je to o nějakém jako ještě vyhodnocení, jestli jako v té době, kdy pozornost těch studentů je velmi roztřesená, tak jestli můžeme tak volně přistupovat k tomu zadání, co se má v těch školách učit a podobně. Jo.
6: Pomohl by zákaz smartfonu?
7: Já jsem spíš pro něj teda. Myslím, že to vysílá jakoby jasný signál. Nebo minimálně nějaká jasná definice, na co se můžou v té škole používat jako a podobně. Jo. Ale,
6: takže chytrý telefon, ano, ale aby měl nějaké efektivní využití.
7: No ale spíš si myslím, že já bych to spíš bych ho zakázal. Mně přijde, že jsme se posunuli do společnosti, kde ve školách samozřejmě už ve velké většině jsou zakázané ty smartfony. Jo. Ale někdy je tam jakoby prostředí, kde máte ty smartfony, je tam relativní jakoby malá organizovanost té výuky a potom ty děti jdou domů. A naopak v tom volném čase je to extrémně organizované, jo? Takže prostě jsou převáženi z koníčku na koníček a podobně, jo? Z kroužku na kroužek. A je to úplný protiklad tomu, kdy máte relativně organizovanou výuku a potom méně organizovaný volný čas, kde to dítě naopak má nějakou autonomii a musí řešit problémy, musí chodit samo někde prostě na ty koníčky, po městě a podobně. A mám pocit, že jako z těch nových dat se spíš ukazuje, že ta malá organizovanost výuky je problém v tom vzdělávání. A že naopak, když to přeháníte v tom volném čase, jo, tak ty děti, kterým se jako hodně organizuje ten volný čas a nemají tu autonomii v něm, tak mají potom větší problémy podle některých výzkumů v duševním zdraví, protože vy nejste připraven čili těm problémům, prostě, které se naučíte od malá řešit, když jako byste na něco sám. Takže mám pocit, že jsme v tom šli trošku špatným směrem a mohli bychom se vrátit možná k opaku, jo? Organizovanější výuce a naopak větší autonomie v tom volném čase.
6: Doporučuje sociolog Daniel Prokop.
0: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Nakolik se, pane Prokope, daří v Česku pracovat s rozdíly mezi žáky? Klesají ty nerovnosti?
7: Teďka trochu klesly, to je zajímavé. Celou dobu to stagnovalo nebo narůstalo. My jsme jedna ze zemí, která má největší rozdíly mezi žáky, podle toho, z jakého jsou sociálního prostředí. Jestli se narodíte v chudé rodině, méně vzdělané nebo bohaté, vzdělanější. Máme ty rozdíly mnohem větší než třeba v Polsku nebo Estonsku. Jo. Nejenom jako v těch jako velmi vyspělých zemích, jo, ale Poláci, Estonci a tedy dokážou ty děti z toho chudšího prostředí vzdělat mnohem lépe než my. Teďka to obecně v té PISA, ale i v Česku se zhoršil spíš ten hořejšek, ty děti, které mají ty dobré gramotnosti a jsou z těch bohatých rodin a podobně. Myslím, že se ukazuje, že tam opravdu je vliv, který působí i na ty děti z toho bohatého prostředí. Možná právě jakoby ty smartfony a ta roztřesená pozornost. Jo. Ukazuje se taky, trošku to mění jako naše předpoklady, jak s tím pracovat. Jo. Protože ta Anglie, kterou já jsem dával jako příklad, jedna z mála zemí, které neklesly ty výsledky, tak ona málo rozděluje ty děti oproti nám, oproti Německu, oproti Rakousku, oproti Slovensku. Oni nerozdělují ty děti mezi různé třídy a školy a pracují trochu striktnější, jakoby vyžadují ten pořádek víc a mají organizovanou výuku, ale jsou to heterogenní třídy, kde ty děti jsou spolu. A vlastně se podle mě ukazuje, že to rozdělování těch tříd, které je založené na tom, že nikdo nikoho nebrzdí a ten učitel má teda jakoby tu jednolitou prostě třídu, tak on má jako dvě nevýhody. Za teda potlačuje nějaké aspirace těch dětí z toho chudšího prostředí, protože kolem sebe nemají žádné vzory. Ty učitelé mají, vlastně na ně trošku rezignují, jo? Protože když jako učitel dostanete informaci i náhodně, že někdo je talentovaný a někdo ne, tak se víc věnujete tím talentovaným. A když to jakoby do toho systému dáte napevno, že rozdělíte ty děti, tak oni rezignují na ty méně talentované, horší a podobně a vlastně věnují často menší pozornost. No a teďka jeden problém, že do toho, když přijdou ty věci jako ty nové vlivy, jako vliv té zhoršené pozornosti a podobně, tak to působí napříč těmi třídami prostě, jo. A působí to na ty bohaté a podobně a musíte to řešit nějakým jako to nevyřešíte rozdělení těch dětí, protože to působí jak na ty bohaté, někdy i více, tak na ty chudé prostě, jo. Takže je to podle mě možná výzva k přehodnocení, že máme řešit ty problémy ve vzdělávání prostě dobrou výukou, tím managementem třídy takzvaně, jo, aby tam byl nějaký kreativní pořádek. A méně tím rozdělováním, protože ty nové jako výzvy jsou založené na trochu něčem jiném, než jenom na tom, že ty děti z toho bohatšího prostředí jsou jako lépe připraveny z rodin a podobně. A tam jsou prostě věci, které destruují to vzdělávání napříč sociálními skupinami.
6: Jak tedy, pane Prokope, přehodnotit celý ten systém, co může na tom stavu, který se i ukázal nebo demonstrovala vlastně na té srovnávací studii PISA, může změnit strategie vzdělávání 2030+.
7: Já jsem spoluautor. Musím sebe kriticky říct, že podle mě ta strategie je taky trochu nejasná v tom, jakoby, co a jak se má učit. Jo. Ale rozhodně teda já jsem zastánce toho, že má být jasně vymezený ten obsah vzdělávání. Aby jsme nedělali nějaký dokument, který je nejasný a hodili to na ty školy, ať si to každý učitel udělá, jak chce prostě. Protože potom se zvětšují ty rozdíly v tom, jak jsou ty školy to schopné aplikovat. Aby jsme vyhodnocovali na úrovni těch škol, jak se jim daří vzdělávat ty žáky. Aby jsme věděli, že nějaká škola vůči tomu, jak má třeba vzdělané rodiče v té škole, tak se jí daří dobře, některé špatně. Aby jsme dokázali pomoct tam, kde se daří špatně. Což neděláme v Česku vůbec. A v té Anglii to dělají, jo. A aby jsme se zaměřili hodně na ty základní gramotnosti a vyhodnocování, jestli ty děti se prostě, když to řeknu jednoduše, naučili čísla počítat. Protože to je samozřejmě předpoklad všech dalších rozvojů v životě. Jo. Tak možná takový krok jako zpátky v tom jako velkém důrazu na ty další kompetence. Oni jsou důležité, takové ty kompetence ke kritickému myšlení,
6: podnikavosti. Nejsou prostě ty děti, když to řeknu úplně laicky, přetížené?
7: Jsou trošku, možná jsou trošku přetížené, ale podle mě i ty učitelé jsou přetížení. Jo. Když jim dáte zadání, že máte učit teďka, jak vypadá to zadání toho dnešního obsahu vzdělávání? Tam máte předměty, vedle toho máte 10 průřezových kompetencí, jako kritické myšlení, podnikavost a teda digitální gramotnost. A vedle toho máte ty dvě základní gramotnosti, čtenářská a matematická. A teďka to musíte sám nějak sestavit do obsahu vzdělávání. To je podle mě špatně. Jo? Já neříkám, že ty kompetence jsou nedůležité, ale měla být podle mě úplně jasně zadané, jak se promítají do té výuky a nemají jako potlačovat ty základní gramotnosti. Jo. Takže já jsem v tom trošku konzervativní nebo tradiční a zároveň bych dělal mnohem jasněji zadané to kurikulum, ten obsah vzdělávání a vyhodnocoval to. Měřil bych to na úrovni škol, jestli to ty školy naplňují. To je ten základ. Vy prostě musíte, když odhalíte 10% škol, kde se to nedaří, no tak tam prostě můžete pomáhat, můžete měnit ředitele a podobně. Jo, v té Británii. A nebo třeba v Mississippi. Mississippi je stát v Americe, který se mu zlepšily výsledky, jo, oproti většině Ameriky. A je to úplně ty samé věci. Oni prostě měří ty výsledky, vyhodnocují to, zaměřují se na ty základní věci z začátku, než jdou k těm složitějším. A dělají tam taky intervence v těch třídách, které jsou nějak ověřené, že fungují. To znamená, že jako z experimentů předtím jsou ověřené, že fungují. Jo. Takže třeba to, jak pracují asistenti v Anglii nebo v těch státech, je ověřené, že to je nějaký způsob té práce asistentů, která je funkční. Jo. Tak a u nás prostě máme 8000 asistentů a vůbec neřešíme podobu jejich práce a nevyhodnocujeme, jestli pomáhají v těch třídách nebo ne. Nechci to myslím, že jako často pomáhají, jo, ale prostě často to může být špatně vynaložená investice v tom vzdělávání. Takže trošku se vrátit takovým základům, a to znamená matematická a čtenářská gramotnost, jasně zadané kurikulum a ten obsah vzdělávání a vyhodnocovat, jestli se daří těm školám nebo ne. A dělat tam intervence, opatření, které fakt fungují. Ne to, že si myslíme, že to funguje a podobně.
6: Vysvětluje Daniel Prokop, sociolog a ředitel výzkumné organizace PAK Research.
0: Jak to vidí?
2: Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Vláda chystá novou definici takzvané závislé práce, která zlegalizuje 70 až 90% dnešního švart systému. Jak je v současnosti definován, pane Prokope, jak se kontroluje?
7: Existuje víc definic. Jedna je ta definice MPSV, kde musíte splnit nějaké 4 podmínky, které definují závislou práci, že děláte jménem toho zaměstnavatele, když vám organizuje práci a podobně. Jakoby. Musíte splnit i asi 4, myslím. A potom existuje definice evropská, která jako víc jde potom nějakému obsahu. Tam jsou 3 podmínky. A teďka jako liší se to, kolik lidí pracuje ve švart systému, jakou tu definici použijete. Jo. Ale každopádně je to nějakých 6 až 12% podle těch definic, té české a té evropské. Jo. A ten švart systém v Česku je pravděpodobně ta rozšířenější než zahraničí, protože tady opravdu jakoby hodně těch lidí pracuje na OSVČ v oborech, kde v zahraničí nepracuje. A je to samozřejmě dáno tím, že na IČO platíte až 4x, 5x nižší daně a odvody než jako zaměstnanec. Má obrovský rozdíl v tom danění, zejména těch vysokopříjmových kancelářských pozic. Jo. Takže máme relativně hodně lidí, kteří pracují na švart systém. Je to 6 až 12% podle těch různých definic evropské. A teďka do toho přichází ta redefinice ze strany ministerstva práce ještě. No.
6: A jak bude tedy nebo chce ministerstvo práce a sociálních věcí nově posuzovat švart systém?
7: Oni jako reagují asi správně na to, že ta současná definice je dost vágní. A zavádí tam jasné podmínky, co znamená jako je ta nadřízená pozice v té organizaci práce. Jo. Takže že tam musí být jakoby určená pracovní doba a podobně. Jo. Ale problém té definice současné navrhované, kterou vláda přijala, bude se v ní nějak bude se schvalovat, tak je to, že musíte splnit nezávisle 6 podmínek té závislé práce. Jo. A teďka každou z nich, že pracujete jménem zaměstnavatele, máte určenou pracovní dobu a atd., tak splňuje nějakých kolem 10 až 20% OSVČ. Jo. Ale aby splnil všechny dohromady, tak to je nějaký 0,8%. Takže udělali definici, která je tak jako musíte splnit tolik věcí, že se bude dát obcházet tím, že třeba jednu nesplníte prostě. Jo. Bude to jako dokázat někomu, že teda pracuje na švart systém, v téhle definici bude extrémně obtížné. V podstatě to legalizuje teda 70 až 90% toho dnešního švart systému. Ta definice. Protože opravdu musíte splnit tolik těch podmínek, že to bude velmi úzká skupina lidí. A jakoby problém je, že prostě jsme ve stavu, kdy zaměstnaneckou práci daníme docela dost. A zároveň zaměstnanci odvádějí na nemocenské a podpořené zaměstnanosti o 20 miliard více, než stát vyplácí. Znamená, že tam jako dotují ten systém, jo. Ten státní rozpočet. U těch zaměstnanců se to pořád zpřísňuje, takže se hovoří o, že se zavede karenční doba při nemocenské, že máte první 3 dny neplacené, sníží se podpora v nezaměstnanosti, jo. Na ten zaměstnance pořád se přitvrzuje a do toho legalizujete švart systém prakticky, jo. Tak bojím se, že prostě se blížíme do doby, kdy jako zaměstnanec budete opravdu pracovat, když nemáte vyhnutí a zvýší se počet lidí, který to obchází a podobně. No to samozřejmě povede k rozpadu příjmu veřejných rozpočtů masivnímu. Takže já jako nechápu, proč ta vláda směřuje tímhle směrem a rozbíjí si základní příjem státního rozpočtu, což je od těch zaměstnanců.
6: Jaké by byly možné alternativy, pane Prokope, k tomuto návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí?
7: Tak je jako základní alternativa, když máte 6 podmínek nějakých, tak že ten člověk, aby se řekl, že pracuje na švart systém, tak nemusí splňovat všech 6, ale třeba 4 nebo 5 z nich. Jo. To znamená, aby ta definice nebyla kumulativní úplně, ale abyste naplnil většinu těch znaků toho švart systému. To by asi pomohlo právně. Druhá věc je, že zmenšit ty nůžky mezi daněním OSVČ a zaměstnanců v těch vysokopříjmových pozicích. Jo. Protože živnostníci, kteří pracují manuálně a jsou nízkopříjmoví, tak v Česku platí docela hodně. Jo. Tam prostě oni taky zaplatí 30% ze svých čistých příjmů na daních a odvodech. Problém u těch jakoby vysokopříjmových kancelářských pozic, IT, konzultanti a podobně. Minimální náklady, nebo velmi malé, pod našeho výzkumu v průměru kolem 15%. No a tam se dostanete na úroveň danění, která je opravdu třeba 4x pod tím, než kdybyste to dělal na zaměstnance. Jo. A to se nedá porazit žádnou jako represí a dokazováním. Ten daňový systém nemůže umožňovat takovouhle neférovost a nůžky v tom danění. Protože samozřejmě potom máte tady v Praze korporace plné lidí, kteří pracují reálně jako zaměstnanci, ale pracují na IČO. No.
6: Co se týče nejenom této problematiky, ale ať už je to zdanění nebo vůbec oblast i školství, vzdělávání, ostatně také trh práce, tak nakolik se tato témata promítají do kampaně před komunálními a senátními volbami?
7: Přijde mi, že paradoxně málo, že bych čekal, nevím, si třeba Prahu, tak Praha má našetřeno kolem 200 miliard korun na účtech, jo, protože ona je opravdu hodně nadfinancovaná v rozdělování peněz daňových a zároveň málo investuje. A teďka mi přijde, ty politici v Praze by opravdu mohli udělat s takovýmhle, že mají za sebou těch 200 miliard, jo, tak by mohli udělat kampaň, která opravdu jako adresuje ty klíčové problémy. Rozšíření gymnázií, masivní. Školky pro všechny děti od 2 let. Jo, to by všechno zaplatili a ještě ani by to nesítili v tom rozpočtu pořádně, tak mi přijde, že neadresují ty hlavní problémy v tom vzdělávání a trhu práce. Tyhle ty věci, o kterých mluvím, by hrozně pomohly vzdělávání. Uvolnili by ty rodiče, kteří dneska jakoby se těžko vrací na trh práce. Takže by bylo jako rozumné dělat, asi by stály půl minoritu z těch 200 miliard, které tam mají našetřeno. A přijde mi, že ty strany se trošku bojí tam mít nějakou takovouhle nabídkou. Jako no.
6: Co říkáte vůbec návrhu státního rozpočtu na rok 2027? Hovořili jsme o investicích do vzdělávání na jaksi v souvislostech s tou velkou srovnávací studií PISA.
7: Tak oni hodně investují do dopravy relativně, ale zároveň všechny ty další investice do budoucnosti jsou hodně potlačené. Takže do vzdělávání ta vláda bude dávat o 50 miliard méně, než slibovala. To znamená oproti průměru OECD, těch zemí vyspělých. Do obrany dáváme o zhruba 50 miliard méně, než průměr evropských členů NATO. Potlačují investice do dekarbonizace. Taková ta zelená úsporám třeba, jo. Relativně málo peněz do sociálních služeb v té stárnoucí populaci, které už teďka chybí. To ví každý, kdo hledal místo v nich pro seniora nějakého. Takže tam jakoby se potlačují investice a zároveň tam už je 390 miliard schodek. No a bude teda jakoby zásadní hledat, jak ty úspory, které tam minimálně za 50 až 100 miliard jdou udělat. A přiznat si, že musíme vybírat víc daní. Nemůžeme mít takové ty mezery ve všem. Já jsem zmínil ten švart systém, ale to je úplně to samé v danění alkoholu, v danění kapitálových příjmů a podobně. Takže nám těmi mezerami unikne opravdu jako velký výnos daní. Takže si musíme trošku nalít čistého vína, že se musí dělat jak úspory, tak jakoby zvýšit výběr některých daní. Omezit ty jako neférovosti zejména. Aby jsme mohli investovat do těch věcí, na kterých závisí budoucnost. Jinak, jo, podle mě ten schodek není problém těch 390 miliard jako to, že zároveň prostě zhruba 150 až 200 šetříme na těch klíčových investicích do budoucnosti Česka. No.
6: Pohled Daniela Prokopa, sociologa a ředitele výzkumné společnosti PAK Research. Já vám děkuji za vaše postřehy i výzkum a přeji vše dobré. Naslyšenou.
7: Díky, naslyšenou.
6: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

0: Česká dvanáctka.
1: Jako každý týden touto dobou vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Novinky v této hitparádě budou dnes mít Daša, skupina Cukr a Yellow Sisters a Andrew. Hosty zatím v tom roce 2026 byli Petr Kolář, Bohuš Matuš, Bígo, tedy zpěvačka Bígo, Jakub Kohák, zpěvačka Rozálie, Jiří Lang, bubeník skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Šimon Bylina, Ondřej Soukup, ten tady byl dokonce dvakrát, Josef Melen, Luděk Minka, Igor Tymko ze skupiny No Name, zpěvák Láska, Heidi Janku, Radek Tomášek, Jan Krůta, Nikol Votrubová, zpěvák skupiny Venuše tady také s námi byl, byl tady i člen skupiny Premiér Jaroslav Mikoška, byla tady zpěvačka Elin a dnes bude hostem člen skupiny Cukr Jiří Piskač. To myslím na úvod stačí a teď písnička, která dostala zlatou českou dvanáctku v roce 2021. To znamená, že dnes nesoutěží, ale otevře dnešní hitparádu. Jmenuje se Moje milá, zpívá Marek Ztracený.

Marek Ztracený, moje milá, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka přesně před 5 lety. A teď už novinky. Zpěvačka Daša představuje nový singl, který se jmenuje Vyplouvám a znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě, a to po delší časové odmlce. Tuhle skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky, a to je David Solař. Text napsala sama a tahle ta novinka funguje trošku jako takový symbolický signál nové etapy její kariéry. To znamená, že Daša aktuálně formuje novou koncertní sestavu a postupně připravuje další autorský repertoár. Takže ještě připomenu název. Vyplouvám.

0: Podcast České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Do očí a představí nám ji za malou chvilku Jirka Piskač. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Martine.
1: Jirka je zpěvák a hraje taky na kytaru, k tomu musím říct. To je skupina, která se jmenuje Cukr. Je to skupina, která už dostala dvakrát ocenění Zlatá česká dvanáctka. Takže vy nejste v téhleté hitparádě žádní nováčci, ale už jste tady leta nebyli, že jo, vlastně.
2: No, nějaký pátek už to bude, no.
1: No, ale teď máte písničku, kterou napsal Vašo Patejdl. Jak jsi se seznámil s Vašo Patejdlem?
2: No, hele, Vašo, to je taková náhoda. Náš bývalý manažer, pan Řezníček, měl narozeniny a vždycky se konal takový tajný koncert a oslava na jeho zahradě. Vždycky to bylo moc hezký a tenhle ten koncert začalo hodně pršet, takže všichni se rozutekli někdo domů, někdo se schoval pod pódium. No a já jsem skončil s takovým vlasatým pánem v garáži, úplně sám. Tak jsme na sebe chvilku tak jako koukali, říkám, tady není nic k pití. A on otevřel ledničku a prej, hej ozaj, borovička, ne, tu mám rád. A říkám, no tak tyjo, to zase budu mít sevřený, tyjo, chodidla v pěst. No a seznámili jsme se tam, byl to Vašo Patejdl, borovička padla, hezky jsme si popovídali. Já jsem mu teda musel říct, že Po schodoch byla od dětství moje hrozně oblíbená skladba. A on, že něco jako vymyslíme, no a čas dal čas a věnoval nám skladbu Do očí. Protože on měl vlastně kmotrem i naší druhý desky a tam se mu hrozně líbilo, že máme takový ty party brýle a že nám není vidět do očí a toho evokovalo v tuhle tu píseň, že nám ji věnuje. Takže tak nějak to asi vzniklo, ta spolupráce. Jinak jsme byli kamarádi.
1: Takže dostali jste vlastně do vínku písničku, která za chvilku zazní. Možná bychom měli připomenout složení skupiny Cukr.
2: Jo, takže to je Jiří Kondelius, to je náš kytarista, druhý zpěvák a autor všech písní. Igor a Ivan Bartolkovi, což je bubeník a kytarista, to jsou bráškové dvojčata, geniální baskytarista Miroslav Komínek a já zpěvák Jiří Piskáč.
1: Vy jdete do hry tady té hitparády právě tady s tou písničkou Do očí. Ona byla původně slovensky, protože Vašo ji napsal ve slovenštině. To přesně řečeno zpíval ve slovenštině. A jak se ti to zpívalo vlastně potom česky? Bo znal jsi tu verzi slovenskou?
2: Já jsem si pustil obojí, jako není úplně totožná, ten překlad do češtiny, vlastně z cizího jazyka, byste dneska už dalo říct. Zpívalo se mi to dobře. Ta slovenština je teda měkčí na zpívání, v té češtině to ale vyzní taky skvěle.
1: Já bych tě poděkoval a pustíme si tu písničku. Ahoj.
2: Skvěle, díky.
1: Pozdravuj.
2: Ahoj. Když mluví.

Autor hudby Vašo Patejdl, text Miro Jurika, Do očí a skupina Cukr, celkově 110. novinka letošního roku, roku 2026, a jsme u 111. Tady máme tři jedničky. 111. novinka, máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe dnešní tři novinky a můžeme odstartovat hlasování. Hlasy posíláme SMS-kami na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou, ale dneska budou nějaké výjimky, které

0: Čtyři tenoři, Massachusetts, po dvou šestých místech dnes pokles na místo deváté. Na osmém místě máme novinku z minulého týdne a tady musím říct, že jsem jel minulý týden autem a poslouchal jsem reprízu hitparády Česká 12 a zrovna jsem se následně dozvěděl, že Richard Tesařík už není mezi námi, že je v tom hudebním nebi i se svým bratrem. Richard Tesařík zemřel minulou neděli a právě minulou neděli byla novinka Doba je divná v této hitparádě premiérově. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Tento týden osmé místo.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem.

a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká.

První single z alba, které se chystá, které připravují Ondřej Soukup jako autor hudby a Marián Zima jako textař. Přesněji řečeno, Ondřej Soukup zhudebňuje texty Mariána Zimy, první single Richard Tesařík a Doba je divná. Na 7. místo se vrací Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.

Pojďme se společně podívat na písničky, které letos zvítězily v hitparádě Česká 12. Rovnou vám prozradím, že jich je 10. Jak dvě řeky, České srdce, jedno vítězství, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, také jedno vítězství, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, dvě vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, jedno vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, jedno vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, dvě vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, třikrát výhra, Loďky Venuše čtyřikrát výhra, Když léta běží, Josef Wolter, šest vítězství a rekordman letošního roku se jmenuje Ruda Sakala. Ten totiž natočil hit Jetplane a ten vyhrál 12krát. Která z písní vyhraje dnes? No bude to jedna z těch, které jsem teď jmenoval. My jsme ale u místa 6. a sem vystoupala Elin s hitem Hej Lala.

Předminule páté místo, minulý týden místo čtvrté, což bylo nejlepší umístění pro písničku Duše Lucie Vondráčkové, a dnes návrat na pětku. V hitparádě je už 9 týdnů. Teprve 4 týdny je tady písnička, která se jmenuje Chci ti říct, a napsal ji sám pro sebe Petr Kusko. Předminule druhé místo, minulý týden místo páté a dnes je to 4. Víš.

0: Co pěkně do zadečku.
1: Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. A teď pozor, už nebudeme hlasovat pro hit, který je momentálně na třetím místě, mimochodem byl tam i minulý týden a má na svém kontě také dvě vítězství a v hitparádě je celkem 15 týdnů a to je jeden ze zápisů do historie. Ten hit se jmenuje Děti jsou taky lidi, napsala ho Veronika Doudová a natočila skupina Holky Tonk. A teď proč se loučí? No protože už má zlatou českou dvanáctku a na tu platinovou už nemůže dosáhnout. Má na svém kontě 10x stupně vítězů. Já gratuluji a tu písničku si samozřejmě teď poslechneme.

Třetí místo, Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk, to je písnička, pro kterou už nehlasujeme, ale má zlatou českou dvanáctku. A teď udělíme zlatou českou dvanáctku. Jsme u druhého místa a tady je stejně jako před týdnem písnička, která se jmenuje Léto pod peřinou. Napsali ji Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a to je právě hit, který dostává ocenění zlatá česká dvanáctka a já se podívám tady na výsledky. Jedenkrát osmé místo, čtyřikrát místo šesté, dvakrát páté místo, dvakrát čtvrté, dvakrát druhé a jednou první. A to jedno vítězství stačí, protože podle pravidel dostává ocenění zlatá česká dvanáctka ta píseň, která vydrží v hitparádě celkem nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Tak tady je a hlasujeme pro ní dál.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Do dnešního žebříčku se nedostaly novinky z minulého týdne. Melodie, Vojtěch Dyk, Ignor, Pokáč a po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou Cesty, kterou natočili Tereza Holubová a Sound of Vitard. A teď rekapitulace, nejprve novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První novinka, Vyplouvám, Daša, hit Mezera 12. Druhá novinka, Do očí, skupina Cukr, tady SMSka hit Mezera 11. A třetí novinka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 9. Osmička, novinka z minulého týdne, která prošla vaším hlasováním, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima, hit Mezera 8. 7. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. Zpěvačka Elin, Hej Lala, 6. místo, hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Zlatá česká dvanáctka, pro tento hit už nehlasujeme. 2. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, Čerstvá zlatá česká dvanáctka, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít stejně jako minulý týden a stejně jako každý týden SMSku hit Mezera 1. A vítězí stejný hit jako před týdnem, je to hit, který napsal Michal Schönbauer a jmenuje se Jak dvě řeky. Skupina České srdce tedy obhajuje vítězství z minulého týdne. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček. Jak dvě

0: setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude moderátor Aleš Zbořil. Dovede si vůbec představit život bez legendárního AZ kvízu? Čím ho nejvíc uhranul golf? A nechybělo mu někdy herectví, které vystudoval? Pokud máte rádi nejrůznější kvízy, poslouchejte nás. Jistě na nějaký dojde. Těšíme se na vás s moderátorem Alešem Zbořilem.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný, stále ještě letní večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. Je mladá, krásná a bohatá. Co víc si může přát. 17letá Jean má po odchodu z kláštera celý život před sebou. Když se s rodiči odstěhuje na zámek, sní o klidném životě na venkově, plném lásky a porozumění. Brzy se však seznámí s vikomtem Žilienem a její bezstarostný život se obrátí vzhůru nohama. Četbu připravila Iveta Novotná, čte Dana Černá.

Rosalie opustila dům a Jean prožívala obtížné těhotenství. Necítila žádnou radost ze svého mateřství, skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Čekala dítě odevzdaně, bez zvědavosti. Pořád ji deptaly obavy z nějakého neurčitého neštěstí. Pomaloučku přišlo jaro. Holé stromy se zachvívaly pod dosud studeným větrem, ale ve vlhké trávě příkopů začínaly vystrkovat hlavičky žluté petrklíče. Nic nenarušovalo jejich jednotvárný, neveselý život. Baron, jeho žena a vikomt jednou navštívili Fourvillovi, které Julien podle všeho už dobře znal, ačkoliv nebylo jasné, jak k tomu seznámení došlo. Další oficiální návštěvu vykonali u Brisvillových, kteří se stále schovávali ve svém spícím sídle. Jednou odpoledne kolem čtvrté vjeli klusem na nádvoří před zámkem dva jezdci, muž a žena. Vrcholně rozrušený Julien vtrhl do Žánina pokoje. Rychle, rychle, jdi dolů, jsou tu Fourvillovi. Přicházejí jen tak po sousedsku, vědí, že jsi v jiném stavu. Pověs jim, že jsem odešel, ale že se brzy vrátím. Já se trochu upravím. Udivená Žán se šla dolů. Hezká, bledá, mladá žena s trpitelským výrazem ve tváři bez rozpaků představila svého manžela, nemluvného obra s mohutnými zrzavými kníry. Potom dodala, už několikrát jsme měli příležitost setkat se s panem de la Mar. Od něj víme, jak jste churavěla. Chtěli jsme vás poznat, a tak jsme přijeli na krátkou přátelskou návštěvu. Mluvila uvolněně, důvěrně a přesto uhlazeně a vybraně. Žán byla uchvácená a okamžitě si mladou ženu zamilovala. Konečně přítelkyně, pomyslela si. Náhle vešel Julien. Úžaslá Žán manžela nepoznávala. Oholil se. Byl krásný, svůdný, elegantní, jako v době jejich zásnub. Stiskl chlupatou pracku hraběti a políbil ruku hraběnce, jejíž slonovinově bílá tvář lehce zrůžověla a víčka se zachvěla. Byl příjemný a šarmantní jako kdysi. Když Fourvillovi odcházeli, obrátila se hraběnka k Julienovi. Nechtěl byste si, milý vikomte, ve čtvrtek vyjet na koni? Uklonil se a zašeptal, k vašim službám, madam. Hraběnka mezitím vzala Žán za ruku a vřele se na ní usmála. Jakmile se uzdravíte, vyjedeme si všichni tři po okolí. Bude to kouzelné. Chtěla byste? Když zmizeli v zatáčce za plotem, zvolal Julien fascinovaně, jsou to báječní lidé. Taková známost nám bude užitečná. Manžel sice působí trochu neotesaně, ale je to skvělý muž. Vášnivý lovec a skutečný šlechtic. Večeře byla téměř radostná, jako by do domu nenápadně vstoupilo štěstí. A až do konce července se nepřihodilo nic nového.

Jednoho úterního večera, když všichni seděli pod platanem kolem dřevěného stolu, na němž stály dvě skleničky a karafa s pálenkou, Jean náhle vykřikla, zbledla jako křída a oběma rukama se chytila za břicho. Projela jí ostrá bolest a hned na to odezněla. Po 10 minutách však přišla další bolest, trvala déle, i když nebyla tak ostrá. Obtížně se dovlekla zpátky do domu, otec a manžel ji skoro nesli. Nebyl ještě termín porodu, dítě mělo přijít na svět až v září. Protože se však obávali nejhoršího, dali zapřáhnout a starý Simon odjel tryskem pro lékaře. Doktor dorazil kolem půlnoci a na první pohled poznal, že jde o předčasný porod. Po 2 hodinách se zdálo, že to bude trvat dlouho. Ale za svítání se znovu přihlásily prudké bolesti a brzy byly nesnesitelné. Jean musela pořád myslet na Rosalie, která vůbec netrpěla, dokonce skoro nezasténala, a její bastard přišel na svět lehce a bez námahy. Náhle jí sevřela strašlivá křeč a stahy tak kruté, že pocítila zuřivý odpor k muži, který ji zničil. I k tomu neznámému dítěti, jež ji zabíjí. Porodní bába a lékař se nad ní naklonili, ohmatávali ji a co si s ní prováděli. Něco zvedli. Zachvěla se, když zaslechla bolestný nářek a slaboučké mňoukání novorozence jí proniklo do duše, do srdce, do celého vyčerpaného těla. Zaplavila jí radost. V duchu se už přimykala k tomu novému štěstí, které právě vypučilo. V jediné vteřině se cítila svobodná, uklidněná, uspokojená a šťastná, tak jako nebyla nikdy předtím. Její srdce i tělo pookřály. Byla matka.

Od té chvíle měla jedinou myšlenku. Své dítě. Okamžitě se z ní stala fantastická matka. Musela mít kolébku vedle své postele a když už se mohla zvednout, celé dny proseděla u okna vedle lehké dětské kolébky a chlapce houpala. Žárlila na kojnou a jakmile ta malá žíznivá bytůstka natáhla ručky k velkému prsu prokvetlému namodralými žilkami a chtivě brala do pusinky hnědou skrabatělou bradavku, sledovala bledá Žán s rozechvěním silnou mírnou venkovanku a toužila vytrhnout jí synka z náručí, udeřit ji, rozdrásat nehty prsa, z nichž náruživě pil. Sama vyšívala prádélko velmi komplikovaných vzorů, aby si chlapečka vyzdobila. Baron a mamička se usmívali její zaujaté a přehnané lásce. Ale Žilien přišel o svoje dominantní postavení v domácnosti příchodem toho vřískajícího a všemocného tyrana. Jeho zvyky byly narušeny a on bez děky žárlil na malinkého mužíčka, který mu kradl místo v domě. Křtiny se konaly koncem srpna. Baron šel za kmotra, tetinka Lizon za kmotru. Dítěti dali jméno Pierre Simon Paul. Paul pro běžné pojmenování. Jednou po večeři se objevil farář. Zdálo se, že je na rozpacích, jako by měl nějaké tajemství. Po několika zbytečných úvodních větách poprosil baronku a jejího manžela, aby mu věnovali několik minut rozhovoru o samotě. Všichni tři se pomaloučku vydali pěšinou až na druhý konec aleje a živě rozprávěli. Žilien zůstal sám s Žán a hněval se, že ho nezasvětili do toho tajemství. Chtěl pak doprovodit kněze, který se rozloučil, a zamířili spolu ke kostelu. Všichni už trošku pospávali, když do salonu vpadl Žilien, rudý ve tváři a planoucí nevolí. Bez ohledu na to, že je tady Žán, křičel už ode dveří nadchána a tchýni. Vy jste se úplně zbláznili, kruci, strčit té holce do chrtánu 20 000 franků. Žán jen zírala a nechápala. Vykoktala, co pak je, o čem mluvíte? Žilien se k ní obrátil a bral ji jako spojenkyni. Stručně a rychle jí vyložil, na čem se dohodli, aby provdali Rozalí a že ten statek v Barvilu, co jí chtějí darovat, má cenu nejméně 20 000 franků. Baron vybuchl. Kdo může za to, že té dívce musíme dát věno? Čí je to dítě? A teď byste ho chtěl nechat jen tak? Žiliena udivila baronova prudkost. Upřeně se na něj zadíval. Potom pokračoval umírněnějším tónem. 1 500 franků by ovšem bohatě stačilo. Všechny mají děti ještě před svatbou. A koho to dítě je, na věci nic nemění. Vy jí ale dáváte statek v hodnotě 20 000. Kromě toho, že nás dva šidíte, přiznáváte tím všem, co se stalo. Mluvil přísně jako muž silný v kramflecích. Jistý si tím, že je v právu a že uvádí rozumné argumenty. Barona tahle nečekaná argumentace zmátla. Stál teď před zetěm se svěšenými pažemi a pootevřenými ústy. Žilien cítil, že je ve výhodě a uzavřel to. Naštěstí ještě nic není dohodnuto. Znám chasníka, co se s ní má oženit, je to hodný mládenec, určitě se nechá přesvědčit, ujmu se toho. A okamžitě vyšel. Bez pochyby se bál pokračovat v debatě. Byl rád, že všichni mlčí. Považoval to za souhlas.

0: O dva dny později, když si Julien vyjel na koni, objevil se u nich vysoký mužský mezi 22 a 25 lety. Potajmu přelezl zámeckou hradbu, asi se tu schovával už od rána. Plížil se podél příkopu ohraničujícího statek Kujárdových, obešel zámek a opatrně mířil k baronovi a ke dvěma ženám. Všichni tři seděli pod platanem. Když je uviděl, smekl čapku na pozdrav a s rozpačitým výrazem se k ním přiblížil. Jakmile jim byl na doslech, vykoktal: služebník, pane barone, madam a milost paničko. Protože na to nikdo nezareagoval, oznámil: to jsem já, jsem Desiré Lecoq, pan farář mi řekl o té věci s vaší služkou. Jean pochopila, vstala a vzdálila se s dítětem v náručí. Baron řekl: vy se tedy oženíte s Rosalie? Muž okamžitě zneklidnil. Otázka vnesla zmatek do jeho navyklého, schytralého vyjednávání, typického pro Normanďany. Odpověděl živějším hlasem, ale už nedůvěřivě.
1: To ještě nevím. Možná jo a možná ne. Jestli to bude tak, jak mi řekl pan farář, vezmu si ji. Ale jestli to bude podle pana Juliena, tak teda ne. To si ji nevemu. Za 1500 to neudělám.
0: Barona kupčení obtěžovalo a zkrátil to. Řekl jsem panu faráři, že dostanete statek v Barvillu, který budete užívat do konce života. Potom přejde na vašeho syna. Má cenu 20 000. Držím slovo. Je to tak v pořádku nebo ne? Mladík se poníženě a uspokojeně usmál a náhle byl samá řeč.
1: Tak to jo, jen jsem chtěl mít jistotu. Vždyť přece dobrý počty dělají dobrý přátelé, že jo, pane barone?
0: O téhle návštěvě Julienovi nic neřekli. Smlouvu připravili tajně a jakmile bylo po ohláškách, konala se jednoho pondělního rána svatba. Julien stropil strašlivou scénu, která zkrátila pobyt jeho tchýně a tchána na Topolce. Jean jejich odchod prožívala bez valného smutku. Paul se pro ní stal nevyčerpatelným zdrojem štěstí.

Žán se už úplně zatavila z porodu a tak se s Žilienem rozhodli, že vykonají návštěvu u Fourvillových. Jednoho jasného prosincového dne dali zapřáhnout a po dvouhodinové cestě normandskými pláněmi začali klesat do údolíčka, jehož úbočí byla zalesněna a dole se rozkládala osetá pole. Náhle se za prudkým ohybem údolí objevil zámek Vrijet. Žilien ukazoval Žán všechny části budovy a hovořil o nich znalecky jako někdo, kdo to tu dobře zná. Vychvaloval zámek, rozplýval se nad jeho krásou. Jen se podívej na tenhle portál. Takovéhle sídlo, to je něco velkolepého, viď? Celá druhá strana končí v rybníku i s královským vnějším schodištěm, které sestupuje až do vody. A dole pod schody vždycky kotví čtyři loďky. Dvě prohraběte a dvě prohraběnku. Tomu říkám skutečné panské sídlo. Vstupní brána se otevřela, objevila se v ní bledá hraběnka a s úsměvem přicházela v ústrety návštěvníkům. Uchopila Žán za obě ruce, jako by byly přítelkyně z dětství, usadila ji a sama si sedla vedle ní na nízkou židli, zatímco Žilien, který už před pěti měsíci vzkřísil svoji zapomenutou eleganci, hovořil, usmíval se, byl milý a vstřícný. Rozmlouvali s hraběnkou o společných projížďkách na koni. Přímo pod okny se ozvala rána z pušky. Žán se lekla a lehce vykřikla. To hrabě střílel na čírky. Manželka ho okamžitě zavolala. Doma se hrabě choval mnohem nenuceněji. Byl nadšený, že má návštěvu. Nechal přiložit dříví do krbu, přinést madejrské víno a sušenky. Náhle zvolal, zůstanete u nás na večeři a nechci slyšet žádné námitky. Žán nepřestávala myslet na synka a odmítala přijmout jeho pozvání. Hrabě naléhal a protože Žán trvala na svém, Žilien se náhle netrpělivě pohnul. Žán dostala strach, aby zase nepropadl zlostné a hádavé náladě a přestože jí svírala muka při pomyšlení, že uvidí Póla až ráno, nakonec pozvání přijala. Prožili kouzelné odpoledne. Nejdříve se jeli podívat na prameny. Potom si loďkou vyjeli po vodních pěšinkách, vysekaných v lese suchého rákosí. Hrabě seděl mezi svými dvěma psy, kteří větřili s nosy ve vzduchu a vesloval. Žán občas zanořila ruku do chladné vody a cítila se báječně, když jí ledová svěžest pronikala z prstů až k srdci. Vzadu v loďce se Žilien a hraběnka zahalená do šálů usmívali jako blažení lidé, kteří myslí jen na své štěstí a nepotřebují mluvit.

Přicházel večer. Slunce se schovalo za jedle a stačil pohled na rudou oblohu posetou šarlatovými mráčky prazvláštních tvarů a člověku byla zima. Vstoupili do prostorného salonu, kde planul mohutný oheň. Rozradostnělý hrabě uchopil manželku do svých atletických paží, zvedl si ji jako dítě až k ústům a vlepil jí na tváře dva hlučné polibky jako spokojený, bodrý chlapík. Žána se usmívala. Dívala se na toho dobráckého obra, o němž by si člověk jen podle jeho knírů mohl myslet, že je to lidožrout, a říkala si, jak se můžeme každý den a v každém člověku mýlit. Mimoděk zvedla zrak k Žilienovi, který stál ve dveřích. Byl strašlivě bledý a oči upíral na hraběte. Neklidně přistoupila k manželovi a potichu se zeptala, není ti dobře? Co pak je s tebou? Odpověděl podrážděně, nic mi není, nech mě na pokoji. Roztřásla mě zima. Po večeři se Jean a Julien chystali k odjezdu, ale pan de Fourville je ještě zadržel, aby jim ukázal, jak loví ryby v noci za svitu pochodně. Když už byli Jean a Julien na cestě, zabalení v pláštích a pokrývkách, co jim hostitelé zapůjčili, prohodila Jean bezděčně, ten obry je správný muž. A Julien s otěžemi v rukách opáčil, ano, ale před lidmi se pokaždé dost neovládá. Prosinec plynul pomalým tempem. Znovu začínal život v odloučení jako loni. Jean už se ani trochu nenudila, stále se zabývala pólem a Julien na něj pořád žárlil. Pokaždé, když Jean Paula držela v náručí a hýčkala ho s přemrštěnou něhou, jakou ženy často projevují svým dětem, podávala ho otci a říkala, no tak, polib ho přece, jako bys ho ani neměl rád. Dotkl se lehce jen koutkem úst chlapečkova hladkého čílka a odtahoval se celým tělem, jako by nesnesl sebemenší dotyk pohyblivých svraštělých ručiček. Potom rázně odcházel, jako by ho pudil pryč nepřekonatelný odpor. Čas od času přicházeli na večeři starosta, lékař a farář, někdy i Fourvillovi, s nimiž se stále více zbližovali. Hrabě Paula zjevně zbožňoval. Držel ho na kolenou po celou dobu návštěvy, někdy třeba celé odpoledne. Něžně ho svíral ve svých mohutných obřích tlapách a zacházel s ním obratně. Lechtal ho na špičce nosíku dlouhými kníry a vášnivě ho líbal, jako to dělávají matky. Trpěl tím, že jeho manželství zůstává bezdětné. Březen byl jasný, suchý a skoro teplý. Hraběnka Gilbert začala znovu mluvit o projížďkách na koni, které budou podnikat ve čtyřech. Jean byla trochu unavená dlouhými večery, dlouhými nocemi a jednotvárnými dny, které se podobaly jeden druhému, a tak nadšeně s jejími plány souhlasila. Celý týden si pak šila jezdecký úbor. Bavilo ji to. Začali si vyjíždět. Vždycky jeli po dvou, hraběnka a Julien vpředu, hrabě a Jean 100 kroků za nimi. Ti dva si povídali klidně jako přátelé, protože se opravdu zblížili. Měli totiž oba přímou povahu a prostou duši. Hraběnka a Julien si často cosi potichu špitali. Občas vybuchovali hlučným smíchem,

Julien se také změnil. Byl přívětivější, trpělivější. Jakoby přátelství obou rodin přineslo mír a radost do každé z nich. Jaro přišlo předčasně a bylo obzvlášť teplé. Jean zaplavili dojemné vzpomínky na první čas její lásky. Ne, že by se jí snad vrátil vřelý cit k Julienovi, s tím byl jednou provždy konec, ale v těle cítila zmatek, jak jej hladily větříky a pronikaly do něj vůně jara jako neviditelná a něžná výzva. Ráda si o samotě užívala slunečního tepla. Nechávala se ovládat nejasnými a příjemnými pocity, které jí opájely. Nic ji nenutilo přemýšlet. Jednoho rána si takhle snila a tu si vybavila sluncem zalité místo uprostřed temného listoví v lesíku poblíž Étretatu. Byl to rychlý záblesk vzpomínky. Tam se poprvé zachvěla v blízkosti mladíka, který ji tehdy miloval. Tam ze sebe poprvé namáhavě vypravil nesmělou touhu svého srdce a ona tam tehdy uvěřila, že její naděje se vyplnily a nastává pro ní zářivá budoucnost. Zachtělo se jí znovu zajít do toho lesíka, podniknout jakousi sentimentální a pověrečnou pouť, jako by návrat na to místo měl něco změnit v chodu jejího života. Julien odjel za rozbřesku a ona netušila kam. Nechala si tedy osedlat bílého koníka ze statku Martenových, na němž teď někdy jezdívala, a vyrazila. Dostala se až do údolí svažujícího se k moři mezi vysokými oblouky útesů, jimž se říká Étretatské brány, a pomaloučku vjela do lesíka. Skrze dosud tenkou a křehkou zeleň listoví pršelo světlo. Hledala to místo, ale nenacházela ho. Jela po dlouhé pěšině a náhle zahlédla dva osedlané koně uvázané ke stromu a hned je poznala. Patřili Gilbertě a Julienovi. Už na ní začínala doléhat samota a tak byla za to nenadálé setkání vděčná a pobídla koníka ke cvalu. Dorazila k trpělivě čekajícím koním, patrně zvyklým na takové dlouhé zastávky, a zavolala. Nikdo jí neodpovídal. Na pošlapané trávě ležela dámská rukavice a dva bičíky. Takže tady seděli. Potom šli dál pěšky a koně tu nechali. Čekala čtvrt hodiny, 20 minut. Byla překvapená, nechápala, co někde tak dlouho dělají. Sesedla z koně a opírala se zády o strom. V zápětí ji ovládlo podezření. Znovu se zahleděla na rukavici, bičíky a dva opuštěné koně a vyšvihla se zpátky do sedla, puzená neodolatelnou touhou zmizet odtud co nejdřív. Cválala domů na topolku. V hlavě jí to pracovalo, uvažovala, dávala si dohromady fakta, spojovala okolnosti. Jak to, že jí to nedošlo už dřív? Jak to, že nic neviděla? Proč jí nebylo podezřelé, že Julien pořád někam jezdí, zase dbá na elegantní zjev a že má teď pořád dobrou náladu? Také si vzpomněla na Gilbertino přehnané lísání a na to, jak je v poslední době blažená a jak je proto hrabě šťastný. Když přešlo první vzrušení, uklidnila se. Necítila žárlivost ani nenávist, jen ošklivost a nechuť. Na Julien moc nemyslela. U něj už ji nic neudivilo. Pobuřovala ji však dvojí zrada její přítelkyně hraběnky. Všichni jsou tedy proradní. Všichni lžou a jsou falešní. Do očí jí stouply slzy. Občas oplakáváme ztrátu iluzí stejně jako zesnulé blízké. Přesto se rozhodla, že si bude hrát na nevědomou, že uzavře své srdce citům a bude milovat jen Paula a rodiče. Ostatní bude snášet s netečnou tváří. Jakmile se vrátila domů, vrhla se na syna, odnesla si ho do svého pokoje a zoufale ho celou hodinu nepřetržitě líbala. Julien přišel k večeři. Byl okouzlující a usměvavý, plný roztomilých nápadů. Zeptal se, papa a mamička letos nepřijedou? Byla mu natolik vděčná za tuhle laskavost, že mu skoro odpustila odhalení v lese. Náhle ji zaplavila prudká touha co nejdříve znovu vidět dvě bytosti, které milovala Popolovi nejvíc na světě. Celý večer jim psala dopis, aby urychlila jejich příjezd. Oznámili, že na topolku přijde.

středou 20. května. Čekala rodiče se vzrůstající netrpělivostí. Netoužila jen po rodičovské lásce, ale potřebovala se setkat s poctivými a čestnými dušemi. Nutně si musela promluvit s čistými lidmi, kteří se nedopouštějí hanebností, jejichž život, city, myšlenky a touhy byly vždycky přímé a poctivé. Teď se cítila sama. Její duše žila izolovaně uprostřed toho, co věděla. Naučila se sice skrývat své pocity a dál přijímala hraběnku, nabízela jí ruku a usmívala se na ni, ale pocit prázdnoty a pohrdání lidmi v ní narůstal a celou ji pohlcoval.

0: Guy de Maupassant, Jeden život. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Dany Melanové připravila Iveta Novotná. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Hudební spolupráce Ondřej Gášek, četla Dana Černá. Režii měl Lukáš Hlavica. Připomínáme, přátelé, že pokračování uvedeme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
2: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme 19. září v Kroměříži.
3: Totiž v září. Kroměříž září.
4: A já a oba moji chlapci zazáříme v naší fialové kavárně.
2: A nebo budeme všichni zářit ve vysílání dvojky od 14.00.
5: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor.
4: Regina.
3: Jakub.
5: Víkendový výběr dvojky.
6: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
5: Máme pro vás světové evergreeny, muzikálové melodie i novinky z české hudební scény.
6: Klub Evergreen s Dašou a Janem Smigmatorem.
7: Přátelé, jsme ve finále. Zas to neskutečně uteklo.
8: Uteklo, ale tím pádem jsme zase o hodinu blíž setkání příštímu.
6: Muzikál Express s Michailem Prostějovským a Pavlem Bárem.
9: Náš Muzikál Express je nejrychlejší vlakem na světě.
10: Dnešní pořad bude věnován rubrice s podtitulem Muzikál a já.
6: Nebo Česká dvanáctka s Martinem Hrdinkou.
11: Mám pro vás výsledky hitparády Česká dvanáctka.
5: Klub Evergreen, Muzikál Express, Česká dvanáctka a další oblíbené pořady.
6: Víkendový výběr dvojky.
5: Naslyšenou už o tomto víkendu.
6: Na Dvojce.
5: Máte na Dvojce své oblíbené pořady?
6: Kriminálka Mirka Vaňury, Příběhy z kalendáře, Úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
5: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
6: Všechny tyto pořady najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
6: Teď už vám nic neunikne.
5: Jsme vaše Dvojka.
12: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer, milí posluchači. Na vlnách dvojky právě začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá Monika Valentová. Mé pozvání tentokrát přijala odbornice na krizovou intervenci a prevenci ve školách, slečna Michaela Dlouhá. Michaela momentálně působí v poradně Wigwam, která provází děti a jejich dospělé při ztrátě blízkého člověka. Dobrý večer, Michaelo.
1: Dobrý večer i vám, Moniko.
0: Jak často školy žádají, třeba konkrétně vás, o pomoc? Jestli se to dá nějak specifikovat v rámci týdne, v rámci měsíce, nebo jenom říct hodně často, málo často?
1: Myslím, že se to nedá paušalizovat. Zároveň můžu zmínit, že teďka na začátku školního roku a den před začátkem se ozývaly hodně. Jo, takže vždycky jsou to nějaké vlny, nárazy a ideálně čím dřív, tím líp.
0: Jo. A proč školy, jak si to vysvětlujete? Já bych čekala, že ti nebozí žáčci se před tím 1. zářím budou někde uchylovat k nějakým radám, ale že zrovna třeba vedení škol nebo učitelé?
1: Myslím, že je to o tom, že se vrací ty děti, které třeba jsou pozůstalé a že najednou pedagogové potřebují oporu, anebo že se to možná dozvídají až na tu poslední chvíli. Ano. Tak proto toho 1.
0: Co od vás nejčastěji chtějí?
1: Ideálně návod, co mají říct, co udělat a ideálně úplně přesně, což je ohromně náročný, dát někomu návod slovo od slova, co má udělat.
0: Co od vás naopak nechtějí a je vám to líto, že si říkáte, že vlastně je hrozná škoda, že si o tohle zrovna tak často neříkají?
1: Možná nějaká podpora sám pro sebe a nějaký dlouhodobý horizont. To, aby nehasili ten požár jenom tady a teď, ale aby se na to podívali z nějakého dlouhodobějšího hlediska, což je ale hodně náročný.
0: Jste s tou poptávkou spokojená, třeba ať už se týče obsahu té poptávky, toho, co po vás chtějí, a zároveň i, dejme tomu, té míry poptávky, té kvantity? Je to optimální podle vás, nebo si myslíte, že by bylo potřeba více houšť?
1: My ve Wigwamu zažíváme veliký nárůst klientů a já bych přála všem pedagogům, aby nás nikdy nepotřebovali, aby mě nikdy nemuseli vidět s kolegyněma, protože to téma je smrt. Jo. Ve většině případů volají proto, že jim buď zemřel žák, kolega, anebo že se jim vrací pozůstalé dítě a tohle to nepřeju nikomu. Zároveň vím, že ta služba je potřebná a že nám prostě ta poptávka narůstá.
0: Ale vy jste vlastně zároveň preventistka a tam vlastně vy školíte nebo připravujete vlastně lidi na to, co se jim zaplať pambu většinou nestane. Takže tam to ještě zas tak smutné téma není asi, ta preventivní práce.
1: Určitě, souhlasím.
0: Je to tak. Tak já myslím, dámy a pánové, že téma i hosta nočního mikrofora známe a já jsem moc ráda, že nás posloucháte. Dobrý večer.

0: Hostem nočního mikrofóra, které právě teď posloucháte na Dvojce, je odbornice na krizovou intervenci a prevenci ve školách ze školního týmu poradny Wigwam, Michaela Dlouhá. Míšo, jak jste se stala krizovou interventkou? Já jsem se dočetla, že jste studovala humanitní vědy, aha, pak jste studovala pedagogiku, vedla jste Centrum primární prevence. Tak jak se to stalo?
1: Já jsem jednou reagovala na brigádu a to byl lektor primární prevence a to se mi stalo hodně osudným, protože jsem se začala věnovat prevenci, aniž bych vlastně jako věděla, co to obnáší, a začala jsem pracovat s kolektivama třídníma a bavit se o rizikovém chováním, takovou interaktivnější formou, a mě vždycky bavily ty náročnější jedinci, ty, kteří to narušovali, takový ty rošťáci, moc mě nebavili takový ty jako klidnější a poslušný. A vlastně postupem času jsem začala se profilovat, takže jsem začala pracovat spíš s těma dlen s těma, kdy už to nejsou jenom rošťáci, ale kdy začínají být označovaný jako problémový, takže jsem začala dělat selektivní prevenci a pak jsem intervenčně začala vstupovat do kolektivů, který opravdu už jsou třeba po šikaně nebo se tam děje jiná potíž. A vlastně postupem času, jak jsem se začala vzdělávat, tak jsem měla možnost si udělat výcvik v krizové intervenci a začala jsem si všímat toho, že to, co se děje v těch třídách, hodně souvisí s tím obsahem, který mám z té krizové intervence. A to, že ty děti, které jsou označované jako ty problémové, většinou jsou z nějakých podmínek, které nejsou úplně jako dobrý pro ten vývoj. Možná ale jsou tam tak nějaký situační faktory, jako že se jim možná rozvádějí rodiče, nebo možná, že jim někdo zemřel. A právě potom to téma ztrát a smrti mi nějak přišlo blízký a postupem času jsem se z té prevence vlastně vyprofilovala do krizové intervence. Byť ráda tvrdím, že věřím v tu prevenci, navzdory tomu, že intervenuji.
0: My se k ní určitě dostaneme, ale vy jste to teď nakousla. Vy v těch školách řešíte zejména a specializujete se vlastně na ty otázky smrti, ať už se týká prevence, anebo té krizové intervence. Jakou jste měla motivaci zabývat se právě tímhletím vlastně složitým a velmi často i bolestným tématem?
1: Já jsem zažila po tom výcviku v krizové intervenci, který jsem si udělala, tak jsem chtěla, aby to téma ztrát bylo taky nějak obsažené v té škále rizikového chování, o kterém se bavíme s dětmi ve školách, jo? Protože bavíme se, nebo bavili jsme se společně o kyberprostoru, bavili jsme se o poruchách příjmu potravy, o sexu, ale o ztrátách a o smrti tam nebylo nic a mně přišlo fajn vlastně postavit preventivní program, který se zaměřuje právě na téma ztrát a smrti. A nějak jsem si vlastně jako všímala, že to v těch školách hodně je, ale že o tom nikdo moc nechce mluvit. A ten, kdo o tom mluví, je Wigwam.
0: Je to pravda. Zdravíme paní Sylvie Strety, zakladatelku Wigwamu a ředitelku Wigwamu, která byla také hostem nočního mikrofora, už to bude rok, možná i více. A je to pravda. A Wigwam mimochodem bude teď v říjnu slavit 10 let své existence, k čemuž se také dostaneme, protože s tím souvisí i osvětová kampaň a potom i vlastně taková celonárodní sbírka. Ale o tom všem bude řeč v dnešním mikroforu. Vy jste se ale zaradovala, Míšo, když jsem říkala, že bych se ráda teď pověnovala té prevenci a říkala jste, většinou jsou lidi fascinováni potom těmi krizovými situacemi a tam otázky novinářů nebo vůbec lidí obecně velmi často směřují. Čili to tak opravdu je vaše zkušenost, že opravdu se spíš zajímají lidi až o to, když hoří, a stejně tak vlastně se hasí ty požáry, až když hoří, a prevence je trošku na úbytě. Nebo je to taková ta chučí příbuzná té krize.
1: Jo, určitě. A myslím, že až v okamžiku, kdy se ta krize objeví, tak někdo slyší na tu prevenci. Jo, a to zase nechci hanit, nechci paušalizovat, ale vzpomínám na ty časy, kdy jsem vedla to Centrum primární prevence a musela jsem obhajovat, že to opravdu má smysl a má význam. A najednou jezdím do těch škol v okamžiku, kdy ta krize přichází, kdy pracujeme na tom, jak obnovit to bezpečí. A najednou je vlastně jako znát, že ta prevence tam třeba nebyla, nebo že je potřeba jí posílit. A najednou ty školy na to slyší víc. Jo? Najednou to má ten význam, ale tak to bývá i mimo školství, myslím.
0: Napadá mě, jestli se zájem o prevenci ze strany škol třeba zvýšil po střelbě na Filozofické fakultě. Už to budou 3 roky.
1: Ta zkušenost, kterou mám já, je, že se zvedl zájem o vzdělávání pedagogů jak na bezpečnost. Jo? Takže co dělat v okamžiku, kdy mám aktivního střelce ve škole, tak o tomhle s tom vím. Nemám tu zkušenost, že by se zvedla poptávka po tom, jak pracovat s tím tématem bezpečí třeba.
0: Škoda, že? Prevence to jsou klidnější vody, samozřejmě nejsou tak rozbouřené, ale co Wigwam, konkrétně Wigwam, ve kterém vy působíte v tom školním týmu, co vlastně v oblasti prevence nabízí?
1: Wigwam se snaží dlouhodobě pracovat s tématem smrti, ale taky osvěty. A to, že ta smrt je tvrdá, ta krize je náročná, ale je fajn se taky vlastně bavit o tom, co je jako předtím, nebo jak ji můžeme dobře zvládnout. A abychom jednou tu smrt mohli dobře zvládnout, tak ideálně na ní jako nenarazíme hnedka v tom životě. Jo. My v životě si procházíme různýma dílčíma ztrátama, kterými dospěláci většinou považujeme za takový jako malicherný. Ztráta plyšáka nebo rozpad prvního vztahu. Ale vlastně tohle všechno jsou momenty, kdy my se učíme pracovat sami se sebou. Aplikujeme tam nějaké svoje copingové mechanismy, to, jak se vyrovnáváme s tou situací. A vlastně Wigwam se snaží upozorňovat na to, pojďme o té smrti mluvit dřív, než se tady ukáže, protože je to důležité, abychom pak věděli, jak s ní naložit. Mm-hmm. A právě v kontextu té prevence my se snažíme otvírat i to téma ztrát. My to nazýváme takové jako malé velké ztráty, protože si myslíme, že žádná ztráta právě není malá, i když si my dospělí na to tak jako můžeme pohlížet. Takže se snažíme právě pracovat s tím tématem ztrát, bavit se o tom, co je pro ty děti nebo dospívající aktuální a jak to můžou dobře zvládnout. Aby jednou zvládly ty mnohem náročnější okamžiky.
0: Jak na to jdete? Prostřednictvím vlastně nějaké sdílení, nějaké zkušenosti, nebo když jsem se dívala na webové stránky Wigwamu, tak tam píšete, že máte k dispozici různé filmy, o kterých potom vlastně s dětmi mluvíte. Můžete nám to trošku přiblížit?
1: Jo. Těch variant je víc. Wigwam vlastně natočil 3 svoje, respektive 6 teďka už videí krátkých filmů, které mohou být použity proto, aby pedagog si je vzal společně s metodikou, která je k ním napsaná pro danou cílovou skupinu. Máme i mateřinu, máme základkový děti, první, druhý stupeň, ale teďka už i středoškoláky. A aby ten pedagog věděl, co s nima má dělat, takže dostane do rukou metodiku, kde má nějaký teoretický základ, proč je třeba o tom tématu potřeba mluvit. A mluvím teďka o těch ztrátách, jo, o tom rozchodu, o té nemoci, ztrátě kamaráda a podobně. A následně, aby si tam přečet, co s tou třídou může dělat za aktivity, aby to téma dobře preventivně otevřel. Jo, protože ta prevence taky má nějaké náležitosti, tak aby byla efektivní, aby to dobře fungovalo a ty se snažíme sledovat. A zároveň mimo tohle jsme taky nově začali poskytovat preventivní programy, ale je to, musím říct, taková jako fakt okrajová část tý naší práce, protože jako primárně intervenujeme. Ale tím jsem chtěla říct, že nabízíme tu cestu, že pedagog sám si to může odpracovat a pokud se na to necítí, tak můžeme případně přijat my.
0: Všechno je to tedy na tom webu poradna.wigwam.cz. Tuším, že jsou ty webové stránky, takže tam vlastně všechny ty formy té pomoci a té prevence, preventivních možností jsou. Jak se třeba pracuje s tématem smrti v těch mateřských školkách? Chodíte tam taky vy osobně?
1: Já se úplně nespecializuju na mateřiny. Zároveň mám dojem, že čím mladší ty děti jsou, tím lehčí to je.
0: Chápu.
1: Jo, že vždycky je tam veliká obava ze strany pedagogů, jestli už to není moc, jestli je to jako adekvátní. A ty děti jsou takový jako suverénní, čistý a jdou do toho podle toho, co si myslejí.
0: V dnešním nočním mikrofóru budeme i nadále mluvit o prevenci a také o té krizi samozřejmě.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Dnes se mnou ve studiu sedí Michaela Dlouhá, specialistka pro školství a krizová interventka z poradny Wigwam. Bavíme se tady o prevenci. Mě by zajímalo, jestli ta prevence, nebo jestli to nevyvolává vlny nebo jisté napětí mezi objednatelem té prevence, to znamená školou, vedením školy nebo učiteli a mezi rodiči, protože přece jenom ta smrt je velmi ožehavé téma a uvědomělá rodina v lepším případě si ho chce zpracovávat po svém, což třeba se také týká sexuální výchovy, což se týká spirituality ve výuce a tak dále. To jsou takové opravdu křehká téma, která my rodiče máme rádi pod palcem sami, tak nejsou tam někdy nějaké vlny?
3: V kontextu prevence nemám tu zkušenost, protože ti rodiče do toho v ten moment nevstupují. Jo, záleží na domluvě se školou, ale vlastně my nejsme konfrontováni s tím, co si myslí rodiče, protože je to součást nějakého vzdělávacího plánu, nějakých aktivit školy a vlastně jako není to nějaký specifický program, o kterém by rodiče museli být explicitně upozornili a museli by s ním souhlasit.
2: Ano, ano, rozumím. Já jsem ve svém blízkém okolí třeba teď zažila aktuálně to, že zemřel náhle spolužák v jedné škole a ta třída pozůstalá velmi toužila po nějaké ceremonii, o nějaké pietě, o nějakém rituálu. A rodina, která samozřejmě tím byla zasažena nejvíc, tak si to nepřála. A teď vlastně, co byste třeba poradila v tomhletom případě vedení školy, že má dělat? Protože ze strany skutečně těch spolužáků bylo vidět, že ta absence toho rituálu jim strašně chybí.
3: Tohle to jsou hodně nepříjemné situace, do kterých se dostáváme v kontextu poradenství. A navzdory tomu, že se snažíme respektovat jednotlivce, tak je ale potřeba myslet na to, že v kontextu škol člověk musí upřednostnit skupinu před jednotlivcem. A zároveň taky potřebujeme ctít přání té rodiny. Jo, takže tohle to jsou vlastně jako ty nejnáročnější momenty z hlediska poradenství, kdy doporučujeme nejít přes přání té rodiny a zároveň ale vysvětlovat, z jakého důvodu je to důležitý a jak s tím vlastně jako naložit tak, aby ten rituál třeba mohl proběhnout.
2: Čili vlastně ta cesta by byla naklonit tedy i tu rodinu téhleté myšlence, té potřebě toho rituálu.
3: Snažit se možná to vysvětlit.
2: No, to jsou samozřejmě velmi zapeklité situace. Ono je to poměrně časté. Ono samozřejmě, když zemře mladý člověk nebo učitel, většinou to bývá tragédie, je to nečekané. Ale koho se zeptám, ten si to ze svých školních let nějak pamatuje. Ať už to byl spolužák, nebo to byl učitel, nebo to byl rodič spolužáka a tak dále. Prostě nějakým způsobem se ta smrt vlastně každého z nás dotkla. Zajímalo by mě, jestli si na to pamatujete i vy ze svých školních let. A jak jste to tehdy vnímala? A jak byste řešení té situace hodnotila teď z pozice znalé odbornice?
3: Mám takovouhle zkušenost vlastní osobní a zároveň ale je to zkušenost, kdy ta dívka onehda, která zemřela a možná i ale jich bylo víc, jo, a to nedokážu říct, ano. Zase vzpomínka, kdy mi nebyla blízká a vzpomínám si na tu vytaženou černou vlajku, na to, že nějakým způsobem to bylo téma vlastně, i když to nebyla moje spolužačka, nebyl mi to nikdo blízký. Na druhou stranu, to nedokážu posoudit z hlediska toho odborníka, jak se třeba pracovalo s tím kolektivem, protože je ideální, když se pracuje s tím zasaženým kolektivem, s tou pozůstalou třídou, případně paralelními ročníky, tak tohle to vlastně jako vůbec nedokážu vyhodnotit. Ale slýchám to poměrně často, že vlastně hodně z nás má nějakou zkušenost z vlastních školních let, že se to jako přihodilo.
2: Prevence, když se k ní vrátím, je vlastně příprava na to, co se může stát. teď budu mluvit trošku zase za rodiče, nebo budu takový ten ďáblův advokát. Nevystrašíme potom třeba děti zbytečně, protože jak už tady padlo, tak prevence připravuje na situace, které se velmi často, a všichni si to přejeme, aby se těm dětem nestaly.
3: Já myslím, že hodně záleží na tom, co si představíme pod pojmem prevence, jo? Protože když to vztáhnu k adiktologickým tématům, tak myslím, že prevence je taky hodně často spjatá s návykovými látkami a spouštěním děsivých filmů dětem a dospívajícím, nebo s přednáškami s bývalými ex-usery těch návykových látek, což je děsivý. Jo. A myslím, že je hodně důležitý, aby ta prevence podle těch náležitostí efektivní a odborně dobře uchopený prevence, tak aby to nebylo děsivý, aby se pracovalo uměrně s tím tématem, uměrně věku, uměrně kapacitě těch dětí a aby to bylo podané citlivě a určitě to nemá nikoho vyděsit. Jo. Což ale neznamená, že to někomu nemůže vzbudit různé emoce, to se může stát kdykoliv, ale nechceme ty děti vystrašit.
2: Tak od toho jste vlastně i vy, preventisté a krizoví interventi, abyste poradili vedení školy, vlastně jak postupovat zrovna u té věkové skupiny a tak dále. Já si pamatuju právě ze svých školních let takovéto cvičení, to vy jste nezažila určitě, ale přípravu na plynový útok a podobně, kdy jsme běhali v těch plynových maskách s igelitovými pytlíky na rukou a já jsem pak byla docela, jsem očekávala, kdy přiletí ta bomba, která prostě tady to všechno vyhladí, srovná se zemí. A fakt jsme žili v takovém strachu, že ta zlá Amerika sem pošle nějaký ten Pershing a bude zle. No, tak vlastně jakým způsobem, když potom se trénuje, když je tam střelec, tak co se má dělat, tak dovedu si představit, že ve spoustě citlivých jedinců to může vyvolat nějakou úzkost.
3: Tohle zní děsivě, to, co popisujete. Opravdu. Jo, tak takhle to nevypadá. Doufám. Nikde už.
2: Dobře. To znamená, že když už se ta věc, nedej bože, stane, tak ten krizový itinerář, který vy při té prevenci vlastně sestavíte a té škole, dejme tomu, doporučíte, takže on nějak naskočí?
3: To by bylo skvělý. To, s čím my se potýkáme, takhle. Já to rozdělím na dvě roviny. Jedna jsou ty žáci a ta jejich vlastní zkušenost, jak s tím vlastně jako pracují. A druhá je vůbec to vedení školy a nějaký krizový plán. Takže my se určitě snažíme, aby za prvé se o tom tématu mluvilo s dětmi a druhá, aby ale ty školy byly připravené na tu situaci, aby měl vypracovaný krizový plán na návrat pozůstalého dítěte anebo na úmrtí pedagoga nebo žáka. Protože v okamžiku, kdy k této situaci dojde, tak v té krizi opravdu jako těžko vymýšlíme nějaký postup. A ona, ta situace je ohromně zahlcující. I když ten postup někde mám, i když jsem ho možná si někdy jako pročítala, připravovala, tak v ten moment ta krize to, co umí, je, že jako vypíná ty kognitivní funkce. Proto je ideální, když to mám někde zaznamenaný. A to je taky důvod, proč mi ale poradensky v těch momentech v rámci toho telefonického poradenství vedeme ty školy, co je potřeba udělat teďka, co třeba počká, na co klást důraz, protože ta situace je prostě ohromně zahlcující.
2: Vy vlastně máte bezplatnou poradenskou linku, která funguje, jak to je, nepřetržitě asi ne, vidíte, ale hodně hodin denně.
3: Měla by fungovat v rámci pracovního dne. A co ale potřebuju nějak jako vyjasnit, nejsme krizová linka. A občas ti pedagogové žijí v domnění, že jsme, a pak narazí v okamžiku, kdy se úplně jako nedovolají nahned. Tak to jsem potřebovala vyjasnit, ale je pravda, že v okamžiku, kdy se dozvídáme, že nějaká škola potřebuje poradenství a že je to opravdu jako akutní, tak se snažíme to zprostředkovat tak, aby prostě do několika hodin co nejrychleji se s nimi někdo spojil.
2: Jak by podle vás vypadala, když byste měla popustit úzdu fantazii v takovém tom jako dobrém slova smyslu, taková snová prevence, o kterou by taková třeba základní škola vlastně mohla požádat a kterou by mohla aplikovat?
3: Za mě by ta prevence byla komplexní, protože my sice poskytujeme preventivní programy nebo specializujeme se v rámci prevence na téma ztráta smrti, ale ono je potřeba jí vnímat jako jeden obrovský celek, protože těch rizik je opravdu hodně a přijde mi důležitý, aby se s ní začalo opravdu zavčasu, už v té mateřině, abychom se bavili o těch vztazích, abychom budovali to bezpečné prostředí, abychom si povídali o svých vlastních emocích, abychom je dokázali vyjádřit. Tak tohle jsou věci, které jsou vlastně jako hrozně, jako z něj tak jednoduše, automaticky. Ale v okamžiku, kdy nastane ta krize, tak jsou obrovsky důležitý. Protože v okamžiku, kdy já prožívám třeba i to úmrtí svého blízkého člověka a nedokážu nebo nejsem zvyklej, necítím se bezpečně v tom kolektivu, nechci tam mluvit o svém prožívání, tak najednou je to mnohem náročnější. Jo, takže aby ta prevence ideálně začala zavčasu a aby probíhala napříč tím vzděláváním, tak jak má, aby se tam dotýkala všech těch témat, ideálně s předstihem, což je náročný v dnešní době. Teďka třeba mě napadá kyberprostor, virtuální svět, to je veliký téma. A vím, že těch témat je hrozně moc, jo. Ale aby tam byla.
2: Předpokládám, že když třeba škola by nijak nebyla v tomto ohledu aktivní a rodič by cítil, že třeba by bylo potřeba pomoci jeho dítěti, tak může se na vás obrátit i rodič, když se to děje tedy žákovi, ale zároveň jeho dítěti.
3: Ano, akorát tam potom v okamžiku, kdy jde o rodiče, tak my poskytujeme služby i terapeutické a stabilizační pro rodiče a děti, takže spíš to jde vlastně jako rovinou těch dalších týmů Bebek Vamu, nevyloženě přes tu školu.
2: Mm-hmm. Hostem nočního mikrofora je Michaela Dlouhá ze školního týmu poradny Vigvam.

0: Noční mikrofórum.
1: Monika Valentová a její host na dvojce.
2: Studio dnes hostí Michaelu Dlouhou z poradny Wigwam, specialistku na krizovou intervenci a prevenci ve školách. Já bych se teď, Michaelo, s dovolením ráda pověnovala těm 10 letům existence Wigwamu. Mm-hmm. Co chystáte?
3: Kolegyně z komunikačního týmu si přichystali kampaň, která bude osvětová. Myslím, že bude hodně specifická, netradiční, protože se bude odehrávat na záchodcích.
2: On tedy i název je docela netradiční.
3: Ta kampaň se jmenuje Shit Happens.
2: Jak vy si to pro sebe překládáte? On je to idiom, že jo? To je takové v té angličtině. To lidi nevnímají tak, jak je pravý význam těch jednotlivých slov. Mm-hmm. Jaký je překlad?
3: Tak jak to vnímám já? Jestli to tady vůbec můžu...
2: A jo, tak máme dokonce už po 23. hodině.
3: Jo. Já mám pocit, že někdy, nebo to není můj pocit, to je prostě jako realita, někdy ten život je zkrátka na hovno. Jo, a myslím, že v tom to slovo má tu svoji hodnotu, ten svůj význam, že občas se tak moc rozsype, tak odtud ten název.
2: A proto ty záchodky.
3: Zejména proto, že je to místo, kde můžeme být chvilku sami sebou, když jsme v kavárně, ale možná i v práci, tak je to takový moment, kde se zavřeme, chvíli se tam můžeme popřemýšlet, ale možná taky, když máme náročný den, tak si tam můžeme poplakat. Jo, a ta kampaň odkazuje na to, tak jak se Wigwam věnuje tématu smrti a o světě, že je potřeba o ní mluvit, tak ale chce upozornit na to, že může být hodně náročné nejen být v té situaci, kdy já tu ztrátu zažívám, ať jakákoliv, ale že může být taky hodně náročné tady být pro člověka, který ji zažívá. A ta osvětová kampaň Shit Happens je tady právě od toho, aby edukovala o tom, jak s takovými lidmi, kteří zažívají ztrátu, můžeme mluvit. Protože vlastně přemýšlím nad tím, jestli když vy sama jste v takovéhle situaci, tak jestli zažíváte moment, kdy jako nevíte, co říct, máte možná pocit, že nic nemůže fungovat.
2: Určitě. Ono vlastně jenom drobně to člověk zažívá, když třeba někdo na sociální síti sdílí smrt svého velmi blízkého člověka a svou bolest. A teď tam jsou ty srdíčka, svíčky, holubičky, upřímnou soustrast a teď to vidíte a říkáte si, nemá smysl nic a pak zase si říkáte, proč ten člověk to ale dával na tu sociální síť. Takže asi nějakou odezvu chce a vlastně vždycky tohle řeším jako, a připadá mi, že opravdu nejsou slova, no.
3: Děkuji, že zmiňujete ty sociální sítě, protože myslím, že to je prostor, se kterým se vůbec jako učíme teďka pracovat, jak komunikovat smrt nejen ve veřejném prostoru, který je teď a tady jako reálným, ale co ten virtuální. Jo? A právě ta osvětová kampaň má edukovat, jaké věty můžeme používat. A není to zase jako nějaký lexikon, ale co můžeme říct v okamžiku, kdy máme dojem, že ta slova nejsou, a to neznamená, že vždycky jsou, a možná čemu se vyvarovat.
2: Mm-hmm. To znamená, že teď, abychom si to představili konkrétně, takže třeba na těch záchodech bude nějaký plakát, který bude o tomhle informovat?
3: Mm-hmm. Bude tam plakát, který má nějak zachytit naši pozornost, na kterém bude QR kód a ten právě odkáže na webovou stránku, kde se můžeme dočíst nejen informace o Wigwamu, protože je to kampaň k 10 letům k výročí, ale právě tam budou odkazy na různé články, infografiky a taky, ale třeba i na odbornou pomoc. Jo? Mm-hmm. Protože je potřeba říct, že my se můžeme snažit sebe víc tady pro někoho být, ale je taky potřeba si hlídat nějaký to svoje bezpečí, nějaký svoje hranice a že možná to nejvíc, co můžu udělat, je, že třeba toho člověka nasměruji na nějakou odbornou pomoc.
2: Mm. Takže když tedy, jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste si k 10. narozeninám nadělili osvětovou kampaň, což ale v reálu znamená poměrně hodně práce pro vás. Budete, nadělíte si i nějaký dárek, nebo dává vám někdo nějaký dárek, nebo řekněte si, teď máte prostor o něco, co byste potřebovali.
3: Tak kdybyste Wigwamu kdokoliv chtěl způsobit cokoliv milýho, tak máme strašně rádi. Vůbec se tomu nebráníme. Napište nám info@poradna.wigwam.cz.
2: A samozřejmě asi finanční podpora, vy jste neziskovka, finanční podpora je také velmi, velmi důležitá pro vás. Je to tak. Vy budete vlastně jednou z 15 neziskovek, které jsou tentokrát vlastně zahrnuty do celonárodní dobročinné sbírky Rozsvěťme Česko. Tak to je fajn, že jo?
3: Je to tak. To mi osobně udělalo velikou radost a nám všem ve Wigwamu, ale zmiňuji mě osobně, protože mimo jiné, krom toho, že intervenuju, tak jsem taky koordinátor projektu a tohle byla moje projektová žádost, pochopitelně ve spolupráci s dalšími, takže to byla jako moje malá velká radost, že jsme mezi těma asi 134 uspěli do těch 15, tak to je jako veliký.
2: Ta kampaň startuje úplně na sklonku listopadu, poběží v prosinci, tam vlastně půjde, pak se toho určitě samozřejmě o téhle té kampani Rozsvěťme Česko na vlnách Českého rozhlasu naši posluchači uslyší, ale přesto tam půjde tedy zejména o to vybrat peníze prostě pro těch 15 konkrétních neziskovek, je to tak?
3: Je to tak a myslím, že je to udělaný velmi hezkou a laskavou formou, protože vy můžete díky svému finančnímu příspěvku, a ten nemusí být vůbec vysoký, myslím, že to startuje na 30 korunách, vy můžete rozsvítit světýlko na místo, které si vyberete. Takže může to být váš dům, protože ta mapa je velmi detailní, může to být v zahraničí, můžete pomocí těch světýlek tvořit různé útvary a tak podobně. Tak já tam vnímám nějaký jako přesah a obrovskou laskavost u té komunity, která mě opravdu jako šokovala, můžu říct. Nečekala jsem to.
2: Aha, aha. A to je komunita u Darujme? Nebo... Jakou teď máte na mysli, která organizuje tuhle tu kampaň?
3: Za prvé. Aha. A vlastně druhak, ale i ty dárce, kteří se na to už teď těší. Mě úplně fascinuje, když si kliknete na Facebooku na Rozsvěťme Česko a rozkliknete tam jakýkoliv příspěvek, tak vlastně jako to těšení, ty reakce těch lidí.
2: Je pravda, že my Češi jsme hraví a že když se zadrnká na tu strunku té hravosti, tak si myslím, že je to už určitý předpoklad úspěšnosti té akce nebo té kampaně, protože jak máme možnost někde něco rozsvítit, pojmout si to po svém, nějak to výtvarně pořešit a tak, tak si myslím, že jsme úplně nadšení, tak to je skvělé, tak to se budeme těšit a držím palce. Já nevím, jestli to není předčasná otázka, ale víte třeba, kam by ty peníze, kde byste je nejvíc užili, vlastně v jaké oblasti? Teď.
3: Ty peníze z Rozsvěťme Česko, protože to bylo napsáno na konkrétní projekt, konkrétní věc, tak je právě rozšíření školního týmu o delší kapacitu, protože to, s čím se potýkáme my ve školním týmu, je právě nedostatek těch kapacit. Jo? Jak jsem zmiňovala, poptávka roste a my potřebujeme mít tu kapacitu a zároveň ale mi nějak přijde důležitý říct, že určitě nejsme jediná část Wigwamu, kde se ty peníze hodí, protože pozůstalostní péče zkrátka není ukotvená tady v zákoně a nemáme ukotvený financování jasně daný.
2: Tak. Já když jsem se nějak i v minulosti třeba půl roku zpátky a tak dále, tak jsem vlastně něco hledala na webových stránkách Wigwamu a právě u některých služeb, které třeba před 3 lety nebo 5 lety jste mohli poskytovat, tak bylo třeba napsáno, že jste museli dočasně tuto službu pozastavit a to bylo samozřejmě z hlediska financí, tak mi to bylo líto a to jsem moc ráda, že se tohle udá a že snad vyberete i víc peněz, než potřebujete, to by bylo skvělé. Já se ještě vrátím do školy, jestli vám to nevadí s dovolením, protože je tam ještě taková otázka, která mě napadla, že školy už často naštěstí disponují školními psychology. A to je dobře, určitě. A možná si ale potom ty školy myslí, že potom tu vaši pomoc zas tak moc nepotřebují. Předpokládám, že byste jim asi oponovala, kdyby vám tohle to řekli.
3: Asi záleží na té situaci, která se tam uděje. Akorát v okamžiku, kdy dojde k úmrtí, tak je potřeba si uvědomit, že jsou všichni pozůstalí. A i to ten včetně toho školního psychologa.
2: Jo, takže ten externista je vlastně výhodou velkou, že jo, v tu chvíli.
3: Jo. Taky jsou ale situace, kdy ten školní psycholog tam má třeba maličký úvazek, nezná se s těmi konkrétními zasaženými dětmi a může třeba fungovat. Jo? Tak to je určitě skvělý. Pak je ale taky rovina toho, že se po něm může svést různá škála emocí. Jo? Tak no to je
2: rozumím.
3: Fajn myslet.
2: Dá se na pocit smrtelnosti zvyknout?
3: To je ohromně těžká otázka.
2: Je, že jo, proto se na to ptám. Mě to vrtá hlavou, tak...
3: Já myslím, že jsme bytosti, který si na tohle to nikdy asi nezvyknou, jo? Že ten strach ze smrti je prostě nějak jako automaticky vrozený a že si s tím lámalo hlavu spousta filozofů. Tak asi záleží, jak kdo to máme.
2: Jak pracujete s dětmi, kteří jsou třeba zoufalí z toho, když si uvědomí tu vlastní smrtelnost? Tam to většinou bývá to různě, tak kolem toho 10. roku věku asi, nebo opravte mě.
3: Ono záleží, v jakém věku to přijde. Jo, postupem času si uvědomíme vlastní smrtelnost, může to být 6. až 8. rok. A to je nepříjemný moment, zároveň je úplně přirozený, jo? Protože my si tu smrt nějak osvojujeme postupně. Malé dítě, 3leté, nerozumí smrti tak jako dospělý člověk nebo jako 15-letý člověk. A zároveň, kdyby ta obava byla nějak jako víc úzkostňující a hlubší, tak tam je to potom za mě na podporu psychoterapeuta nebo psychologa, aby se podíval na to, z čeho plyne.
2: Jen nevím, jestli to máte zmapováno a můžete vlastně na to odpovědět, ale co víc děti školního věku, dejme tomu na té základní škole, děsí víc, je to, že přijdou o někoho blízkého, a nebo ta jejich vlastní smrtelnost? Nebo se to v té vývojové psychologii někde překlopí?
3: Já bych na to musela vidět nějaký výzkum. Jasně, jo? A vlastně nevím ani, jestli je. Ale... No, asi záleží, ale určitě v okamžiku, kdy si uvědomuju svoji vlastní smrtelnost, tak si uvědomuju smrtelnost taky mých blízkých. A to je nepříjemný, jo. To jsou pak ty otázky. A ty mi taky umřeš? Tak je to nepříjemný, zároveň je to součástí života a ono, nějak se s tím dokážeme popasovat, když se tomu dá ten prostor. Jo, takže byla bych vlastně jako velmi nerada, kdyby to někoho zahlcovalo víc, než je nutný ve smyslu, že by ho to jako trápilo dlouhodobě, tato otázka, protože pak je za mě to právě prostor pro toho dalšího odborníka, aby se na to podíval, co zatím vlastně jako stojí.
2: Rozumím. A vy vlastně jste i zároveň takovou křižovatkou, rozcestníkem vlastně, který může nasměrovat toho dotazujícího se, kde by mu nejlépe bylo pomoženo. Je to tak. Hostem dnešního nočního mikrofóra je Michaela Dlouhá.

0: Do konce dnešního nočního mikrofora stihnu ještě pár otázek položit krizové intervence a preventistce z poradny Wigwam Michaele Dlouhé. Napadlo mě, jak vypadá vaše duševní hygiena, protože myslím si, že vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili, tak nějaká být musí, protože jinak by vám lidově řečeno hráblo.
1: Mně se hrozně líbí slova, které jsem jednou slyšela, myslím, že to bylo v nějakém podcastu, zmiňovala je naše ředitelka Sylvie Straty. A to, že když pracujete se smrtí, tak potřebujete hrozně moc žít ten život. A myslím, že o tom to je. Že je to o tom myslet právě jako sám na sebe, na to, co mi dělá dobře, co mě baví. Hlídat si hranice a nějak jako vypínat, takže kdybych měla být úplně konkrétní, tak máme doma dvě kočičky a jednoho pejska. Ty jsou úplně úžasný v tom, že jsou ohromně jako kontaktní, může se je člověk pomazlit. Zároveň ten pejsek vyžaduje venčení několikrát denně, tak to taky krásně jako vypíná. A vlastně jako pak cokoliv, co člověka zabaví, co mu dává smysl. Pro mě je to taky možná nějaké jako hlídání si hranic v tom, že mám hodně extrovertní práci a sama jsem velký introvert, tak potřebuji si nějak dočerpávat energii třeba o samotě.
0: Předpokládám, že i v poradně Wigwam je o vás postaráno, když byste potřebovala. Je to tak? Nějaká supervizní skupina nebo něco takového tam určitě funguje?
1: Určitě, to jsem nezmínila, já jsem šla hodně do toho osobního,
0: ano, ano.
1: Ale ve Wigwamu je o nás dobře postaráno, nejen co se týče supervizí, ale taky intervizně, takže v okamžiku, kdy vlastně jako kdykoliv, kdy potřebujeme, tak ta intervize je tam možná a myslím, že je tam taky veliká pokora k tomu tématu a k tomu, abychom nebyli zahlceni.
0: Jak to, že vlastně vaším denním pracovním chlebíčkem je tohle nelehké téma, jak to ovlivňuje, Míšo, nebo ovlivnilo váš osobní život, vaše nastavení? Přehodnotila jste třeba něco? Máte pocit, že jste se nějak změnila?
1: Já nevím, jestli jsem se úplně změnila, nebo jestli jsem taková byla už dřív, ale když nejde o život, tak jde...
0: Přesně o to. O čem bude osvětová kampaň? Ne, jo. To nebude o tom.
1: Tak myslím, že tohle z toho hodně žiju a že pak možná jsou momenty, kdy jsem až jako příliš laxní nebo v klidu, možná bych nemusela být, ale aha, jsem.
0: Aha. Jak dlouho se vlastně tomuhle tématu věnujete?
1: Smrti jako takové asi 3 roky.
0: Myslíte, že to lze dělat celoživotně?
1: To nevím.
0: Máte tam takové kolegy třeba, kteří už opravdu v řádu 10 let třeba se tomuto věnují? Tak možná paní Straty zrovna, že jo?
1: Je to tak. A zároveň oni taky začínali kolegové, kteří stáli u zrodu Wigwamu právě na té lince, kde s tím tématem nějak jako byli. Takže určitě, akorát je asi potřeba to obměňovat, různě si to dávkovat a zase hlídat si ty svoje hranice, kapacity. Určitě to asi není o tom dělat tu stejnou práci ve stejném objemu celou tu dobu.
0: A paní Straty je velmi živá. Možná právě proto. Velmi veselá, velmi živá, velmi energická a vtipná žena, takže možná, že jí i to téma pomohlo. Kdo ví. Když by chtěl někdo Wigwamu pomoci, protože už se blížíme k závěru mikrofora, tak co může udělat?
1: Můžete nás sdílet, můžete se podívat k nám na web a kdybyste opravdu chtěli finančně přispět, tak by tam měla být i kolonka darovat a můžete poslat nějaký ten peníz.
0: Já řeknu bezplatnou poradenskou linku, kdyby někdo třeba si chtěl poznamenat, i když na webu je 606 160 646. Napsala jsem si to správně?
1: Já si ji nepamatuju z hlavy, je na tom webu, každopádně
0: no,
1: zase.
0: Jo, já myslím, že jo. Bylo to Ctrl C, Ctrl V, to já pro jistotu takhle dělám. A jinak ta webovka je poradna.wigwam.cz. No a budeme se těšit na kampaň. Budu chodit v každé hospodě na záchody, i když se mi nebude chtít a kontrolovat, jak to vypadá.

0: a šířit o světu. No a na Rozsvěťme Česku se samozřejmě taky těším. Tak já vám, Míšo, moc děkuju za to, že jste tady byla a že vlastně, byť to téma jednoduché nebylo, tak myslím, že s takovou krásnou laskavostí a vlastně i optimismem jste o něm vyprávěla. Děkuju, že jste přišla.
1: Děkuju za pozvání.
0: Michála Dlouhá byla naším hostem. Od mikrofonu se loučí Monika Valentová a obě dvě vám přejeme, milí posluchači, dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz. Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

Po nočním mikrofonu přichází na řadu v nočním menu dvojky Noční proud. Do konce úterý 15. září se určitě vejdou informace o dvou zajímavých koncertech. 16. září se v Metropoli uskuteční dva koncerty věnované velkým legendám české hudební scény. Na Oscara Petra se bude vzpomínat na Barče. Pavel Sedláček ten oslaví 85. narozeniny vlastním koncertem s hosty. Příjemnou noc dvojkou.

Oskar Petr už na nás od jara kouká z nebeské hospody. Ale vzpomínka na Marcias nadále žije. Zítra ve středu 16. září v Praze na Barče si významnou osobnost naší hudební scény můžete připomenout na speciálním koncertu. Na programu budou zásadní skladby skupiny Marcias, které hrávali členové Oskarovy kapely. Hlas Zuzany Michnové nahradí Bára Červinková. Namátkou uslyšíte Břímě s Luisem z Mezlináře, Dětský šaty, Dům s obilí, Barvám, Hrnek, Příště se ti radši vyhnu, Slunce a déšť, Větrem nech se vést nebo Sám ví líp.

Pražském kulturním domě Barikádníku, kterému jen málo kdo řekne jinak než Barča, se zítra, tedy ve středu 16. září, bude vzpomínat na Oskara Petra. Skladatel, textař a zpěvák odešel ve 73 letech tento rok v dubnu. Někdejší člen skupiny Marcia způsobil taky v kapele pianisty a podnikatele Martina Kratochvíla v Českvé. Jako textaře ho proslavili songy Hříšná, Těla, křídla, motýlí pro debutové album Anety Langerové, Spousta andělů, píseň Chci za tobě spát pro Davida Kolera nebo píseň Medvídek pro Luci, se kterou získal cenu Hudební akademie v kategorii Skladba roku. K dalšímu andělskému songu skupiny Luci je Nejlepší, kterou znám, složil hudbu. Navíc sám vydal 3 solová alba.

Rock and roll v Československu ještě ani pořádně nezačal a Pavel Sedláček už stál u jeho zrodu. Jeden z průkopníků domácího rock and rollu a big beatu letos slaví 85. narozeniny. Při té příležitosti zítra odehraje speciální koncert v pražském Lucerna Music Baru. Večer připomene nejen jeho mimořádnou kariéru, která trvá už několik desetiletí, ale také dobu, kdy se u nás rodila rocková historie.

Pavel Sedláček. Zítra 16. září se v pražském Lucerna Music Baru bude slavit 85. Pavla Sedláčka. Nekorunovaný král českého rock'n'rollu vystoupí za doprovodu skupiny Cadillac s rozšířenou dechovou sekcí. V první polovině společně s ním zaspívá 10 jeho kamarádů. Například Petr Janda, Petr Vondráček nebo Jiří Šlupka Svěrák. Kam za hudebními vzpomínkami zítra v Praze víte, teď už jen vyskočit z gauče a doufat, že ještě budou vstupenky. Příběhu o mladých a talentovaných muzikantech slýkáme na domácí i zahraniční scéně bezpočet. Příběhu těch, kteří se rozhodnou dát v šanc svůj talent až ve zralém věku, je naopak poskrovnu. Jeden takový teď píše česká zpěvačka a autorka Kytka. V nočním proudu představí svůj debut hned po půlnočních zprávách už ve středu 16. září.

0: Bude půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody Natura. Na český trh se podle hygieniků nedostala. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy s Itálií 1-3. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vyratnější, teploty až 27 stupňů. Je středa 16. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vojenská policie v úterý zasahovala v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v Česku. Případ podle ní souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Kriminalisté zatím zadrželi 3 lidi.
3: Kauza se podle vojenské policie týká třeba veřejných zakázek právě v ústřední vojenské nemocnici. Mezi zadrženými jsou její současní i bývalí náměstci. Kriminalisté během dne provedli 11 domovních prohlídek, dodává mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková.
4: Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
3: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s vojenskou policií spolupracuje. UVN spadá pod ministerstvo obrany a podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD je situace znepokojivá.
5: Je to výsledek toho, jakým způsobem ta nemocnice byla řízená v minulých letech.
3: Ve Střešovické nemocnici vojenští policisté zasahovali už v květnu. Kvůli vystavení nepravdivé lékařské zprávy nebo podplácení pak obvinili 10 lidí. David Šalek, Radiožurnál.
2: V Česku není šarže balené vody Natura, u které hrozí kontaminace žíravinou. Informovala o tom Česká hygienická služba. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. Podle dostupných informací se jí napilo dítě, které skončilo v nemocnici.
6: Problematická láhev podle hygieniků pochází z restaurace nedaleko Bratislavy. Laboratorní rozbor v ní odhalil pH 14, tedy hodnotu, která ukazuje na přítomnost silně zásadité žíraviny. Výrobce ujistil, že šarže byla jen pro Slovensko, potvrdil Matyáš Fošům z Českého ministerstva zdravotnictví.
7: Slovenská policie došetřuje a odebrala další vzorky shodné šarže, ale v současné době máme potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev.
6: Týká se to půllitrové jemně perlivé vody Natura s datem spotřeby do 27. listopadu tohoto roku. Slovenští hygienici varují, aby ji lidé nepili a vrátili prodejci. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Evropský parlament odsouhlasil úpravy, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Ten od roku 2028 zpoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cílem přijatých změn je zamezit prudkému zdražování, které by dopadlo na spotřebitele.
8: Podpora pro úpravu tzv. Rezervy tržní stability byla napříč parlamentem široká. S výhradami pro ni hlasoval i europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO.
9: Drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
8: Ještě výraznější úpravu si přála taky frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž součástí je i česká ODS. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová z Hnutí STAN ale návrh hájí.
10: Rada nechtěla vůbec žádné změny. Celé to vyjednávání vlastně znamená, že cena té emisní povolenky se ve finále sníží zhruba o 25%.
8: Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Federální soud ve Spojených státech podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum ve Washingtonu odstranilo jméno prezidenta Donalda Trumpa ze své fasády. Rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy správní rada centra řeší vážnou finanční a stavební krizi. Umělci přestali v této největší národní instituci vystupovat poté, co prezident loni převzal řízení a pojmenoval budovu po sobě. Centrum tak přišlo o většinu návštěvníků a Trump nařídil dvouleté uzavření hlavní budovy.
11: Federální soudce Christopher Cooper už Trumpovo jméno na budově zakázal na jaře s odkazem na to, že centrum smí nést jméno jedině prezidenta Johna F. Kennedyho, po němž bylo kongresem v 60. letech pojmenováno. Správní rada složená z Trumpových spolupracovníků se tam ale prezidentovo jméno v srpnu pokusila vrátit. Tvrdí, že bez Trumpova jména centrum bude čelit bankrotu, protože do něj nebudou chodit lidé. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD s tím, že na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
5: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
2: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dříve oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace by podle něj měla trvat do června roku 2028. Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů, konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
0: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
12: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
0: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
13: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
0: Aby mohli reportéři v krizových oblastech pracovat aspoň 24 hodin, budou mít u sebe nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Jiří Svatoš, Radiožurnál.
2: Rodina, přátelé i fanoušci se dnes ve Strašnickém krematoriu v Praze naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel 6. září ve věku 80 let.
14: Krokodýl zelený pláká se po pláži, lehce se usmívá, o něčem přemýšlí.
15: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.
14: A nejlepší holky jsou nedvězího mejta.
15: Vedle koncertování s Jojo Bandem zpíval Richard Tesařík ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili třeba v muzikálech Galileo, Touha nebo Tajemství. Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
16: Když jsme začali tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
15: Richard Tesařík spojil s Jojo Bandem prakticky celou svou hudební kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli. V Modeně podlehli domácí Itálii 1-3 na sety. I přes porážku už mají jistý postup do osmifinále. Základní skupinu zakončí dnes zápasem proti Slovinsku, který začne v 21 hodin. A hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku Tipsport Extraligy. Na úvod soutěže zvítězili v Karlových Varech 2-0. V repríze semifinále minulé sezóny zazářil gólman ocelářů Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích.
17: Jestli si pamatuju dobře, jak nebyla jediná dorážka, což je vlastně ten cíl prostě, jak se to má hrát. Přijde puk do brankoviště a je tam čisto a golman si sebere puk. Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas, v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem ze sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Omezení na D11 za Břístvím a nehoda u Slavkova u Brna. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Český Brod. Mezi 21. a 22. kilometrem se kvůli opravě vozovky projíždí pouze levým pruhem. Je to bez kolony. Na nehodu pozor na silnici 50 mezi dálnicí D1 a Slavkovem u Brna. Za odbočkou na Velešovice havarovala motorka. V místě se zpomaluje, dlouho se ale nezdržíte. U Slaného opatrně na silnici 16 do Velvar v křižovatce na Žižice havarovala 3 osobní auta. Překážejí provozu, krátce se zdržíte v obou směrech. A v Praze je dnes v noci uzavřený Zlíchovský tunel ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. A práce tam mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
19: Po prvních zprávách středy 16. září na Dvojce pokračuje noční proud. Kytky jsou něžné a křehké a přesně taková je i písničkářka Kytka. Zpěvačka autorka má za sebou dvě dekády zkušeností na manažerských pozicích ve velkých hudebních vydavatelstvích. Svou tvorbou i přístupem dokazuje, že nikdy není pozdě začít. Už za chvíli v nočním proudu představí svůj eponymní debut. Právě vyšel.
1: Noční proud. Dnes s Jitkou Benešovou.

0: příběhu o mladých a talentovaných muzikantech slýcháme na domácí zahraniční scéně dennodenně bezpočet. Příběhu těch, kteří se rozhodli dát šanc svůj talent a duše až ve zralém věku je naopak poskrovnu. Jeden takový teď píše česká zpěvačka, autorka, která se říká Kytko. Kristýno, vítejte v Nočním proudu. Můžu vám říkat křestním jménem?
1: Určitě. Dobrý večer.
0: Kdy se z manažerky velkých vydavatelství stala písničkářka? Proč jste se vlastně rozhodla zahodit korporátní kariéru v hudebním průmyslu?
1: No, bylo to před zhruba 6 lety, kdy jsem už po takovém velkém vnitřním tlakem naznala, že je čas se opravdu chopit té kytary. Do té doby jsem o tom jenom snila. Měla jsem nicméně tu touhu vždycky, od jak živá, co si pamatuju už jako dítě, mě ty písničky.
0: To znamená, že nikdy předtím jste na tu kytaru nehrála?
1: Ne. Vím, že se na ní učil můj brácha starší a že já jsem mu to záviděla a chodila jsem s ním, s mojí mámou a s bráchou na lekce kytary, jenom se mi doprovázela, to mi bylo už ještě hodně málo. A tenkrát jsme tam zpívali, ale myslím, že mi tenkrát říkali, že zpívám falešně. Takže já jsem se dost
0: vyzkoušíme, že za chvíli, že nespíváte falešně.
1: A ještě jsem do toho měla chronický zánět hlasivek od dětství, takže tam...
0: Lehký šelest, ale ten je sexy.
1: Jo, jenomže tenkrát mi úplně nebylo doporučeno, abych zpívala nebo abych třeba mluvila na hlas, takže... Takže to bylo.
0: A namáhala ty hlasivky. O tom něco málo vím z vlastní zkušenosti. Šla jste do Toskánska hledat nejen inspiraci, ale především sama sebe. Tak chápu to, tak našla jste se?
1: No, řekla bych, že mám v sobě momentálně nějaký prostor na otázky. Že mám pocit, že během těch 20 let v tom hudebním průmyslu jsem byla v nějaký roli, kdy jsem spíš potřebovala mít odpovědi, abych se v tom průmyslu mohla nějak pohybovat a vlastně pracovat s umělcema, s tím, co jsem dělala a nějakým pomáhat a vlastně tam úplně nebyl prostor na to se tolik ptát. A já jsem prostě potřebovala tenhle ten prostor si pro sebe nějak vyrobit, takže i proto jsem se vlastně z toho průmyslu vytáhla svým způsobem. A
0: ten prostor jste našla ve střední Itálii?
1: Hledám ho v sobě. To místo mi určitě v tom nějakým způsobem pomohlo v tom, že jsem vlastně si dala i ten fyzický prostor, časoprostor jako takové.
0: A změna prostředí, to je vždycky, vždycky fajn. Napsala jste své písničky první tady v Česku, anebo až v Toskánsku?
1: Tady v Česku.
0: To znamená, že tam ta atmosféra té střední Itálie, slunce, moře.
1: Ty moje písničky jsou hodně o vztazích, řekněme. Takže to prostředí nebo vůbec ta italská kultura, ta živost i ta romantika, která tam probíhá podle mě na nějaký denní běžnější bázi, tak je inspirativní rozhodně pro to, co píšu já. Co ze mě tak
0: nějak... Je to velký rozdíl ten, řekněme, v uvozovkách běžný život v Česku a na jihu Evropy?
1: V rámci třeba otevřenosti určitý emoční pro mě je, já to cítím. Cítím se tam i nějakým způsobem emočně bezpečnější jako žena třeba.
0: To je zajímavé. A mnoho lidí by si myslelo pravý opak, že čím severněji, tím klidněji.
1: No, za mě to tak není. Já mám pocit, že tam hlavně muži jsou nějakým způsobem víc emočně otevřený. Takže i třeba navzájem se mezi sebou víc objímají. Taková jako blbost, ale vlastně ten pocit, který z toho místa, z toho prostředí nebo z té Itálie v tomhle smyslu mám, tak je jiný než jsou třeba Čechy.
0: Střední Itálie, Toskánsko, místo, kde momentálně taky žije písničkářka Kytka. Náš dnešní noční host ještě před albovým debutem Kytky vyšla křehká balada V pleť se mi. Touto všechno začalo a s ní začneme i v nočním proudu.

0: název je podle vašeho jména. To si vysvětlíme časem. Tak nám vlastně jste představila, že jste autorka, zpěvačka. Kristýno, vašimi nástroji jsou hlas a kytara. Ale někdo hraje na klávesi.
1: Jo, je to tak. Na klávesi hraje můj kamarád, producent, skladatel Václav Chalupský, který si říká Chalupský uměleckým jménem a shodou okolností je narozený ve stejném městě jako já v Táboře. A já jsem ho potkala, je to podle mě jsou to čtyři nebo pět let, na jeho showcase koncertě ve Vzletu tady v Praze. V době, kdy jsem začínala pracovat pro Suprafon v publishingu a říkala jsem si, že by bylo bylo fajn s ním nějakým způsobem spolupracovat ve smyslu pro tu práci.
0: Jako s muzikantem, ne jako s producentem.
1: Tak, to mě tenkrát ještě nenapadlo, ale on mě bavil, něčím mě bavil, něčím mě zaujal.
0: Jako osobnost jako člověk?
1: Jo, přesně tak, přesně tak. To se mi stalo několikrát, takovej pocit, že to by šlo, že to nějakým způsobem by mohlo fungovat po nějaký pracovní stránce i lidský. A zatím, chtěla bych to zaťukat, se to prostě potvrdilo. Je to nějaká intuice, která asi mě vede tam, kam...
0: Je slyšet na celém tom albu, že vám šel, tak říkajíc, naproti.
1: Musím říct.
0: Tomu, co děláte, konečně on je to hudebník a skladatel, který se pohybuje na poli vážné hudby. To je taky zajímavá informace, ale je také známý takovým tím svým emocionálním přístupem, což vlastně ladí s tím, s tím, co děláte, jaké mě písničky píšete. Ovládáte jen hru na kytaru, nebo?
1: No, já bych úplně neřekla, že ji ovládám, ale snažím se ji ovládnout. Takže jo, jenom na kytaru. Jsem samouk.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste se dostala na dnešní, řekněme, profesionální úroveň? S kytarou, se zpěvem, bylo to těžké?
1: Já mám pořád pocit, že na, co se kytary týče, že na té profesionální úrovni nejsem, ale dovedu se doprovodit. Takže to je pro mě důležitý a trvalo mi to. Začala jsem před pěti lety. Před pěti lety jsem začala hrát vůbec první akordy.
2: Pomáhala jste se nějak zkušenostmi z manažerských pozic ve vydavatelstvích, ve vlastní tvorbě, nebo to někdy spíš funguje jako, řekněme, překážka v tom rozletu, jako limity, které dobře znáte ze své práce?
1: V tvorbě jako takový, při psaní písniček, to jsem musela úplně dát stranou, veškerý svoje názory na to, jak by to mělo být, na to, co by mohlo fungovat, když mě to, mě to ani nenapadlo, se přiznám. Spíš si pomáhám v tom, když už je něco nahraný, jsou ty písničky nahraný, tak potom vím a orientuju se v tom, jakým způsobem si udělat distribuci, jak vydat vlastně ty věci. Takže to album jsem si vydávala sama a myslím, že v tomhle jsem to měla jednodušší v tom smyslu, že už jsem věděla, co kam poslat.
2: Že znáte tu cestu, která prostě je potřeba k tomu, aby se to dostalo mezi lidi,
1: jo.
2: Do médií a tak dál. Písničkářka Kytka na dvojice, Nočním proudu.

Přišla noc a v mém pokoji je černo, černá tma. Zas další noc a já sama. Proč nejsme tu sami dva?

0: Kytka, Kytka, další ukázka z jejího prvního alba. Kristýno, proč se deska nakonec nejmenuje Vlajky? Podotýkám, že je to jedna z 8 písniček na albu a původní zpráva o nové desce, už jsem to tady zmiňovala, právě mluvila o názvu Vlajky.
1: Nemenuje se tak proto, protože jsem v jednu chvíli, a konkrétně v té chvíli, kdy jsem byla předtím jako odeslání toho alba právě do té distribuce, najednou pojala podezření, že bych, že prostě tu desku bych měla nazvat Kytka. A byl to jenom vnitřní opravdu pocit, žádná kolem toho velká myšlenka, ani plán, ale prostě jsem měla pocit, že to mi nejvíc sedí.
2: Tak proč nezměnit rozhodnutí, když cítíte, že to je také takhle lepší. Ale byla jsem zvědavá samozřejmě. Vaše texty vyznívají velmi upřímně a působí nesmírně autenticky. Kde máte hranici mezi upřímností a řekněme takovým tím zbytečným odhalením se až moc? Máte nějakou hranici nebo hledáte tu hranici?
1: Řekla bych, že ji nemám, ani nehledám. Spíš během toho, kdy píšu ty písničky, tak tam nemám žádnou cenzuru. Co prostě vyjde a chce vyjít, tak do té písničky dám. Někdy přemýšlím nad tím, jestli je to něco, co chci dát do světa vůbec. Ale to, že ta písnička vznikne sama o sobě, tak do toho se moc nepouštím do nějakého přemýšlení o tom, jestli to je správně nebo ne. Spíš jenom, jestli to bude ta, která třeba potom vyjde.
2: Jako protože celek, jestli se to hodí nebo nehodí. Ta sestava je, řekněme, velmi pěkná. Kristýno, byly by vaše skladby a texty jiné, kdyby vznikly až na jihu Evropy?
1: Nemyslím si.
2: Že vlastně jedno, kde tvoříte, jestli jste v Česku nebo v Toskánsku. Mm-hmm.
1: Některé ty písničky vznikly až v Toskánsku. V Plece mi vznikla v Toskánsku. Takže mám pocit,
2: nevidíte rozdíl? Ani trochu jsem hledala, přiznám se, a ne, jako posluchač jsem taky nenašla, takže asi opravdu nejsou. Písničkářskému minimalismu se teď v indie popu říká bedroom pop. Název odkazuje na domácí studio interpreta. Kde jste nahrávala vy, Kristýno?
1: Já jsem nahrávala ve studiu Václava v Sudoměřicích u Tábora, v jeho rodinném domě, který jsme měli propůjčený.
2: Jste v rodinném domě, ale v rodinném studiu.
1: V rodinném studiu, tak.
2: Producenta a pianisty.
1: Ano.
2: Takže profesionální prostředí.
1: Určitě.
2: Autorka a interpretka Kytka na dvojce v nočním proudu se svým prvním albem. Rodilo se částečně pod toskánským sluncem a bude pokřtěno 2. října v podzimní v Praze.

0: Posloucháte Noční proud.
1: Dnes s Jitkou Benešovou.
2: A ve studiu je noční návštěva, písničkářka, která se říká Kytka, se svým prvním albem. Po dvou dekádách v hudebním průmyslu se Kristýna rozhodla vyměnit kancelář za studia a pódia a stát se interpretkou. Kolik času, Kristýno, uběhlo od toho rozhodnutí, půjdu do toho, k prvnímu albu, které právě vyšlo teď?
3: Je to 5 let.
2: To je poměrně slušně dlouhá doba. Kdy jste to promýšlela, vypracovávala, skládala, zvažovala pro a proti.
3: Je to tak.
2: Prozraďte něco z té doby.
3: Je to tak. To rozhodnutí přišlo v roce 2021. Já jsem dostala takovou docela ošklivou angínu. Poležela jsem si v Motole a vlastně tam jsem se rozhodla, že tu stávající práci opustím a že zrovna byl vlastně covid a karanténa začala někdy v březnu. Myslím, že to tak bylo a já jsem věděla, že musím nějakým způsobem začít minimálně se do toho nějak ponořit. Měla jsem na to prostor, protože jsem vlastně si vzala takovej jako rok času pro sebe. Takže jsem v té době začala opravdu skutečně jako hrát a psát. A takže tím začalo takový intenzivní období, ale dlouho ještě to trvalo, než se to dobralo teďka k tomu.
2: Byla to určitá taková psychoterapie? Možná?
3: Byla to určitě nějaká sebeterapie, nějaký způsob zase se napojení na to. Mě v tom začalo být velmi dobře, ale taky nebylo pro mě jednoduchý se k tomu vlastně vracet pravidelně, protože jsem tam měla hodně svých pochyb, strachů, takže jsem nad tím často mnohem víc přemýšlela, než skutečně jako hrála a psala. Takže to byl takový fakt dlouhý proces a zvykání si vlastně na to. Hodně to pro mě je o tom.
2: Jiný styl práce. Podle vaší tvorby určitě zastáváte názor, že v jednoduchosti je síla. Souhlasíte?
3: Souhlasím rozhodně s tím, ale moje ukecená hlava by s váma úplně tak nesouhlasila, ale nebo upovídaná. Prostě já hodně přemýšlím, často dost komplexně, ale nakonec právě jsem byla překvapená, co ze mě vylezlo za písničky a vlastně jak svým způsobem jednoduchý věci, jednoduchý melodie a nic složitýho.
2: Tak v jednoduchosti je síla. Pokud ta jednoduchost je kvalitní a síla, tak je není jen o intenzitě zvuků, ale o atmosféře. Texty všech nahrávek vlastně se prolínají vztahy a láska. Už jsme na to tady narazili. Jiná témata vás netáhnou?
3: Zatím ne. Zatím ne. Zatím mám pocit, že ještě si potřebuju.
2: To spíš neinspirují, ono to jde nejen o to chci, nechci, ale prostě něco vidím, zažiju a dostanu nápad.
3: V těch písničkách mě zatím nejvíc inspirujou skutečně vztahy, nebo to, jakým způsobem se to potom nějak zprocesuje skrze mě, protože nejsou to, napsala jsem písničky, které nebyly jenom o tom, co jsem si prožila já, ale třeba, že mi někdo vyprávil příběh a na základě toho přišla písnička. Takže není to jenom o mých vztazích, je to inspirace i zvenku, ale asi i to, že vlastně...
2: Byť to tak vyznívá.
3: Byť to tak vyznívá.
2: Ale tak to je samozřejmě básnická licence každého interpreta a tvůrce. Předpokládám, že skládáte s kytarou. Co k vám přichází dřív, melodie nebo texty, tedy spíš náměty na ty texty?
3: Většinou Většinou oboje zároveň. Už
2: současně.
3: Současně. A vzniká to, nepřicházejí ty melodie ke mně, bez toho, aniž bych hrála na tu kytaru. Ale přichází ke mně třeba texty, nebo minimálně jeden, co si pamatuju, takhle přišel vlastně i rovnou z melodií, to je pravda, to byla jedna písnička bez kytary, ale jinak, jinak si nevybavuju, že by nějaká jiná takhle přišla a většinu jsem napsala už na základě.
2: Současně.
3: Mhm, zároveň.
2: Si sednete a řeknete si tak a teď složím jeden song.
3: Ne, určitě ne. Určitě ne.
2: Samozřejmě.
3: Ale držím.
2: Vtip.
3: Hraju a držím.
2: K tomu musí být vždycky inspirace a ta inspirace, kdy k vám přichází, kdy je takový nejlepší moment?
3: Není. Kdykoliv, když hraju a často je to u nějakého molového akordu, tak prostě to se mnou nějakým způsobem rezonuje a nějak se to...
2: Přináší to ty nápady další a další.
3: Jo.
2: Se na to nabalují. Jakou hudbu ráda posloucháte?
3: Toho je. Teď jsem poslouchala po cestě z Itálie do Čech Raduzu. Tu jsem vlastně... Samozřejmě vím, že kdo to je, co dělá za písničky, ale narazila jsem na úplně nádhernou píseň její, takže jsem si ji ohrávala pořád dokola v autě. Takže asi ještě určitě se víc ponořím do Raduzy.
2: A inspiruje vás někdy to, co posloucháte jako posluchačka k tomu, co děláte jako autorka, písničkářka?
3: Ne úplně vědomně, že bych nad tím přemýšlela, ale říkám si, že asi mě to nějakým způsobem pravděpodobně ovlivňuje. Možná, ale
2: celkem
3: vědomně.
2: Logické. Prostředí nás ovlivňuje, aniž si to kolikrát uvědomujeme. Písničkářka Kytka na dvojce v Nočním proudu se svým prvním albem.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A dnes nás baví především písničkářka Kytka. Vytváří poetické melodické písně, k vlastní tvorbě a interpretaci se rozhodla po dvou dekádách manažérky v hudebním průmyslu. Kristýna Kytka žije částečně v Česku, částečně v Toskánsku. Na vlastně rozhovory, křty jste přijela sem zpátky do rodné země. Jak rychle se zase vrátíte na jejich Evropy?
3: Budu se vracet po koncertě, který je 2. října a takže ten další týden.
2: Bude křtěcí koncert?
3: Tak nějak. No úplně já jsem nevydala to album fyzicky zatím, takže ho pokřtíme tak jako pomyslně, ale určitě je to nějaká oslava toho alba.
2: A představení jako se vlastně nejen, řekněme, té profesionální části, tedy lidem z branže, ale určitě i divákům, návštěvníkům koncert bude veřejný. Řekněme tedy 2. října, kdy a kde?
3: Tak bude to v Atriu Žižkov, tady v Praze, a bude to od 7:30 večer.
2: A budou nějací křtitelé a hosté?
3: Zatím neprozradím, budou. Přijede můj kamarád, to můžu vlastně prozradit, protože to je v programu, kamarád z Toskánska, Nicolo Neri, což je v podstatě i můj aktuální učitel na kytaru a zároveň člověk, který kytaru studoval a hraje úžasně a funguje nám ta spolupráce.
2: To bude vlastně taková mezinárodní sestava.
3: Mezinárodní sestava.
2: Tam představíte?
3: Bude tam hrát Václav Chalupský na piano.
2: Současně producent.
3: Našeho
2: alba.
3: Takže a plánuju hosta před začátkem toho koncertu. Ale to zatím ještě...
2: Musíme ještě probrat, jak jste na tom s klipy. Pokud vím, tak máte jeden klip na single V pleť se mi. Scénář jste si napsala sama.
3: Scénář tak vznikal za pochodu.
2: Za pochodu to znamená odkud kam?
3: V podstatě od příjezdu kameramana a režiséra na to místo. Točili jsme na místě, kde teď žiju, který se jmenuje Skandolája. A vlastně v domě, kde žiju, což je bývalá fara. Je to dům nebo fara spojená s kostelem. Krásný starý barák a okolo kterého je takový božský místo, takže to vznikalo tam a byla to inspirace tím místem víceméně, takže spíš jsme tak nějak přemýšleli na tom jenom co tam dát a co ne.
2: Tak krásné místo inspiruje samozřejmě. Jak jste se cítila před kamerou? Upřímně.
3: Nově.
2: Upřímně píšete texty, upřímně zpíváte. Upřímně. Jaké
3: nově
2: to bylo?
3: To nemohu říct, že bych se cítila úplně přirozeně. Myslím si, že to je jedna z dalších věcí.
2: To, co poprvé pro vás předpokládám.
3: Tak.
2: To znamená, že tam byla trochu tréma, obavy.
3: Taky mi do toho mluvila moje hlava v nějakých intencích, jaký by to mělo být, a právě myslím, že nebyla jsem úplně u toho jako uvolněná, ale je to zkušenost, beru to jako zkušenost. Taky mám pocit, že vlastně, když jsme dotočili, ten klip se sestříhal, tak v tu chvíli jsem věděla, že příště to chci udělat nějak jinak. A takže...
2: Zná, že nejste spokojená s výsledkem?
3: Jsem spokojená s výsledkem, ale vím, že příště mě to táhne do trochu něčeho jiného, co se týče toho, jak chci dělat tu vizuální stránku. Tak to bylo, ale to bych nezjistila, kdybych nenatočila ten klip.
2: První.
3: Jo.
2: No a Kdy bude ten druhý, nebo na co bude ten druhý? Víte už? Uvažujete?
3: Teď uvažuju nad tím, nebo vznikly už dvě živý videa. Zatím jsem pustila do světa živý video na písničku V pokoji.
2: Kterou jsme
3: slyšeli.
2: Slyšeli?
3: A vznikla živá verze Poloviny s kytarou právě jenom z Nikolou. A takže ještě se chci pověnovat.
2: A to už vznikla a výsledek se vám líbil a je podle vašich představ.
3: Jo, určitě. Určitě. Vlastně tam ani moc nehraju. Prostě tam zpívám s kytarou na životu písničku, takže jsem tam ani neměla žádný velký ambice, ale právě se mi líbí to, že je to v podstatě takhle jednoduchý.
2: Tak samozřejmě vždycky u takových songů, které děláte, ten příběh, ten filmový, k tomu tak nějak patří. No a další pokračování filmové?
3: Mám něco v plánu, seznámila jsem se v Areco ve městě, který je blízko té vesnice, kde bydlím, s lidma, který tam dělají divadlo, takže jsme v nějaký debatě o tom, že bychom něco vytvořili společně. A mám na výběr.
2: Nápad je, zatím ho nebudem otajňovat.
3: Mám na výběr z několika písniček, takže spíš asi co bude sedět nám všem, tak pak do toho půjdem.
2: Ten koncert 2. října v Praze v Atriu Žižkov bude opravdu jediný?
3: Bude jediný.
2: V Česku? A nebude nějaký třeba v Toskánsku?
3: Doufám, že jo. Musím si to nějakým způsobem naplánovat. Doteďka jsem řešila vlastně vydání desky, takže na to nebyl úplně časoprostor, ale až se vrátím, tak se těším, že už tam koncert proběhl, takže těším se, že i vlastně proběhne teď něco na podzim.
2: Takže už máte natrénováno trochu. Tak příští rok to v Česku napravíte a určitě nějaký další koncert bude třeba i s tou, řekněme, s tím fyzickým nosičem, jak se říká. Bude CDčko, bude i LPčko?
3: Já asi preferuju spíš LPčko, než úplně CDčko. Kdybych si měla vybrat, tím, že si to platím sama, tak ty náklady jsou docela vysoký a ono, já vlastně tím, že tady teď nežiju, tak nemám ani moc kde prodávat ty fyzický nosiče, takže ta investice pro mě je taková, že nad tím fakt přemýšlím a až asi budu mít kde prodávat na těch koncertech ty nosiče.
2: Určitě, jak vaši hudbu, tak to LPčko ocení hudební fanoušci. Kristýno, díky za rozhovor, díky za váš čas a v nové etapě vaší kariéry hodně úspěchu.
3: Moc děkuju, díky za pozvání.
2: Písničkářka Kytka na dvojce v nočním proudu se svým prvním eponymním albem. Původně se mělo jmenovat Vlajky a tady je ta písnička, podle které se původně mělo jmenovat, ale nejmenuje.

Jedna hodina, jedna minuta a i v ní budou proudit hudební novinky. Alex Warren vydal druhé album, americký zpěvák Somber přeletí příští rok do Česka. Anna K. předala druhý koncert v pražském O2 Univerzu. O tom všem teď po jedné v nočním proudu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina a 4,5 minuty a v nočním proudu další hudební aktuality. Alex Warren vydal druhé album, americký zpěvák Sombr přiletí příští rok do Česka. A Necha přidala druhý koncert v pražském O2 Univerzu. Do konce v listopadu dostane film The Fate Tour. Veškerý materiál vznikl v roce 1988 během evropské části koncertní šňůry George Michaela. Jméno skupiny Muse zabrala umělá inteligence. Prodali se pánové, anebo je jen ticho před právnickou bouří? Příjemnou noc s Dvojkou.

Alex Warren pustil do světa své druhé studiové album Wild Child. Zároveň se hostují velikáni jako Nile Rodgers nebo John Mayer. Název desky vychází z přezdívky, kterou Alexovi v dětství dal jeho otec. Alex byl jako dítě asi docela číslo. Součástí tracklistu je i dřívější úspěšný single Fever Dream, který od svého vydání překonal hranici 500 000 streamů.

Zpěvák, skladatel a na Grammy nominovaný Alex Warren má druhé řadové album Wild Child. Novinka navazuje na celosvětový úspěch jeho debutu a přináší osobní výpověď věnovanou vzpomínce na jeho zesnulé rodiče. Závěrečná titulní skladba Wild Child pak vrcholí kytarovým solem ikonického hudebníka Johna Mayera, kterému předchází autentická hlasová zpráva Alexova otce. 1:15 s Vojkou nejste nikdy sami ani v noci, teď je s vámi Noční proud.

Jsme Český rozhlas Dvojka a 22 minut po jedné posloucháte Noční proud. Americký zpěvák, autor, jeden z nejvýraznějších mladých hlasů popové scény, Somber, ohlásil koncert v pražské O2 aréně. Držitel několika hudebních ocenění a umělec nominovaný na cenu Grammy v rámci svého You Are The Reason War Tour přiveze hity jako Back to France, Andres nebo 12 to 12, ale také skladby ze svého oceňovaného debutu I Paralino Hair.

Americký zpěvák Somber míří do Prahy. 19. května vystoupí v pražské O2 aréně. Nově oznámil část turné, která ho zavede do 21 míst, kromě Česka. Zajede také do Německa, Francie, Nizozemska, Finska, Švédska, Dánska, Rakouska, Švýcarska a tak dál. Evropské turné odstartuje 8. května 2027 v norském Oslu a vrchol přijde 22. června v londýnské O2 aréně. Shane Booth, rodák z New Yorku, vystupující po jménem Somber, začínal tvořit v provizorním domácím studiu na Lower East Side. Je výhradním autorem a spoluproducentem celého svého katalogu.

Zpěvačka Anna K. ohlásila o svém výjimečném koncertu se symfoniky v pražském Autu Univerzu vyprodáno. A k termínu 23. dubna tak už přibyl druhý, 24. duben. Anna K. se na pódiu poprvé představí po boku Českého národního symfonického orchestru, který povede světově uznávaný dirigent Gust Waltzing, držitel Grammy.

O pokladech ukrytých v archivu George Michaela se mluví už delší dobu. V listopadu bude poprvé zpřístupen jeden z milníků jeho solové kariéry. Do kin zamíří koncertní záznam z turné k debutu Fate. Zároveň vyjde jeho zvuková podoba. Veškerý materiál vznikl v roce 1988 během evropské části koncertní šňůry. Natáčelo se během dvou večerů v Paříži a dění na pódiu zaznamenávalo 14 kamer.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. V listopadu půjde do kin Fate Tour. Během pařížských koncertů George Michaela tehdy zazněly nejen skladby z této desky, ale nechyběly ani hity UM a prostor dostali také tři pečlivě vybrané covery. Konkrétně šlo o Love is in Need of Love Today Stevieho Wondera, Play the Funky Music americké funkové skupiny Wild Cherry a Lady Marmalade, kterou má většina z nás spojenou s filmem Moulin Rouge. V originále jej zpívalo dívčí trio La Belle. A další zajímavostí je, že o taneční choreografie se tehdy postarala Paula Abdul, někdejší nejen taneční, ale i popová hvězda.

Za 9 minut 2 na noční proudy do finále. Skupina Muse roky varuje před technologickou dystopií. Teď si její jméno zabrala umělá inteligence. Na sociálních sítích už ji nenajdete jednoduše jako Muse. Krátké a léta používané uživatelské jméno teď patří novému nástroji společnosti Meta, osobnímu AI agentovi, který se taky jmenuje Muse. Britská trojice mezitím přešla na Instagramu a dalších sítích na Muse Band, případně na sítí X ji najdete jako Muse Deben. Je to hodně zvláštní, když se kapela, která ve své tvorbě dlouhodobě varuje před technologickými dystopiemi, umělou inteligencí, sledováním lidí nebo ztrátou kontroly nad vlastním životem, tak to zachová. Je ironií, že kapelu, která o podobných scénářích zpívá už desítky let, na internetu částečně vytlačila právě AI. Otázkou je, jestli se kapela takzvaně prodala, anebo se schyluje k velké právní bitvě o značku Muse.

Za třeba půl minuty budou 9 hodin. Po nočním proudu si můžete na dvojce poslechnout reprízu pořadu Hvězdné návraty. S návratem nočního proudu počítejte na 100% dnes půl hodiny před koncem středy. Ve studiu bude Miloš Skalka. Příjemnou noc a úspěšný den s dvojkou přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
4: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
5: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
4: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
5: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
4: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Myslím, že nevím, co s tím udělá.
6: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě 0,5 kila. Třeba mi to přinese štěstí.
4: To by stačilo.
7: Není to blbý?
4: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho pořadu.